u dědeček a pospíchá domů, co mu nohy stačí. V domečku pak malého pejska přistrčí ke kamnům, aby se ohřál, a než mu přinese misku teplého mléka, pejsek spí. Macík s dědečkem se tedy pustí do zdobení vánočního stromku. Nejprve na větvičky věší jablíčka, pak ořechy a jeřabinové řetízky. Na špičku stromku dědeček připevnil třpytivou hvězdu. To je nádhera. Dívají se zálibně na své dílo. A teď ještě pověsit nade dveře zelené jmelí, aby se v domě po celý rok drželo štěstí. Doprostřed stolu dědeček postavil svícen z větviček a přidal okolo i trochu ovoce. Všechno náramně voní jehličím. Potom trvá už jen chvilku, než dědeček připraví štědrovečerní večeři. Macík se už moc těší. Ví, že po tuze chutném jídle přijde nadílka, a tak netrpělivě přešlapuje u okna. Mezitím se probudí i malý pejsek. Bázlivě se choulí v dědečkově čepici a vypadá to, že z ní vůbec nevyleze. Aby si Macík zkrátil dlouhé čekání, jde si ho trochu prohlédnout zblízka. No, žádný zázrak, pomyslí si. Zrzavé, chlupaté cosi, samé ucho, samá noha, k užitku to asi moc nebude, ale aspoň na hraní bude dobrý. Pokračuje v přemýšlení Macík. Pojď ke mně, honem, sehne se k chundilaté kuličce dědeček. Ty jsi ale pašák, už je ti teplo? Konejší pejska a hladí ho po hlavičce s dlouhýma ušima. Jak by ne, říká si pejsek a radostí dědečka celého olíže. Dědeček se směje a je rád, že pejska našel. Bude s ním určitě legrace. Tak, panstvo, pojďme k večeři. Vybízí dědeček Macíka i pejska. Pro každého z nich připravuje na mističku trochu brambor a kousek ryby. Sám usedá ke stolu a zapaluje svíčku. Na kamnech zavonila purpura a všichni mají sváteční náladu. Po večeři je tu nadílka. Macík dostal měkonký polštář, aby se mu za kamny pěkně spalo. V dědečkově balíčku je úhledně složená dlouhá vlněná šála. Pro pejska je pod stromečkem položený docela maličký dáreček. Je to kousek papíru smotaný do ruličky a převázaný červenou mašlí. Co to asi může být? Pejsek je moc zvědavý. Opatrně bere dárek do čumáčku a nese ho dědečkovi, aby mu jej pomohl rozbalit. Když dědeček stuhu rozváže, na lístku stojí krasopisně napsáno: Ode dneška už nebudeš obyčejný pejsek bez jména. Budeme ti říkat Arnošt. To je ten nejhezčí dárek, jaký si pejsek mohl přát. Má jméno. Už není cizí pes. Běhá kolem stolu, vyskakuje radostí do výšky a zdá se, že toho asi nikdy nenechá. A tak už v chaloupce nebudou dědeček s Macíkem sami. Mají nového kamaráda.

0: Kluk z Prahy. Prázdniny sotva začaly a už se na městečko převalila úplná pohroma v podobě množství rekreantů, chalupářů, trampů a výletníků.
1: To se však každý rok opakovalo a tak to obyvatelé městečka přijímali poměrně klidně jako nutné zlo, proti kterému se nedá celkem nic dělat.
0: Jenže tentokrát došlo i k událostem, které málem podlomily po léta pracně budovanou autoritu žáků Kopita
1: a Mňouka. Jednoho dne totiž oba žáky zastavila Jindra Benecká, ledabyle jim kývla na pozdrav a pak jakoby mimochodem prohodila. Přijel k nám na prázdniny můj bratranec Mojmír z Prahy. A to je sekáč, že byste nestačili vyvalovat oči.
2: Takových sekáčů jsme viděli, odtušil postupně Kopito. Nějakou senzačnější zprávu nemáš.
1: Já nechápu, jak se někdo může jmenovat Mojmír a že se vůbec odváží s takovým jménem lidem do oči. Jen až ho uvidíte, budete mluvit jinak. Před ním si budete připadat jako nemohoucí chudinkové, prťávkové a vesničtí balíci.
0: Tohle už žáky pořádně dopálilo. Měli o sobě příliš dobré mínění, než aby se zalekli Floutka z Prahy.
1: A až se jednou budu chtít vdát, tak jedině do Prahy. Tam jsou úplně jiní kluci. Ve všem se vyznají a vědí, jak se chovat k dívkám. Takový Mojmír by mi nikdy nehodil chrobáka za krk, protože by se ho bál vzít do ruky, vypreskl Mňouk, který se zmíněného přestupku nedávno dopustil. Sadím se, že když spatří žížalů, couvne ze strachu, aby ho neuštkla. To si vedle jak ta jedle. Mojmír se nebojí ničeho. Je to výborný sportovec a navíc má ještě vybrané chování.
2: My si počkáme, až nám ten zázrak představíš. Pak si uděláme sami svůj úsudek.
1: Na váš úsudek je tak někdo zvědavej. Puknete akorát závistí a kdo závidí, ten pomlouvá.
3: My nepotřebujeme nikomu závidět. Až si ten tvůj génius proslaví alespoň z poloviny jako my.
1: Mojmír říkal, že jediná vaše zásluha je, že máte strýčka redaktorem a tak se o vás píše. A je to zřejmě pravda. Nad něco takového je ovšem Mojmír povznesen.
2: My prý potřebujeme strýčka, jako by strýčka potřeboval třeba Robinson Crusoe, Vinnetu nebo Tarzan z rodu opů.
3: Radši nám toho Mojmíra co nejdřív ukáž, ať si ho můžeme prohlédnout hezky zblízka.
1: Jen aby vás to nemrzelo. Pokrčila Jindra koketně nosíkem a pyšným krokem dosud nerozvitého zárodku krasavice odkvačila domů.
0: Kopito s Mňoukem se na sebe podívali a srdečně se rozesmáli.
3: Mojmír, slyšel jsi už někdy slovo Mojmír? S tím budeme brzy hotovi.
2: Už se na něj těším. Byčiště je nějaký kanon a nikdy na nás nevyzrál.
1: Jejich radost však byla předčasná. Dříve než uplynulo v Sázavě pár tisícovek hektolitrů vody, měli příležitost se s klukem z Prahy seznámit.
0: Byl to pohledný černovlasý chlapec, sportovně a elegantně oděný a z každého jeho pohybu čišelo nezlomné sebevědomí.
1: Kráčel po boku Jindry Benecké s mírně unuděným úsměvem, kterým zcela deklasoval klidné a míru milovné městečko tak, aby každému bylo naprosto jasné, že s tímto nemožným zapadákovem nemá vůbec nic společného.
0: Jindra vzala bratrance za ruku a odváděla ho k místu, kde lelkovali Kopito s Mňoukem.
1: Pánové, prosím, seznamte se. Můj bratranec Mojmír Velká, žáci Kopito a Mňouk.
2: Už jsem o vás asi slyšel. Usmál se Mojmír. Nebo jsem o vás četl? Bylo to zřejmě v mateří doušce. Nebo ve sluníčku?
1: Kopito s Mňoukem s vynaložením všech svých sil potlačili výbuch spravedlivého hněvu.
2: No, na tom zřejmě nezáleží. My jsme o tobě ovšem neslyšeli vůbec nic. Nejspíš se o tobě nepsalo ani ve sluníčku.
0: To máš pravdu. Já nemám vhodného strýčka. V Praze je taky těžší na sebe nějak upozornit. Tam takových kluků, jako jste vy, pobíhá tisíce. Ne-li desetitisíce. V tomhle hnízdě si vás ovšem každý hned všimne, ale v Praze.
3: V Praze jako tady. Buď někdo něco opravdu dovede, nebo nedovede. Jestli chceš, můžem si to s tebou rozdat.
0: Klidně.
2: Řekněte, v čem chcete soutěžit a já se vám milé rád přizpůsobím. Dneska večer má náš pop band zkoušku a tady Jindra s náma zpívá. Můžeš si s náma přijít zahrát.
1: Jak se později ukázalo, vedl tento návrh k naprostému debaklu. Mojmír Velka se na zkoušku dostavil a kytaru ovládal zcela suverénně. Dobře zahrál i na trubku a když ho to přestalo bavit, začal zpívat s Jindrou a zcela ji zastínil.
2: Jste tady 100 let za opicemi,
1: řekl nakonec Kopitu a Mňoukovi.
2: Hrajete věci, které jsou v Praze už dávno pasé. Já mám strejdu v hudebním nakladatelství a tak dostanu všechny novinky. Jestli chcete, tak vás některé naučím. Na to nebude dost času, zavřeštěl nešťastně Kopito. Ale jestli chceš, přijď zítra k Sázavě. Jindra ví, kam se chodíme koupat.

0: Ráno začínal překrásný den. Sluníčko pálilo a sázavské břehy se brzy zaplnily.
1: Počasí nám přeje a před početným obecenstvem se vždycky vypnu k nejlepším výkonům. A dnes budu skákat jako olympionik. Došli k fialovému kameni, kde se už po několik generací odehrávaly všechny skokanské exibice.
0: Na břehu i ve vodě byla spousta známých kluků a holek, neboť zpráva o souboji pražského hezouna s místními skokany Kopytem a Mňoukem se rozšířila rychlostí blesku.
1: Zásluhu na tom měla především Jindra Benecká. Ta tu již také v plné parádě byla a bratranec Mojmír se opaloval vedle ní.
0: Neměl to ovšem nijak zapotřebí, neboť už byl hnědý jako čokoláda.
1: Ledabile pokynul příchozím a díval se dál z patra na skokany, kteří se většinou po nohou vrhali ze skály do sázavy. To nejlepší však mělo teprve přijít.
0: Tak co? Obrátil se Kopyto na Mojmíra. Skočíme si taky? Až po vás, zívil Mojmír. Jestli se neutopíte, tak vám ukážu, jak se správně skáče.
1: Takovýho drzouna jsem ještě neviděl. Zřejmě netuší, že jsme skokanská extra třída.
0: Jeho chyba. Aspoň teď bude mrkat na drát.
1: Kopyto vyšplhal hbitě na vrcholek fialového kamene a vrhl se dolů způsobem, který by mu leckterý bojovník z kmene Apačů mohl jen závidět.
0: Ozval se uznalý potlesk.
1: Tak co? Zazubil se Mňouk.
0: Je to sice nesporně talent, ale chtělo by to ještě dobrého trenéra. Pilný a cílevědomý trénink a tak za rok, za dva by se na to dalo možná koukat. Konstatoval líně Mojmír.
1: Ty jsi nemožnej frája, ale já ti něco ukážu. Vybuchl Mňouk a nedočkavě stekl vrchol kamene a rozhlédl se pyšně po vzrušeném a dychtivě přihlížejícím obecenstvu a skočil. Byl to skok, jaký Sázava dosud neviděla.
2: Výborně!
0: Křičeli kluci a poplácávali Mňouka vylezajícího z vody po mokrých zádech.
2: Výborně, paráda, výborně, hezký!
0: Tenhle skok jen tak nikdo nepřekoná.
1: Ještě neskákal Mojmír. Upozorňovala je Jindra Benecká.
0: A pražský kluk už se opravdu zvedal. Dával si na čas. Protahoval se, proklepával svaly a loudavě se blížil k fialovému kameni.
2: Nějak se mu tam nechce,
1: vykřikl kdosi z diváků.
0: Mojmír neuznal hecíře hodného odpovědi a jen se opovržlivě ušklíbil.
1: Uměl využít dramatických situací a napínal obecenstvo se zkušeností ostříleného borce.
0: Posléze se přece jen několika kočičími skoky vyhoupil na fialový kámen. Na vrcholu se zarazil, pohlédl ustrašeně dolů a začal blekotat. To nedokážu, to je moc hluboko.
1: Kolem dokola zazněl huronský smích.
0: Ha, ha, ha,
2: to je salát,
0: salabotka, pražský lejta, nebo je frajer.
2: Hezkej strašpite.
0: Salabotka. V té chvíli se Mojmírovo tělo vypělo a chlapec skočil.
1: Ve vzduchu udělala dvě nádherná salta a teprve pak dopadl hlavou do vody a zmizel pod hladinou.
0: Obecenstvo překvapením zcela onemělo.
1: Jen Jindra Benecká se zlomyslně pochechtávala.
0: Ale to už Mojmír vylézal z vody. Chodím skákat z věže do Podolí. Nejsem sice právě špička, ale na sparring partnera našim reprezentantům to stačí. Povýšeně se usmál a šel se opět natáhnout vedle Jindry.
1: Kopyto s Mňoukem stály na břehu jako dvě kamenné sochy.
0: Cítili, kterak obecenstvo, které jim ještě před chvílí zuřivě fandilo, přenáší své sympatie na vítěze a začíná si z nich dělat posměšky.
1: Tak tohle je náš konec.
0: Vypadá to tak, Mňouku. Mysleli jsme si o sobě Bůh ví co a zatím jsme učinění ubožáci.
1: Šašci, budeme pro smích celému městečku, ne-li okresu a celé republice.
0: Kopyto se vážně zamyslel. Je tu ještě jedna možnost. Musíme přece vymyslet něco takového, aby ten protivný kluk odtáhl do Prahy s ostudou.
1: No to si lehce řekne. Ale dovedeli všechno tak dobře, jako hrát na kytaru a skákat do vody?
0: No nějakou slabinu určitě mít musí. A my ji musíme odhalit. Neboť jinak by nám nezbylo, než přivázat si na krk kámen a skočit do řeky.

0: Mojmír náhle povstal a s širokým úsměvem přistoupil k poraženým sokům.
1: Tak co, vy románoví hrdinové? Ještě nemáte dost? Jestli chcete, můžeme si to rozdat v plavání pod vodou nebo třeba v lukostřelbě. My jsme především detektivové, odvětil se zbytkem pošramoceného sebevědomí Kopito. Naší hlavní doménou je bystrý postřeh. Výborně. Vymyslete nějakou soutěž a rád se jí zúčastním. Víš co? Půjdeme zítra ráno na houby. Sbírání hub je věc dobrého postřehu. A je možné, že v lese objevíme také něco, čemu se říká detektivní případ.
0: Kluk z Prahy pokrčil rameny.
1: No, není to sice právě to, co jsem očekával, ale chápu, že při vaší chudé fantazii na nic lepšího asi nepřijdete. Budu vás čekat v 7 hodin ráno.
0: A s tím se soupeři rozešli. Ve sbírání hub ho zřejmě porazíme, ale z toho nám určitě žádná velká sláva nevzejde. A on pak s ostudou do Prahy tak jako tak neodjede.
1: Ráno je moudřejší večera. Potřebuji si jen něco dobře promyslet. A jestli to vyjde...
0: Zarazil se Kopito a aniž by řekl ještě jedno jediné slovo, odcházel zadumaně domů.
1: Příští den ráno se Kopito s Mňoukem sešli s Mojmírem několik minut před 7, jak bylo ujednáno.
0: Nebylo to nijak brzy, neboť opravdoví houbaři zbrousí les, sotva začne svítat.
1: Ale pro soutěž detektivů bylo lepší, když nebude houba téměř u každého stromu.
0: Sokové, vyzbrojení košíky, vyrazili k lesu.
1: Podívejte, paní Pišvejcová, ukázal před sebe Kopito. Tu musíme předejít, jinak nám v lese všechno vyzbírá.
0: Paní Pišvejcová, sousedka Beneckých, byla totiž proslulá jednak svým mimořádným houbařským uměním a pak i hádkami s manželem, kterými se bavilo bezmála celé městečko.
1: I Mojmír byl už svědkem několika výstupů, které by zřejmě obstály i na divadle.
0: Chlapci přidali do kroku a podařilo se jim dospět do lesa o poznání dříve než věhlasná houbařka.
1: Dali se do hledání a napínali oči jako ostříži.
0: Každý chtěl být první, kdo najde jedlou houbu.
1: Byl jim ale samozřejmě Mojmír. Sotva prošel kolem několika stepilých břízek, už držel v ruce nádherného a zcela zdravého křemenáče.
0: První vyhrání z kapsy vyhání. Neodpustil si zlomyslnou poznámku Mňouk, ale neznělo to právě optimisticky.
1: Pánové, zvolal náhle Kopito, podívejte se těch muchomůrek zelených. Taková smaženice by otrávila rotu vojáků.
0: No, my je sbírat nebudem, já osobně dávám přednost hříbkům, řekl Mňouk a už se pro jednoho sehnul.
1: V té chvíli se přikolébala do hájku paní Pišvejcová a dala se i hned do hledání.
0: Pomalu přecházela mezi stromy, vrtala do země hůlkou, odhrabávala mech a byla neustále připravena střelbitě se vrhnout po kořisti.
1: Víte co? Ozval se Kopito. Tady nám už asi štěstí nepokvete. Rozběhneme se radši po lese a sejdeme se přesně za hodinu tady u těch zelených muchomůrek. Pak spočítáme houby a určíme vítěze.
0: Poněvadž nikdo neodporoval, rozešli se každý na jinou stranu.
1: Když minula hodina, všichni se skutečně na daném místě opět sešli.
0: Nikdo neměl plný košík.
1: Mňouk a Mojmír sice nějaké houby našli.
0: Za to Kopito na tom byl velice špatně. Jako by chtěl od svého neúspěchu odvrátit pozornost, ukázal náhle na zem.
1: Hrome, tady přece byly zelené muchomůrky a jsou pryč. Kdo je se sbíral? Třeba je někdo se sbíral a zničil z obavy, aby je omylem nějaký houbař nevzal, mínil Mojmír. Takový člověk by je spíš podupal nebo vyvrátil ze země. Tohle ale vypadá, že byly pečlivě vyňaty a uloženy do košíku. Podívejte, tady jsou dokonce odřezané kořínky a stopy počištění.
0: Ale kdo by to mohl být? Sem přece moc lidí nechodí. Neměli bychom toho člověka vypátrat? Nezná asi dobré houby a teď je ve smrtelném nebezpečí.
1: Myslíš? Zeptal se Kopito a zatvářil se velmi starostlivě. Bylo vidět, že mu věc vrtá hlavou. Také Mojmír začínal být nesvůj.
0: Zřejmě už vůbec nemyslil na závod ve sbírání hub, který právě skončil.
1: Pátravě se zahleděl na Kopita, o něm se domníval, že myslí přesně na to, co on.
0: Tohle přece nemůžeme nechat jen tak, prohlásil rezolutně Mňouk.
1: Nejdřív ale spočítáme houby, které jsme nazbírali, abychom mohli vyhlásit vítěze. To nás moc nezdrží.
0: Dali se rychle do počítání, ale všichni byli poněkud nervózní. Nejvíce Mojmír. Tomu při počítání doslova padaly houby z rukou.
1: Co je to s tebou? Zeptala se Kopita. Ale nic, jen mi něco pořád straší v hlavě. Zamumlal Mojmír.
0: Vítězem ve sběru hub byl Mňouk, který měl o dva hříbky více než Mojmír. Ten už však zřejmě neměl o soutěž nejmenší zájem.
1: Hříbek sem, hříbek tam. Já mám ale dojem, že jsem přišel na něco mnohem důležitějšího. Zřejmě se připravuje zločin. Zločin? Díval se Kopito, aniž žnul brvou.
0: Mojmír však už ani necekl. Najednou pokynul oběma rukama žákům na rozloučenou a zrychleným krokem se vydal k městečku.
1: Sotva se dostal z dohledu žáků, dal se do běhu. Celý vzrušený doběhl až k domu, v němž bydleli Pišvejcovi a zazvonil.
0: Otevřít mu přišel starý Pišvejc.
1: Je doma paní Pišvejcová.
2: Ale baba přišla z lesa, usmažila mi pár hub a už zase šla někam sbírat drby.
1: A vy jste ty houby snědl?
2: A proč ne? Tak houby to je moje.
1: Ale vždyť vaše paní nazbírala v březovém hájku muchomůrky zelené.
2: Cože? Muchomůrky zelené? Vždyť ta bába zná houby líp než sám profesor Smotlacha. Nebo že by mě chtěla otrávit.
1: Mojmír strnul jako solný sloup a Pišvejce se skřivenými ústy náhle chytil za břicho.
2: Chlapče, zřejmě máš pravdu. Už mě to začíná brát. Ta Megera mi sáhla na život. Seženě rychle sanitku a policii.
1: A pak už to šlo ráz na ráz.
0: Pana Pišvejce odvezla sanitka do nemocnice a tam mu po zjištění, o co jde, promptně vypláchli žaludek.
1: Paní Pišvejcovou zadržel kapitán Ošmera na náměstí před drogérií a odvedl ji na stanici k výslechu.
0: To ovšem neuniklo pozornosti všetečných spoluobčanů a brzy si celé městečko šuškalo o tom, kam až může vést hašteřivost manželů.
1: Nebýt rychlého zásahu onoho šikovného chlapce z Prahy, mohlo zřejmě dojít k chladnokrevné a rafinované vraždě.
0: To ovšem netrvalo dlouho a brzy nastal obrat.
1: V nemocnici zjistili, že pan Pišvejc měl v žaludku jen samé pravé hříbky
0: a tak musel kapitán Ošmera domnělou vražednici propustit s omluvami domů. Krátce na to se oba manželé zcela svorně dostavili před rodinný domek Beneckých a rezolutně se dožadovali vydání Mojmíra živého či mrtvého.
1: Ten se rychle ukryl na půdě, ale to bylo řešení jen krátkodobé.
0: Panu Beneckému bylo zcela jasné, že Mojmírovi dlouhou dobu v městečku žádná pšenka nepokvete, a tak mu vrazil pár pohlavků, strčil ho do auta a přes Jindřiny protesty odvezl zpět do Prahy.
1: Tak, to bychom měli. Mnul si později Kopito spokojeně ruce. Ale byl to přece jen poměrně nadaný chlapec. A kdyby nebyl takový náfuka, mohl se od nás ještě ledacos přiučit. Jeho škoda, že musel tak náhle odcestovat.
0: Ale kam tedy zmizely ty mochomurky? Někdo je přece jasně sezbíral.
1: No přece já. Ještě, že jsi mi to připomněl.
0: Nadmul se Kopito a začal s vítězným úsměvem vyhazovat z kapes smrtelně jedovaté houby do kanálu.
3: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory, inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o jakých jste ještě neslyšeli. A nebo slyšeli jste už o řemesle čarodějnickém? Pojďte s námi časem o 2-3 století naspátek a najdeme na mapě Krkonoš 40 míst, kde čarodějové vyráběli z krkonošských bylin léčivé medicíny, elixíry či driáky. Říkalo se jim driáčníci, nebo lépe laboranti či destilátoři, sdružovali se v cech jako ostatní poctivá řemesla a o jednom z těch čarodějů si teď poslechněte pohádku.
4: Šel jednou Krkonoš obhlédnout své zahrádky a tu vidí, jakýsi nezvaný troufalec mu tam zle hospodaří, motičkou vykopává kořeny modrokvětého hořce a cpe je po pytlácku do pytle. I zahromoval na něj Krkonoš hromem a křikl jako na zloděje: kdo jsi a proč tu rabuješ? Ten člověk se nezalekl. Dal pozdravení a odpověděl s klidem spravedlivého, který se cítí bez viny: nejsem raubíř ani pytlák, pane Hajnej. Jsem z poctivého cechu bylinkářů a sbírám tu léčivé bejly pro laboratorium mistra Beneše. Dodal, že Beneš po latinsku Benediktus znamená tolik, co člověk dobré pověsti, a jemu, že říkají Beníšek, jakožto Beneš mladší. Beníšek se svou zdvořilou řečí Krkonošovi zalíbil a po chvílce povídání ho potěšilo, jak Beníšek umí byliny v jeho zahradě správně pojmenovat, jako by se s nimi důvěrně znal. Ale proč maříš bylinu hořec od kořene? Pro hořké kapky neboli amárum na zkažený žaludek, vykládal tovariš Beníšek. Hořcový kořen v kořálce máčený vyčistí žaludek po každém posvícení. A dodal, že si s tím hořcovým kořenem musí připospíšit, aby stihl v Benešově laboratoriu připravit amárum do Václavského posvícení. Však já si na to vaše posvícení taky posvítím, řekl Krkonoš, ať vidím, co s mým hořcem lidské plemeno tropí. A tak, když podle kalendáře Krkonošovy říše dozrávaly švestky, vypravil se Krkonoš do vsi mezi lidi. Cestou na návesi jej předjel vůz, jaký Krkonoš ještě neviděl. Koník táhl náklad plný malovaných truhliček. Na návsi pak rozložil kramář z truhliček lahvičky, krabičky, pytlíčky a odtamtud to vonělo, jako by tam v těch lahvičkách byly uvězněny arnikové, diviznové a šalvějové víly. Krkonoš přistoupil ke kramářově krámku blíž, aby si poslechl, co mu ty uvězněné víličky špitají. Ale nad lahvičkami a krabičkami se rozléhalo už kramářovo vyvolávání. Pojďte, lidi, k mému zboží, každý tu svou bolest složí. Kupte si u mě koření, dobrý je pro všechno stvoření. Všecko mám, hanýsek, vlašskej kopel, hromotřesk, miláček, odolen, peprnej balšám, kozí routu, psí lebedu do kornoutu. Krkonoš poznal vyvolávače po hlase. Na moutě je to Beníšek. Ten druhý, starší a vousatější, bude nejspíš sám mistr Beneš. Ten nevyvolává, ale rozvažuje koření do kornoutů, prodává a přidává moudré rady, jak s bejlím naložit, aby účinkovalo. A mordy, dudy, taky za to vybírá po penízku a u mě roste bejlí zadarmo. Krkonoš se dopálil, že už chtěl zahromovat, ale mistr Beneš si ho všiml a už ho oslovil. Se vší úctivostí vítám u našeho krámu ctěného pana Hajného. Slíbil přijít a přišel, toho chválí. A taky nejspíš potřebuje pomoc našeho veleúčinného koření. Však má toho rozčilování s lidmi a pytláky v háji, až je z toho červenej v ksichtě jako kokeš. Na takový případ může naše laboratorium doporučit vysoce účinnou medicínu na mysli sklidnění, hungárskou šlakovou vodu proti šlakem trefení. Tuhle flaštičku, pane Hajnej, tu zde doporučuju. Ráno se postavit čelem k sluníčku, pravou nohou vykročit přes práh domu a koho prvního potká pan Hajnej, tomu povinčovat dobré ráno. Pak si dát 3 hlty z hungárský šlakový vody a bude den jako malovaný. Dostanu 3 krejcary. Krakonoš byl zvědav, jaké proroky mu kořínkář prodává za 3 krejcary a hned lahvičku otevřel. Z lahvičky zavoněl rozmarín, šalvěj a tymián a Krakonoš cítil pohlazení bylinkových výliček. Krejcary nemám, já si ten dluh u tebe odpracuju, mistře Beneši, řekl Krakonoš. Když se sluncem v západu skládal kořínkář svůj vonný krámek, tlápal Krakonoš za jeho malovaným povozem. Benešův domek stál v louce s lesem za zády a jeho půda voněla vším, co v louce i háji rostlo. Vešli a uprostřed velké světnice byla kamna, na nich kotlíky a baňky, po policích podél stěn to v lahvích kvasilo a bublalo. Kořeny, list i květ, léčivé byliny předávaly svou hojivou sílu do lahvic s tekutinami. Skoro bych se tu hlásil do učení, řekl Krakonoš. To by nešlo, zavrtěl hlavou mistr laborant. Na naše řemeslo musí mít učeň lidi rád, aby rozuměl jejich bolesti, jejich trampotě, jejich bídě. Pan Hajnej na lidi tu ze huláka. Asi to patří k jeho řemeslu, tak jako k léčitelskému řemeslu patří dobré slovo. Přidal Krakonošovi trošku hořcového amara, kdyby mu bylo po posvícenských koláčích nanekalo, a přidal návod k užívání. 3x za den na lžičku a ke každé lžičce si přespívat písničku, jakou tancujou o pěkné hodince po posvícení. Protože k medikamentu patří slovo, aby to bylo po čarodějnicku. Dobrou noc.
5: Živá voda. Byl jeden král a měl 3 syny. Když ti 3 synové dorostli, rozboleli toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a 3. zas. I povolal k sobě své 3 syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po 3 noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ni půjde? Já, volali všichni 3 synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni 3 nemůžete jít. Jsem starý a nemocný, kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel 3 dny pořád, nikde se nezdržel, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu některý den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu 3 krásné panny, hrály spolu v kostky. Královic se k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš-li si s námi taky vsadit? Královic se nedal pobízet a začal hrát. A hrál 3 dny a 3 noci pořád, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana: budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje. I všecko, co je našeho. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál sebe samého. Král doma čekal, čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl: otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel, a snad, že se tam taky o bratrovi něco dovím. Jeď, synu můj, řekl král, pán Bůh tě doprovoď. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Jel zase tou cestou, až přijel 3. den taky do toho velkého města. A že už byl unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu odpočinout. Přijde do hospody, vidí 3 krásné pany v kostky hrát. Královic se k nim postavil a díval se, až ho zas ta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho, dlouho čekal, a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn: otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit. Kdo ví, co se tam synům mým přihodilo, povídá, a kdybys i ty mi odešel a někde zahynul, kdo by mne potom potěšil v mém zármutku? Ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvýš potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu tu sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká, každý den počítá, kdy se vrátí, a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu tak blízko přijel, co by 3x z luku vystřelil, musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň Sivák vzpínat a živou mocí nechtěl přejít. Královic s něho skočí, aby se podíval, co by to bylo. A tu vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Bylo už na polou schnilé a od ptáků a divé zvěře rozedrané. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil. A takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. Pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovarešil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nech meč v pošvě a vem mne sebou, řekl vlk. Budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jedeš a chci ti pomáhat radou i skutkem. Královic zastrčil meč do pošvy a vzal vlka sebou. Potom přišli v lese na krásnou velikou louku, rostla na ní tráva hedvábná, a tu povídá vlk. Pusť koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří, výš nežli ten les, níž nežli oblaky, huňatým ohonem vesloval a jako šipka letěli přes hory doly, přes vody brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naverze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spaly. Přijde do třetího pokoje a tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit, ani myslí pomyslit, a kterak to v pohádce povědít. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. A tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře a voda z moře vystříkla vzhůru až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal. Neb věz, že jsem já duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat, a proto jsem se ti musel odsloužit. Však prvé, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádné maso od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm sléla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Královic pobodl svého koně siváka a zeptal se jednoho, co to znamená. Vedou tu dva na šibenici, řekl ten člověk, prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro všecko, co mu je na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo potřeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho bratři ptali, jak, bratře, neseš-li otci živou vodu? Nesu, odpověděl královic a ukazoval jim lahvici. Buď pán Bůh pochválen, že jsi dobře pořídil, řekli bratři, ale měli jen na jazyku med, v srdci byl jed. Záviděli mu to štěstí a taky se báli, aby bratr nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili postraně mezi sebou, aby ho o tu živou vodu připravili a doma před otcem očernili. Přemluvili ho, aby zůstal s nimi v jednom městě na cestě přes noc. Jedeš ve dne v noci, řekli, nikde si neodpočineš, mohl bys ublížit svému zdraví a otec by se zarmoutil. V noci, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, řekl, co jsi žádal a budiš zdrav. Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči, je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám, zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi. Pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému třetímu bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazděli do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž jsem byl tebe poslechl, zavzdechl sobě mládenec, nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, řekl, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odejel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí a všichni plesali a výskali, že ze svého zakletí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledně ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady matky své v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, matičko, co je to? To je otce tvého pás, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho znal? Počkej, přijde, pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata báli se. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pasu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi, otci těch 3 synů, A bylo takto psáno. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí taky tak oklamají jako otce. Oba dva, milé děti, nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem, jednoho z vás doma potřebuju. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší syn tedy jel. Dlouholi, dalekoli zapomněl ten, co to povídal, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty, jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědět. Zrádce si a podvodník, řekla královna, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Syn, kterého jsi poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu byl. Byl jsem, otče, řekl královic, a pojedu bez prodlení ke královně. Byl schytralý a myslil si, že přece ještě královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živé vody. Oba dva synové, které jsi mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán a na smrt hormoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil, prve než ho vyslechnul. Co měl nyní počít? Královna hrozila a syn byl odpraven. I odhodlal se, že jí pošle jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima, div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil, a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radostí vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. Neřekla jsem, že nebude šetřit zlata na mostě, když nešetřil pro živou vodu svého života? A když se královic před ní dostavil, ptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáž se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Což tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody, trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by z hlavy kámen.

V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prej by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, štěně. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile. To jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek a největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem, hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12letého medu a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil, kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři.
kde je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdeníčka si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit. A vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená, přijec, nepřijec, obutá, neobutá, dar, nedar. Muži, táto, seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké. A kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní: cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesaná, neučesaná, přijela, nepřijela, obuta, neobutá, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel,
Nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydržely, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s Důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku, v den blahoslavené tuberózy, byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hřibátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel. A celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý, a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží

Kloboukem ozem. Zdeníčka mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hřibata, kapři hnízdějí na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozřek, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal Zdeníčce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl, nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila si, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řeřichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si jí důlíček.
Zase se jelo na

zámek a zase bylo plno slávy. Ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!

0: Hrdlička zasahuje. Zatímco pan Majer odváděl asistenta Grosse do svého pokoje, aby si mohli v klidu popovídat o nové koncepci vysílání pohádek pro děti, pan Král sáhl po scénáři, který Gross nechal ležet na stole a namátkou v něm zalistoval. Přečtěte nám něco, veličenstvo, požádal ho pan Vigo. Třeba nás to trochu uklidní. Tak pojď s námi, dobrém. Můžeš se stát muzikantem jako my, četl Král. A ten pes si řekl, proč ne? Uvidíme. Možná, že mě s nimi čeká štěstí. Pan Král zdvihl oči od scénáře a tázavě se zadíval na své publikum. Pokračuj, zaprosila Arabela. To je lepší pohádka než o Rumburakovi. Pan Král by jí byl býval rád vyhověl, ale bohužel se k tomu už nedostal. Právě si slinil prst, aby otočil další stránku, když do haly vlétly dvě veliké zelené mouchy a proměnily se v Rumburaka a Ježibabu. Je! Paní Majerová, která právě sladila čaroději Vigovi čaj, leknutím málem upustila cukřenku. Rumburak nestratil ani vteřinu. Otočil kouzelným prstenem a pan Král, čaroděj Vigo, paní Majerová i jezevčík Pajda rázem skameněli. Vypadali jako přes příliš realistické sousoší. Co si to dovolujete ke králi? Obořila se na Rumburaka princezna Arabela. Okamžitě všem vraťte život. Čaroděj se už klíbl. Teď jsem králem já, řekl a výsměšně cvrnkl z kamenělého panovníka do nosu. A vy se stanete ozdobou mého šatu. Prozatím. Otočil kouzelným prstenem a proměnil princeznu Arabelu v bílou růži.
1: To se vám povedlo, jste pašák,
0: zaskřehotala Ježibaba s obdivem. Rumburak se samolibě usmál, zvedl růži a zastrčil si ji do klopy. Rozhlédněte se po bytě, přikázal čarodějnici. Někde by tu mohl být ještě jeden kouzelný prsten. Pan Majer s asistentem Grossem se už domluvili. Vysílání televizních pohádek se mělo obnovit hned zítra a to panu Majerovi zvedlo náladu. Už je to za námi, Františku, říkal Grossovi, když spolu vstupovali do haly. Ale byli jste na mě safraportsky zlí. Asistent Gross se přátelsky zasmál. Přiznej se, řekl, že jsem ti ležel v žaludku. Co kdybyste panu Majerovi ležel v žaludku dál? Oslovil ho z nenadání Rumburak. Bude to pro něj docela slušný trest za to, co mi zavařil s tím zvonečkem. Vyděšený pan Majer ani jeho přítel nestačili vůbec zaprotestovat. Čaroděj otočil kouzelným prstenem, asistent Gross zmizel a pan Majer měl najednou žaludek jako dospělý hroch. Tak, že mu nepraskly kalhoty. Co jste to s námi udělal? Vykřikl zoufale. V nouzi se obrátil ke svojí skamenělé manželce a teprve teď si uvědomil, že ani s ní a jejími společníky není všechno v pořádku. A co s nima? Věruško, vy chlape, já vás budu žalovat. Ze zbytnělého žaludku pana Majera se ozval asistent Gross.
2: Puste mě ven! Tak bude to!
0: Znělo to dutě a dunivě. Rumburak se dal do smíchu.
1: Hezky se tu bavte,
0: pravil a přehodil si přes ramena cestovní plášť. Pak ještě spokojeně přelétl očima své dílo a zapnul ozdobný knoflík.
1: Pane Rumburak! Hrgot, on mi uletěl!
0: Ježibaba, která právě vešla do haly, nevypadala právě nadšeně. Pan Majer popadl čajovou konvici a bez rozmýšlení ji po ní mrsknul.
1: Vy, babo jedna proradná, už ať jste pryč, nebo...
0: Bohužel se netrefil. Čarodějnice se proměnila v havrana, se zlostným krákáním vylétla oknem do zahrady a čajová konvice z parádního servisu Majerových se rozprskla o těleso ústředního topení. Věž, ve které byla umístěna hladomorna, měla kruhový tvar. Po celém jejím obvodu se nacházela řada temných, zamřížovaných kobek a veliký popravčí špalek uprostřed tomu už bez tak nepříliš luxusnímu prostředí dával ještě pochmurnější ráz.
1: Tahle cela je určena pro osobu zvlášť urozeného původu,
0: obrátil se Rumburak k Petrovi a vhodil do jedné z kobek bílou růži.
1: Pozor, mladý muži, aby vám tohle překvapení neublížilo.
0: Pak otočil kouzelným prstenem a vrátil Arabele její lidskou podobu.
1: Arabelo! Petře!
0: Petr s Arabelou se k sobě rozběhli. Rumburak se ďábelsky zasmál a než si mohli padnout do náruče, zabouchl mezi nimi mříž.
1: Ty mizero!
0: Petr se bleskově otočil a vrazil Rumburakovi takovou, že se překvapený čaroděj zakutálel až kamsi pod kamenné schodiště. Ihned se ale otřepal a sáhl po kouzelném prstenu.
1: To ti přijde draho. Zamříže s nimi.
0: Mekota s Pekotou spěchali vyplnit pánův rozkaz. Nastrkali bezmocné vězně do cel a pečlivě za nimi zamkli.
3: Hotovo, pane.
0: Rumburak si oprášil černý kabátec.
1: Zítra, přesně v 10:30, budeš popraven, oznámil stroze Petrovi. A vy, princezno, obrátil se k Arabele, vy se na to budete dívat. A pak vás tu nechám tak dlouho, dokud mě na kolenou neodprosíte za to, že jste mi utekla.
0: Už jste někdy viděl princeznu, aby prosila na kolenou čaroděje druhé kategorie? Odsekla hrdě Arabela, i když neměla daleko k pláči.
1: Rumburak zrudl hněvem. Mýlíte se, princezno, řekl chvástavě. Jsem nejmocnější z mocných obou pohádkových říší. Žádní Vigové nebo Fantomasové mi nesahají pokotníky. Jestli vám to nestačí, zůstanete tady na věky.

0: Pan Majer s asistentem Grossem snídali. A nejen to. Prakticky všechno teď byli nuceni dělat spolu. Existovali takhle teprve druhý den, ale oběma jim už bylo jasné, že to bude o nervy. Chceš meruňkovej džem nebo ementál? Zeptal se pan Majer svého nedobrovolného nájemníka, když usedli ke kuchyňskému stolu.
1: Džem!
0: Zahučelo mu to v útrobách. Pan Majer namazal rohlík máslem a džemem, polkl sousto a zapil je jasmínovým čajem.
1: Au, prosím tě, nepij to tak vařící, nebo mě opaříš.
0: A tak to bylo pořád. Po snídani se vydali do televize, kde měl mít asistent Gross v 10 poradu. Dohodli se, že pan Majer podepíše novou smlouvu jen pod podmínkou, že nejdřív operace a potom pohádky. Alespoň Gross na tom neochvějně trval. Sotva pan Majer s přítelem Grossem vytáhli paty, vlétl oknem do kuchyně černý havran a změnil se v ježibabu.
2: Fuj, tajfl! Ty havrani maj ale jídelníček!
0: Nadávala čarodějnice a hladově se vrhla na zbytky jídla na stole. Právě dojídala rohlíky a ementál a chystala se provést důkladnou inspekci v ledničce, když před vilkou Majerových zastavila dodávka městské galerie. Z dodávky vystoupili dva uniformovaní zřízenci, vešli do zahrady a zazvonili u dveří.
3: Dobrý den, bydlí tady Majerovi? Jdeme si pro tu sochu.
0: Ježibaba na ně vykulila oči.
2: Jakou sochu? O žádný soše nevím.
3: Na výstavu, bábinko, na výstavu. Doktorka Knoblochová nám řekla, že to máte domluvený.
0: A hrnuli se dovnitř. Hned v hale jim padlo do oka sousoší, které z pana krále, čaroděje Viga, paní Majerové a jezevčíka Pajdy udělal rumburak. Zřízenci stuhli.
2: No nazdar,
0: povzdechl si zřízenec rohlíček a posunul si čepici se štítkem do týla.
2: To, aby jsme si na to vzali stěhovací vůz.
0: Přípravy na Petrovu popravu byly v plném proudu. Zbývalo jenom dořešit několik drobných technických problémů. Například ten, kdo bude dělat kata.
4: Já jsem tak malej, že ani neuzvednu sekeru.
0: Vymlouval se trpaslík Mekota, když mu rumburak chtěl svěřit tu odpovědnou funkci.
5: A já zas, jak udělám takhle,
0: naznačil Pekota úder sekerou obouruč,
5: tak mi spadne hlava s ramenou.
0: Blekota nepřicházel v úvahu a tak rumburakovi nezbývalo, než si kata vyčarovat, což pomocí kouzelného prstenu nebyl zas tak velký problém. Udělal si ho z rozbité sklenice od jahodové marmelády a byl to chlap jako hora, mohutný, svalnatý, do půl těla nahý a s rudou katovskou kápí na hlavě.
2: Popravčí špalek dáš co nejblíž k cele princezny Arabely,
0: přikazoval čaroděj katovi, když spolu probírali podrobnosti popravy.
2: Přeji si, aby tu podívanou měla pěkně z první ruky.
0: Na gotické okno za katovými zády přiletěla bílá hrdlička a začala se procházet po parapetu. Jakmile ji rumburak uviděl, strhl se stěny kuši.
2: Uhni,
0: zasyčel na kata.
2: Já ti dám, potvoro, pořád tu budeš špehovat.
0: Nebýt toho, že kat byl nejen veliký a silný, ale také poněkud těžkopádný, rumburakův dobře mířený šíp by prolétl nic netušící hrdličce hrudí. Kat ale, ve snaze vyhovět pánovu rozkazu, zakopl o židli, vyplašil hrdličku a ostrý šíp z rumburakovy kuše neškodně skončil na cimbuří. Zatímco zklamaný čaroděj zuřil a spílal nešikovnému katovi, bílá hrdlička obletěla věž a usedla na mříž větracího okénka hladomorny, které vedlo do kopky princezny Arabely.
6: Tak rumburak přece jen mluvil pravdu. Tvůj Petr bude popraven,
0: vrkala smutně.
6: Škoda, Arabelo, že mi nerozumíš.
0: Arabela udiveně vzhlédla.
6: Rozumím ti velmi dobře, ujistila hrdličku. Kdo jsi, že mě znáš?
0: Bílá hrdlička se hbitě protáhla mříží a usedla překvapené princezně na ruku.
6: Jsem tvoje maminka,
0: pravila hrdličím hlasem.
6: Rumburak mě zaklel a podstrčil na moje místo mou nevlastní sestru Ježibabu.
0: Tak přece, vykřikla Arabela,
6: Však jsme si všichni říkali, že si najednou nejseš nějak podobná. Pomůžeš nám?
0: Ráda bych, ale nevím jak.
6: Plán na to, jak zachránit Petra a dostat se z Rumburakovy moci, už měla princezna dávno v hlavě. Scházel jí jenom spojenec, který by byl ochoten doručit Fantomasovi její vzkaz. A toho teď právě získala.
0: Petře, prosím tě, nemáš u sebe papíra tušku?
6: Zavolala na Petra uvězněného v sousední cele.
3: Petr se chvíli prohledával. Nakonec nalezl alespoň náplň do propisovačky a prošlý blok lístků do menzy. Prostrčil ruku mříží a podal je Arabele.

0: Teď dávejte dobrý pozor, fantomasi, pravil doktor Frankenstein a hvízdl na šedivého, zdánlivě úplně normálního vlka, který pobíhal sem a tam po fantomasově luxusně zařízené pracovně, ukryté hluboko v kráteru vyhaslého vulkánu. Ke mně, Agrippe! Vlk poslušně přiběhl a posadil se svému pánovi k nohám. Doktor Frankenstein ho pohladil po hřbetě a odklopil dvířka nenápadně ukrytá ve vlkově šedivé srsti. Pod nimi bylo vidět změť drátů, polovodičů a integrovaných obvodů.
1: Gratuluji, doktore, řekl uznale Fantomas. To zvíře je zajisté umělé.
0: Doktor Frankenstein se polichoceně usmál.
1: Umělý člověk se mi moc nepovedl, připustil. Ale tohle bude šlágr. Dejte sem ruku. Jak vidíte, funguje zároveň jako elektrická kaminka. A teď se ho na něco zeptejte. Kdy se narodil Hans Christian Andersen?
2: 2. dubna 1805,
0: odpověděl bez rozmýšlení vlk.
1: Je to i naučný slovník, triumfoval doktor Frankenstein. A dá se použít i jako projektor pro 8- a 16-milimetrové filmy. Je to prostě mnohaúčelový vlk.
0: Fantomas poklepal doktorovi na rameno.
1: Vy jste šílený, Frankensteine, řekl. Šílený, ale geniální. Taky si to myslím, přisvědčil skromně jeho přítel. Pomocí svých technických vynálezů ovládnu jednou celý svět. Stanu se nejmocnějším.
0: Fantomas výstražně zakašlal.
1: Skoro nejmocnějším, opravil se doktor. Hned po vás, samozřejmě. Už jsem se chtěl urazit, mračil se Fantomas. Nejmocnější jsem a budu já. A běda tomu, kdo to neuznává.
0: Za jeho zády zahučel automatický výtah. Fantomas se otočil. V doposud kompaktní skalní stěně se objevilo světlo výtahové kabiny a ocelové dveře se rozestoupily. Kabina byla prázdná, až na malou bílou hrdličku, která přešlapovala na podlaze se svitkem prošlých lístků do menzy v zobáčku. Fantomas s Frankensteinem si ji v první chvíli vůbec nevšimli.
1: Milí Fantomasi, přečetl doktor Frankenstein vzkaz načmáraný na lístcích. Čaroděj 2. kategorie Rumburak prohlašuje, že je mnohem mocnější než vy. Uloupil nám kouzelný prsten a drží nás vladomorně bývalého Chechotova hradu. Prosíme vás o pomoc, princezna Arabella.
3: Arabella? Zamyslel se Fantomas. Kdo to je?
2: Arabella, dcera krále Artura I.,
0: automaticky odpověděl umělý vlk.
2: Chytrá a velmi půvabná.
4: To sousoší pochází z mistrova vrcholného období, poučovala doktorka Knoblochová mladého novináře, který si přišel do městské galerie prohlédnout exponáty přichystané na Pimperovu výstavu. Nazývám je muž slinící si prst a jeho přátelé. Všimněte si zejména záhadného gesta levé ruky, o které vedu spor s docentem Jeřábkem. Tvrdím, že představuje jí soucno v jeho intimní podobě.
0: Doktorka Knoblochová byla daleko od pravdy. Pan král, jak víme, se ve chvíli, kdy jej nechal Rumburak skamenět, právě chystal obrátit stránku a slinil si za tím účelem ukazováček. Scénář, který původně držel v levé ruce, ovšem chyběl. Pan Majer s Grossem si jej vzali s sebou do televize,
5: a to učenou kunzhistoričku poněkud zmátlo. Mladý novinář se udiveně zahleděl na bambule na bačkorách paní Majerové. Můžete mi vysvětlit, zeptal se úctivě, proč tolik pimperových soch má na nohou trepky?
4: V tom právě je hluboká symbolika,
5: poučila ho zasvěceně doktorka Knoblochová.
4: Patetizování atributů rodinného krbu hrálo v Pimperově díle primární roli. Mistr byl totiž sirotek.
5: V televizi je nepřivítali právě nadšeně.
6: Myslel jsem, že už jste se umoudřil a vy mi sníte asistenta,
5: pravil smutně režisér Novák a opatrně osahal panu Majerovi jeho obrovité břicho.
6: A to prosím, zrovna když jsme vás už ohlásili v programu. Já ho přece nesnědl, bránil se pan Majer. A klidně můžu vystupovat, snímáte mě stejně jenom od pasu nahoru.
5: Z jeho žaludku se ozval Grossův rozčílený hlas.
7: Já chci ven, musíš na operaci, Karle. Slíbil jsi mi to!
6: Žádná operace nebude. Umění je přednější.
5: Rezolutně rozhodl režisér Novák a zaťukal na nedobrovolný příbytek svého asistenta.
6: Gross, slyšíte mě? Musíte to chvíli vydržet.
7: Ani mě nenapadne.
5: Gross se začal vlnit a kopat tak silně, že pan Majer poskakoval bolestí.
7: Jestli nepůjdeš na operaci, Karle,
5: vyhrožoval,
7: tak vám to vysílání takhle znemožním.
6: Nechte toho, Gross, okřikl ho režisér. To byste se nestyděl pokazit dětem pohádku.
8: Rumburaku, ty vzpurný vetřelče, otevři, zvolal Fantomas a udeřil pěstí na hradní bránu.
5: Brána se ani nepohnula. Fantomas se to však nevyvedlo z míry. Postoupil o pár kroků zpět a namířil ukazováček na předprseň hradu.
6: Prásk, prásk, prásk,
5: ozvala se série výstřelů. Ocelové šipky, vyletující jedna za druhou z Fantomasova prstu, se zasekávaly v pravidelných intervalech do kamenných kvádrů a v okamžiku vytvořily na hradní zdi celkem pohodlný žebřík. Fantomas se zlověstně zasmál a rozběhl se po nich nahoru.
8: Kleknout!
5: Svalnatý kat v rudé kápi srazil Petra na kolena a pro jistotu ještě jednou obtáhl brouskem ostří své katovské sekery. Petr beze slova položil hlavu na popravčí špalek a princezna Arabela si zakryla oči dlaní. Kat zdvihl sekeru.
8: Ani hnout, rumburaku! A ty taky, kate!
5: Tón Fantomasova hlasu způsobil, že kat stuhl jako skamenělý. Ani rumburak neměl žádnou šanci. Pokusil se sice sáhnout po kouzelném prstenu, ale dvě dobře mířené ocelové šipky mu přibyly rukávy kabáce k opěradlu křesla.
6: Zatraceně! Fantomasi, co to má znamenat?
5: Obořil se na vetřelce rumburak, který se marně snažil vyprostit. Fantomas se dutě zasmál.
8: Taková malá lekce, pane,
5: řekl a stáhl čaroději z prstu kouzelný prsten.
9: Děkujeme vám, pane Fantomasi, ozvala se princezna Arabela. Přišel jste v poslední chvíli.
8: Jak je mým zvykem, pravil Fantomas. Podle vašeho vznešeného půvabu soudím, že jste princezna Arabela a tenhle prsten je váš. Dovolíte?
5: Navlékl Arabele kouzelný prsten a dvorně jí políbil ruku.
8: Mám slabost pro krásné ženy. A vy jste ještě krásnější, než jak mi vás vylíčil mechanický vlk doktora Frankensteina.
5: Petr k němu přistoupil a poklepal mu na rameno.
8: Tak moment, pane, řekl. Zachránil jste mi život. Ale to ještě neznamená, že budete koketovat s Arabelou.
5: Fantomas na něj udiveně pohlédl a pak se dal do smíchu.
8: Líbíte se mi, mladý muži,
5: pravil.
10: Vyřiďte vašemu panu otci, že mu Fantomas gratuluje k takovému synovi.

0: televizním studiu už bylo všechno připraveno k vysílání nové série pohádek pro děti, jenom pan Majer pořád ještě vedl dialog se svým žaludkem. Dávám ti čestný slovo, že na tu operaci půjdeme.
1: Ale kdy?
0: Zítra, hned po zahájení výstavy mistra Pimpery. Režisér Novák už z nich začínal být nervózní. Tak co? Vmísil se do debaty. Už jste se domluvili? Všechno je v naprostém pořádku, ujistil ho pan Majer. Až na to, že nemám text. Ten scénář nějak skameněl a najednou nejdou obracet stránky. Režisér se chytil za hlavu. Člověče, zaúpěl, kdy vy mi už konečně přestanete dělat potíže? Nakonec to ale tentokrát klaplo opravdu na jedničku. Přinesli nový scénář a pan Majer začal vyprávět. Šlo mu to báječně a písničku o brémských muzikantech dokonce zaspívali s asistentem Grossem dvojhlasně. Děti v celé zemi se radovali a dospělí začali o panu Majerovi prohlašovat, že je břichomluvec a génius. Také na bývalém Chechotově hradě bylo veselo. Kata vyhnali, Rumburaka zavřeli do vězení a bílou hrdličku Arabela zase proměnila ve svoji matku královnu.
2: Veličenstvo, je mi ctí, řekl Fantomas.
0: Královna se usmála. Můj královský manžel vám jistě bude chtít osobně poděkovat. Mimochodem, nevíte, jestli by pan doktor Frankenstein neprodal svého mechanického vlka? Chtěla bych ho koupit pro červenou karkulku. Ta pohádka se musí dát do pořádku. To je skvělý nápad, maminko, souhlasila nadšeně princezna Arabela. A pak dáme do pořádku celý náš pohádkový svět. Před hradní branou nastalo veliké loučení. Fantomas vypadal téměř dojatě.
2: A kdy se uvidíme my, princezno? Zeptal se Arabeli.
0: Když o to tolik stojíte, usmál se Petr, můžete nám přijít na svatbu za svědka. Fantomas vážně přikývl.
2: Platí, pravil. Naschledanou.
0: Čekala je dlouhá cesta, tak už raději vyrazili. Odkud si až ze samého vrcholu hradní věže se ozvalo posupné havraní krákání. Fantomas vzhlédl. Velký černý havran zakroužil nad hradem a než na něj stačil Fantomas pořádně namířit, zmizel v nedalekém lese.

0: Zvonečkem to začalo, zvonečkem to končí. Z matků a nepříjemností si už Petr s Arabelou užili dost a dost a byl nejvyšší čas dát zase všechno pěkně do pořádku. Ty teď naprav, co jsi způsobil. Obrátila se královna k Petrovi a podala mu kouzelný prsten. Petr velice rád poslechl. Když proměnil královský mrakodrap opět ve starý dobrý palác, shromážděný dav propukl v jásot. Teď ještě sídliště, továrny a odpadky, připomněla mu princezna Arabela. Petr přikývl, otočil kouzelným prstenem a rázem bylo v říši pohádek zase všechno jako dřív. Koupili karkulce Frankensteinova mechanického vlka, vzkázali vodníkovi, že už se může vrátit a pak už byl nejvyšší čas vydat se opět na cestu. Trochu se k sobě přitiskněte, nabádala je královna, když jim starý komorník Cyril přehazoval přes ramena cestovní plášť. Petrovi s Arabelou to nemusela říkat dvakrát. Nikdo z nich si bohužel nevšiml, že pod šosy cestovního pláště se nenápadně vplížil i černý havran, který se skrýval za komodou. Vernisáž Pimperovy výstavy byla významnou společenskou událostí a výstavní síň městské galerie byla nabitá k prasknutí. Přišel se podívat kde kdo. Profesor Hromádka, doktor Neumann, učitel Adam, ředitel Dudka, docent Hrach a samozřejmě, že nemohl chybět ani Pimperův kamarád ze studentských let, pan Majer. Bohužel s asistentem Grossem v žaludku. A nakonec se chci ještě zmínit o největším díle Alexandra Pimpery, končila svoji úvodní řeč doktorka Knoblochová. Jejím sousoší, nazývané Muž slinící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je utržený knoflík či prodřený rukáv. Z tohoto místa mohu odpovědně prohlásit, že takový detail nemá v dějinách umění obdoby.
1: To jsou přece nesmysly,
0: komentoval ze žaludku pana Majera její vystoupení asistent Gross.
1: Karle, buď chlap a řekni jim, že to nejsou sochy.
0: Režisér Novák, který stál hned vedle, ho napomenul.
2: Pst, Gross, teď se to nehodí.
0: Údajná břichomluvecká produkce pana Majera začala budit pozornost. Lidé se po nich otáčeli.
3: Co říká ten těhotný pán?
0: Naklonila se elegantně oblečená stařenka ke svému zhruba 70letému synovi.
3: Neměla bych ho pustit sednout.
0: Doktorka Knoblochová nervózně zalistovala v papírech. A co tedy můžeme říci závěrem k tomuto sousoší? Položila si řečnickou otázku.
3: Můžeme konstatovat, že představuje vrchol Pimperovy tvorby, neboť vypadá v skutku jako živé.
0: A v tu chvíli Arabela, která společně se svojí maminkou, Petrem a dětmi právě vešla do výstavní síně, otočila kouzelným prstenem. Sochy k úžasu učené doktorky i publika najednou obživly a seskákali se svých podstavců.
3: Karle!
0: Vykřikla paní Majerová a vrhla se manželovi kolem krku.
3: Arabelo, děti!
4: Veličenstvo, uklonil se čaroděj Vigo královně. Pan král jí dvorně políbil ruku a řekl, jsem rád, že vás opět vidím, choti. Doufám, že jste tentokrát ta pravá.
0: Také obživlý pajda se nechal slyšet. Radostně vrtěl ohonem a štěkal na celé kolo a šokovaní účastníci vernisáže se nestačili divit. Pan Majer ukázal na svoje mohutné břicho.
4: Arabelo, zaprosil, zbav mě toho chlapa. Je to sice můj přítel, ale jeho humor je naprosto nestravitelný.
0: Arabela mu ráda vyhověla. Vysvobozený Gross udělal několik kondičních dřepů.
2: Od dneška měním povolání, zavtipkoval. Jsem největší žijící expert přes umělcovo nitro.
3: Kruhem okolo stojících diváků se k ním prodrala vyjevená doktorka Knoblochová a zatahala spokojeně se tvářícího čaroděje Viga za rukáv.
5: Prosím vás, rychle zpátky na podstavce, žadonila. Přece mi nezničíte celou koncepci.
3: Klidně, pravil nevzrušeně čaroděj.

0: Setkali se na stromě před vilkou Majerových. Byla už skoro tma a Ježi babě, která poletovala celý den po městě v podobě černého havrana, pořádně vytrávilo. Chystala se usednout na větev rozložité jabloně před oknem do kuchyně a opatrně obhlédnout situaci. Na větvi už ale jeden havran seděl.
1: Jste mi nějaký povědomý?
0: Zakrákorala Ježi baba havraní řečí.
1: Nejste vy náhodou pan Rumburak?
0: Čaroděj, neboť to byl skutečně on, na sebe vzal svou lidskou podobu. Jak vidíte, jsem, řekl.
1: Vy jste mě pěkně vypek.
0: Také Ježi baba se proměnila sama v sebe a hned se do Rumburaka pustila.
1: Jak to, že je Arabela zpátky? A kde máte kouzelný prsten a cestovní plášť?
0: Co jí měl na to čaroděj říct? Všechno se proti mně spiklo, paní kolegyně, začal se litovat. Když mi ještě jednou pomůžete, tak vám...
1: To známe,
0: skočila mu čarodějnice do řeči.
1: Uletíte si a mě necháte v brindě.
0: Čestné slovo.
1: Vaše čestné slovo.
0: Nahoře ve vilce se otevřelo okno mansardy a do zahrady vykoukl Petr Majer. Je tu někdo? Rumburak s Ježibabou zmlkli. Honem se zase proměnili v černé havrany a odletěli spolu do noci. Když je svatba, tak to obyčejně bývá velká sláva. Ale také je s tím spousta starostí. Ta Petrova s Arabelou nebyla výjimkou. Všechno už bylo připraveno. Paní Majerová rozdala svatebčanům mirty, na ulici před vilkou čekali krásně opentlené taxíky a v kuchyni voněl svatební dort. Petr vzal Arabelu za ruku, něžně jí stáhl z prsteníčku kouzelný prsten a navlékl jí snubní prstýnek. Samozřejmě, že jí padl jako ulitý. To je nejkrásnější prstýnek, jaký jsem kdy měla, dojatě prohlásila princezna. Petr se na ní vesele ušklíbl. Bodeť by ne, řekl. Dal jsem za ní všechny svý úspory. Princeznin kouzelný prsten odložil na mahagonovou skříň u okna. Když chcete někoho obejmout, je vždycky lepší mít volné ruce. Petře, já jsem tak šťastná. Já taky, Arabelo. Tohle si nechte na potom, napomenul je laskavě pan Majer, který se objevil ve dveřích. Tak jdeme, jdeme! Všichni už na vás čekají. Ostatní svatebčané už opravdu čekali ve vozech. Pan Vigo s paní Hermanovou se uvolili, že zůstanou doma a vezmou si na starost přípravu svatební hostiny a tak šel starý čaroděj princeznu vyprovodit alespoň před dům. Pane Vigo, obrátila se k němu Arabela, když nasedala do taxíku ke svému otci. Zapomněla jsem vám vrátit kouzelný prsten, nezlobte se. Je v Petrově pokoji, na té mahagonové skřínce u okna. To nic, princezno, usmál se na ní čaroděj. Hlavně, že vím, kde je. To víte. Jistota je jistota. Dva černí havrani, kteří z úkrytu za komínem napjatě sledovali všechno, co se dělo před vilkou, se po sobě podívali. Máme štěstí, paní kolegyně, zakrákoral tiše Rumburak. Až všichni vypadnou, tak se do toho dáme. Do přeplněné svatební síně městské radnice vešla ceremoniářka a rozhlédla se po auditoriu. Budu prosit pány svědky ke stolu. Petr ukázal na doktora Neumana. Můj svědek je tady. Na mého bohužel ještě čekáme, špitla Arabela. Bude tu každou chvíli. Slíbil mi to. Úřednice pohlédla významně na hodinky, zdvihla obočí a usedla ke stolku se svatebními formuláři. Arabela se obrátila k Petrovi. Fantomas možná čeká na chodbě. Půjdu se po něm podívat, řekla. Promiň. Davem svatebčanů a ostatních přihlížejících se ke snoubencům prodírala velmi statná, stará dáma v hedvábném kloboučku. Držela si před očima lorňon a vypadala, jako že někoho nebo něco hledá. K velkému zklamání princezny Arabely Fantomas na chodbě před obřadní síní nebyl. Musíme bezpodmínečně začít, oznámila stroze Petrovi ceremoniářka. Pokud se druhý svědek nedostavil, požádejte laskavě vaši snoubenku, ať si vybere někoho jiného. Nebo snad raději chcete svatbu odložit? Arabela už byla zpátky. Petře, on tu není, vyhrkla nešťastně. Tak co? Jak se rozhodnete? Petr se ošil a pohlédl na Arabelu. Přece to teď neodložíme, když... začal.
2: Není třeba. Jsem zde. Statná stará dáma, která se mezitím prodrala až k nim, odložila lorňon, sundala si hedvábný klobouček a strhla si z tváře plastikovou masku. Byl to Fantomas. Ceremoniářka zaječila a ve svatební síni to zašumělo údivem.
0: Ahoj, pane Fantomas, pozdravil obra Honzík. Přišel jste opravdu v poslední vteřině, oddechla si Arabela.
2: Fantomas se uklonil. Jak je mým zvykem, princezno.

0: Proč tak pracně? Zeptal se s úsměvem čaroděj Vigo paní Hermanové, která usilovně hnětla těsto na svatební koláče. Skočím nahoru pro prsten.
1: Kde pak?
0: Odbyla ho Mařenčina maminka.
1: Na linecký těsto žádný finty neplatěj. Radši doneste ze sklepa okurky.
0: Pan Vigo pohlédl z okna. Na nedalekém stromě seděli dva černí havrani a to se starému čaroději ani trochu nelíbilo. Na okamžik zaváhal, ale pak pro ty okurky přece jenom šel. Sotva pan Vigo opustil kuchyni, havrani se zvedli a odlétli na balkón před Petrovou mansardou. Tam na sebe vzali svou lidskou podobu.
2: Dělejte,
0: pobízala Ježibaba Rumburaka.
2: Máte nejvyšší čas tu svatbu překazit.
0: Okno Petrova pokoje bylo zavřené a dveře na balkon také. To však pro pomstychtivého čaroděje nebyla zase tak veliká překážka. Vyrazil loktem sklo u balkonových dveří, odemkl a skokem byl u mahagonové skřínky. Prsten tam stále ještě byl. Rumburak si jej navlékl na prst a rozhlédl se po pokoji. Zaujali ho vysoké skříňové hodiny u dveří a plakát s fotografií alpské krajiny a stádem pasoucích se ovcí. Čaroděj se ďábelsky zachechtal a otočil kouzelným prstenem. Svatební obřad se chýlil ke konci a dojatá paní Majerová tiše poplakávala do kapesníku. Oddávající úředník se zeptal princezny Arabely, jestli si dobrovolně bere za manžela zde přítomného Petra Majera a právě v tom okamžiku se to stalo. Ženich se najednou proměnil ve skříňové hodiny a ubohá nevěsta v ovci. Její ano už zaznělo spíš jako zabečení. Přítomní úžasem stuhli. Všeobecné ohromení však trvalo jen kratičkou chvíli. Sotva si uvědomili, čeho se stali svědky, začali mluvit a vykřikovat jeden přes druhého. Ve svatební síni vypukla vřava.
3: Za těchto okolností je sňatek neplatný,
0: prohlásil oddávající úředník a otřel si spocené čelo kapesníkem. Proč? Fantomasova otázka zazněla, jako když práskne bičem. Halas ve svatební síni rázem utichl.
3: Pane svědku,
0: koktal zděšeně oddávající,
3: ovce a hodiny přece nemohou uzavřít sňatek. Odporovalo by to ustanovení občanského zákoníku.
0: I když se mají rádi, zahřímal Fantomas. Úředník se přikrčil.
3: Nejde to.
0: Potřásl hlavou a otočil se k odchodu.
3: Hodiny nejsou občan. Je mi líto.
0: Stůj, úředníku. Z Fantomasova ukazováčku vyšlehly dva výstřely a ocelové šipky přibyly podrážky bot oddávajícího k podlaze. Já myslím, že by to šlo. Oddávající úředník se rozklepal jako osikat.
3: Jak si přejete, pane?
0: Hlesl, pak se obrátil k ovci a hodinám a roztřeseným hlasem pronesl předepsanou formuli.
3: Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený.
0: Měli byste se jít podívat nahoru, upozornila paní Hermanová čaroděje Viga, když se vrátil ze sklepa s okurkami.
1: Zdálo se mi, jako když se tam něco rozbilo.
0: Cože? Starý čaroděj se upřímně vyděsil. Rychle přistoupil k oknu a vyhlédl do zahrady. Větev, na které ještě před malou chvilkou seděli ti podezřelí havrani, byla prázdná. Pan Vigo se rozhlédl po kuchyni. Pořádná šlupka do hlavy dokáže někdy taky dělat zázraky, pomyslel si. Popadl paličku na maso a rozběhl se do schodů.
2: To musí být povedená svatba.
0: Rumburak se chechtal, až se za břicho popadal.
2: Dám na to krk, že to snoubencům moc sluší.
0: Ježibaba otevřela šatník a začala jej prohledávat.
2: Teď ještě najít cestovní plášť a pryč.
0: Mírnila ustaraně čarodějovo nadšení.
2: Je tady pan Vigo? Mohl by nám být nebezpečný.
4: Ten starý paprika, to bych rád věděl jak,
0: ušklíbil se Rumburak.
4: Mám přece prsten.
1: Dveře mansardy za jeho zády se potichoučku pootevřely a na hlavu čaroděje druhé kategorie dopadla kuchyňská palička. Rumburak šel k zemi jako podťatý. Pan Vigo se hbitě zmocnil kouzelného prstenu.
4: Tak, a teď z vás udělám krysy na věky věkův, obrátil se k vyděšené čarodějnici.
3: Nebylo by lepší udělat z nich něco praktičtějšího? Ozval se za jeho zády hlas paní Hermanové. Já bych o něčem věděla.
1: Když se smutní svatebčané vrátili domů, pan Vigo s paní Hermanovou už měli všechno hotovo. Hodiny a ovci vrchní královský čaroděj snadno opět proměnil v Petra s Arabelou a u majerů konečně mohla zavládnout zase ta pravá svatební nálada. Navíc čekalo doma novomanžele malé překvapení. Úplně nová automatická pračka a dvoudveřová lednička, které jim pan Vigo s paní Hermanovou přichystali jako svatební dar. O tom, že pračka byl původně čaroděj druhé kategorie Rumburak a lednička Ježibaba, z pochopitelných důvodů, raději pomlčeli.
3: Řekli jsme si, že vám dáme něco praktického, odmítla paní Hermanová skromně jejich díky. Já to vymyslela a pan Vigo to zařídil. Pak se ujala slova královna.
1: Když už jsme u těch darů, obrátila se k novomanželům, my pro vás také něco máme. Vyďte choti. Pan král sáhl do kapsy a podal Arabele kouzelný zvoneček. Zvonečkem to začalo, tak ať to zvonečkem také končí, řekl. Kdykoliv budeš něco potřebovat, zazvoň. Objeví se můj nový pomocník, ujistil princeznu čaroděj Vigo, a splní vám každé přání.
3: Dovolíš? Pan Majer sáhl po zvonečku. Tak takovejhle zvoneček byl vždycky můj sen, pravil okouzleně. Něco se porouchá, zazvoníš a hned je po problému. Třeba ten náš boiler.
1: Z jídelny se ozvala paní Majerová.
3: Všichni ke stolu, bude přípitek.
4: Přípitek si taky dám líbit.
1: Pan Majer odložil zvoneček na štokrdlátko u telefonu a pobídl ostatní.
4: Račte!
1: V opuštěné hale zůstal jen jezevčík Pajda. Stříbrný zvoneček na štokrleti ho přímo fascinoval. Zaštěkal na tu neobyčejnou věc. Zvoneček nic. Pajda se opatrně rozhlédl, pak uchopil zvoneček do tlamy a mazal s ním do zahrady.
3: Pajdo, domů!
1: Honzík, který se pro Pajdu vrátil do haly, už zahlédl mezi dveřmi jen pahýl jeho oháňky. Poslechnout Pajdu samozřejmě ani nenapadlo. Mařenka zatáhla Honzíka za rukáv.
3: Neho bejt, řekla. Radši pojď zpátky, za chvilku budou kremrole.
1: A tak se milému Pajdovi podařilo kouzelný zvoneček v klidu zahrabat do tajné skrýše pod lavičkou, kde už měl spoustu jiných zajímavých věcí. I ta nejkrásnější svatební hostina jednou skončí. Skončila i tahle a nastalo velké loučení. Honzík požádal pana krále, jestli by o prázdninách nemohli vzít sebou do říše pohádek kluky a holky ze třídy. Pan král souhlasil a princ Willibald slíbil, že se jako čestný muž a šlechtic o ně postará. Královna plakala, paní Majerové tekly slzy proudem, Arabela měla na krajíčku a zdálo se, že dokonce i princezna Ksenie je trochu dojatá. Měj se tu pěkně, sestřičko, loučila se s Arabelou. Víš, že ti vlastně závidím? Chtěla bych být jednou tak šťastná jako ty. Potom už pan král, královna, princezna Ksenie, její manžel Willibald a pan Vigo nastoupili do cestovního pláště a vrchní královský čaroděj zapnul ozdobný knoflík. Zmizeli dřív, než jim paní Hermanová stačila podat balíček svatebních koláčků, které jim přichystala na cestu.

0: Nevadí ti to rozbité okno? Zeptal se Petr Arabeli, když se konečně ocitli sami nahoře v jeho pokoji. Princezna se k němu přivinula.
1: Ani ne,
0: řekla. Střepy přece znamenají štěstí. Máš pravdu. Zítra prostě zazvoníme na zvoneček.
1: To chceš zvonit pro každou hloupost?
0: Petr pokrčil rameny.
2: Malí starosti jsou taky starosti,
0: řekl. Pak se na svou trochu zamračenou ženu usmál a dodal. Ale my nebudeme mít vůbec žádný starosti. Budeme si zkrátka žít jako v pohádce. Odkud si ze zdola se ozvala hromová rána.
2: Pomoc!
0: Bylo slyšet z koupelny zoufalé volání pana Majera. Petr s Arabelou se mu rozběhli na pomoc. V koupelně byla hotová spoušť. Ve zdi nad vanou zela pořádná díra. 160-litrový bojler se válel po zemi a pod hromadou úlomků, cihel, malty a omítky ve vaně ležel pan Majer. Drápal se ven a hlasitě úpěl.
2: Co si pro boha dělal?
0: Zeptal se otce Petr, když mu společně s Arabelou pomohli na nohy.
2: Ale chtěl jsem demontovat ten zatracený boiler, že potom zazvoním o novej a ono mi to celý nějak vypadlo.
3: Karle, co to vyvádíš?
0: Paní Majerová, která se objevila ve dveřích koupelny, spráskla ruce.
3: Tak tohle nám ještě scházelo.
0: Pan Majer se obrátil k Petrovi.
2: Nekoukej tak na mě a přines ten zvonek,
0: přikázal. Kouzelný zvoneček už ale nenašli. Ani dnes, ani potom. S pohádkami byl konec a Majerovým nezbývalo, než smířit se s tím, že budou zase žít docela obyčejně jako ostatní lidé. Pan Majer ještě pár dní hudroval, za to Arabele se to naopak velmi líbilo. Měli se s Petrem až do nejdelší smrti moc rádi. A to je přece ta nejkrásnější pohádka. Nemyslíte?

0: Moudrý zlatník. Radošovi bylo 18 let, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít do služby. I pomyslel si, když už musím sloužit, půjdu do velkého města, vždyťku z práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle prý byl tak moudrý a rozumný, jako by byl na vysokých školách cvičen a všecko, co do rukou vzal, muselo se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tu mu padne do oka nádherný a skvostný zlatnický krám, v němž při díle sedí mnoho tovarišů. To se mu velice zalíbilo a pomyslel si, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmýšlení vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej přijal za učedníka.
1: Inu, já tě přijmu,
0: namítl mistr.
1: Ale ty jsi už trochu přestárlý na učedníka. Než se vyučíš, bude ti pomalu 26. Nejspíš chceš rok učení a rok práce.
2: Ovšem, pane mistře, já nemám žádné peníze.
1: Nejspíš chceš rok učení a rok práce.
2: Ovšem, pane mistře, já nemám žádné peníze, abych za učení platil.

0: rámky tak pěkně, že se bylo radost na ně podívat.
1: Nevím,
0: řekl mistr své ženě.
1: Co si mám o Radoši pomyslit? Je-li už jinde vyučen a jen zem nerozum táhne, anebo je narozen na šťastné planetě?
0: Ne, tomu nevěř, že by tě byl obelhal. On je věru vtělená pravda. Zastávala se mistrová učedníka, který i jí pomáhal. Za 4 neděle se vyučil a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo velké a v němž sídlil král. Tu vidí na bráně lebku nastrčenou na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat, a mistr mu začal vypravovat.
1: Náš král má jedinou dceru, panu tak krásnou, že kraj světa takovou nenajdeš. Od 20. roku však nemluví, ale jestli řízením božím, anebo její vlastní vůlí, to nemohl dlouho nikdo vyzkoumat. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, ale žádný jí řeči nenaučil? Ona čte, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před 3 lety se tu vyskytla moudrá věštkyně, která povídala, že je princezna líbena pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by ji k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu ji dá za ženu, ať je prostý, anebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Král se nad tím velice mrzel a princezna ještě víc, proto se odebrala do svých pokojů a z nich ani vyjít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit a neučiní to ve 3 dnech, že přijde o hlavu. Schon přestal, až po nějakém čase přišel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se pokusil o princeznino uzdravení. 3 dny prý klečel před Liběnou a neustále prosil, aby k němu jen jediné slovo promluvila, ale ona se ani nepohnula a tak ztratil 3. den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a 5. rok už táhne, co princezna nepromluvila.
0: Radoš se nad tím velice podivil a bylo mu krásné Liběny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl rád jako oko v hlavě, a již se ženou radil, zůstane-li Radoš vždy tak hodný hoch, že ho přijmou za vlastního, neboť neměli svých dětí. Jednoho dne přišel královský dvořan a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jakých posud nikdo neviděl, a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrabal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a komu tu práci odevzdá.
2: Co pak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste tak smutný?
0: Ptal se Radoš. Mistr se mu svěřil.
2: Nermučte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě bude král se mnou spokojen.
1: A myslíš, Radoši, že dovedeš práci, kterou si já sám netroufám udělat? Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů pro zkázu?
2: Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude-li se vám to líbit, potom udělám ty další.
0: Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se hned pustil do práce. Ale jak se divil starý zlatník, když mu Radoš přinesl hotový prsten. Tomu nebylo rovno v celém krámu. S radostí mu mistr dovolil, aby zhotovil i ostatní věci. Radoš si dal na všem, co možná záležet. Když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici, vše do ní uspořádal a pak to odnesl mistrovi. Když se mistr na skvost podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl,

0: říkal.
1: Hochu, ode dneška si ty mistr. Já ti více poroučet nemohu, neboť si mne daleko předstihl.
0: Byla to taková práce, jakou málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat. Zdali královskému diadému či útlému náhrdelníku, anebo skvostným náušnicím, náramkům a jiným drobnostem. Zlaté nitky byly jako od pavouků předené a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé.
1: Hochu, co ti mám za tu práci dát?
0: Ptal se mistr celý blažen nad uměním svého tovaryše.
2: Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl králi sám donést.
0: Tomu mistr rád povůli udělal a Radoš šel do královského hradu. Když se ohlásil, že nese králi objednaný skvost, i hned byl vpuštěn. Hluboce se poklonil a podal králi stříbrnou skříňku. Sotva král otevřel víčko, rozjasnila se jeho tvář a s patrným zalíbením se díval na klenoty.
1: Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci dělal?
0: Ptal se král přívětivě.
2: Já sám, nejmilostivější králi.
0: Odpověděl Radoš.
1: Ach, mladíku, jsi tak veliký umělec, jakého jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej.
0: Nabízel se král Radošovi, který radostí div neplakal.
2: Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je puštěn k princezně každý, kdo se chce pokusit, aby jí řeč navrátil. O to bych se i já chtěl pokusit. A proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní směl jít.
0: Tak prosil Radoš krále a čekal se strachem na odpověď.
1: Ovšem, mladíku, že k ní smíš jít a pokusit se jí uzdravit. Ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal. Víš, co tě potom čeká?
2: Vím, nejmilostivější králi, a rád se podrobím smrti, když to nedokážu.
0: Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radošek princezně do pokoje a nechal ho tam samotného. Dvořan však dostal od krále tajné znamení, aby poslouchal, co se bude dít. Radoš tedy šel s dvořanem skrze množství pokojů až do síně, kde bylo jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito slunečním světlem, jež malovanými okny kladlo pestré stíny na bílou mramorovou podlahu. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořan polehonku rozevřel a Radošovi pokynul rukou. Radoš vešel do malého pokojíku, skvostně, ale pohodlně a ladně uspořádaného, že člověku bylo jaksi milo, když do něho vkročil. Ale nejkrásnější byla princezna Liběna. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani mžikem se její zřítelnice k němu neobrátila. Zdála se být bez života, jako obraz, jež visel v zlatém rámu na zdi a představoval princeznu jako malé dítě. Jasným okem na ní Radoš hleděl, poklonil se, postavil před její obraz a řekl.
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, jež se v hradě vede. Řezbář udělal panu. Krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní ta pana náleží?
3: Komu by náležela, než mluvci, který jí dal řeč?
0: Promluvila princezna a opět tiše šila dál. Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale závistivý dvořan oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla. Radoš musel zůstat v hradu, kde se mu ovšem jinak vedlo dobře. Mistr nevěděl, co si má pomyslit, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval, že se tovaryš vrátí teprve třetí den. Druhý den byl Radoš opět uveden do princezny na pokoje a jako předešlý den se postavil před obraz a ptal se.
2: Rozhodně ty, Obraze krásný, krutý boj, který se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí jí ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Nyní ji chce mít každý. Komu náleží?
3: Včera jsem ti řekla, že patří mluvci,
0: odpověděla opět princezna. Dvořan, jež poslouchal, nepřál Radošovi, že by mohl být králem, a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Radoš byl opět podržen v hradě. Třetí den šel však poslouchat sám král. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal obrazu.
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, který se o panu v tomto hradě vede. Řezbář ji udělal, krejčí ji ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní patří?
3: Podvakrát jsem ti řekla, že mluvci, proč se s tím nespokojíš?
0: Řekla Liběna a vstala od stolku. Tu skočil král do pokoje a s pláčem dceru líbal. Na to vzal Radoše za ruku a pravil.
1: Mládenče, ty jsi mne učinil šťastným otcem a všechnu radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší nad jiné.
2: Můj nejmilostivější pane,
0: odpověděl Radoš.
2: Jak mohu být králem? Vždyť jsem jen z nízkého rodu. Nevím, jak se u dvora chovat a krásná princezna mne sotva bude chtít za svého manžela.
3: Ty jsi mne svou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil a já žádného jiného za manžela nechci než tebe.
0: Pravila Liběna a podala Radošovi ruku, kterou on vroucně políbil. Hned se ve městě rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je prostý zlatnický tovaryš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak je. Když ho Radoš s radostí představoval králi jako svého dobrého mistra, děkoval stařec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba a královská nevěsta se skvěla v klenotech, které jí ženich udělal vlastní rukou. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje lehaje modlil. Měl několik synů a každý se musel v mládí něčemu naučit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli je také moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.

0: V jedné malé vesničce žili dva chudí lidé, kteří neměli děti a velmi si přáli mít alespoň malého chlapečka. Jednou, když odjel hospodář na pole orat, narodil se mu zatím doma synáček a protože byl tak malinký jako prstíček, začala mu maminka říkat Paleček. Paleček byl čiperný a hned po narození běhal, skotačil a bylo ho všude plno.
1: Selka uvařila oběd a chtěla ho odnést muži na pole.
2: Ale Paleček volal, maminko, dejte oběd do košíku, odnesu ho na pole tatínkovi sám.
1: Maminka nevěřila, že by mohl někdo tak malinký unést košík s obědem, ale nakonec přece oběd vložila do košíku. Velice se podivila, když Paleček zvedl košík nad hlavu

0: Lidé, kteří viděli košík, nemohli pochopit, jak je možné, že košík sám utíká po cestě.
1: Paleček přišel k potoku a protože to byl chytrý chlapeček, ihned si poradil, jak potok přeplavat. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, sedl si na ní jako do lodičky, košík táhl za sebou a tak se lehce přeplavil na druhý břeh. Přišel k políčku, kde tatínek oral a začal volat. Tatínku, tatínku, nesu vám oběd.
2: Že však byl daleko, tatínek ho neslyšel. Až když se Paleček přiblížil těsně k tatínkovi a ten uviděl košík s jídlem, velmi se podivil, kde se tady košík vzal. Začal ho prohlížet a teprve teď si všiml malinkého chlapečka.
0: A ten mu s radostí pověděl, že je jeho synáček, který se mu ráno narodil.
2: Tatínek měl velikou radost, ale velmi se divil, že tak malý, teprve ráno narozený, už mu nese oběd. Sedl si na mes a obědval.
1: Paleček se nabídl, že zatím bude za tatínka pole orat.
2: Jak bys mohl synáčku voli pohánět, když ani bič neuneseš?
1: Nepotřebují bič.
0: Paleček skočil jednomu volovi do ucha a začal hlasitě volat. Hola, hola, hej, hola, hej. Voli se rozběhli a orali takovou rychlostí, že než se tatínek naobědval, bylo celé pole zoráno.
2: Právě šel okolo bohatý sedlák a když uviděl, jak voli sami rychle ořou, velice se podivil. Přistoupil blíž a uslyšel tenký hlásek. Marně hledal, odkud ten hlas vychází.
1: Jsem tady, ve volově uchu.
2: Sedlák se podíval do ucha a uviděl tam chlapečka malinkého jako... Inu jako Paleček. I hned zatoužil mít takového pomocníka, který by málo jedl a rychle voli poháněl. Ty, maličky, chtěl bys jít ke mně do služby?
1: Proč bych nešel? Musím se však zeptat tatínka. Vyskočil z ucha, přiběhl k tatínkovi a pošeptal mu. Tatínku, jen mě dobře prodejte.
0: O mě se bát nemusíte. Brzy se k vám vrátím.
2: Sedlák přišel k otci a požádal ho, aby mu synka prodal. Ten nechtěl, dělal drahoty, ale nakonec se přece jen dohodli. Tatínkovi sedlák dobře zaplatil, vzal Palečka, strčil ho do torby a šel domů. Tatínek, který na radu Palečka šel za nimi, stále nacházel na cestě dukáty, které padaly ze sedlákovy torby. Ten sedlák byl totiž velký lakomec a vydřiduch a všecky dukáty, o které ošidil chudé lidi, nosil pořád při sobě.
0: Paleček po cestě prokousal do torby díru, dukáty vyhazoval ven a když byla torba prázdná, také sám tou dírou proklouzl a za tatínkem přiběhl.
2: Když přišel sedlák domů, volal už zdaleka na ženu. Ženo, ženo, pojď se podívat, jakého jsem ti přinesl pomocníka. Je malinký jako Paleček, ale orat umí jako dospělý chlap.
3: No to jsem zvědavá. Ukáž.
2: Sáhl do torby, aby Palečka vytáhl, ale... Co to? V torbě nebyl ani Paleček, ani peníze.
3: Selka se mu vysmála, když hledal oráče v tašce a myslela si, že se sedlák pomátl.
0: A zatím Paleček už se sbíral drobečky, které mamince upadly na stůl, když krájela chleba, vypil 5 kapiček mléka, protože víc se mu do bříška nevešlo
2: A pak ho tatínek posadil na lžíci a vozil ho po stole.
0: A Paleček se smál a smál, až z toho smíchu usnul.
1: A tak ho maminka položila do košíčku mezi klubíčka vlny. To se to Palečkovi spalo.

0: Jednou šli Mach s Šebestovou do školy ve svátečním a s šátky na krku a Jonatán nevěděl, co se děje, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska máme školu naposled. Dneska se budou rozdávat vysvědčení a to moc dlouho netrvá. Když na nás počkáš, za chvíli budeme zase spolu. A Jonatán přikývl, jakože rozumí, a zůstal sedět před školou. A Mach s Šebestovou vešli do třídy, kde byl hrozný randál. Janečková zapomněla koupit pro soudružku učitelku bomboniéru, na kterou se všichni složili a kluci křičeli. Janečková, tak pro ní skoč, co sedíš? Ale Mach řekl. Na to už je pozdě, za chvilku zvoní. Vytáhl z kapsy sluchátko, řekl, co potřebuje a už držel bomboniéru v náručí a všichni byli údivem celý pryč a Horáček řekl Pažoutovi. Kamaráde, mít tohle sluchátko, to by skulil oči. A potom se rozdávalo vysvědčení. Mach s Šebestovou si mohli gratulovat. Lepší to být už ani nemohlo. Dokonce i takový Kropáček s Čermákovou na tom byli poměrně dobře. Za to Horáček a Pažout dopadli úplně otřesně. Měli samé pětky a soudružka učitelka řekla. Hoši, hoši, řekněte upřímně, bylo vám toho zapotřebí taková ostuda. No, teď už se nedá nic dělat. Tuhle třídu budete muset opakovat. A Pažoutovi bylo do breku. Měl na sebe hrozný vztek a řekl Horáčkovi. Taky jsme se mohli aspoň trošku učit. Táta mě zmlátí, že si 14 dní nesednu. Ale Horáček mávl rukou. Co brečíš, troubo? Vsaď se, že domů přijdeme se samýma jedničkama. Náhodou vím, jak na to. A nakonec se konala v tělocvičně slavnost. Soudruh ředitel měl dlouhou řeč, ale Mach moc neposlouchal, protože si pořád představoval, jaká to bude senzace, až začnou zítra prázdniny, takže ani necítil, že mu kdosi pomalu vytahuje z kapsy sluchátko a potom, zrovna když mu Šebestová potichu říkala, už to trvá trochu moc dlouho, zvedl kdosi střechu tělocvičny, jako se zvedá poklička z hrnce a když se všichni žáci a učitelé podívali vzhůru, viděli, jak se na ně z výšky šklebí obrovský Horáček s obrovským Pažoutem, kteří byli asi tak dvakrát větší než kostelní věž a Horáček, kterému koukalo z kapsy ukradené sluchátko, řekl, tak a teď nám soudružka učitelka napíše nový vysvědčení se samýma jedničkama, jinak na vás šlápnu a hotovo. A Pažout dodal, a než ty jedničky budeme mít, nikdo se ze školy ani nehne. A v tělocvičně nastal strašlivý zmatek a na ulicích zrovna tak. Lidé propadali panice, chtěli se rychle někam schovat, čemuž se nemůže nikdo divit, protože když se nad městem objeví z ničeho nic dva obři a ještě k tomu takové známé firmy jako Horáček s Pažoutem, tak to není žádná legrace. A soudruh ředitel volal, klid, prosím, klid. Budeme s Horáčkem a s Pažoutem vyjednávat. Jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Ale to už pan školník Huml vbíhal do tělocvičny s prázdnými blankety, perem a razítkem a volal na Horáčka, aby mu řekl bydliště a datum narození, ale soudružka učitelka začala křičet pro pána Jána, pane Huml, to přece nejde. Jak bychom mohli dát Horáčkovi a Pažoutovi samé jedničky, když se celý rok neučili? Jak by k tomu přišli ti poctiví žáci, kteří se připravovali od hodiny k hodině? Vždyť takový Pažout si plete tapíra amerického s prasetem a Horáček dodnes neví, kde má pravou a kde levou ruku. Jenomže pan Huml řekl,
1: no, jo, to je všechno hezký, ale jestli ti hoši rošlápnou školu, tak nemám kde bydlet.
0: A v tom se zhora ozvalo, tak bude to nebo ne? A soudružka učitelka řekla silným hlasem, nebude to, Horáčku, jedničky nedostaneš, ani kdyby se spustavil na hlavu. A než rošlápneš tu školu, dobře si to rozmysli, nedávno jsme ji stavěli. Jenže sotva to soudružka učitelka řekla, objevily se v tělocvičně dva ohromné prsty se špičatými nehty a ty dva prsty zvedly soudružku učitelku a nesly jí vzhůru a Šebestová řekla Machovi: Ty tululu, to je všecko kvůli tobě. Mně se to nikdy nestalo, aby mě někdo ukradl sluchátko. A Mach řekl: Jen klid, Šebestová, mám bezvadný nápad. Jonatán čeká před školou, tím je všechno zachráněný. A šel k hlavnímu vchodu, vystrčil hlavu na ulici, dal Jonatánovi do pusy dopis a řekl: Upaluj s tím na letiště a honem. A Jonatán upaloval s dopisem na letiště. Tam si dopis přečetli, vytáhli z hangáru vrtulník, posadili Jonatána do kabinky a už s ním letěli k městu, nad kterým se tyčili Horáček s Pažoutem jako dvě televizní věže a Horáček držel soudružku učitelku na dlani a křičel na ní: Tak co? Napíšete nám ty jedničky nebo nenapíšete? A soudružka učitelka křičela: Ani za nic, Horáčku, ty jsi se pěkně vybarvil, jen co je pravda. A Horáček odklopil víkou veliké koule, co je na špičce kostela, soudružku učitelku do ní strčil a řekl Pažoutovi: Sežeň trochu vody, něco mě napadlo. A tak Pažout udělal krok, rošlápl přitom trafiku a zmrzlinářský vozík, nabral z přehrady za městem trochu vody do dlaně a Horáček se naklonil nad tělocvičnu a řekl: Doufám, že budete moudřejší než soudružka učitelka. Jinak vás všecky utopíme jako koťata. Pažouté, pokrop je trochu, ať vědí, že to myslím vážně. A Pažout začal kropit a v mžiku stáli všichni po kolena ve vodě. Soudruh ředitel, učitele i žáci, všichni kromě Macha a Šebestové, ti už v tělocvičně nebyli. Ti byli venku na školní zahradě, schováni za rybízem vedle Horáčkovy velikánské boty, čekali tam, až přiletí vrtulník a vrtulník se blížil, byl vedle těch obrů menší než komár, takže si ho nevšiml ani Horáček, ani Pažout, a vrtulník se blížil k Horáčkově kapse, ze které koukalo ukradené sluchátko a když byl docela blízko, řekl pilot Jonatánovi hop a Jonatán skočil z vrtulníku Horáčkově rovnou do kapsy a tam kousal a kousal, až prokousal velikánskou díru, kterou sluchátko vypadlo na školní zahradu hned vedle rybízu. Mach s Šebestovou vyskočili a dvojhlasně do toho ohromného sluchátka křičeli: My bysme, prosím vás, potřebovali, aby to sluchátko bylo zase tak malé jako dřív. A ze sluchátka se ozvalo: No dobře, ale příště si to sluchátko líp hlídejte. To víte, já vyhovím vždycky jenom tomu, kdo do mě mluví. A najednou bylo sluchátko zase jako dřív, a Mach s Šebestovou do něj řekli rychle své přání a hele, na školní zahradě stál úplně normální Horáček s úplně normálním Pažoutem, který držel v dlani trochu vody a odevšad se k ním hnalo plno lidí, kteří křičeli a hrozili pěstmi. První běžel zmrzlinář Horáček, tlačil před sebou rozlámaný vozík a volal na syna: Koukej, co si proved, počkej doma, já tě přerazím. A syn křičel: To já ne, to Pažout. A koukal zmizet co nejrychleji přes plot. A zatím u kostela stálo červené auto s žebříkem, požárníci sundavali soudružku učitelku a lidé tleskali a volali: To je, pane učitelka, jaká má být, trvala na správných zásadách a nedala se zvyklat a soudruh ředitel nedbal, že má vodu v botech, děkoval dojatě Machovi a Šebestové za záchranu učitelského sboru, žáctva celé školy, včetně pana školníka a při té příležitosti řekl doslova: Milí žáci 3. B, Machu a Šebestová, vykonali jste v uplynulém roce mnoho záslužného pro blaho našeho ústavu a nyní si věru zasloužíte trochu odpočinku a proto já i celý učitelský sbor vám přejeme 2 měsíce krásného volna. Načež všichni přítomní zatleskali, Mach s Šebestovou se uklonili a vykročili i s Jonatánem směrem ke kouzelným, vonavým, sluncem zalitým prázdninám.

0: To ráno, když strýček Podzim skutečně přicestoval na divokém větru z hor a ustlal si v čerstvě napadaném strachatém listí pohodlně, vyskočilo dráče z pelíšku ještě dávno před slunečním vstáváním. Bůby měl dneska velikánský den sváteční a slavný, a tak se převelice bál, aby nepřespal víc, než se má. Dneska totiž půjde do školy úplně prvně v životě. Těšil se na tu chvíli od té doby, co mu veverka Tereska pověděla, že už je na školu dost veliký a že je nejvyšší čas. A taky se byl ukázat za svou andělou, která měla všechna mláďátka v lese na vychování a učila je rozumu z veliké lesní knihy života. Bůby seděl umytý a pěkně upravený jako ze škatulky před jeskyňkou u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě a jenom čekal, až se pro něho zastaví veverka Tereska, ježek Cyril, zajíc Kryšpín a samozřejmě, že také medvěd Medard. Tak úplně ze všeho nejdřív se dole na pěšině ukázal medvěd Medard, protože byl na svého kmotřence náramně pyšný a taky nemohl dospat jako on. Také veverka Tereska přihopkala brzy brzyčko a posadila se na stočený ocásek hned vedle. I Kryšpín z polí to stihnul včas. Ale čekání bylo jako vždycky na ježka Cyrila. Cyril měl totiž krátký krok a na všechno všecičko náramný čas, protože se musel s každým zastavit a každému poradit a každého se zeptat na ježčí chválu.
1: Tak kde to vázne? Jak to, že se ještě nejde? Na koho se vlastně čeká?
0: Ozvalo se najednou pod stromkem Habříkem u žulové stěny a on to ježek Cyril ještě ospalý a hned s bandurskou.
2: Na koho se vždycky čeká?
3: Tak už pojďte, nebo Bůby přijde opravdu do lesní školy pozdě.
0: Zavolala v pravý čas veverka Tereska a pomohla dráčeti se školní taškou, co mu ji ušili ptáčkové rákosníčkové od rybníčka za dobré slovo z březové kůry. A měl tam všechno všecičko, co má takový malý lesní školák mít, když jde k sově anděle pro svůj první lesní rozum. Lopuchové lístky na psaní, z brusu nový kalamár z toho největšího žaludu v lese a v kalamáři pravý borůvkový inkoust, který mu koncem léta stočili sládkové čmeláci, když byl letos čas na borůvky. A také tam měl dlouhý brk od divoké husy Kláry se špičkou, kterou mu na brku nabrousil bobr Oskar pro tenké písmo. U jasenu toť se ví, byli první. Bůby se posadil hnedle do první řady pod jasanem. To, aby mu nic neuteklo, aby všechno pěkně slyšel a také, aby viděl na velikou tabuli, co visela hned nad nejspodnější větví. Mezitím poletovala strcha Kristýna, která měla školní pořádek na starosti stejně jako les. A byla po sově anděle ve škole hned ta nejhlavnější. A potom na nejspodnější větev velikánského jasanu vyšla sova anděla s lesní knihou života a začala škola.
4: Tak vás pěkně vítám. Inu ano, jistě že. Budeme se učit lesní moudrosti. A nejdříve ze všeho se naučíme 7 lesních zákonů. Musíte si je pamatovat a dodržovat pro lesní klid a mír. Domovem tvým i skrýší tvou je les. V něm všichni bratři jsou. Tak první zákon zní.
5: Tak, první zákon zní.
4: Les dá ti vše a měl bys brát jen tak, aby i druhý neměl hlad. Tak druhý zákon zní.
5: Tak, druhý zákon zní.
4: Co pro tebe by jeden mohlo být, to druhému dá sílu žít. Tak třetí zákon zní.
5: Tak, třetí zákon zní.
4: Tak Tak jako své si malý brání, tak silný slabé vždycky chrání. Tak čtvrtý zákon zní.
5: Tak čtvrtý zákon zní.
4: Teď na srdce ti zákon klade, tak jako své chraň druhých mladé. Tak pátý zákon zní.
5: Tak pátý zákon zní.
4: Než žízeň napůl uhasíš, jen tolik vody vypít smíš. Tak šestý zákon zní.
5: Tak šestý zákon zní.
4: A dnem i nocí pamatuj, že oheň v lese konec tvůj. Tak sedmý zákon zní.
5: Tak sedmý zákon zní.
0: Opakovalo si dráče přepečlivě s ostatními mláďátky a v duchu si slibovalo, že co živo lesní zákon neporuší, aby v lese hůrce bylo hezky a spravedlivě pro všechny.
4: A teď se naučíme, jak vypadají rostliny jedovaté a jedovaté bobule, nebezpečné smrtelně pro vás, pro všechny? Inu, ano, jistě, že...
0: Zavřela sova anděla lesní knihu života a sundala čtecí brýle. A už kreslí na velikánskou tabuli rostlinky jedovaté, ze kterých jde strach, hrůza a smrt už jenom při podívání.
4: Tohle je vlaštovičník větší. Roste na kraji lesa a má žluté kvítky. Nahoře, na pasece, roste rulík zlomocný. Dobře si jej prohlédněte.
0: Varovala sova anděla a nakreslila rulík na tabuli. Také blín nakreslila a bolehlav a durman obecný, kichavici bílou, odsun jesení s fialovým kalíškem. To všechno v jeden ráz a u všeho pěkné vysvětlení a kde co roste v lese hůrce.
4: Víc jedovatých u nás nemáme. Ani na stráních a lukách kolem. Inu, ano. Teď budu ukazovat a vy budete říkat.
0: Také bůby byl vyvolaný. Správně poznal kýchavici a sova anděla jej pochválila především vzorně. A potom byl najednou konec vyučování. Protože dnes všichni přišli poprvé, dovolila sova anděla dřív, protože příště pobudou díl. Bůby se způsobně rozloučil a že také půjde domů. Jenomže. Šel pořád pryč přes potůček rokyťák, šel kolem doubí přes ostružinovou paseku a najednou kouká, že je přesně tam, co nechtěl. Ocitnul se totiž u lískového křoví, až nahoře u pěti modřínů, kam měl zakázáno, protože tady nejvíc loupí ti draví a zlí z lesa. Než se dráče stačilo na patičkách otočit domů správně, ozvalo se za lískovým keřem hlasem úlisným, nasládlým a tenkým.
6: No ne, to jsou k nám hosti. Kam to napsat? To se podívejme. Dráče bubů, veliké, tak podbedlý klobouk. Čím pak pohostím?
0: A ona to liška Denisa. Bubi věděl, že nemá mít s Denisou žádné spolky a tak se nejdřív zamračil jako bouřkový mrak v létě, ale potom si vzpomněl na první lesní zákon.
7: Domovem tvým i skrýší tvou je les. V něm všichni bratry jsou.
5: Zabloudil jsem ze školy. Šel jsem a šel, ale už musím domů. Tereska už mě určitě všady schání.
6: To víš, že musíš, ale přeci nepůjdeš s prázdnou. Co ti jenom dám? Sladoučké bobule bys nechtěl, ale budeš si muset posloužit sám. Jsem dneska nějaká polámaná, všechno mě bolí.
5: A... kde máš to mesání?
6: Ale přece všudy tady kolem. Jenom se rozhlédni.
0: A také, že ano. Všude okolo pěti modřínů rostly veliké bobule červené a černé. Jenom tady bylo nějaké ticho-tichoucí. Ani ptáček-zpěváček. To proto, že se sem každý bál pro liščí povahu a lovecké způsoby. A tak se stalo, že se Bubi nachytal. Na dobroty ho nikdo a nikdy vůbec nemusel zvát dvakrát, a tak trhal, jedl a zase trhal a zase jedl.
3: Co pak bylo dneska ve škole? Lesní zákon? Lesní zákon?
5: Lesní zákon. Co se v lese smí a co se v lese nemá. A také, co je v lese pro nebezpečí smrtelné. Co můžou jenom ptáčkové a co my ostatní nemůžeme. Bohužel. Třeba vlaštovičník, rulík, plín, bolehlav, kýchavici a tak.
3: Tak, tak. A jestli pak bys poznal rulík, kdyby si na něj natrefil?
5: To víš, že poznal, Deniso. Anděla nakreslila správně.
3: A ta bobulka, co jí máš právě v pacičce, poznáš ji?
5: Poznám. To je přece jeřabina.
6: Špatně jsi se učil.
3: Špatně. To není jeřabina, to je blín. A ty bobulky, co jsi spolikal prve, to byl rulík. Dobrou chuť, Bubu. Už je s tebou. Amen.
0: Smála se liška Denisa a upalovala kefři za svým loupežnickým živobytím. Bubi zůstal, jako když ho přimrazí a ještě přiváže a hrom uhodí. Potom vzal tlapky na ramínka.

0: Proč bys umíral, maličký?
1: Protože jsem jedl blín, rulík a ještě něco. Všechno, co říkala sova anděla, že nesmíme a že je to jenom pro smrt.
0: Pro pán. A jak jsi k tomu přišel? Sova vám neříkala?
1: Říkala, ale Denisa mě pozvala na mlsání a já jí věřil.
0: To se jí podobá. A kde jsi trhal?
1: U pěti modřínků.
0: Ale tam přece rulík, vlaštovičník, ani blín nerostou. Musíme honem za datlem Jeronýmem. Tady pomůže jenom lesní doktor Jeroným, jedině on.
2: Měla velikánskou starost veverka Tereska cestou k nejvyššímu buku, kde měl svou lesní ordinaci datel Jeroným.
3: To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit.
2: Pověděl po svém způsobu datel Jeroným, který opakoval všechno dvakrát a pěkně nahlas.
3: A kdeže jsi trhal? No, kdeže? No, kdeže?
1: Nahoře u pěti modřínků. Zabloudil jsem asi.
3: U pěti modřínků, říkáš? U pěti? Ale tam přeci rulík, blín, ani vlaštovičník nerostou. Já přeci musím vědět, kde co roste, když sbírám na lektvary léky a k mazání bylinky v lese. To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit. Tam roste jeřáb, trnka, momentíček, momentíček.
2: Sbíral se datel Jeroným na cestu k pěti modřínům.
3: Tak nám pěkně ukáž, cože jsi to teda jedl. No cože?
1: No přece tohle a ještě tohle.
3: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Denisa tě chtěla jenom vystrašit a pozlobit. Vždyť ji znáš.

0: Příště musíš dávat pozor. Nejes, co neznáš. Když nevíš, optej se. Nebo nejes. Ptej se ptáčků. Ano, ptej se ptáčků. Ti nejlíp vědí, co je jenom pro ně a co je na zdraví všem. Vidíš? Ještě se musíš hodně učit a dávat ve škole veliký pozor. Příště už by nemusela být záchrana včas. A podívej, nechal si tady prvé učení. Ty jsi náramný školák.
1: Usmála se poprvé od té chvíle, kdy se naposledy uviděli Veverka Tereska. Bůby si vzal školní učení a šli domů. To už si ale sluníčko natřáslo bílou hebonkou podušku z večerní mlhy a byl čas na spaní. Také dráče se stulilo v pelíšku pod pruhovanou peřinou, plnou pozbíraných ptačích pírek a pamplíškového pápěří a umínilo si, že se určitě všechno o lese ve škole naučí z paměti a příště jedovaté pozná samo a správně. A úplně nakonec si ještě řeklo, jak je krásně v lese hůrce a jak je krásně na světě, když má okolo sebe takové opravdické kamarády pro lesní přátelství z lásky.

Byl jeden vdovec a ten měl jednoho syna. Když dorostl, dal ho učit myslivcem. Když se syn vyučil, šel k otci a řekl mu: Otče, já doma nezůstanu, půjdu si do světa štěstí hledat. Jdi, řekl otec, však doma za kamny nikomu štěstí nevykvete. Tak si ten milý syn sebral svoje věci, vzal uzlík na rameno, dal otci s Pánem Bohem a šel do světa. Chodil dlouho sem tam, ale nechtělo se mu nikde dobře dařit. Až konečně přišel do jednoho lesa a ten byl 3 dny dlouhý. Když tím lesem šel první den, vyběhl proti němu vlk. Myslivec natáhne luk a chce střelit, ale vlk povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, a vzal ho sebou. Druhý den vyběhl proti němu z houští medvěd. Myslivec zas natahuje luk a chce ho zastřelit, ale medvěd povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, řekl myslivec a vzal ho taky sebou. Třetí den vyběhl proti němu lev. Myslivec hned zas měl luk pohotově a chtěl ho zastřelit, ale lev povídá: Nestřílej, vem mě radši s sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, a vzal všecky 3 sebou. Když vyšel z lesa ven i se zvířaty, přišel k jednomu velkému městu. Mělo mnoho věží, 12 bran a bylo celé černým suknem potaženo. A z té jedné brány, co byla k severu, vyjížděl vůz se 4 koňmi. Ten vůz i ty koně byly taky černým suknem pokryty. Očí na kozlíku měl černý plášť a na klobouku smutek. Na tom voze seděla krásná pana, ustrojená jako nevěsta, a na hlavě měla věnec z bílých růží. Za tím vozem valil se z brány veliký zástup lidí a všichni naříkali. Když ten myslivec se zvířaty k zástupu přišel, ptal se jednoho starého: Proč pak ti lidé pláčou a kam tu krásnou panu vezou? A starý mu povídá: O, můj zlatý pane, vy musíte zdaleka přicházet, že ani nevíte o našem velkém soužení. Vidíte tamhle na vršku ten hájek? Tam za tím hájkem je mezi skálami veliké černé jezero. Z toho jezera vychází už rok ukrutný drak. Má 12 hlav. Každý nový měsíc chce jednu panu, jinak že naše pole a luka zničí, dobytek sežere, město rozboří a nás všecky podáví. Nebylo pomoci, museli jsme mu každý měsíc jednu panu přivést a tak už 11 jich ze světa zprovodil. Ale teď si poručil, aby mu náš král svou jedinou dceru vydal, a tak ji teď vyprovázíme. Což se nikdo nenašel, kdo by tu obludu zabil? Milý pane, už se jich kolik o to pokusilo, ale všichni vzali za své. Král sice dal všude rozhlásit, komu se podaří toho draka zabít a tu panu vysvobodí, že mu půl království za to dá, i svou dceru za manželku. Ale nikdo se více nepřihlásil a teď už je také pozdě. Ještě není, pomyslel si myslivec. Ještě jsem tu já, ale neříkal nic. Před hájkem zástup se s panou rozloučil a vrátil se do města. Kočí pak ji vezl do hájku a myslivec šel se zvířaty za vozem. Když byli v hájku, poručil myslivec kočímu:
Zastav a čekej tu, já sám tu královskou panu doprovodím. Kočí zastavil, pana slezla z vozu a myslivec jí vedl až za hájek k tomu jezeru. Tu jí povídá: jsem unglen od cesty, lehnu si tu pod dubem, vyspím se a posilním se. Zůstaňte, krásná pano, u mě, ale až se voda v tom jezeře zvlní a skály se budou třást a stromy ohýbat, pak mě vzbuďte. Potom si lehl a spal. Netrvalo dlouho. Povstala veliká bouře, voda v jezeře se rozpěnila, skály a stromy se třásly a z jezera vyvalil se 12hlavý drak. Tu pana myslivce rychle vzbudila. Vyskočil, vytasil ostrý myslivecký tesák a povídá ke svým zvířatům: já vám daroval život, teď taky vy mi pomozte. Drak už se vyvalil na břeh a rovnou se hnal na myslivce. Ale lev skočil mu mezi krky, medvěd na hřbet, vlk na ohon a kousali a trhali, až potoky černé krve z něho tekly. Drak se svíjel, řval, tloukl sebou a šlehal plamenem ze všech 12 tlam. Ale myslivec nemeškal, přiskočil a srážel tesákem jednu hlavu po druhé, až je všechny zutínal. Pak vyndal nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval je do své myslivecké torby. Potom se vrátil k vyděšené paně. S pláčem mu děkovala, že jí zachoval život, a prosila ho, aby jí domů k otci vyprovodil. Ale on povídá: odpusťte, krásná pano, umínil jsem si, že se ohlídnu po světě, ale do dne a do roka se vrátím a přihlásím se o svou odměnu. A tomu pana darovala svůj drahý prsten a slíbila, že do dne a do roka na něho bude čekat. Potom ji doprovodil k vozu, dal jí s pánem Bohem a šel svou cestou dál.

0: Ale kočí, když viděl, že je drak zabit, pana vysvobozena a ten, kdo ji vysvobodil, že si pro odměnu nejde, dostal laskominy na toho půl království a na krásnou panu. Když trochu popojeli zastavil, obrátil se k paně a hrozil jí:
1: jestliže neřekneš, že já jsem toho draka zabil a tebe vysvobodil, živa odtud nevyjdeš a ani pes po tobě neštěkne. Přísahej mi!
0: Vyděšená pana neviděla sobě jiné pomoci a tak slíbila, že se ani slovem nikomu nezmíní, kdo ji vysvobodil. Když přijeli do města, král měl nesmírnou radost, že svou dceru zdravou zase vidí. A kočí hned vypravuje, jak on pro ni svůj život nasadil, jak hrdinsky se s drakem potýkal, až mu všech 12 hlav usekal.
1: A tuhle, povídá, jsem dračí hlavy přivezl na důkaz.
0: A chtěl, aby hned byla svatba. Ale pana krále prosila: otče, jsem ještě příliš mladá, dopřej mi ještě do dne a do roka té zlaté svobody, pak se ráda tvé vůli podrobím. Když tak prosíš, nebudu tě nutit, řekl král a kočí se musel spokojit. Když pak už docházel rok a den, dělali se velké přípravy k svatbě dcery královi s kočím. Celé město bylo červeným suknem potaženo a ze všech stran se sjížděli vzácní páni a paní. Mnohý z nich kočímu to štěstí záviděl, mnohý taky nad tím vrtěl hlavou, jak takový ničemný člověk tak veliký čin sám mohl vykonat, kde mnozí udatní to dříve zaplatili životem. Ale důkazy byly tu a každý musel mlčet. Všichni byli veselí, jedli, pili a zpívali. Jenom nevěsta neustále plakala. Právě ten den vrátil se myslivec zpět do města. Jde do hospody a ptá se hospodského: řekněte mi, příteli, co to znamená? Dnes je to rok, co bylo toto město černým suknem potaženo a teď je zas červeným. Hospodský povídá:
1: no, to má své dobré příčiny.
0: Před rokem byla dcera králova vysvobozena od zlého draka královským kočím a teď má s tím kočím svatbu. Proto je dnes město červeným suknem potaženo. Teď právě na hradě všichni u stolu jedí a sedí a pijí a jsou veselí. Myslivec povídá: příteli, nechtěl byste mi malou službu prokázat? Dobře se vám odsloužím.
1: I proč pak ne? Jakou?
0: Jděte na královský hrad, přímo do síně, kde hosté sedí, podejte nevěstě tento prsten a řekněte jí: ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí to prsten a řekněte jí: ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila víno.

0: vlastní a začervenala se jako růže. Král podivil se řeči hospodského. Ale tu hned kočí vyskočila a povídá:
1: no to je podvod, můj královský pane, já ji vysvobodil, já mám důkazy.
0: Král obrátil se k dceři: a co ty tomu pravíš, dcero má? Nevěsta neřekla ani slova, ale vzala svou sklenici, nalila do ní nejlepšího vína, co bylo na stole, a podala hospodskému. Král zavrtil nad tím hlavou a poručil hospodskému: přiveď mi hned toho cizince sem. Když myslivec do síně vkročil, obořil se na něj král: jak ty se můžeš vychloubat, že jsi mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo ji vysvobodil, sedí zde. Na důkaz toho přivezl sebou všech 12 hlav toho draka. Ale myslivec řekl: rač, vaše královská milost, rozkázat, ať se ty hlavy vykopou a přinesou sem, aby se vidělo, že každá hlava musí mít svůj jazyk. Když ty hlavy přinesli, nenašli jazyk ani v jedné. Tu sáhl myslivec do své torby, vytáhl těch 12 jazyků a pravil: snad budou tyto k těm hlavám náležeti. Hned je k něm srovnali a shledali, že ty jazyky skutečně jsou z těch hlav vyříznuty. Když podvod kočího přišel najevo, tu vypravovala pana, co se všecko stalo, jak ten cizí mládenec se svými zvířaty draka zabil a jak potom kočí jí smrtí vyhrožoval a přísahou zavázal, aby se o tom nikomu ani slovem nezmínila. Tu se král náramně na kočího rozhněval a kázal ho zaživa do věže zazdít. Brzy potom byla zas pravá hlučná svatba, ale při té už nevěsta neplakala.

měl princeznu k obědu chtěl. Král nad mladou dívkou bděl. Jednu dceru měl.

0: Byl jednou jeden král a ten se ztratil na lovu. Jak tak bloudil, tu se před ním objevil bělovlasý mužíček a řekl:
1: Pane králi, když mi dáte svoji nejmladší dceru, tak vás z tohoto lesa vyvedu.
0: Králi bylo úzko a k pláči, a tak souhlasil. Mužík ho zavedl na cestu, rozloučil se a řekl:
1: Za 8 dní přijedu a nevěstu si odvedu.
0: Doma přišlo králi jeho slibování za těžko, neboť tu nejmladší princezničku měl nejraději. A když ho dcery viděli, jak tam sedí jako oukropek, chtěli vědět, co ho trápí. Tak musel nakonec s pravdou ven.
2: Tu nejmladší jsem slíbil lesnímu mužičkovi, který přijede za 8 dní a odvede si ji pryč.
0: Ale dcerky ho utěšily.
3: Ničeho se, oče, neboj. Mužiček ještě naší sestru nemá, však my ho přechytračíme.
0: Když uběhlo 8 dní, oblékly princezny do královských šatů dceru pasáka krav. Posadili ji do komnaty a poručili:
4: Když někdo přijde a bude tě chtít odvést, tak jdi s ním.
0: Oni sami odešli ze zámku pryč. Sotva zmizeli, objevil se lišák a dívce řekl:
1: Hurle, budle, bác, sedni na ocas.
0: Dívka si sedla lišákovi na ocas a on ji nesl do lesa. Když dorazili na krásný zelený palouček, kde svítilo a hřálo sluníčko, až to bylo jednomu k radosti, lišák řekl:
1: Slez a vítskej mě.
5: Dívka poslechla.
0: Lišák si položil hlavu do jejího klína a ona ho výskala. Po nějaké chvíli řekla:
6: Včera v tomhle čase bylo v lese ještě krásněji.
1: A jak ty ses ocitla v lese?
0: Ptal se lišák.
6: Inu, jak? Pásla jsem tam přece s otcem krávy.
1: Takže ty nejsi princezna? Sedni na ocas a zpět na zámek.
0: Lišák zanesl děvče králi zpět a řekl:
1: Obelhal si mě. To byla dcera pasáka krav. Přijedu znova za 8 dní a vyzvednu si svoji nevěstu.
0: Za 8 dní měli ale princezny po ruce dceru pasáka hus. Posadili ji do komnaty a odešli pryč. Tu přišel lišák a řekl:
1: Hurle, burle, bác, sedni na ocas.
0: Když dorazili do lesa na palouček, lišák opět řekl:
1: Slez a výskej mě.
0: A jak tak dívka lišáka výskala, tu si povzdechla a řekla:
7: Kde pak jsou teď asi moje husy?
1: Co pak ty víš o husách?
0: Lišák na to:
7: Co bych nevěděla? Každý den je s otcem vyháním na pastvu.
1: Takže ty nejsi princezna? Sedni na ocas a zpět na zámek.
0: Lišák dívku zanesl králi zpět a řekl:
1: Opět si mě podvedl. To byla dcera pasáka hus. Za 8 dní zase přijedu a vyzvednu si svoji nevěstu. Ale měj se na pozoru. Pokud mi nedáš svoji dceru, zle se ti povede.
0: Takové varování bylo králi ke strachu. A tak, když se lišák za 8 dní objevil, dal mu princeznu.
1: Hurle, budle, bác, sedni na ocas.
0: A upaloval s princeznou až na palouček, kde jí poručil:
1: Slez a výskej mě.
0: Taková práce se princezně zajídala. A tak se dala do pláče a řekla:
8: Já jsem královská dcera a mám výskat lišáka. Raději bych seděla doma ve své komnatě a dívala se oknem na květiny v zámecké zahradě.
0: Tak lišák poznal, že má pravou nevěstu, proměnil se v bělovlasého mužíka a stal se jejím mužem. Bydleli spolu v jeho chýši a princezna musela vařit, uklízet, šít a tak to šlo nějaký ten čas a nežili si špatně. Jednoho dne mužík řekl:
1: Musím teď odejít, ale dej pozor, co ti řeknu. Za nějakou chvíli sem přiletí 3 pílí holuby a poletí docela nízko nad zemí. Ty musíš toho prostředního chytit a až ho budeš mít, hned mu uřízni hlavu. Ale dej pozor, aby schytila toho pravého, jinak z toho povstane velké neštěstí.
0: Když odešel, přiletěly 3 bílí holuby. Princezna toho prostředního popadla, vzala nůž a odřízla mu hlavu. Sotva by jeden okem mrknul, stál před ní krásný mladý princ a řekl:
9: Jedna víla mě zaklela. Na 7 let jsem měl ztratit svoji podobu a dnes v podobě holuba měl letět kolem mé ženy. Ta mě musela chytit a uříznout mi hlavu. Kdyby to nedokázala, tak by bylo po všem a mne by už nikdo nevysvobodil. Já jsem ten bělovlasý mužíček a ty jsi moje žena.
0: To bylo princezně k velké radosti. Pak šli společně k jejímu otci a když umřel, zdědili jeho říši.

jak to všechno začalo. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Zmačkané kalhoty a na košili samý červený flíček, to proto, že stále jedl špagety s kečupem. Počkejte, ale tohle už asi znáte. I když je to dost dávno, co kouzelník Pokustón tahal z klobouku dva králíky a byla z toho sláva na návsi v Kalhotovicích nebo na náměstí v Třeboni. No ale pak místo Boba a Bobka našel zalíbení v nějaké paní. A té paní se zase zalíbilo, že jí kouzelník každý večer rozseká šavlí na kousky a ona pak vyskočí a je docela živá. Dokonce živější a pěknější než dřív. No, kdo by se jí divil? A kdo by jemu zazlíval, že zapomněl dva bílé králíky někde na mezi? Zamilovaný kouzelník Pokustón prostě odhodil svůj černý širák v dál a oddrkotal ve své maringotce ještě dál. No a když se příští den naši dva králíci v klobouku probudili a zjistili, že jsou sami, do zpěvu jim nebylo, ale do pláče také ne. Každý z nich měl přece kamaráda. Bob měl Bobka a Bobek Boba. A chtěli něco zažít, protože mezi námi nechat se každý večer před publikem táhat za uši, to žádná velká zábava není. A tak začali každé ráno chodit za prací jako každý jiný člověk a naučili se spoustu věcí a vůbec si nedělali hlavu z toho, že jsou králíci a že každý jiný králík umí tak nanejvýš panáčkovat nebo sedět v jamce sám. Ráno si zacvičili a pak vyrazili za prací nebo za dobrodružstvím, večer se vrátili na kutě do klobouku a tak pořád dokola den za dnem. Až jednou...

0: No.
1: Kam jsi na jaře zasadil bludný kořen, no?
0: Já?
1: No.
0: Ke třem borovicím.
1: No.
0: Potom na kraji lesa a vůbec všude kolem naší hejšovické sluhy, jak jste si přál, pane Magia.
1: Ty rošťáku. A jak to, že nikdo na hejšovinu nezabloudí? Jak kdo do lesa vejde, tak odejde a ještě s pytlem hub. Že si ty houby nepostříkal jedovatou slinou. Je to tady všechno. Ani kapka nechybí. Tuj.
0: Pane Magiaš. Dneska stejně už nikdo nevěří na kouzla na čáry. Tak jsem si myslel, že by to bylo plejtvání, no.
1: Ty rošťáku, takovej fámulus neboli pomocník je mi k ničemu. A ty si myslíš, že já kvůli tobě svoje kouzelnické řemeslo pověsím na hřebí, ty rošťáku.
0: Ne.
2: Přes rokle lesy a skály, zní moje hejaja škály. Vysoké ce, nebo kovarnia, nikdo snad nesvede tak jako já. Hejaja, hejaja, hejaja. Ja.
3: Hej Kal, co to má znamenat?
4: Zdravíčko, pane Magiáš, doufám, že vám nebudu překážet.
3: Od kdy si prospěvujete na hejšovině jako na nějaké operní scéně? Vy máte hejkat, abyste naháněli lidem hrůzu až přímo k žaludečním záchvatům.
4: Prospěvuji si, pane Magiáš, od toho okamžiku, kdy se zásluhou kosteleckého pana doktora jsem se stal solistou vídeňské opery. Co? A jezdím sem do východních Čech výhradně na dovolenou nadýchat si čerstvého vzduchu, víte? A řeknu vám, pane Magiáš, že nikde není tak čerstvé povětří jako na hejšovině. Na hejšovině.
3: Že vám není hamba, hejkal, zpívat umí kdekdo. Ale hejkalem se někdo jen tak nenarodí.
4: Ale dejte pokoj, pane Matyáš. Já jsem z toho věčního hejkání málem přišel o hlasivky. Ale kostelecký pan doktor, ten mě absolutně vyléčil tu moji lárin a faringitídu a ještě mě výtečně poradil. Ano, našel jsem si nádherné zaměstnání a jsem teď velice spokojen. A rád žiju, rád. Jestli chcete, pane Magiáš, dám vám svůj autogram. Jestli tomu nerozumíte, to je tak jako, neboli se vám tady podepíšu na památku, to se tak mezi umělci dělá.
3: Strčte si ten svůj autogram za klobouk. Ale... Na toho kosteleckého doktora si počíhám, to si pište.
4: No, jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. Pane Magiáš, buďte tady zdrav, buďte zdrav a velice mě těšilo.
0: Nashledanou.

0: Já, doktora. Až naprší a uschne.
1: Povidlo.
2: Co to udělal? Co to udělal? Ty chomoutel, ty tady nechody.
1: Já. Co je vám? Pane Magián, co je vám? Pojďte si sednout. Sedněte si. Co je vám? Co říkáte? Vydržte. Já letím do Hronova pro doktora. Vydržte, pane Magián. Vydržte.

0: Ano, další.
1: Dobrý den, pane doktor.
0: Dobrý den.
1: Se mnou je konec.
0: Napřed zavřete, dědo, a pojďte dál, pak mi to povíte.
1: Já hořím, pane doktor. Mně je zle, pane doktor. Je. V kříži mě píchá, v kloubech mě loupe. To jsou rány, pane doktor. Já mám kašel, já mám rýmu jak trám, já bych potřeboval nějaký mazání, pane doktor.
0: Povídáte mazání, nějaký užívání byste chtěl, víte?
1: Tak, tak.
0: No, a co kdybychom to nechali tak, jak to dělám normálně, že bych si vás vyšetřil a potom bych sám uznal za vhodný, co vám dám, že jo, dětku.
1: Jo.
0: No, hrýte se. Jde sem prst.
1: Ne.
0: Tak, a teď takhle dva prsty spojíte. Táhne? No vidíte?
1: Drží!
0: To dělám pošmistrovi.
1: Jo.
0: Nám špatně lepí známky. A teď přivoňte. Pane, to je co zápach.
1: To je
0: kdyby to tak táhlo, jak to páchne, tak si to dám patentovat. No.
1: Ale drží to dobře.
0: Drží to dobře, no jistě, ty dva prostě už nepotřebujete. Posaďte se, dědo, já se na vás podívám. A pak usoudím, co s váma dám udělat. Tak. Na co pak tohle to máte?
1: To je podpora, pane.
0: Podpora, no, tu teď nepotřebujete, když sedíte. Takhle pěkně. A teď budeme dýchat. A pěkně s otevřenými ústy a zhluboka. Zhluboka ne, až ze sklepady, to je v podzemí. To jsou varhany, ale pěkně rozmodrchaný. Zadržte dech.
1: Je to studí, pane doktor.
0: No, no. Máte trochu taky teplotu, ale takovou zvláštní. Takovou ledovou. A teď dýchejte zhluboka. Tak. No to je hrozný. To je hrozný. A teď zakašlete. Je, vy jste mi dal. Člověče, vy jste mi vpáčil bubínky. Co já teď budu dělat? Já vám povím. Tohle už jsem dlouho neslyšel. Takový hvízdání a takový kašel. Vy byste mohl, já nevím, co děláte ve dne, ale mít dvojí povolání, večer hlídat mlejn, místo tamhle sousedovic dobrmana. Teď to není kašel, to je štěkot. To je výstrašný štěkot. Tak a teď si zacvičíme. Co pak to máte? Co to tady máte?
1: Fajfka.
0: Fajfku máte? Vám to takhle hvízdá, vy máte tak zanešený plíce a vy kouříte, že se nestydíte. Podívejte se, já vám něco ukážu. Já měl kamaráda, hodný člověk to byl. A jak dopad? Podívejte se. Pravou půlku plic má ještě z dětství. Když nekouřil, pěkně kostičkovanou, barevně vydařenou, a pak začal kouřit a podívejte se, jak dopad. Tvůj tajble.
1: Jo.
0: A schovejte to do kapsy, já to nemůžu ani vidět. Tak od čeješka nekouřím, jak to vidím, tak vám to závidím. Pojďte dál. No. Tak. A teď pomalinku lehejte. A pomalinku se zvedejte. A znovu si lehejte.
1: Je to nutný, pane doktor.
0: To je velmi nutný. A teď si rychleji sedněte. Já vám povím takovouhle, já měl almaru. A kvůli tomuhle vrzání jsem ji vyhodil. Ale u člověka udělejte takhle rychle rukou. No to je hrozný. Dětku, sedněte si, pojďte se. Já vám naliju čistýho vína. To je špatný. To je moc špatný. Takový sympatický člověk a víte, co vy máte? Revma.
1: No.
0: Revma, ale takový revma, jak já už jsem dlouho neviděl. Doví, jestli jsem vůbec takový revma viděl. Já mám 100 chutí poslat vás, víte kam? Ještě až do Prahy na lékařskou fakultu, aby se na vás podívali. A řeknu vám, ti by koukali, ti by si pošmákli. A nejen žáci, i profesoři. Takový je to reuma.
1: No
0: pojďte
1: jo.
0: Sem ke mně.
1: Pane doktor, ale do Prahy, hejte, jak to je dálka. Tam já by sem ani nedošel.
0: Já to jenom tak jako nadhodil, víte, že by to pro ně bylo zajímavý. Já budu rád, když dojdete zpátky do svý teplý postýlky a budete se nadále uchovávat v teple a v suchu. To je takový základ pro léčbu takového revmatismu. Tak hezky do postele,
1: jo.
0: V teple a v suchu. A bych nezapomněl, tady vám něco dám. Je to linimentum. Víte, co to je?
1: To ne, pane doktor.
0: To je mazání. Linimentum je lékařský prostředek, který se používá zevně vtíráním do kůže v místech, kde právě vržou klouby. Aha. Tam je to revma největší, nebo kde je rosolovina. Tak si to budete vtírat, ležet v teple a v suchu a pak se mi přijete ukázat.
2: No mazání, to je dobrý, pane doktor. To víte, já se rád přimáznu, že jo? To sucho a teplo je vyloučený.
0: Jak pak to?
2: Pane doktor, vy jste to nepoznal?
0: A co jsem jako měl poznat?
2: No hlejte, já jsem havlovický vodník.
0: Já, mě jste pořád byl povědomý a hlavně to vlhko tamhle, jak jste rozjel na Vyslajván.
2: Já jsem Hastrman, teď já ve vodě bydlím, pane doktor. Já si nos o hladinu vodní utírám. No, já si maximálně můžu vyměnit v posteli, já nevím, tvrdou vodu za měkkou. Ale voda je voda, to znáte.
0: No právě.
2: To ani v letě není teplý.
0: No, jenomže revma ve vodě a ve studení k tomu nevylečíte. Hastrmanský, kolik pak je vám roků?
2: No, co?
0: Let kolik je vám, jak jste starý jako?
2: Já nevím, pane doktor.
0: No, to je přece požehnaný věk.
2: No.
0: To zase to revma na ty roky není tak špatný. To tenhle je mladší a podívejte se, jak dopad. A já vám řeknu, já ho nemám rád. Uh-huh. Já mu ze závisky říkám zubatej Ferda, on jich má ještě 32, já už je žužlám. Tak jak bychom to udělali?
2: No.
0: No ale v teple bejt musíte.
2: No.
0: Rozumíte, bez tepla to nejde. Ale zase, když musíte být i ve vodě, já mám nápad.
2: Jo.
0: Já vám to povím. To je zajímavé, já když jsem v úzkej, mě lidsky něco najednou napadne. A dobře mě to napadne. Víte, co my s váma uděláme? Hastrmanský, vy si zbalíte svý saky a paky a vy se odtud odstěhujete. Štando pejete, pojedete někam, kde jsou lázně, teplý z řídla. No. Takže budete ve vodě, ale v teplý, takže budete jako skoro v suchu.
2: Ale pane doktor, kde jsou tady teplý z řídla, když v celém kraji není?
0: Já neříkám tady, to bych neříkal, že si zbalíte saky a paky a budete se stěhovat. Vy pojedete, kde jsou lázně, do Teplic, do Píšťan a tam budete. No.
2: No jo, počkejte, ale co má takovej Hastrman na práci?
0: Prázdních v těle no. Zavedených nic. Hlavně být nenápadný, víte? Jen to tam tak omrknout. Získat tam cit pro teplý zřídla, pro to bublání, abyste ho slyšeli i tam, kde ještě není na povrchu. A pomoh mu ven. Zaved a založit nový lázně. To je váš úkol. A když je budete udržovat hezky v čistotě, i to okolí, no, tak se tam budou sjíždět nemocní, ve dne se budou pěkně koupat v těch bublinkách, budou to kloktat a večer vy potom nastoupíte. Uděláte takovou tu běžnou údržbu a pak vy do bublinek hezky rochňat se tam a taky kloktat a uvidíte, že to revma vyléčíte.
2: A já bych mu taky vybírat ještě, že?
0: No, já nevím, no vybírat byste mohl samozřejmě, ale hlavně nemocný vybírat, víte, aby tam byli nejdřív ti těžce nemocný, až se dostane na ty letky, pak i ty letky.
2: Jo, no, pane doktor, děkuju, balím, stěhuju se na Slovensko.
0: A já, a píšte.
3: Teplé zřídlo, tělo z hýčka, a to se mi líbí. Revma půjde do hájíčka, i ty věčné ryby. Je to pravda. Zbalím jen to nejnutnější, mech a vodní třásně. Děkuju vám, pane doktor. Mějte se tu krásně. Ups. Mám plnej nos.
0: Co pak je? Hoří nebo co? No pojďte dál. To vypadá, že ten mariáž zase nebude. Co pak je?
4: Pane doktore, máte hned ale hned a honem přijít panu kouzelníkovi Magiášovi.
0: No to mám vůbec nejradši. Hned a honem pokud možno včera. Víc, co pak je panu? Panu Magiášovi?
4: Panu na Hejšovinu.
0: Na Hejšovinu? Ale to se mi zrovna moc nechce, to ti tedy povím. Protože Hejšovině se každý člověk velice rád vyhne. Co pak je panu Magiášovi?
4: No, já nevím, pane doktore. No. Trochu se na mě rozkřik a teď on tam sedí, pusu má do kořán, očima koulí. Aha. Chvilku fialový, potom zase červená. Slovičko z něj nevypadne, pane doktore. Já si myslím, že má na kahánku.
0: Že má na kahánku a proč si nepomůže sám? Všem pomáhá, když dryáčnicky. Proč se sám nenadýchá nějaký výparu z těch jeho driáků, co tam pořád někde v té sluji nečistě vyrábí?
4: Ale pane doktore, na to by nepomohly ani kapky ze smůly madragory.
0: No.
4: Potom babí hněvu, čertova koření, kozí popku.
0: Upřímně, není to nějaký podfuk, nějaká léčka?
4: Ne.
0: Nepolíčil na mě, není ne. To podraz?
4: Ne, pane doktore, vážně ne.
0: Opravdu ne?
4: Ne, opravdu ne.
0: No, tak co se dá dělat, naše povolání už je takové, že prostě, když někdo potřebuje, musíme jít, byť by to byl třeba Lothar Loupežník, anebo Lucifer, takže půjdeme i k panu Magiáši. Zavři mi okno, Stačí levá půlka, ať by sem, kdyby pršelo. Neteče voda. Půjdeme, stavíme se jenom u fafejty, který mě brousí nože, tedy nože. Aby si rozuměl, brousí mi skalpely, kdyby náhodou, říkám náhodou, bylo potřeba tvýho pana Magiáše operovat. Tak, Vinsku, a jdeme. To je neuvěřitelné, jaký je tady všude ticho. Ten klid.
4: Máte zacpaný uši.
0: Aha, no tak. To jsou tak, sama zklamání.
4: Už jsme tady, pane Magiáš. Už vám pomůžem.
0: Dobrý den, pane Magiáš, já jsem honovský lékař. Jsem rád, že vás poznávám, no teda rád. Konečně vás poznávám. Tak co pak? No, co pak nás bolí? Prosím? Co říkáte? Co říká? Aha. No tak se na to podíváme, na to bebíčko, no. Ukažte. Ale. Otevřte ústa. Udělejte oválný otvor. Nebojte se o koutky a otevřte ústa, Vinsku, otevři pánovi ústa. Tak to ne. Co vám to bylo? Vy jste si nevšiml, že jsem ho ustanovil svým asistentem? Tak prosím, buď budete sekat dobrotu, nebo vás neléčí. Otevřte ústa. Tak, ale. Šestka, pětka, trojka, dutá. Na druhé straně úplně chybí. No to je pohled tohle, já se vám nedivím, s tím bych se taky nechlubil. Vy máte takhle zbytnělé mandle, tam není ani místo pro žádný otvor, pane. Pak se nedivte, že... To by nikdo nedělal. No. Aha. Tohle to musíme opravit na celého. To je něco velice komplikovaného. Co s tou sukničkou? No tak zadní si to lehko. Sestro, pište. Vinsku, piš.
4: Já neumím psát.
0: Tohle to je nějaká hruď. S tím nestrašíte. To je hrudní koš. Ta propadlina. Tak si to pamatuj. Pamatuj si. Hruď velmi propadlá, nevyvinutá, takzvaná kachní.
4: Kachní.
0: Sval jsou ochablé. Rasolovité, neboli sulcózní. Končetiny zbytečné, až nepoužitelné. Ukažte. Aha, oči velmi neupřímné. Nos zatím průchodný. Uši lopuchovité. Tak. Celkový vzhled, dvojtečka, velmi nevzhledný. To je co? A s tímhle vy žijete. Byť v lese, ale žijete. Já jsem něco tak těžkého, vážného ještě neviděl. No jistě, vstaňte. Vstaňte rychleji, to není ze zdravotních důvodů. Nesedíte mi náhodou. Já jsem nikdy nechal asi v ordinaci kalendář. Sedněte si, zvedněte ruce a dýchejte. Pošlejte. Udělejte tohle. Pane, to je klepotice. Vy taky? Ne? Ne? Nikdy ne? Nebo až v poslední době? No, tohle jsem neviděl už dlouho. Tak ruce nahoru a dýchejte. Zhlubaka dýchejte. Teď nedýchejte. Teď nedýchejte. U vás není rozdíl mezi dýcháním a nedýcháním. Teď dýchejte! Pocitově ano, ale já nic neslyším. Pane, víte, že vy nedýcháte. A patrně už dlouho nedýcháte. No, jiný by dodejchal, ale prosím, on tady ještě zlobí, pan Magiáš. Tak to nic. Tak uděláme něco jiného. Celkový váš zdravotní stav, to je anamnéza, prosím, vyžaduje ale okamžitou a ráznou operaci. Já vám to řeknu popravdě. Operaci krku. Možná ještě něčeho úplně jiného. Ha! Alho! Co pak vidíme v těch očích? Strach. Pan Magiáš, který vystrašuje po celou dobu takových let lidí, má strach. Jenom jsem řekl operace a už se bojí. Tak prosím, máte strach, tak až ho přestanete mít, tak mě zavolejte. Takhle vás nemůžu léčit, pane Magiáš. Takhle vás... Co pak? Ale podívejme, co prostě to vzchopilo. Vy jste ochotný podrobit se té operaci? Tak teď mě dobře poslouchejte. Ta operace není hledas jaká, je velmi, velmi složitá. Proto ji nemohu dělat sám. Musí na to být aspoň dva. Jednak, že jsem to nikdy nedělal a potom dvě hlavy víc rozum. Víte? Vinsku, skočíš pro sklenického lékaře, dvě hlavy, o jeden rozum víc. My se poradíme, tomu se říká konzilium, a pak se do vás pustíme. No, a potom uvidíme. Vinsku, utíkej. Šup. Jeď zase na kole. Ano?
4: Ano.
0: Vy jste to dopracoval. Takhle špatného jsem vás ještě neviděl. Já vás tedy neviděl, ale slyšel jsem o vás. Zase vám muže musím říct, že všechno sryje je pro něco dobré, víte? Když vás odoperujeme a podaří se to. A tady si řekněme upřímně, ona se podaří jen každá osmá takováto operace. Ale nic si z toho nedělejte, pacienta už to obyčejně nezajímá. A my se chybama učíme. Když se podaří takováhle operace, pak velice rád zanecháte této své nekalé činnosti v tomto kdysi krásném lese. Tak, a teď si od té šlofíka a já se taky na chvíli šusklidním. Mě zase zlomí srdíčko.

0: Pane kolego.
1: Tedy takovou bočitost páteře, neboli skoliózu, křivici, čili rachitidu, abyste, kolego, pohledal. Já žasnu, že tenhle člověk ještě drží pohromadě.
0: Pane kolego, já jsem žasnul. Ale zase není divu, že je v takovém zdravotním stavu, když si to vezměte, nechodí na sluníčko, pořád spí a pracuje v této vlhké sluji, kde taky dělá své nekalé čáry, hokusy, pokusy a věci nečisté. A pořád vdechuje omamné páry, jak tady vaří ty svoje driáky. No to by byl div, aby mu do dneška nic nebylo.
1: Tak proto on je to takový nedomrlec, zelinka, šindel nanicovatý. No prosím, a puls mu taky vynechává. Řeknu vám, kolego, že by to byla náramná sázka do loterie, neboli riziko, kdybychom se rozhodli operovat.
0: Pane Magiáši, proto jsem taky kolego přizval. Víc hlav, víc rozumu, vidíte? Teď vidíte, že s vámi nemůžeme dělat. Tak, tak. Musíme vás nechat tak, jak jste. Protože ptáme-li se upřímně, co vám je, musíme si také upřímně odpovědět, vám je všecko. A to, pane, nejde operovat. Tak, tak, ovšem, tak. Pane kolego, ano. Když dovolíte, prosím, abychom měli čisté svědomí, že jsme pro něj udělali, co bylo v našich silách, neměli bychom si ještě pozvat kosteleckého doktora. Ten přece rozumí, hlavně exému.
1: No,
0: co říkáte? Co? To je smůla. Já nepoznám, kdy chrčí ano, kdy chrčí ne. Co říkáte?
1: Já mu nerozumím ani zbla.
0: Ne, já myslím tomu lékaři zavolat.
1: Ano, ano, lékař, ano, ano, to je veliký machr, odborník. Takového nemají ani Pinsku. V Praze.
0: Pinsku,
1: v obecné nemocnici.
0: Pinsku, skočíš pro skalického pana doktora, ať sem hned přijde, ano?
2: Jo. No a kam pro ně mám jít?
0: No kam asi pro skalického doktora, do Skalice ty. Aha. Jo, kdyby nebyl doma, tak řekně jde rovnou sem.
2: Jo, jo.

0: To vám povím, pane kolego, v lese jsem nebyl, ani nepamatuju. I chci říct si tedy, v lese jsem byl, ale už si to nepamatuju.
1: Z toho si nic nedělejte. To je prašť jako úhod. Já si věci ani radši nepamatuju, abych je, pane kolego, nezapomněl. To víte, ta hlava za ta léta.
0: Tak.
1: No, ale já do lesa chodím a velmi často na houby a na čekanou.
0: Na houby a na čekanou?
1: Ano, no tak houby jsou obyčejně už vyzbírány, tak sednu a čekám, až narostou další, víte. Ale sem do toho lesa, pane kolego, sem tedy nechodím.
0: Ale, a snad ne proto, že tu odedávna sídlí tady ta havěť hejšovická, rarážci, pidi muži, pidi ženy a různé takové.
1: Co
0: stvoření?
1: Si to o mě, pane kolego, myslíte?
0: No proto...
1: Já se tomu kolesu vyhýbám ze zdravotních důvodů. Vlhko, víte? Mě nesvědčí vlhko.
0: No proto já vám povím, že tahle ta, tyhle ty nadpřirozené bytosti, že to jsou nedochůčata, nedomrlá, nemocemi prolezlá, víte? A že vám jich kolikrát líto, kolego?
1: No, víte, jaký teď panuje vědecký názor?
0: Ne.
1: Že to nebude dlouho trvat a oni z tohoto lesa, ty všechny, jak jste je jmenoval, havěť, vymřou jako brontosauři a dinosauři. Prosím. Tak je tady nezdravo, já jsem tady chvilku a úplně cítím, jak je mi nezdravo.
0: Já taky to...
1: Ale apropos, abych nezapomněl, a netýká se to jenom tohoto lesa, vůbec se zhoršuje to prostředí tady kolem toho, ta vlhkost proniká všude, tak, protože jsem měl dneska v ordinaci toho havlovického vodníka.
0: No,
1: co vám mám povídat, to přece byl vodník. Jedinou panu nenechal na pokoji. Vystrašoval děti, cuckal sítě rybářům, jaký uměl povodně a dneska troska, vlhká troska, pane. Já nevěděl, co mu mám předepsat.
0: A co jste udělal?
1: Jedinou možnou věc, která mu pomůže. Horké vřídlo. Sednout a nepustit.
0: Kolego, já měl podobný případ. Vy jste znal toho Hejkala z Kráku.
1: Ne,
0: to byl zmyšlený.
1: Ten.
0: No, znal jste ho.
1: Mě to povídejte, ten Hejkal, že lidem v okruhu 18 km naskakovala husí kůže, když hejknul.
0: Pravda. No jistě.
1: Co to bylo?
0: Vemte si švestičku, nemáte chuť.
1: Ne, vemte si ví, to vypadá, že už to někdo měl.
0: Ne, to je tak co jsem to chtěl říct?
1: No, vemte si, ale.
0: Děkuju moc krát. Tak představte si, jo, už to mám.
1: No,
0: tak tenhle ten Hejkal z Krákorky přišel ke mně do ordinace, víte, a úplně ztratil hlas. No tak napřed jsem tu jeho, ten jeho hrtan ani nechtěl léčit. Proč taky, že ano?
1: Vemte si
0: ještě zase, že by strašil lidi. Děkuji. Tím svým hejkáním, ale pak jsem to přece udělal. Ovšem pod jednou podmínkou, kolego, že tím svým hlasovým orgánem si najde nějaké poctivé zaměstnání. Poctivé zaměstnání. Víte, myslel jsem, že by jako mohl dělat hlasatele v rádiu. Dobré, vemte si, kolego.
1: Ne, já už jsem vám říkal.
0: Nebo vyvolávače v cirkuse. Ano. A prosím, kolego, podívejte se. Dávajte pozor.
1: Tam nic není, musíte mít žaludek.
0: Ne, pozor. Podívejte. Neuplynul ani rok a já jsem od toho Hejkala z Krákorky dostal tuto fotografii s věnováním. Prosím, kolego, uchytil se jako solista ve vídeňské státní opeře.
1: Proto já jsem o něm taková léta neslyšel, že on je v opeře. No, a já tam málo kdy zajdu. Poslední, ale to je v roli...
0: Lohengrina.
1: Co to napsal ten?
0: Od Wagnera.
1: Wagner.
0: Ano.
1: No, hned jsem to poznal.
0: A řeknu vám, kolego, takový Hejkal má kolikrát lepší průpravu pro operní dráhu, než kdejaký konzervatorista.
1: To mi povídejte. Já znám ty konzervatoristy, pane. To je hamba se podívat.
2: To jsem se uhnal.
1: Uhnal, ale kde máš skalického pana doktora?
2: No. Já nevím, jak bych vám to vysvětlil, páni doktoři, ale pan Skalický doktor se mi cestou na Hejševinu někde ztratil.
1: Co? Nechejte toho, nedělejte scény. No tak, pane Magiáši, to se vysvětlí, a ty taky nekřiž jako na lesi, prosím tě. Ty kůže líná, ty hlupáku jeden, když se ti ztratil, proč si ho hned nehledal, proč jdeš sem a teď se tam budeš muset vrátit.
2: No, já nevím, jak se to stalo, ale my jedeme a pospícháme najednou před náma se objeví takový bílý světýlka.
1: No, s tím se si neměli projít, je přece ten bláznivý louňovický pošmítr, co tam takhle říká.
2: Právě že ne, a najednou se ozval takový tichounký hlásek. Prosím, pomoc.
1: Nebylo to v oktávu, víš?
3: Prosím, pomoc.
1: To byla Lola.
0: No tak to je jiná, jak někdo volá doktora, doktor musí pomoct. To jináč nejde, kolego.
2: No ale já si myslím, že to opravdu byla bludička Lola. Jenomže ta si přece nikdy nezadřela ani třísku na to, že by onemocnila. No. Tak to ona určitě chce pana doktora Skalického, nebo ze Skalic chce utancovat k smrti.
0: Tak to halt, kolegové, halt, kolego. S touhle hejšovickou havětí nechceme mít nic společného a ani celá lékařská komora nás nedonutí, abychom ji léčili.
1: Pane doktore, Ovšem v tomto případě musíme udělat výjimku. Lola, ne Lola. Nakonec vzpomeňte si, taky jste byl mladý. A nemůžeme v tom doktora ze Skalice nechat. Co pak je? Kdo postane? Ale ho nem. Kdo vám dovolil stát? Děláte sen, že věče, přece abychom vám mohli pomoct, tak pochopte, musíme nejdřív najít skalického doktora. Šup, kdo postane? A bez paškor. Už vám to nebudu povídat. A my jdeme. Vidíčku, pojď.
2: Ale, kolego.
1: Ukaž nám cestu.

0: ale... Co pak je to za zázrak? Snad je to mlha? Nebo měsíční paprsek? No co pak nás, slečno, bolí? Co pak?
1: Pane doktore, asi jsem zakopla o měsíční paprsek. Já nevím, co se to se mnou stalo. Najednou ležím a nemohu se postavit. Ta nožička mě tak bolí.
0: No jo, no. Jinu, to je fraktura, víte? Neboli zlomenina, jak my říkáme. No jo, no. Tak se na to podíváme. Tak vy jste jedna z těch rusálek, co tady v lese tancujou, je to tak? A když mezi vás zabloudí mládenec z Hejnice nebo ze Slatiny, tak jsem slyšel, že vy ho utancujete k smrti, je to tak? Slečínko, ale to je velikanánská neplecha. A tentokrát se vám to vaše rejdění pěkně nevyplatilo.
1: Pane doktore, kdybyste věděl, jak mě ta nožička bolí.
0: No, jinu, musí bolet, vždyť je zlomená. Ale počkejte, dáme se do toho. Tak, ej, zkuste natáhnout. Přidržte toto, tak. No, to víte, na tu vaši nožku by spíš patřila dlaha z kovového třpitu, co má na křídlech váška, neboli, jak se odborně říká, libela. A připevnit bych jí měl tím nejtenčím měsíčním paprskem. Ale to nejde, to jde jenom v pohádce.
1: Pane doktore, víte, že mě ta nožička už přestává pomaloučku bolet?
0: Tak, slečno, a teď s tou nožkou nehýba, dokud to všecko pěkně nesroste. Ale řeknu vám, že se vám stejně divím, že jste ještě tady.
1: A kde bych měla být, pane doktore?
0: Ale no tak já vám řeknu, že všechny rusálky a víly, co jich tady kde po lesích bylo, ty všechny už dávno změnili místo.
1: A jaké místo, pane doktore?
0: No jsou dávno u filmu. Hrajou tam, zpívají a tancují za peníze. A řeknu vám, že takovou košilku, jako máte vy, tu by vzali možná tak ještě do postýlky.
1: Abyste věděl, pane doktore, tyhle šatičky jsou utkány ze svatojanských mušek.
0: No vidíte, a to už se dávno nenosí. A ten vstřih, ten už je taky z módy.
1: A jaký je teď střih, pane doktore?
0: No tak, já se v tom tak úplně nevyznám, to víte, já jsem jenom venkovský doktor. Ale kdybyste k tomu filmu šla, kdybyste mě tedy poslechla, tak byste to věděla. Na to, tata. No ale co, já už musím pospíchat. Já mám ještě jednoho pacienta, víte, pana kouzelníka Magiáše, puchví, co mu je, tak za ním spěchám. A poslyšte, ještě vám poradím. Až odejdu, zavolejte sestřičky, ať vás odnesou někam do hlouby lesa. Až tady báby ráno půjdou na kresti, aby vás nevočumovali.
1: To bych moc nerada, pane doktore. My rusalky se musíme přes den moc dobře ukrývat, jinak by nám od sluníčka naskákaly pyhy.
0: Tak nashledanou. Zdravíčko.
2: Nashledanou, pane doktore, a s tím filmem si tu...

0: že vy budete ten pan kouzelník Magiáš, ten pacient, ke kterému mě povolali. No to jsem rád, že jsem sem vůbec trefil. A vy jistě také, že? No, tak se mi ukažte. Je. No to musíme tudy. No, to nevypadá dobře. Je. Vy mi děláte starosti. Špatný, 17:30. No jo. Tak se do toho dáme, snad se vám přece jenom nějak uleví.
1: Je to možný tohleto? My čekáme, že vás najdeme někde otestyši a větina cíprc, sám právě už ordinujete, pane kolego.
0: Má úcta, páni kolegové, ale nechte si to vyprávět. Jo. Já vám měl cestou takový zajímavý případ, který mě držel. Je...
1: Povídejte. No. Ale pane Magiáši, všechno postupně, nejdřív koncilium, povídejte, a potom vy.
2: Ale vezměte si slívu, kolegáčku, a povídejte.
0: Ty jsou krásný, povídejte. Já si jenom trošku otřu, vy jste si je neutírali.
1: No, já si je otřel a schoval.
2: No. Vemte si to všechno vlastně, kolego,
0: Představte si, pánové, jak tadyhle s Vinskem spěcháme za naším panem pacientem, za panem kouzelníkem Magiášem, tak jsme jednu chvíli šli kolem takového hlubokého lesa. A když jsme byli asi tak řeknu, no, vejpůl cesty, možná ve třech čtvrtích, najednou se z toho hlubokého tmavého lesa vozívalo takový volání třikrát opětovaně. Tenounkým tím nejtenčím hláskem. Doktore! Doktore!
2: Kolego, nebylo to o oktávu výš? Doktore!
0: No.
1: Jestli to bylo, jako to děláte vy, tak to byl forst zbret.
0: No jistě. Nebylo. To bylo spíš, jak to dělá tady pan kolega.
2: A pozor, ale... kolego, to byla bludička Lola. A... velká podvodnice.
0: Ale kde pak sama voda, páni kolegové. To byla nejkrásnější holka, kterou jsem kdy v životě viděl. Představte si, Rusálka. A se zlomenou nohou.
1: Nejkrásnější rusalka se zlomenou nohou. Jakmile má ženská zlomenou nohu, tak už to není žádná rusalka. No to vám muselo ovšem dát pěknou páračku. Otevřená faktura, jo?
0: No ne faktura, přece jsme se na univerzitě učili, že fraktura.
1: Flaktura.
0: Ne flegmitura, fraktura.
1: Ale fraktura, to je zase akupunktura.
0: Ano, to je něco jiného. Tedy otevřená fraktura to nebyla, ale byla to krásná fraktura tibie, tedy holení kosti. No, pánovi, já vám řeknu, takovou prácičku a takovou nožičku už asi nikdy neuvidím. A tak krásnou holku taky ne.
2: Ale kolego, třeba jí to dobře nesroste, jak vás znám, a pak jí máte v ordinaci na to tata.
0: No, pane kolego, snad to neměla být. Narážte si na mé odborné renomé.
2: Ona nic ve zlém, kolego, ne.
0: Já jsem slyšel, že k vám jde každý nejmín třikrát, ale já bych to tady
1: nechal. Umývá malou lidi doma, kolega, no.
0: Vezměme to takhle. Proč tu holku neuvidím, víte proč?
1: Ne, půjčil jste jí peníze.
0: Ale kdepak, já jsem jí poradil, aby šla k filmu.
1: No. To jste jí dobře poradil, to jí neuvidí ani tam, pač už cestou tam lehne,
0: tady
1: pane
0: Popele.
1: Pane Magiáši, kontrolujte se, kdo to má pořád to chrčení poslouchat. Za chvilku na vás dojde. Pokud to vydržíte.
2: Ale kolegáčkové, měli bychom už konečně rozhodnout, co uděláme s panem kouzelníkem Magiášem.
0: Ale no zajisté. Jovšem nejdřív musíme stanovit, o jakou chorobu se jedná, tedy odborně řečeno určit diagnózu.
2: Pravda.
1: Já se vám musím přiznat, že jsem si tak pro sebe stanovil diagnózu, ale chybně. To, co jsem považoval za zdužené mandle, tak je vlastně švestko krční, ucpaný z voda.
2: Ne, kolego, spíš bych soudil, vzhledem k tomu, že jde o slívy, že se jedná o dusivou slivitýdu.
1: Slintavku?
2: Ní, slivitýdu.
1: Ano, slivitýdu, ano, už rozumím.
0: Páni kolegovi, já si vám v tento moment troufám odporovat, a přestože zde nemám svůj přístroj na vyšetřování hrtanu, myslím, jak jistě víte, švest kopecko ortohydrocentroskopu elektrotelemagnifikátor, troufám si už v tento moment tvrdit, že se jedná o hrtanovou peckitýdu.
2: Takže operovat.
0: No rozhodně.
2: Operovat.
1: Myslíte operovat? V tom případě Vinsku. Přinesem umyvadlo plné horké vody, abychom se mohli dobře umýt, protože při chirurgii je nejdůležitější, samozřejmě kromě znalosti, hygiena.
2: Hygiena, kolegové.
1: Já už se nemyl, nepamatuju.
3: Tak, tady to je pozor. Je horká.
2: Horká.
1: Meju, ale pak si to nepamatuju. To jsem chtěl říct.
0: Jste připraven, pane Magiáš?

0: ale byla pecka. Ty nešiko, nešikovno, ty roštáku, ty darebáku, ty trulante, ty budeš věděvo, já tě rozkupu.
1: Halt, pane Magiáš, no kdybychom věděli, že zase budete takhle neslušně nadávat, tak jsme vás nikdy neoperovali.
0: To bych rád viděl, co byste dělali vy, páni doktoři, kdyby vám váš pomocník spálil na černo zvláštní speciální švestkový lektvar, který můžete začarovat kohokoliv v cokoliv.
2: Já už jsem, pane kolego, na tohle rozvyklý. Ti pacienti skůčí, sténají a pak jim takhle rychle otrne. Vy si pamatujte, že k tomuto způsobu života se už nikdy nesmíte vrátit.
1: Tak.
2: Chcete tedy být zdrav. A uvědomte se jaskavě, že ještě nejste doléčen. Tak, pane Magiáši.
0: Ale operace se přece zdařila.
1: No, to je sice pravda, ale vy jste, pane Magiáši, člověk nerudný, nervózní, neklidný a to je choroba, která se musí léčit.
2: Tak.
3: Vy prostě potřebujete změnit prostředí, jak my s kolegy odborně říkáme, tedy klima. Poslyšte, řeknu takhle, co kdybyste se přestěhoval někam, řeknu, na poušť?
2: No?
3: A zkusil tam vyčarovat vláhu a úrodnou půdu, aby se tam lidi měli dobře.
0: A vy si myslíte, páni doktoři, že bych to dokázal?
3: Ale no zajisté, podívejte se, koukejte si, štando péde zabalit.
1: Svejch pár švestek a hotovo.
4: Ať se ve mně ještě všechno klepe, už se cítím na mou duši lépe. Vidím kterak na poušti, bazény se napouští. A to všechno proto, že ti milí páni doktoři mě vyléčili.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok a doktoři.
4: Bylo to tak geniálně prosté, cítím teda síla ve mně roste. Písek pouští veškerý, změním v pláže si jezery. Doktoři ti vědí, co mi schází, pracují už na vědecké bázi.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok a dok.

Medvěd Péťa a orel. Medvídek Péťa byl šťastný. Každý den chodil s tátou na výpravy, učil se střílet z luku, učil se chytat ryby v horských potocích a co hlavně, otec s ním mluvil jako s dospělým. Mám báječného tátu, myslel si medvídek, je na mě hodný, všechno mi vysvětlí a se vším mi pomůže. Až vyrostu, chtěl bych být jako on. Velký medvěd skutečně malému pomáhal. Dokonce mu připomněl, že maminka bude mít narozeniny a že by se měli podívat po nějakém dárku. Ještě, že si mi to řekl, vzdychal Péťa. Mámě by bylo líto, kdyby nic nedostala. Jak to, že jsem na to nepřišel sám? Mám špatnou paměť. Možná, řekl velký medvěd. Pak koupili dort, korálky a kytku v květináči. Péťa nakreslil mamince obrázek, celou rodinu, jak jde na procházku. Oslava narozenin byla moc hezká a máma měla ze všech dárků velikou radost. Ale kdybych si to nepamatoval, hrozil se Péťa, to by bylo smutné. Jak se cvičí pamatování? Zeptal se druhý den otce. Víš co? Zavedu tě zatím, kdo má v horách paměť nejlepší, navrhl velký medvěd. Vyšli brzy ráno. Cesta byla dlouhá a namáhavá. Péťu už bolely nohy, když konečně došli na vrcholek jedné rozeklané hory, ale nikdy by nepřiznal, že je unavený. Ze skalního výstupku se ozvalo zlostné a varovné zaskřehotání. Péťa se přikrčil za tátu. To jsem já, Petr, zabručel otec. Nejdu ohrozit tvé hnízdo. Na medvědí hlavy dopadl stín obrovských perutí. Na skále stál veliký pták. Zahnutý ostrý zobák, lesklé oči, obrovské drápy a velice hrdé držení těla. Péťa ihned pochopil, že je na návštěvě u někoho důležitého, proto se uklonil na pozdrav. Máš dobře vychovaného syna, pochválil dravec. Proč přicházíte? Jdeme prosit o pomoc, orle. Můj syn má krátkou paměť, mnoho věcí se mu z hlavy vykouří a o tobě je známo, že nikdy nic nezapomeneš. To je pravda. Pojďte tedy sem nahoru, promluvíme si. Medvědi vyšplhali na příkrou skalní stěnu. Výstupek byl širší, než se zdálo. V rohu, chráněno před větrem, leželo veliké hnízdo z větví. Bylo vidět, že je staré, mnohokrát opravované a přistavované. V hnízdě seděla orla.

A řekl orel, víš, nejlepší je, když si k takovým příležitostem složíš básničku, třeba nepískej na kamzíka ve stínu, nebo schodíš lavinu. Péťa provinile sklonil hlavu, ale orel dělal jakoby nic a pokračoval dál. Maminka má jediná, v červnu velký svátek má. To bylo hezké. Pamatuj si to, na čem záleží, řekl orel. A nejdůležitější je myslet na druhé, ne na sebe. Takže třeba nejlepšímu tátovi přinesu maliny ze křoví, zeptal se Péťa. Ano, usmál se orel, i když verš je trochu kostrbatý. A co třeba takhle? Pro Lízinku sestřičku chytnu z nebe hvězdičku. Moc hezké. A mamince k obědu donesu plástev medu. Bude mít určitě radost, řekl orel. Myslím, že už ti je jasné, co si máš pamatovat a jak. Ale jsou i věci, na které je dobré zapomenout, poznamenal velký medvěd. Zapomeň na ošklivé příhody, zapomeň na křivdu, zapomeň na svou špatnou náladu. Ano, na takové věci je lépe nemyslet, řekl orel. Tehdy se krátká paměť hodí. Kéž bych také dokázal zapomenout. Pak se medvědi rozloučili a Péťa cestou domů rýmoval. Nikdy víc se nemusím bát, že zapomenu, koho mám rád.

0: Jak Cipísek s Volšovečkem darovali škebly. Jednou se jičínský knížepán rozkřikl z okna do dvora. Červeného koberce by bylo škoda. Ten kus cesty od brány k zámku postelte žitnou slamou. Potom se knížepán s kněžnou vyložili z okna a dívali se k věžové bráně. Vyjel odtamtud kočár, lokaj Fritzek se mu poklonil naproti a omeldoval svému knížepanstvu. Přijíždí baron Holodárek s baronkou. Holodárka vystrčila hlavu z kočáru, aby se podívala, proč kola netlučou odláždění. A hlasem stisklým jako od kolíčku povídá svému baronovi: podestali nám slámu jako ve stáji. V tu chvíli si Holodárka řekla, že takovou poctu jičínskému panstvu peprně oplatí. A protože baronka Holodárka vždycky byla nedočkavá, začala oplácet slaměné podeslání, sotva si je jičínské knížepanstvo dovedlo od kočáru do komnaty. Holodárka se usadila na vršíček kanapátka, vyjela rukou do taštičky pro jemný kapesníček a začala ho rozcásat napravo i nalevo.
1: To tančanta, zdychla si jičínská kněžna,
0: protože kapesníček byl nevídaně jemný. Když ho Holodárka upustila, lítal sám po komnatě jako na větříku. Jičínská kněžna začala Holodárce kapesníček závidět tak horce, až se jí připalovaly kudrnky na paruce. Nakonec Holodárka chytila kapesníček do dlaně a řekla: ten je opravdu z jinšího štofu než z žitné slámy, dopověděla a ukázala špičku jazyka. To bylo znamení pro Holodárka, aby také on přehodil trumfem jičínské knížepanstvo. Baron Holodárek už měl nachystáno. Vjel rukou do kapsy u kalohod a na dlaní mu leží krabička. Když se na ní zaťukalo, odskočil.

0: víčko a byl tam připravený šňupec, jak si kdo přál. Tuplovaný, poručil si holodárek a krabička mu odměřila zrovna na dvojký chnutí. Holodárek strčil tabatěrku zpátky do kapsy a povídá jí čínskému kníže pánovi: poslušte si, šňupečkem, kníže, je to opravdu vzácnější koření než žitná sláma. Potom se holodárek podíval na svou baronku, ona zas na něho, jak pěkně se jim povedlo jičínskému kníže panstvu osladit slaměný koberec. A pak odešli z komnaty výš do patra. Jenže to už jičínská kněžna dupla zlatým kramflíčkem a křikla, že to tak nenechá. Kníže pán pokýval hlavou.
1: Já, jenže, monšer, jak ty dva přeflekovat?
2: Takhle, řekla kněžna.
0: Zavolala 7 bab spod kopce Zebína a poručila jim.
1: Půjdete? Nazbíráte 1000 loket pavučího předení a utkáte mi z něho šáteček tak delisie, že holodárka baba úvadne od závistí.
0: A to už se roztočilo v hlavě taky kníže pánovi. Zavolal si 3 šmukýře a naporučil jim.
2: Najdete v rybnice škebli. Ují? A předáte mi na tabatěrku, aby se v ní vždycky našel šnupec a ještě perla.
0: A už se to hrne těch 7 bab a 3 šmukýři. A rovnou k Volšovečkovu rybníčku v lese Záholci. Tam bylo v sítinách pavoučí předení nejjemnější a škeble měli po perličce. Když se to přihrnulo, křesal zrovna cipísek jiskry ze 2 oblázků a vodník Volšoveček se díval. Baby rovnou začaly česat v sítí pavoučí předení a šmukýři přehazovali lopatou dno, aby z něho vyzvedli škebly a nahamonili perličky. Volšoveček až proschnul od zlosti, když viděl takové hospodářství.
2: No, jaký rozum se vám to vrazil do hlavy, křikl. Takhle mi kazit rybník.
3: Je to knížecí rozum,
0: řekli šmukýři a baby.
2: A kde vezmou víly pavučinu na taneční hápky? A kde perličku, aby si přizdobili čelo?
3: A já to tu všechno utopím,
0: křikl z největšího trápení Volšoveček. Jenže to už si loupežnický synek Cipísek přeříkával chytrou abecedu. Špitl Volšovičkovi do ucha. Nejlíp uděláš tak a tak. A ještě takhle a takhle. Z vodníka Volšovečka spadla zlost jako šupina. Dal Cipískovi znamení, že si povede po jeho rozumu a babám a šmukýřům povídá: nač bych vás topil? Když se chce kníže pánovi s kněžnou těch věcí, ať si je tedy mají. A sám přiklonil babám sítiny, aby líp dosáhli. Pak sáhl pod sebe ke dnu pro škebly, nadrobil do ní perel a podal to šmukýřům. Na druhý den pozvala jičínská kněžna s kníže pánem barona Holodárka s Holodárkou do dolní komnaty. Tam jí řekla sladce jako po cukrkandlu.
1: Ukážu vám šateček, ještě jemnější, než je ten barončín, a šňupací tabatěrku, ještě znamenitější, než je ta baronová.
0: Věl kněžně do řeči kníže pán.
3: Holodaři nevěřili ani slovo. A že radši odjedou po slaměném koberci, než by poslouchali takové řeči.
0: Jenže v tom jičínská kněžna sáhne k pasu pro šáteček. A ten šáteček byl utkaný tak jemně, že hned je k zahlídnutí a hned zasne. Sotva na něj někdo pomyslí, už zas o něm neví.
1: No, to je něco jiného, než ten váš hadřík,
0: povídá jičínská kněžna baronce a holodarka jí samou závistí vjela rukama do paruky. Tak si tam pročesávali kudrny. Kníže pán na barona zas jinak. Přistrčil holodárkovi k nosu škeblovou tabatěrku a povídá, je libo? Tabatěrka se otevřela a baronovi se sám od sebe podal do nosu šňupec a do dlaně mu ukápla perla.
1: No, to je něco jinčího, než ta vaše hihi pixlá,
0: řekl pyšně kníže pán a dal si podat taky šňupec a sklidil perlu. Jenže v tom baronu holodárkovi zaskočil tabák od závisti a jičínskému kníže pánovi od pyšné radosti. Přišla na ně taková kýchavice, že jim to křesalo čelem o čelo. O prudkém česání kudrnek a křesání palic se ze zámku nevyneslo ani slovo. Ale už druhý den přijel k lesnímu rybníčku kočár a někdo z okýnka vyhodil do vody tabatěrku ze škeble a pak potrhal o sítí jemný šáteček.
1: Kdo je v tom kočáře? Zavolal cipísek. Kdo je v tom kočáře?
0: Zavolal volševeček. A nic, jen okýnko klaplo.
4: Zázračné zmizení. Paddington se hladově zadíval na dort. Je, vydechl udiveně. To je vážně pro mě? Hladově se zadíval na dort. Opravdu, to byl krásný dort. Jeden z nejhezčích, jaký se kdy paní Ptáčkové povedl. Navrch měl cukrovou polevu a náplň byla ze smetany a z pomerančové marmelády. Nahoře byla jedna svíčka a nápis Paddingtonovi. Všechno nejlepší k narozeninám od nás všech. Udělat narozeninovou oslavu napadlo paní Ptáčkovou. Paddington už u nich bydlel celé 2 měsíce. Nikdo, dokonce ani Paddington, přesně nevěděl, kolik mu vlastně je let, a tak se rozhodli začít od začátku a oslavit jeho první rok. Paddingtonovi se ten nápad tuze zamlouval, obzvlášť když mu prozradili, že medvědi mají narozeniny 2x do roka, jedny v létě a jedny v zimě. Jako královna, řekla paní Ptáčková, takže si můžeš být jistý, že jsi velmi důležitý. Paddington si tím jistý byl. Dokonce se rovnou vydal za panem Pelichem, aby mu tu dobrou zprávu sdělil. Na pana Pelicha to udělalo dojem a měl radost, když ho Paddington pozval na oslavu. Málo kdy mě někdo někam zve, pane Fousku, řekl. Nevím, kdy jsem byl naposledy ve společnosti, budu se moc těšit. Nic víc neřekl, ale druhý den ráno zastavila před domem Fouskových dodávka a doručila tajemně vypadající balíček od všech prodavačů z tržiště v ulici Portobello. Jsi ty to ale oblíbený medvěd, zvolala paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív, opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně, psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala, ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona.
5: Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček.
4: To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že mu předtím řekli, že mají medvědi ročně dvoje narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo ji, by si mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu, sedl si do prostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho, pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději dvakrát, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády. Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda, pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Peddingtona, a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Peddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.
6: Příběh osmý. Jak jeli trhovci na trh a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas. Jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. Smetákem si podal z věšáku tričko, ale ouha! Jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky, a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal: neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvou kolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl: pevně se drž. Maminka řekla: drž se pevně. A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala: ha, mrkev umytá, kluk nemitej, ostuda. Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan. Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec z hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel, a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se klapečkovi naklonila a špitla: bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl: je, tati, zastav, já zapomněl klobouk. To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl: měl jsem tě nechat doma, loudavče loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá: táto, nesnídal! Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývil hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch. To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev. Volají a znamená to, kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku s mrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců, kupte si cibulí. Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému, ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3KČ a napsal 2KČ. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi. Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně. Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jakože mu nechutná a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan. Stejně to všechno povezete zpátky, odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček. To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan, protože právě dostal další nápad, v pořadí už třetí. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů a silným hlasem zvolal: tady je ten nejlepší stánek, než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě. Jedna zvědavá holčička to zaslechla a hned sem za ruku vleče maminku. Radovan usadil holčičku na spodní konec dvoukoláku, přikázal jí, aby se pevně držela a opatrně ji houpal. Přitom vykřikoval trhovecky: zelenina a u toho zábava! Maminka té holčičky zatím nakupovala 2 kila cibule a 1 pažitku. Na tatínku v talířek cinkly první mince, zahradník kouká, že se za tou paní dělá fronta, honem přepisuje 2 kč na 4 kč a říká: ne, ne, ne, prosím, houpačka je v ceně, to je naše pozornost. Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá: ha, tomu říkáš houpání, Hošánku, dávej pozor. Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se výlomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat, vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už 4. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na dvoukolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami. Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý. Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil. Tak co, prodali? Ptala se doma na zápraží maminka. Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl. Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí schoulen do klubíčka. Toho já bych nikomu neprodala, řekla maminka. A opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: No, ta temnota, která se rozhostila v domě divů, nebyla úplná. Na náměstí se rozžehla pouliční světla a okny v protější stěně, stejně tak velikými, sem padal modravý svit vycházejícího úplňku. Před Míšovýma očima se v sále rozehrála složitá změť toho dvojího světla a tajemných stínů. Doticha zaznělo tenhonké zavolání hej a zase hej, hola, ty tam. A to už také Míša uviděl, jak na něho vycpaní medvídci v příhradě vzrušeně mávají a volají hej, kamaráde, pojď sem k nám. No ano, ale jak, kudy? Tu z auta pod příhradou něco proti němu vyskočilo a začalo to přímo před ním zadrátěnými dveřmi bláznivě skákat. Míša odskočil od mříže. Teprve po chvíli se mu podařilo rozeznat, kdo je ten podivný tanečník. Byl to plyšový opičák. Šklebil se na Míšu, drbal se pravou přední rukou za levým uchem a hned zas levou rukou za pravým uchem. Najednou přiskočil k mřížovým dveřím, něčím klapl u jejich zámku a dveře se otevřely. Opičák otevřel i drátěná vrátka výtahu a v příštím okamžiku byl Míša v sále a bouřlivě se objímal s plyšovými medvídky. Nestačil odpovídat na jejich otázky, kdo je, odkud je a jak se sem do města dostal. Po očku pozoroval, jak se přisunuje blíž velký krokodýl a také zvědavě poslouchá. Kdykoliv Míša odpověděl medvídkům na některou otázku, krokodýl klapl na prázdno zubatou hubou, jako by chtěl říci, aha, tak je to. Opičák po celou dobu poposedal kolem Míši. Pohupoval se v bocích a přešlapoval z pracky na pracku. Oči z Míši nespouštěl a natahoval k němu hlavu z dlaní hned u jednoho, hned u druhého ucha, aby mu ani slůvko neušlo. Míša mu podal packu.
1: Nazdar, kamaráde.
0: Opičák ji oběma rukama popadl a potřásl jí, divý medvídkovi z ramene nevytrhl. Ale neříkal pořád nic? Asi neuměl mluvit. Místo pozdravu vyskočil, překulil se ve vzduchu, dopadl na hlavu, na hlavě se roztočil jako káča a přitom zuřivě škubal všemi čtyřmi prackami do všech stran. Najednou pracky rozpřáhl, metal po podlaze hvězdu a vytočil tak kolem Míši kruh. Potom zase dřepl na svoje místo, jako by nic, a dál jen poposedal, pohupoval se a přešlapoval. Míša zaslechl nad sebou jakýsi jemný cinkot a řinčení. Otočil se a viděl, že to cvakají a rachotí cínoví vojáčci svými puškami. Stáli v šiku a důstojník před nimi jim tenoučkým hláskem velel.
2: Pozor, zdejte čest.
0: Vojáčkové napřáhli pušky před sebe a důstojník provedl po vojensku obrat čelem k Míšovi. Medvídek v údivu hleděl na vojáčky. Důstojník se obrátil zpátky k šiku a zavelel.
2: K nose zbraně, pohov, pohov.
0: Vojáčkové vzdali zbraní čest a důstojník provedl obrat čelem k Míšovi. Medvídek se vzpamatoval a zvolal:
1: Nazdár, vojáčkové!
0: Vojáčci odpověděli, jako když bičem švihne. Star, star, star. Možná, že to chtěli hřímavě zavolat, ale jejich trojí pozdrav zaševelil jen jako porivy větru v korunách stromů. Křapavý hlas zvolal:
1: Míša, pojď se zhoupnout.
0: Kachnička se kolébala a zrovna prosebně se dívala na medvídka. Míšovi se ta kachní houpačka zdála dětinská. Před kačenkou ovšem nedal nic najevo a kachnička ho kolébala a kolébala a polohlasem si taktovala. Míša se ohlédl po tom pisklavém hlásku a spatřil panenku v otevřené krabici. Byla to parádní panenka. Měla naondulované zlaté vlásky, zavírací oči, tylové nažehlené šatečky, ve vlasech a na šatech růžové stuhy, u pasu růžovou kokardu. Stála v krabici s rukama a nohama nataženýma, jako nemluvně v povijanu. Vedle ní, jen tak volně na polici, seděla obyčejná panenka. Jen taková hadrová a už dost ušmudlaná. Však tu zbyla od loňska, žádná maminka ji nechtěla své holčičce koupit. Tahle hadrová panenka tu teď s láskyplným nadšením vzhlížela ke krásné panence a s obdivem špitla:
2: Ty se také dovedeš houpat na kachničce, viď?
0: Krásná panenka našpulila rty.
2: Ha, na kachničce? To já jsem jela i na koni.
0: Grošovatý houpací kůň dole pohodil hlavou, hrábl kopytem a odfrkl. Ona přijela na koni. A při třetím zhoupnutím spadla ze sedla jako brambor.
2: Kdybys nepovídal, ty ošklivý,
0: durdila se krásná panenka,
2: to já jsem schválně šla pryč, protože jsi takový hrubý a nevzdělaný.
0: Hadrová panenka se začervenala, cítila, že krásná panenka leže a koničkovi křivdí, a tuze jí to na tu krásnou panenku mrzelo. A mrzelo to patrně i ostatní. Všichni mlčeli. Asi se za krásnou panenku před Míšou styděli. V tom zazněla hudba. To kapela malých muzikantů vyskákala z krabice, rozestavila se do půl kruhu zrovna nad Míšou a spustila. Tvářičky se muzikantům nadýmaly, jak mocně foukali do trumpet a klarinetů. Bubeník se doširoka rozpřahoval palicí, činelista rázně srážel svoje puklice, ale hudba přesto nezněla hlasitěji než bzukot hejna komáru nad rybníkem. Jenže tenhle bzukot byl miloučký a čiperný. Vyjížděl do nohou a rozehrával do kroku a do skoku. Hadrová panenka vyskočila, začala hopsat z nohy na nohu, rukama si dávala takt a tenoučkým hláskem zaspívala.
2: Na trumpety, na bubínky, hola, hola, hej. Na čineli, cinky, břinky, hraj, muziko, hraj. Na trumpety, na bubínky, hola, hola, hej. Na čineli, cinky, břinky, hraj, muziko, hraj.
0: Kolem panenky se nahrnula skupina námořníků s bambulkami na kulatých čapkách a přidala se k jejímu zpěvu. A pak se dali do zpěvu všichni. Jen kachnička měla špatný sluch a její falešný, křaplavý hlásek se zřetelně odlišoval od ostatních. Bylo jim jí líto a nikdo nenapomínal. Snad se i krokodýl pokoušel o zpěv. Aspoň občas z jeho hrdla vycházelo chraplavé zamručení. Opičák poskakoval jako požhavé plotně a kvikal a škytal nadšením. Jen krásná panenka mlčela a pohrdlivě se usmívala. Hudba nepřestávala hrát. Plíšoví medvídkové se vzali za packy a roztočili se kolem Míši. Opičák skočil, přitáhl grošovatého koně za uzdu, posadil Míšu do sedla a začal s ním rázovat po sále. Medvídkové hopkali za nimi. Nejmenší z nich odskočil ke stěně pro trojkolku. Ostatní medvídkové, jak to uviděli, hned se hrnuli pro koloběžky a už si to drandili za jezdcem Míšou. Kachnička se přikolébala pod hadrovou panenku a zavolala na ní. Panenka seskočila na sedátko a kachnička se s ní rozťapkala, jak mohla nejrychleji, za koněm a za medvídky. A další, kdo jen nohy měli, se zavěšovali za ně do hadovitého průvodu, jako v té pohádce o koze, na kterou se každý přilepil. Had, vedený opičákem, se točil a smíkal v kruzích, smyčkách a spirálách kolem vánočního stromu. Jako poslední v řadě capal kolébavě krokodýl. Opičák v chůzi popadl z police dvě bláznivé masopustní čapky a nasadil jednu sobě a druhou Míšovi. Stavebnicové a obrázkové kostky vyskákaly z krabic a pro větší slávu průvodu se nastavěli v jeho cestě do několika slavobran. Čtyři větrníky u stropu se roztančili a rozmetali z krabic a sáčků po sále. Bálové konfety, pestré papírové terčíky sněžily ve vírech a chomáčích jako hustá metelice a nekonečné papírové stužky omotávaly a poutaly rej do rozpustilých zmatených chumlů. Sál vířil a hemžil se dovádivým ruchem a šuměl tichoučkým ševelem. Jen krásná panenka stála strnule ve své krabici a pohrdlivě se usmívala.
3: Dědeček veze Honzíka. Když už Honzíkovi začínalo být ve vagoně smutno, přiběhla paní průvočí, s rachotem otevřela dveře a zavolala na chlapce. Honzíku, pojď honem, budeš vystupovat. Tomu Honzík dobře porozuměl. Už bude u dědečka. Chytil se průvočí za ruku a utíkal s ní ke dveřím. Vlak už zatím úplně zastavil. Paní průvočí se skočila napřed, pak vzala Honzíka do náruče a postavila ho na zem. Honzík se scháněl po dědečkovi. Vždyť tady přece musí být s vozíkem. A taky tu doopravdy byl. Ale koník se lekl vlaku a plašil se. Dědeček držel opratě pevně v ruce a křičel na koně, aby dal pokoj. Vedle dědečka seděl Punťa a zuřivě štěkal. Něco se mu nelíbilo, ale ani Punťa nevěděl, co se mu vlastně nelíbí. Dědečku, vykřikl Honzík a hnal se k vozíku. Počkej chvilku, volal dědeček a točil se s koníkem. Punťo, křičel Honzík na velkého rezatého psa. Punťa se skočil dolů a hrnul se rovnou na Honzíka. Žduchl do něho nejprve nosem a pak začal běhat kolem. Měl radost, že Honzík už přijel. Honzíku, křičel dědeček, kde máš kufřík? Honzík se podíval do pravé ruky a Punťa do ní nahlédl taky. Avšak v Honzíkově pravé ruce nebylo nic. Honzík se tedy podíval do levé ruky a Punťa do ní nahlédl též. Ale ani Honzíkova levá ruka kufřík nedržela. Opravdu, obě ruce měl prázdné. Honzík se lekl, až ho píchlo u srdce. Že si zapomněl kufřík ve vlaku? Maminka mu nakázala, aby dal na kufřík pozor, ale Honzík na něj zapomněl. Maminčina starost tedy nebyla zbytečná. Ale kufřík přece jen s vlakem neujel. Paní průvočí slyšela dědečkovo volání a než se vlak znovu rozjel, rychle kufřík přinesla. Honzík si ho přitiskl oběma rukama na prsa, aby ho nestratil a utíkal k dědečkovi. Punťa běžel za ním. Chtěl taky něco nést, ale neměl co. Sebral tedy do zubů suchý klacík a běžel za Honzíkem. Dědeček zatím uklidnil koně a slezl dolů. Vzal Honzíka i s kufříkem do náručí a posadil ho na sedadlo. Pak vylezl za ním, ale ani Punťa nechtěl zůstat dole. Pustil z huby klacík a vyskočil na vozík. Strkal hlavu tak dlouho mezi dědečka a Honzíka, až mu vylezla pod Honzíkovou rukou. Punťo, co chceš? Vykřikl Honzík. Punťa se jen olízl. To znamenalo, že je rád. Chtěl být blízko u Honzíka. To mu stačilo. Honzíkovi bylo už dobře. Seděl pěkně na sedátku, vedle sebe měl dědečka, v jedné ruce držel kufřík, pod rukou se mu tlačila psí hlava, kůň vesele běžel a vozík pospíchal za ním. Všichni jeli do Koníkovic. Tak ty už si jel sám, řekl dědeček a pohlédl koutkem oka na Honzíka. Pod bílými vousy se trochu smál. Ano, přikývl důležitě Honzík. Vlak jel jako čert. A kdy přijede maminka, ptal se dědeček, měl si ji vzít sebou? To bych nejel sám, bránil se Honzík. Maminka přijede až v sobotu. To je dobře, přikývl dědeček. A dědečku, co chceš, Honzíku? Čí je to koník? Punťu znám, kocoura znám, ale koníka jsem ještě neviděl. Ten není náš. Já jsem si ho na dnešek jenom vypůjčil. A dědečku? Zdvihl znovu hlavu Honzík. Co chceš? Ozval se dědeček. A co Punťa? Zeptal se Honzík. Ten je náš? Pes slyšel svoje jméno a slabě zakňoural. To jen proto, aby Honzík s dědečkem věděli, že tam je. Ten je jenom náš, zasmál se dědeček. Pes slyšel dědečkovu řeč a slabě zaštěkal. Potom stáhl uši a trochu vycenil zuby. Vypadalo to, jako když se Punťa směje. A taky ano, Punťa se smál, protože se smál dědeček. Měl dědečka rád. Punťovi radosti si všiml Honzík a začal rozmlouvat s rezatým psem. Pověděl mu o chlapcích z ulice a ukázal mu dokonce barevnou kuličku. Punťa poslouchal a snažil se porozumět. Za chvilku mu z Honzíkovy řeči bylo teplo. Otevřel tlamu a vyplázl jazyk. Honzík se díval na pole, která se táhla po obou stranách silnice. Obilí už bylo sklizeno. Na jednom lánu orali traktory. Vidíš? To všechno jsou naše pole, řekl dědeček a ukázal bičem kolem dokola. Máme taky krávy, pokračoval dědeček, a vepře, ty mám na starosti já. I slepice, ty má na starosti babička. Tak jim všem cesta rychle uběhla a dědeček s Honzíkem a se psem Punťou dojeli do Koníkovic.

0: Smrtelná hodina. Za starých časů bylo lidem na světě líp než dnes. Každý věděl na den, kdy přijde jeho smrtelná hodina. Mohl se na ní v klidu připravit. Tehdy chodíval ještě Kristus Pán se svatým Petrem po světě, zkoumal, jak lidé žijí. Jednou na podzim jdou tak zvolna pomezi, až dojdou k pěknému statku. U statku byla velká zahrada plná starých štěpů. Ale všechny ty třešně, hrušky, jabloně i slívy byly zarostlé mechem, plné hluchých odnoží, sotva že sem tam bylo vidět zakrnělé jablíčko nebo několik slív. Na lavici u zápraží seděl starý hospodář, kouřil, díval se lhostejně do kraje, sotva odpověděl, když mu poutníci dali pozdravení. Kristus Pán se zastavil, povídá. Hospodáři, to býval krásný sad, ale už zestárl. Proč pak nevysazuješ nové štěpy? Vždyť ty staré stromy už nerodí. Ach, co bych se s tím plahočil, povídá sedlák. Život mne už dávno netěší, rakev je připravena, i košile, i rubáš. Na svatého Štěpána nadejde moje smrtelná hodina, tak co je mi potom? Ať se po mé smrti starají děti, jako jsem se já staral, dokud mne život těšil. Kristus Pán odpověděl. Abys věděl, že nepatří tobě rozhodovat o životě, tedy budeš ještě žít tak dlouho, dokud nebudou tady nové štěpy kvést. S tím ti poutníci odešli. A když odcházeli, pravil Kristus Pán Petrovi. Není dobře, vědí-li lidé, kdy mají umřít. Člověk potřebuje naději života do poslední hodiny, aby se staral nejen o sebe, ale o život budoucích. A od té chvíle ztratili lidé vědomí, kdy nadejde konec života. Pracují nejen každý pro sebe, ale všichni pro všechny lidi i pro ty, kteří přijdou po nich, aby bylo jednou všem lidem dobře na světě.
1: Jak se rákosníček nepřičinil o zimu. Byl to takový nanicovatý den, jakých bývá začátkem prosince k nespočítání. Šedivé mraky se tlačily nízko nad brčálník, všude bylo nevlídno a do téhle nepohody hlásila rosnička Anička nejnovější zprávy o počasí. Teplý vzduch se přetlačuje se studeným a tak bude nevalně. Na pořádnou zimu si ovšem ještě počkáme.
2: Jo, no to je dobře, dobře, pochvaloval si Skřítek. Já jí stejně nemám moc rád.
1: Nic není dobře, ohradil se kdosi schovaný za kamenem hráze. Já zimu chci, když bude, naroste mě totiž nový bílý kožich.
2: Kde pak jste? A kdo pak jste?
1: Divil se rákosníček,
2: že jsem vás tady u rybníka ještě neviděl.
1: Na tom není nic k divení, pokračoval ten neznámý hlas. My hranostajové jsme totiž vzácní, řekl bych přímo urození. Však také nosíme královský hermelínový kožíšek. Ale když jsme jen tak mezi sebou, můžete mi říkat Bartoloměji.
2: No, to je ovšem jiná vzácný pane,
1: ukláněl se rákosníček.
2: Ovšem, ve vašem případě je prosím každá rada drahá.
1: Pro mne není nic drahého, odsekl povýšeně hranostaj Bartoloměj. Pro mne není nic drahého, odsekl povýšeně hranostaj Bartoloměj.

0: ale ne tam, kde je rákosníček, odsekl Skřítek. Já zimu například kupovat nepotřebuji, já ji totiž pro hranostaje udělám sám a přímo vědecky.
1: Pak se obrátil k Bartoloměji a úctivě se zeptal.
0: Tak jakou pak zimu si přejete? Malou, velkou, mírnou nebo snad tuhou?
1: Takovou královskou, odpověděl blahoskloně hranostaj a vladařsky pokynul, aby Skřítek nestrácel čas a pustil se do práce. Rákosníček začal tím, že z pevného rákosí, ohebných vrbových proutků a pevných puškvorcových kořínků upletl veliký košík. Pak poprosil žabáky, Bonifáce, Augustína a Melichara, aby mu prozradili, kde je u dna rybníka nejstudenější voda. A když se to dověděl, dostrkal košík rovnou nad tohle místečko.
0: Tak, toto je prosím super luxusní ledovou vodou chlazený mrazivý košík. Zobrusunový model, jenž zaručuje 4hvězdičkovou zimu.
1: Představil svůj výtvor udivenému Bartoloměji.
0: Až vás v něm spustím na dno brčálníka, rozklepete se takovou zimou, že vám ten očekávaný bílý kožíšek v Turánu naskočí. Prosím, račte vstoupit a přesvědčte se sám.
1: Hranostaj si rákosníčkův vynález nedůvěřivě prohlížel a pak se zeptal.
2: Tohle, že mě pomůže k novému kožichu. Víš určitě, že to nebude mít nějakou poruchu.
0: Vyloučeno, ubezpečoval ho Skřítek. No, ale pro jistotu vše vyzkouším raději osobně.
1: Jen co ho pavouk vodou obalil vzduchovou bublinou, vlezl do košíku a spustil se pod hladinu. Dokud to pod vodou bublalo, neměli žabáci o rákosníčka starost, ale když se za chvíli udělalo podezřelé ticho, začali honem se zachraňováním. Vytáhli ho na poslední chvíli a Skřítek byl z té ledové vody tak promrzlý, že drkotal zuby.
0: Zima v tom nesporně je, to ano, ale všechno jaksi není ještě zcela dokonalé. Ovšem, za momentíček bude zajisté vše zase v nejlepším pořádku.
3: Nic nebude v pořádku, rozčilil se Bartoloměj. To bylo pořád slibování, že uděláš zimu přímo vědecky. Jenomže jak je vidět, skutek utek. Tak, abys věděl, pro mne si od této chvíle docela obyčejný mluvka a chlubil.
1: No tohle rákosníčkovi ještě nikdy nikdo neřekl. Zůstal sedět jako hromádka neštěstí a s rozumem byl v koncích.
0: Mě by snad s tou zimou pomohli už jenom divy divoucí,
1: vzdychal a bylo na něho smutné podívání.
0: Já bych ti ráda pomohla,
1: ozvalo se za ním stříbrným hláskem.
0: Ale nemohu.
1: Byla to panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy a které rákosníček jednou pomohl spravit její polámaný velký vůz, s nímž jezdí po obloze.
0: Jenomže ani u nás nemůžeme měnit počasí, jak bychom chtěli,
1: povídala dál.
0: A tak se nesmíš zlobit, že ti tvoji tehdejší pomoc neoplatím.
1: Jiný by se s tím

Mířil, ale rákosníček ne. Ale co pak bys oplácela, řekl medovým hlasem. Vždyť to nestojí za řeč. Stačí, když mě necháš jenom projet ve svém vozíčku po obloze. Důvěřivá panenka souhlasila a rákosníček odstartoval tak rychle, že nestačila ani zamrkat. Jakmile se rákosníček dostal nahoru, rozsvítil tam všechny hvězdy, hvězdičky i komety tak jasně, že nebe zářilo jako rozsvícený vánoční stromek. Skřítek si liboval, že teď, když se hvězdy tak lesknou, bude určitě mrznout. Jenže nepočítal s tím, že ho pozoruje nebeský hvězdář. Kdepak? Usmál se správce oblohy pod vousy. Už jednou si mě chtěl napálit, rákosníčku. Tenkrát, když si se snažil připravit nebe o jednu hvězdičku. Tehdy tvoje švindlování nevyšlo a dneska to dopadne stejně. Potom mávl svou nebeskou berlou, hvězdy na znamení pohasly a skřítek najednou seděl znovu na hrázi. Dobře mu nebylo, jelikož se styděl, že chtěl ošidit hodnou panenku lampářku. A když si vzpomněl, komu všemu sliboval, že předělá počasí, nejraději by se hanbou propadl. A protože se u brčálníka dějí věci zázračné, není divu, že skřítek z hráze najednou zmizí.

Od té doby nebyl Rákosníček nikde k vidění, jako by se za ním zavřela voda. V rybníku po něm vyhlásili pátrání a na vrbu pověsili úřední vyhlášku s jeho popisem. Bylo tam slovo od slova napsáno. Všem na vědomost se dává, že se ztratil Rákosníček. Skřítek je malé postavy a neposedné povahy. Na hlavě má 7 vlásků a na rukou po 4 prstech. Nosí zelené tričko, chodí bos a má veliký nos. Kdyby se o něm někdo něco dozvěděl, nebo ho dokonce viděl, ať nám to přijde povědět, protože dokud se nevrátí, nebudou se u nás k naší veliké lítosti odehrávat žádné nebývalé a neslýchané věci. Za celý rybník Brčálník se tímto podepisují rak Vavřinec, žabáci Augustín, Bonifác a Melichar, kapr Matěj i rosnička Anička. Netrvalo ale dlouho a Rákosníček se vrátil. O tom, kde byl a proč se ztratil, se mu nechtělo vyprávět. Asi se styděl. Hlavní ale je, že se objevil a že se proto v rybníku Brčálníku budou zase dít podivuhodné věci.

fešná, pěkně rostlá, zcela vášnivá. Všechněm muskejm byla nebezpečná, na oficíři byla divá. Ze začátku goléma se bála, hnusil se jí, že je hlíněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Div divoucí je to totiž věru, opravdu docela

takhle z rána do poledne zaskočil si golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídá mu voní nádivo. Zrovna tady o nich řeč se vede, co to mají s rabínovou tetou. Golem zrudne a potom hned zbledne, vece do toho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, zmocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvaj milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. A letí zpátky, půl litr uchopí, seš tam kastů, dělá mrtvoli. Než se šenkýř ku obraně vzchopí, mrtev leží hlavu vej půli. Uřícený golem k tetě letí, zjeví ti, že jí miluje. Najde jí však ležíc ve obětí s oficírem infantérie. Jeho oči plakat začnou pláčem, žárlivost mu vtiskne v ruku zbraň. Jme se párek, mládě.

když pak všechno zapálil a utek, hned z toho byl poplach veliký. Do samoty hanal voléma smutek, v patách vojsko měl a četníky. Až se dostal ke starému mlýnu a mlynář ho poukropem častoval.

a devět neděl. Regiment vojska ho obléhal. Kolem smutně na palandě seděl. Chvilku plakal, chvilku dopis psal. Rabínovi, co mu zabil tetu, napsal, že si svůj život veme. Na hrob prej, ať mu dají tu trumpetu, na památku lásky zhrzené. Když to napsal, zvolal, žít mi nelze, skočil do vody, řka Ádie. O zániku jeho jsou dvě verze, ze kterých uvádím jenom dvě. Podle jedné do té vody skočil, namočil se, pak se rozmočil. A podle druhé nejdřív se rozmočil, namočil se a pak tam skočil. Nevím, která z těch dvou verzí bude verze pravděpodobná. Nejpravděpodobnější je třetí, která je těm dvěma podobná. A podle ní se golem nerozmočil, jen se namočil a vyskočil. Jenže ono začalo náhle pršet, takže se přece jen rozmočil. Je tu ovšem ještě verze další, myslím, že je čtvrtá v pořadí. A je to sice verze trochu starší, já však myslím, že to nevadí. Ona totiž, tahle čtvrtá verze, předešlé tři verze nahradí. A proto právě, když vám ji neřeknu, tak to skoro vůbec nevadí. A je tu ovšem ještě verze pátá, ale ta není doložená. Podle ní ta teta byla táta a golem byla jeho žena.

Vyprávění sedmé, v němž vychází najevo, že podle dědy Kozelky se na letišti nesmí nic dělat. Děda Kozelka, už černý kastrůlek, toužebně vyhlížel, přecházel mezi hangárem a svou hlídačskou budkou a vytrvale se díval nahoru na kopec, kdy se objeví babička s kastrůlkem v ruce. Pilot Hejduk už v domku jedl a dědoušek Kozelka pořád nic. Najednou dědeček přece jen někoho uviděl. A nešel sám, šli dva, tři a ke všemu pes. Dědeček si hned vzpomněl, kdo by to asi mohl být. To byli ti lotři z pekel, kteří mu posledně tak záhadně utekli z hangáru. Děda Kozelka si nebyl jistý, jestli ho nemá mý zrak. Potřásl hlavou, protřel si oči a podíval se znovu. Nebylo pochyb, byli to oni. Rozeznával je docela zřetelně. Co tu chtějí? Dědeček zapomněl na svůj hlad a trochu se rozčílil. Basama, heligon, zlámaná vrtule, co mám dělat? Mám na ně zase číhat a zavřít je do hangáru jako posledně? Hrnajs, fernajs, to přece ne. To nedopadlo dobře. Dědeček se až potil, jak usilovně přemýšlel. Konečně na to přišel. Zavolal pilota Hejduka, aby se na ty uličníky se psem běžel podívat. Pilot si otřel ústa a přišel k dědečkovi. Toníčku, řekl spocený dědeček. Vidíte je? No, křičel mladý pilot dědečkovi do ucha. To se ví, že je vidím. A taky vidím černý kastrůlek. To vám jistě nesou oběd. Kastrůlek? Koktal dědeček a hned se mu ulevilo. No, pravdu. Aneška nesla kastrůlek a pes mlsně běhal kolem ní. Konciáne, jedeš? Bručel dědeček a přitom si uvědomil, že má skutečně velký hlad. Děti poslední kousek cesty běželi jako o závod. Babička vám posílá škubánky, křičela Aneška a podala dědečkovi kastrůlek. Sama nemůže přijít, protože jí píchá v nohou. No, asi bude změna počasí, řekl děda a odklopil pokličku. V hrnečku bylo všechno, na co celé dopoledne myslel. Můžeme si prohlédnout tamhle to letadelko? Odvážil se zavolat Vojta do dědečkova ucha a ukázal na malý stroj uprostřed letiště. Letadelko, odpověděl dědeček. Ne, to se nesmí. A můžeme jít do hangáru? Křičela Aneška. Ne, odpověděl dědeček Kozelka a sedl si na trávu. Tam se taky nesmí. A pomyslel si, posledně jste mě pěkně vypechli, ale dneska vás nespustím z očí a nic vám nedovolím, i když jste mi přinesli škubánky. A co se tu vlastně smí? Vykřikl netrpělivě Vojta. Nic, odvětil přísně dědeček a pustil se do škubánku. Moc mu chutnali, nejraději by do nich strčil celou hlavu. No tak vidíš, řekl Pepíček Vojtovi. Tady se nic nesmí. Tohle všechno slyšel i pilot Hejduk. Pomalu si děti prohlédl a nakonec se podíval i na psa. Děti, pojďte se mnou, řekl pilot. Všechno vám ukážu a psa můžete vzít sebou. Děda Kozelka se tak zabral do svých škubánků, že už si dětí nevšímal. Ať si s nimi Toníček dělá, co chce. Dědeček proti tomu nemohl nic namítat. Pilot měl na letišti hlavní slovo a děda Kozelka tam jenom hlídal.

0: Jak se z Kamila stal větrný kohout? Žili byli dva kosí bratři, žádní svatouškové. Starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli náramně dlouhou chvíli. Sledovali, jak lidé honí po ulicích své klobouky a čepice a Václav na ně škodolibě pokřikoval.
1: Do toho!
2: Přestaň! Za tohle všechno může věž radnice.
1: Přeskočilo ti?
2: Kdyby na věži byla větrná korouhvička, stačilo by se podívat nahoru a hned by se vědělo, odkud fouká vítr. A každý by se podle toho i hezky zařídil. Ale takhle...
1: Takhle je aspoň zábava. Podívej se na toho kluka, jak utíká za svým baretem. Jak nádherně kličkuje a stejně ho nemůže chytit.
0: Posmíval se Václav. Když však vítr odnesl čepici i jemu, okamžitě obrátil.
1: S tou věží musíme opravdu něco udělat. Bez té větrné korouhvičky to dál nejde.
0: Josef souhlasil, jenomže kde takovou korouhvičku sehnat? Ačkoliv si lámali hlavy víc než jindy, nic nevymysleli. Příští den jim pomohla náhoda. Jak se tak znovu toulali odnikud nikam, zahlédli Kamila. Kohouta Kamila podřimoval za plotem a kosové si to namířili rovnou k němu.
1: Nazdár, Kamilku.
2: Ahoj, kamaráde.
3: Čau, proč mě budíte? Nejspíš ode mě něco potřebujete, když mi říkáte Kamilku a kamaráde, že?
2: Ani ne, kamaráde.
1: Víme přece, že máš moc práce, Kamilku. Jedině snad...
2: Kdybys chtěl vykonat jeden velice dobrý skutek.
0: Kamil zbystřil a vzápětí i zapochyboval.
3: A není to nějaká lumpačina?
1: Co si o nás myslíš?
0: Václav se uraženě nadurdil. Josef naopak zůstal klidný.
2: Je to úplně vážná věc. Mohl bys dělat větrného kohouta, kamaráde. Stát na špičce radnice a když by zafoukal vítr, pěkně se otáčet.
3: Aby všichni věděli, že fouká vítr. Aha.
0: Kohout rychle pochopil, co se od něho žádá a polichoceně dodal.
3: To bych byl asi i docela důležitý, viďte.
1: Důležitý
2: a vážený,
0: potvrdil mu Josef s Václavem a tím bylo rozhodnuto. Kamil se přestěhoval na špičku štíhlé radniční věže a když se objevil vítr, místo korouhvičky se na ní vesele otáčel on. Větrný kohout.

0: Ahoj děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou morskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Jak to všechno začalo? Kdo ví, co se odehrává v oceánu? Tak jako jsou na zemi hory, sopky a jeskyně, tak jsou hory, sopky a jeskyně i pod vodou. Jsou tam i koníci a sasanky. A příběhy zvířátek pod vodou v oceánech se velmi podobají životům psů a dětí. V tichém oceánu, který bývá v noci tak tichý, že byste slyšeli, jak dopadá chaluha na dno, žil delfínek Deo. Měl maminku, ale žádného sourozence. Vlastně se jmenoval Deo Kleciánek, ale maminka na něj volala: Deo, kde jsi? Nebo se s ním před usnutím mazlila a říkala mu: Spinkej, ty můj malej Kleciánku. Deo zlobil, jako zlobí všichni kluci. Nemohl se přece jen tak nečinně povalovat a dělat jenom to, co mu maminka řekla. Musel objevovat, jak nekonečný byl podmorský svět. Ale když byl z toho objevování unavený a chtěl si hrát, neměl s kým. To ho trochu trápilo. Věděl, že si jednou nějakého kamaráda nebo kamarádku najde, ale do té doby jeho nejoblíbenější zábavou byla hra na schovávanou. Někdy se mamince schoval tak dobře, že ji celou polekal. A jindy zase našel tak dokonalou skrýš, že se mu maminka ztratila. Nejspíš ho sama začala hledat a odplula příliš daleko. Nebo si myslela, že ho přepadl zlý žralok. Delfínek Deo byl poprvé sám. Úplně sám, samotinký, v obrovském tichém oceánu. Jak by bylo vám, děti? Plakali byste? Křičeli byste? Běhali byste bezradně sem a tam? To všechno delfínek Deo taky dělal. Ale nebylo mu to nic platné. Maminku nenašel. Nic snad není v moři smutnějšího než opuštěný delfínek. Jen si zkuste představit obrovitost moře a toho ztraceného mrňouska. Bylo mu smutno. Plakal. Ale v moři pár slziček není vidět a navíc jsou taky slané. A tak ho nikdo ani nepolitoval. Delfínek brzy pochopil, že jenom plakat nikam nevede, že se musí o něco pokusit, že musí maminku hledat, a pustil se do světa. Když už je nejhůř, vždycky přijde nějaká pomoc. V našem případě teplý golfský proud. Co se tu třeseš zimou, pravil, když našel delfínka schouleného na dně. Pojď, zahřeju tě. Ovinul delfínka teplou vlnou a vložil mu do tlamičky hrst krylu. To jsou takové malinkaté rybičky, které jsou na začátku potravního řetězce v moři, protože v moři, stejně jako na zemi, všichni jedí všechno. Tedy ne doslova, totiž pokud mají dost velkou tlamu. A podle toho, jak si v přírodě vystojí frontu. Hlad je vlastně prazáklad života. Kdyby neexistoval hlad, tatínkové by nechodili do práce a nikdy by nevynalezli třeba jízdní kolo. Ale to se nepleťme, protože v moři se na kole nejezdí, s výjimkou vynálezu pana Verna. Ono se vždycky zdálo, a právem, že nohy jsou silnější než ruce, ale nejsilnější je tak jako tak hlava. Ale zase jak která, ta potrhlá vymyslí třeba bombu a ta chytřejší má co dělat, aby se s takovým nápadem vypořádala. Možná se ptáte, co má delfínek společného s lidským mládětem. Vaše maminka, děti, má v těle kousíček moře. A když vás nosí v bříšku, plavete ve vodě, vlastně v moři. A když se rodíte, musíte udělat hlavičkou pohyb, který umí jen delfínek. A když vyklouznete ven, začnete křičet. Možná, že bez křiku, v naprostém tichu, kdy si vylézala z moře první zvířátka, aby obydlela pevninu. Obydlela, to zní, jako by si hned stavila nějaká obydlí. Jaké obydlí by si asi postavila žirafa? A jaké hroch? A osel? To by to pěkně vypadalo. Co to v tom moři vlastně žije? V knížkách bývá obsah vyjmenovaný na poslední stránce. Ale obsah svého života měl delfínek Deo teprve před sebou. A nevěděl, co je knížka. Nevěděl, že knížka má i hřbet. A že ten hřbet hrbí před čtenářem, aby si ji všiml. A že si ji v knihovně třeba celá léta nikdo nevšimne. Nevěděl, co je řád. Nikdo ho nenutil chodit do školy, kde se žáčci musí učit podle systému, kterému nerozumí. Jediné, co vědí, je, že se mu nesmějí vzpírat. Jsou v moci učitelů a inspektorů a musí sekat dobrotu. Dobrota se seká nadrobno a dočista, jinak nastane sekec mazec. Ale delfínek byl zvyklý na svobodu. Mohl, co chtěl, a nesměl jen to, co mu maminka zakázala. A tak i kdyby o něm vznikla knížka, o čemž pochybuji, neměla by řád a systém. Byla by napsaná podle toho, jestli bylo v oceánu dost smíchu. A kdyby bylo, kdyby se delfínek Deo probudil s radostí, pak by se protáhl a vystřelil k hladině, zacvakal zuby a zavískl. Nedivte se, v moři je všechno jinak. Velryby kulohlavé uvízly u pobřeží Austrálie na Mělčině. Asi se jim v kulohlavičkách něco hnulo, anebo se chtěli nechat hladit od dětí. Ty je také zachránili. Ten den děti nemuseli do školy, protože u velryb se toho naučili mnohem víc. Tuleni se tulili na Galapágách a tulili se tak důkladně, že toho roku přišlo na svět o mnoho víc tuleňátek. Tučňáci se přejídali v ledovém moři kolem Islandu. Byli tak tlustí, že vypadali jako kulička. Fráčky jim byly malé a křidýlka jim odstávala. Někteří si uvázali pod krkem černého motýlka a s naprostou vážností hráli s nejtlustší kuličkou fotbal. Lachtani se řechtali na sluníčku, protože lachtani jsou obzvlášť citliví na lechtání. Stačí jim paprsek zimního slunce a smějí se, až se za břicho popadají, každý za své. Leguáni, kteří vydrží až hodinu pod vodou, mroži, rypouši sloní, kryl, polypy, sasanky, ostnatky neboli hvězdice, mořské želvy, želvičky, koníci, dokonce i mořské řasy se cítily blaženě. Tuňák si s tučňákem spletl nevěstu. Sardinka dumala o budoucnosti olejovky. Chobotnice volala a pozdravujte naše chudé příbuzné. Hlavonožcům povyrostly nohy z hlavy, krab obrněnec si našel úkryt ve stroskotané lodi a navštívil trosečníka na ostrůvku 3x4 metry. Mořský ďas šel konečně k ďasu. Kytovci plýtvali kytem, nejvíc plejtvák obrovský. Žít je lebeda. Škeble se šklebily. Mušle nechtěli ani slyšet o veřejných záchodcích. Lastury neboli kameje snili o starožitníkově krámku. Perlorodky protestovali proti názvu perlotvorky. Červený korál odcestoval do Středozemního moře, kaviár do Monte Carla, ústřice rovnou do ústřední herny kasína. A tak želva vyhrála první cenu a nechala si naservírovat hlemíždě na česnekovém másle. A když jí je přinesli, s bravurou diskobola vyhodila hlemíždě oknem na svobodu. A oni jako spitomělí hledali celou noc svoje ulity a když je našli, padli jim jak ulitý. Delfínek se tedy dostal ke knížkám. Četl o krokodýlech, aligátorech, kajmanech, o rybách, které měly za trest odplout do mrtvého moře. Ale pak jim rozsudek zmírnili, protože v mrtvém moři je víc soli než života. A voda je tak hustá, že kdybyste se tam chtěli utopit, tak se vám to nepovede. Voda vás ke dnu nepustí. Delfínek si v duchu prospěvoval: žraloci, laloci, mají hubu proříznutou za noci, za noci. A zapomněl, jak to bylo dál. Olihně byly tak krásně vypasené, že se jim říkalo stádečko k sežrání. Ono, když je někdo vypasený, tak si o to přímo koleduje. Olihně jsou takové nedomrlé chobotnice, jako by se zamlada nacpali do mokrých džínů, ze kterých se už nedostali. Jsou uzavřené v dlouhé měkké schránce, koukají jenom jejich chapadýlka. Chobotnice je měkká, přísavná, ošklivá, jako když se pokusíte zušlechtit blivajs, a umí prchat za pomoci mocného inkoustového efektu. Oliheň to v životě asi nikdy nikam nedotáhne, ale je tuhá, chutná a je jí to celkem fuk. Za to losos dobrodruh pocítil takový stesk po místě svého narození, že se vydal do vnitrozemí za svou osudovou láskou a zahynul tam. Jeho poslední slova byla: ach, jaká krásná smrt. Krab poustevníček delfínkovi prozradil, že Japonci delfíny vraždí a pojídají, kanibalové. Přesto jim delfíni pomáhají v boji proti žralokům, neboť jsou přátelé všech námořníků. To je ohavný účet. Doufejme, že Japonci nebudou takoví navždy a stejně jako divoši pochopí, že když si vyvraždí orangutany na nedělní oběd, nebudou mít jednak co jíst a jednak jim skončí estrády. Protože orangutani byli vždycky prvotřídní baviči. Rozdali tolik smíchu, že se obžerství může jít zahrabat. A co delfíni? Medúza byla žhavá, ale jen když někdo neuhodl, že se nepíše s kroužkem nad U. Medúza není moc inteligentní, to si přiznejme. Plave jen tam, kam ji nese proud. Neuvažuje nad změnami směru a její tělo připomíná opuštěnou noční košeli. Ale protože je pitomá, neváhá žahnout i malé dítě, které by si s ní chtělo hrát. Je lepší jí předhodit módní časopisy a odkázat ji na větší hloubku, nikoli intelektuální. Co to je za končiny? Laguna skrývá korálový útes, který požírá hvězdice neboli trnová koruna. A to pokaždé, když je málo dravých plžů z rodu Trion neboli Tritonek, které by naopak požírali ji. Na lagunu vzpomínají všichni, kdo mají rádi prázdniny. Tam byly ty nejlepší útěky z domova, od maminek. Na 3 týdny skautských táborů, kde se potěr učil zakládat oheň, stavět stan, chodit ke studánce pro vodu a vařit oběd z darů matky přírody. Ale už nikdo nemluví o tom, že se ještě nikomu v moři oheň založit nepodařilo. Fénické poklady, uloupené piráty a utopené za bouře hlídal Poseidon. Tak toho bych chtěl poznat, zvolal delfínek. Koho? No toho Poseidona. Poseidona, mimino, a chovej se slušně, nebo ti to zůstane. To tenkrát řekla delfínkovi maminka. A delfínek si teď na ně vzpomněl a byly mu šumafuk všechny poklady utopené ve všech mořích. Chtěl jen a jen mámu, ale nevěděl, jak správně chtít, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Na Madagaskaru se zbláznil potápěč na Kesonovou nemoc. Netušil, že ani v moři se nemá nic přehánět a že hloubka je pro člověka nebezpečná. Když to zjistil, spěchal to říct všem ostatním, ale moře mu uzamklo ústa. A na delfínka padl smutek. Už podruhé. Poprvé, když nenašel odpověď na otázku, co by dělal delfín v řeckých Delfách. Nevěděl. Netušil, že jde o slovní hříčku, a tak usilovně přemýšlel, co by v té věštírně Apolóna dělal. Pak ho napadlo, jestli by mu tam nevrátili víru, že se potká s maminkou. A když ho ještě napadlo, že z argonautů, plujících za Zlatým Rounem, se asi vyvinuli astronauti, cítil, že usíná. Maminko, kdy konečně vyrostu? Velryby kulohlavé už zase uvízly na mělčině u pobřeží Austrálie. Velryba je velké zvíře. O to větší, že je ryba. O to větší, že je savec. O to větší, že je v tom zkrátka zmatek. Velrybu do akvária nenacpeš a nenacpeš. I kdybys měl svaly jako... Kdo má letos největší svaly? No jako Herkules. Když je velryba kulohlavá, také není něco v pořádku. Kulatou hlavu má člověk. A pak už jen špendlík s hlavičkou a kapusta. Ale kulatá hlava velryby odporuje i zákonům aerodynamiky. Velryba s kulatou hlavou možná víc přemýšlí, ale voda jí klade větší odpor. A právě proto možná začne velryba po vzoru člověka přemýšlet příliš. Hledat nejjednodušší cestu, chytračit a touží po úspěchu. Až si bude moci konečně odpočinout a žádným proudům nebude klást odpor její kulatá lep. Když delfínek Deo připlul ke břehům Austrálie a viděl desítky uvízlých velryb, velmi se podivil. A ještě víc se divil, když viděl stovky lidí, kteří se pokoušeli velryby udržet při životě a dopravit je zpátky do hlubin. Pozoroval lidi a snažil se jim porozumět. Nedokázal to. Byl příliš malý a příliš vysílený dlouhou cestou. Slyšel podivné zvuky, hudbu, kterou velryby vydávali, když volali o pomoc, a zvuky, kterými děkovali, když odplouvali zachráněné z mělčin. Z té hudby bylo delfínkovi moc a moc smutno. Ocitl se poprvé ve svém životě tváří v tvář smrti. Ale jeho neštěstí nebylo o nic menší. Ztratil maminku a nemohl ji najít. Přesto měl i tak radost, že se velryby zachránili. Napadlo ho, jestli by se neměl i on obrátit k lidem o pomoc. Třeba o mamince vědí, ale styděl se. Lidé mu byli něčím velmi blízcí, zvlášť ti mrňousové cachtající se na břehu. Nebál by se k ním přiblížit, ale nevěděl, jak jim vysvětlit, co potřebuje. Nevěděl, jak říct, že hledá maminku. A nevěděl, jestli by to mrňousové pochopili. A tak zase odplul s dušičkou tak rozklepanou, jak si to dovede představit jen člověk. Nejsou všechny mámy jako ta naše? Želva je divná máma. Vůbec ne jako vaše maminka. Najde si v moři tatínka, ale pak ho opustí, nebo on ji, tu ještě žádný rozvodový vědec neskoumal. A s dětmi ve vajíčkách se vysouká na mořský břeh. s obrovskou námahou se doplazí na bezpečné místo, vyhrabe jámu a do té jámy vajíčka porodí. Není to snadné a už za to by jí měly být nevědomé želvičky vděčné. Pak celé místo pečlivě zahrabe a to je to poslední, co pro své malé děti udělá. Odplazí se pryč a nikdy v životě už své děti nenajde. A kdyby je i potkala, nepozná je. Když se rodí malé želvičky, mají to těžké. Musí se prokousat kožovitým obalem vajíčka, je jich pohromadě až celá stovka. Musí si rychle říct, co potřebují. Bojím se, že v té rychlosti si ani nestihnou zapamatovat jména všech svých sourozenců. A hlavně musí se vyhrabat na světlo z jámy plné písku. Když i to se jim podaří, pak se musí rozhlédnout. A tam, kde je světlo nejsvětlejší, tím směrem se takřka poslepu vydají. Protože mají jediný úkol – doplahočit se k moři. Na břehu na ně číhají ptáci a v moři spousta dalších nepřátel. A přitom želvička nemluvně neumí ani slušně pozdravit, ani slušně protestovat. Je moři na pospas. Zkuste si někdy před usnutím představit, co to je být světu na pospas. Děsné. Však taky každá želvička, které se podaří přežít, si utrpení z dětství pamatuje. A proto i ona si najde tatínka, jen aby pak opustila svoje vlastní děti. A žádná z želv se nepokusí o změnu, natož o nápravu. Leda, že by se některá z želviček tak vymkla svému prostředí, že by zavedla matriku, křestní listy, občanky a pasy. Pak by mohlo dojít i na předky a budoucí potomky, jako je to u lidí. Aristokracie si postaví křivoklád a tam si nechá zarámovat rozvětvený generační strom. Ale většina želviček si nevede evidenci a nic si nepamatuje. Nepamatuje si hlavně svou maminku, protože ta je daleko v moři, když se oni poprvé rvou se životem. A proto se i ke svým želvičkám chovají stejně. A to je velká chyba. Želvička, představte si to, děti, se probere k životu na dně vlhké, tmavé jámy se spoustou dalších vzmítajících se želviček a všechny mají pocit, že oni jsou ty nejdůležitější. Pardon, pardon, s dovolením, dere se želvička do života. A když se i s ostatními dostane na vzduch, něco jí říká, že musí lézt směrem dolů, k moři. V noci tam žádné světlo nesvítí. Dokonce i měsíc se schoval za mraky, ale jí to táhne k první vlně. Možná, že slyší její šplouchání, ale i mezi želvičkami jsou jistě také umělci a blázni. A tak se může stát, že se v té snůžce želviček, ženoucích se k moři, jedna zastaví a zeptá se, proč? Co proč? Proč tudy? Proč ne jinudy? Protože všechny želvy, co svět světem stojí, musí do moře. Ale já cítím moře opačným směrem. Pak máš vychýlenou střelku kompasu. Pojď, nebo nás sežere nějaký pták. Jdi napřed, já se trochu porozhlídnu. A želvička se vydá svým vlastním směrem. Želvička a brundibár. A potká, dejme tomu, brundibára. Brundibár není žádný krasavec, ale nejošklivější na něm je jeho povaha. Věčně naštvaný a nespokojený brouk. Kam jdeš? Nevím. A co tam budeš dělat? Nevím. Uhni, to je moje místo. Promiňte, prosím. Ty jsi želva, viď?
1: Ano, prosím. Zatím jenom želvička.
0: Těší mě brundibár, jméno mé.
1: Mne těší? Proč se tak mračíte?
0: Protože není důvod se usmívat. Život je otrava.
1: Ale to se mi nezdá. Jsem naživu pár hodin, ale jsem nadšená.
0: Jo, a proč? Co tě čeká tak úžasného?
1: To ještě nevím.
0: A, tak proto jsi jaksi zabedněná.
1: Ne, nikoliv. Nemám žádné bednění. Naopak jsem volná a mám se k světu. A záleží jenom na mě, jak si se svým životem naložím.
0: Pokud tě nese zobne pták.
1: I to záleží na mě.
0: Jak to?
1: Musím se naučit obranu tai chi.
0: Jak? Jak to dokážeš, když už na začátku děláš chyby a lezeš do vnitrozemí? Moře je opačným směrem.
1: Já vím, ale budu ve střehu, připravená. Připravená rychle myslet, rychle reagovat, rychle utéct.
0: Ale vždyť si pomalá. Neumíš utíkat.
1: Ty taky ne.
0: Proto ti říkám, že život za nic nestojí. Pořád jen na něco čekám a nic.
1: Víš, co jediné je na životě nejlepší?
0: Ne. Lehnout si na záda a představovat si. Nic z toho se sice nesplní, ale aspoň líp uteče čas.
1: Já nechci, aby mi utíkal. Chci být činorodá.
0: Proč? Od toho jsou perlorodky, aby rodili.
1: Nevím. Něco mi říká, že musím. Víš, co jsou tyhle vysoké pahýly?
0: Stromy.
1: A kdo na nich žije?
0: Ptáci.
1: Ti, co nás polikají?
0: Ano.
1: Aha. Já musím pro své sestřičky a bratříčky udělat něco užitečného.
0: A co?
1: Podhrabu kořeny toho stromu a strom se skácí.
0: Jednak na to nemáš. A za druhé bys mi zničila mé doupátko.
1: A spousta dalších zvířat by ti za to nebyla vděčná. Co se dá dělat? Život je boj.
0: Kdo ti to řek? Já jsem první, s kým mluvíš a já ti to neřek.
1: Nechápu. Nějak to cítím.
0: Pozor, racek! A kormoráni! A terej! Rychle se schovej!
1: Uf. Tou kličkou si odlákala asi 5 hladových ptáků. A díky tomu nejmíň 20 želviček stihlo doběhnout až k moři. To jsem ráda.
0: Ale co s tebou?
1: Počkám.
0: Na co?
1: Až se znovu setmí. Nebo až začne pršet.
0: Ale do té doby budeš tady se mnou, na suchu. Vydržíš to?
1: Musím.
0: No. Ty jsi mi tu ještě scházel.
1: Ale věřte nebo nevěřte, činorodá želvička spoustě svých kamarádek pomohla a Brundibárovi ani ostatním zvířátkům neuškodila. A šťastně se dostala, i když se spožděním, k moři. Proč to udělala? Nikdy neuměla vysvětlit. Když se pozdě ale přece dostavila k zápisu do první třídy želví školy, byla už tak zkušená, že ji škola nudila, a ona sama byla svému okolí na obtíž, připadala všem přechytralá. Želvy mají opravdu těžký osud. A to jsme ještě neřekli, že si je někteří domorodci porcují zaživa k obědu a že civilizovaní snobové si z nich nechávají servírovat polévku. Želví osud je asi smutný. Ale každý živočich na světě musí mít přece šťastné období, i nejsmutnější tvor musí zažít něco veselého. A tak i želvy. Ty jsi pěkná svinucha. Jednoho dne se delfínek probudil a polekal se. U ucha mu totiž něco tenounce chrochtalo. Chrochtání u ucha vyděsí i mnohem otrlejší tvory. Zeptejte se maminky. Někteří tatínkové totiž usnou za tak nelidských zvuků, že jen velká láska takovou noc překoná. Delfínek nikdy neviděl prasátko. Jak by taky mohl? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby prasátka žila v moři. Zakroucené ocásky by měla jako vrtulky na pohánění tlustých nožiček. Možná právě to měl na mysli vynálezce českého původu Ressel, když mu napadlo vymyslet lodní šroub a po něm pan Kaplan s kaplanovou turbínou. Jenomže svinucha vypadá přece jen jako ryba. A tak se k ní chrápání vůbec nehodí.
2: Kdo jsi? Zeptal se delfínek polohláskem.
1: Svinucha, hekla ryba a poslala delfínkovi ocasem něžnou vlnku.
2: Líbíš se mi?
1: Špitnul delfínek, aby řeč nestála.
2: Vážně? To mi ještě nikdo neřekl.
1: A to se ti líbí i moje pravá ploutev? I ty tři brady? To jsi vážně první.
0: Ty jsi jistě nikdy nestratila maminku.
2: Já? Kdepak?
0: Plavala jsem s ní celý rok. Moje maminka byla tuze krásná. Samý faldík. Já jsem se moc nepovedla.
1: Ale to není pravda, vyhrkl delfínek. Ty jsi moc krásná svinucha.
2: Děkuji.
1: A kdo ti dal jméno? Maminka?
2: Ne, matka příroda.
1: A znamená to, že ses k mamince svinula do klubíčka?
0: Nevím, co je klubíčko, nikdy jsem to nezažila. Já jsem jenom maminku poslouchala na slovo a plula tam, kam ona. Ale jednoho dne jsme se museli rozdělit, abych i já měla možnost najít si svého manžela a měla s ním dětičky. Proto tady ležím a čekám.
1: Ale když spíš, tak přece nedáváš pozor.
2: Já nespím. Jen jsem si drobátko schrupla.
1: A opravdu se ti líbí?
2: Moc?
1: To je škoda, že nejsi taky svinucha. Vzala bych si tě a ještě dnes bychom měli svatbu.
2: Nic si z toho nedělej. Však se dočkáš. A kdybys náhodou potkala mou maminku, řekni jí, že jsem plul tímhle směrem.
1: Ukázal delfínek na západ a zamával svinuše na rozloučenou ocasní ploutví. Delfínek Deo už nespal 3 dny a 3 noci.
0: Sardinka není má maminka, aneb příběh samotáře.
1: Sardinka vůbec není ze Sardinie. V Sardinii se přece nikdo nemačká. Zatímco v krabičce olejovek je předspánok prasknutí. Sardinky plují v ohromujících hejnech, bezstarostně a v podstatě bezpečně. Dělají ty samé úkony jako jejich sousedky, takže se nakonec octnou v tlamě kytovce ani o tom nevědí. Což není nejhorší konec, nebo nejlepší?
0: Znal jsem sardinku, která měla konec horší. Představte si, že byl žil jeden bohatý člověk, který měl všechno. Od počítače po automobil. Pravda, neměl ženu ani rodinu, ale jinak všechno. Konto, kreditní karty, dluhopisy. No, neměl šanci to do konce života utratit. A teď si představte, že jednou přišel domů. Dveře se mu sami otevřely. Auto zaparkovalo. Něco ho svléklo ze svrchníku, něco ho zulo z bot. Vešel do klimatizovaných místností plných plochých obrazovek, senzorů, čidel, čipů. Zkrátka, dřepnul si na zadek a co teď?
2: Už dlouho nevyvinuli nic nového. Žádnou hračku.
0: A tak přepínal z jednoho na druhé, surfoval, kličkoval, zkoušel překvapit. Nic. Nuda. Tak vstal a šel do lednice. A tam mu padla do oka krabička olejovek. Vzal ji, otevřel a zůstal bez dechu. V té krabičce nebyly v oleji namačkané sardinky jedna na druhou. Tam byla jen jedna jediná. Sympatická, usměvavá olejovka. A jenom proto, že ji do toho oleje donutili. Smířila se s tím. Když viděla visící čelist toho pána, zasmála se. Pán se zasmál také. Olejovce se zdálo, že pán má smysl pro humor. Pán se nebránil. A tak se olejovka rozhodla. V moři byla tak bystrá a chytrá, že vymýšlela 10 vtipů za den. A tady na tom malém olejovém teritoriu se to rozhodla předvést. Plavala kraula na znak, potápila se, skákala trojité vruty,
1: pak se málem majzla o okraj plechovky, zkrátka vyváděla jako zamlada. Pěla se, skákala trojité vruty, pak se málem majzla o okraj plechovky, zkrátka vyváděla jako zamlada. Chtěla se zavrátit.

0: To byla ta chyba. Pán ji sežral, ani okem nemrkl. A odebral se ke svým plochým obrazovkám a dál se nudil a nudil, až se unudil k smrti. Naštěstí se milionová hejna sardinek o tomhle případu nikdy nedozvěděla. Hvězdice spadla z nebe. Jednou se v Karibském moři narodila hvězdice, která se moc a moc těšila do školy. Ale když tam dorazila, posadili ji do poslední lavice. Nevěděla proč. Teprve když paní učitelka Hvězdová při tělocviku nařídila v řad nastoupit, ukázalo se, že všechny hvězdice jsou jedna jako druhá, jen naše smutná hvězdice má z pěti cípů jeden obrovský. Jakoby někam ukazovala. Plavalo se jí dobře, ale trochu našišato. Ostatní hvězdice se jí posmívaly a malovali o ní vtipy na tabuli. Ale naše hvězdice nebyla hloupá. Tušila, že kdyby se poprala z posměváčky, nic by to nevyřešilo. Avšak, jestli se naše smutná hvězdice cítila v tělocviku nenormální, v matematice dopadla ještě hůř. Byla tak nenormální, že to, co ostatní hvězdice počítali celé dopoledne, vypočítala za 10 minut. Všichni skoprněli. Víte, jak se koprní? Maminka vám to předvede. A hned po ní tatínek, až si všimne, jak skoprněla maminka. Sešla se celá školní rada, SRPŠ a školník. A celá ta patálie dostala rychlé obrátky. Byla svolána třídní schůzka a na té se všem pravidelným hvězdicím s velkou fanfárou oznámilo, že naše nepravidelná hvězdice je výjimečná. To věděli všichni, proto se jí posmívali. Ale že je výjimečná tak, že proslaví karibskou školu, protože má talent. A pozvali hvězdici dovnitř. Na tabuli bylo několik příkladů, se kterými Einstein nikdy nehnul. Naše hvězdice zůstala stát skromně u dveří, kde, jak známo, je také koš na papíry a umyvadlo s upatlaným ručníkem. Natáhla svůj přerostlý cíp a v minutě vyřešila tu neřešitelnou matematickou záhadu. Tenkrát v Karibském moři zrušili ČVUT i Akademii věd a naopak vyhlásili soutěž na bronzovou sochu v nadhvězdicové velikosti, kterou vyhrál neznámý autor, který se jako sochař nemohl uživit, protože byl slepý. Ale v jeho představivosti dopadla hvězdice tak krásně, že by se za to nestyděl Pablo Picasso. Tak tohle vyprávěla maminka Delfínkovi, když se bál, že se mu budou ve škole smát. Řekla mu jasně, když je někdo talentovaný, na první pohled vypadá, že mu něco chybí, ale ve skutečnosti mu něco zázračného přebývá. A posměváčku si nevšímej, řekla.
1: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
2: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
1: Malá čarodějnice však řekla:

0: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
1: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
2: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
1: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm, skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
0: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice. I hned slezte dolů.
1: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
0: Tak dobře, tak vy tak,
1: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
3: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
1: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
4: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
5: My nemůžeme,
1: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
5: My jsme přirostli, nejde to.
1: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
6: Nejstarší české pohádky, část druhá. O hlouposti, chytrosti a sporech. Stonásobná odplata. Byl jeden chudý sedlák a ten slyšel jednou v kostele nakázání, že daruje-li jeden druhému něco z lásky k Bohu, vezme za to stonásobnou odplatu. I nemeškal, vyvedl z chléva jedinou kravku, přišel k faráři a že mu ji dává pro lásku Boží. Farář se tomu nemálo podivil, protože sám měl pěkné stádo. Ale řekl si, hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. A krávu si vzal. Příštího rána vyhnal obecní pastýř farářovi stračky i s tou darovanou a s kravami ostatních lidí ze vsi na pastvu. Když je potom večer hnal domů, namířila si to kravka toho sedláčka rovnou do svého starého chléva a všecky ostatní, byla jich dobrá stovka, nahrnuli se mu za ní do dvora. Sedlák nad tím nadělením spráskl ruce, ale hned mu napadlo to, že asi bude ta Bohem slibovaná odplata. Farář mezi tím, jak měl ve zvyku, vyhlížel z okna svůj dobyteček. Když už mu to trvalo příliš dlouho, zašel si k pastýři zeptat se, kde se mu krávy pozdržely. A pastýř mu řekl, co a jak se stalo. I rozběhl se farář k sedlákovi a chtěl si je na místě odvést. Ale sedlák, že krávy nedá, že patří jemu, a dokazoval to jeho vlastním výrokem. To se ví, že tomu farář nechtěl rozumět, a tak se celá věc dostala až k biskupovi. A biskup rozhodl, že si má chudák krávy ponechat, aby se tak naplnilo, co farář v kázání sliboval. Psova poslední vůle. Žil jednou jeden nepříliš učený, za to ale bohatý kněz. A ten kněz měl psa a měl ho tak rád, že ho dal, když pes pošel po křesťansku pochovat na hřbitově. Doslechl se o tom biskup, jemuž ta zvěst přišla docela vhod, protože měl zálusk na jeho peníze. I vzkázal pro milého kněze a chystal se, jak ho potrestá za tak hrubé provinění. Ale kněz znal až příliš dobře biskupovo smýšlení. Vzal tedy sebou 100 zlatých a dostavil se k němu. Biskup se na něho hněvivě obořil, že psím pohřbem znesvětil a poskvrnil posvěcené místo, hrozil, že ho vsadí do vězení. Kněz se zatvářil zkroušeně, vyslechl ty hrozby a potom řekl, kdybys věděl, otče biskupe, jaký to byl moudrý pes, nedivil by ses, že jsem ho pokládal za hodna toho, aby byl pohřben mezi lidmi, protože pokud žil, choval se líp než lidsky a zůstával takový i ve své poslední hodince. Na to biskup, snad tím nechceš říci, že před smrtí udělal poslední pořízení, a kněz právě že udělal a pamatoval také na tvou milost. Odkázal ti 100 zlatých a já jsem ti je teď přinesl. Jak se říká chytrému na pověs, a tak i biskupovi ani nemrkl. Schválil závěť i pohřeb, vzal peníze, dal knězi rozhřešení a napříště ho nechal spokojem. Kozí oko. V jednom království žili jednou 2 tuzedovední lékaři, pro které bylo hračkou vyhojit kdejakou nemoc a poranění. A protože se umem vyrovnali jeden druhému, velice si navzájem záviděli. Jenomže král té země právě tehdy dal vyhlásit, že napříště nestrpí ve své říši závistivce. Išli milí lékaři volky nevolky do sebe a jeden řekl druhému. Nač ten svár a závist? Máme přece odedávna stejné povolání. Nic nám tedy nebrání, abychom si zkusili dokázat, kdo z nás je dovednější. A kdo osvědčí větší dovednost v léčení, tomu ať druhý slouží jako jeho učedník. Druhý lékař odpověděl, to se mi docela zamlouvá, jenom bych rád věděl, co to má být za výkon, jimž se prokáže větší lékařský um. Na to první, souhlasíš-li, šli bychom na věc takto. Před svědky ti bez bolesti výjmu oči a zase ti je bez bolesti vsadím a budeš vidět právě tak dobře jako dřív. A ty se pak o to též pokusíš na mě. Druhý s tím byl srozuměn, jenom si ještě vyhradil, aby se losovalo, na kterém z nich soupeř nejdříve vyzkouší, co dovede. Tak se stalo, že los padl na lékaře, který přišel s tím nápadem. I svolali neprodleně celou obec, aby byla svědkem jejich soutěžení. Když se všichni sešli, lékař, určený losem, usedl na stolici, druhý vzal nádobku s drahou mastí, potřel mu jí obě oči, poté je vyňal jemně broušeným nožíkem, položil na stůl a zeptal se, cítíš nějakou bolest, příteli? Ten odpověděl, necítím. Na to potřel lékař touž mastí důlky, v nichž byly prvé oči, a když je jedno po druhém zase vsadil na své místo, řekl, a co teď, bolelo to a vidíš dobře? I vyznal první. Podle pravdy musím říci, že mě to sebemiň nezabolelo, když jsi mi oči vynímal, ani když si je zase vsazoval. A vidím právě tak jasně, jako kdy dříve. Takže teď je zase řada na mě, abych já na tobě vyzkoušel svůj um. Rád, nerad, usedl tedy druhý lékař na stolici, první mu stejně potřel mastí oči, vyňal je a především mi položil na stůl. Potom ho vyzval. Můžeš nám říci, zda tě to bolelo? Odpověděl, ani v nejmenším. Zatímco spolu takto rozmlouvali, přiletěl z nenadání havran a sebral kradí ze stolu jedno z těch očí. Když to lékař uviděl, zesmutnil a pomyslel si, nevsadím-li mu zpět zase obě, bude ze mě navždycky jeho sluha. Jak tak uvažoval ve své tesknosti, zabloudil mu pohled bezděky stranou a tam stála na blízku koza. I nemeškal lékař, vyloupl jí oko a vsadil je do důlku místo toho, jež odnesl havran. A když pak navrátil druhé, kam patřilo, řekl, pověz mi, příteli, jak se cítíš. Druhý na to, velice dobře. Neměl jsem pražádnou bolest, když si mi oči vynímal, ani když si je vsazoval naspět. Jenom jediná věc mě udivuje a to, že se mi jedno oko pořád stáčí nahoru do korun stromů po zeleném listí, zatímco druhé hledí zpříma před sebe jako dříve. Ale na tom nesejde. Když viděli přítomní svědkové, co a jak se zběhlo, velice se všemu podivili a chválili oba lékaře. Co se jich pak týče, stáli od toho dne pevně při sobě a přebývali spolu v jednom domě bez závisti až do smrti. Slavíkovi rady. Jeden člověk chytil jednou ptáčka, byl to, myslím, Slavík. A když ho chtěl zabít, dostalo se tomu ptáčku daru jazyka i promluvil k němu. Co tím získáš, když mě zabiješ? Vždyť se mnou nenasytíš, ale pustíš-li mě, dám ti 3 rady. A budeš-li se jich držet, s dobrou se potážeš. I slíbil mu ten člověk, že ho pustí, poví-li mu, co by pro něho bylo s užitkem. Na to Slavík řekl, poslyš tedy mou první radu. Nikdy nelituj ztracené věci. Dále přestaň toužit po tom, čeho nelze dosáhnout. A konečně nevěř tomu, co je neuvěřitelné, a hleď se tím řídit. Potom ten člověk skutečně pustil ptáčka na svobodu. Ale ptáčkovi to nedalo, aby se nepřesvědčil, jak člověk poslouchá jeho rad, i poletoval vysoko nad ním a dobíral si ho. Ty bloude, jak si prohloupil, že jsi mě pustil na svobodu. O jaký poklad se s tím připravil? Vždyť mám v útrobách drahý kámen, veliký jako pštrosí vejce. Když to ten člověk uslyšel, velice se zarmoutil. I jal se vábit ptáčka v naději, že by ho mohl znovu polapit. Ale ten mu řekl, už vidím, že jsi nemoudrý a že se nedáš poučit. Mé rady si vyslechl, ale nejsou ti k ničemu. Kladl jsem ti přece na srdce, abys nelitoval ztracené věci, které nemůžeš znovu nabít. Ale jak vidím, jsi smutný a trpce želíš toho, že jsi mě pustil. Pak jsem ti radil, abys přestal toužit po tom, čeho nelze dosáhnout. Ty se mě však snažíš lapit a já si lítám vysoko a dovedu se mít před tebou na pozoru. A taky jsem ti řekl, že nemáš věřit neuvěřitelnému. Ale ty jsi uvěřil, že je ve mně drahý kámen z víci pštrosího vejce, třeba že celý nejsem ani tak veliký jako mnohem menší vajíčko.

0: Tak mě krtku. Na pa pa pa, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama. S jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadný. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... No, jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí. První jízda se sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A ťuk, už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád. Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní si dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mě za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: Davida. Krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.
1: Tak teda příště.
2: Podívej, ukázal Martínek ven. Vidíš je, vrabce? Zrovna u kolejí, tamhle. To jsou ti, jak si povídali se semaforem.
3: Možná, že jsou to ti vrabci. A možná, že je mezi nimi vrabec z docela jiné pohádky. Tamten rozčepířený vrabec vypadá právě jako on.
2: Povídej, dědečku, o tom vrabci, prosil Martínek.
3: Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Ká, ká, ká, dák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si, vrabci, myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrnička pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagon s obilím. U vagonu stálo nákladní auto. Čim, čim, divili se vrabci. To je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta a ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě. Patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila veliká hromada zrní? Chvilku se divili a pak odletěli. Najedli se dnes večer do syta a chtěli se před spaním ještě trochu proletět po okolí. Nenasytný vrabec byl by rád letěl s nimi, ale byl ve vagonu, zavřený a nemohl ven. I co, řekl si, prolétnu se ve vagonu. Když vrabci odletěli, pozvedl také křídla, ale sotva vzlétl, narazil na strop nebo na stěnu. Celý potlučený se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, za čím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam. Ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je hej, myslel si. Vy si můžete letět, kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno, že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jítro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec, na snídaní jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl.
1: Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
2: O co?
1: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
2: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
2: Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
1: A seš, měl bys trochu sportovat.
2: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Třebas hrát kopanou.
1: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
2: Jak pak moc? 4.
1: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy.
0: Fík radostně přikývl.
2: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
1: Neumí se přihlásit sám?
2: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
1: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbla Ája.
0: Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli.
1: Prosím, já bych chtěla tohle pejska přihlásit na závody.
3: Pejska?
0: Vybafl pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák.
3: Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne konňů. Hehe, tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako čbánek slané vody.
1: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle, však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
0: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je Fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
1: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle ps... tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
0: Pán s páskou na rukávě řekl, jo. No, dobře. No. Potom si Fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, divný, víš?
1: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí.
0: Jo. No, dobře, řekl zase pořadatel.
3: No, vyhrát nemůže. No, to tedy ne, no, to ne. No, ale závodit ho necháme, aby sám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
1: Prosím, Fík.
3: Jo, dobře, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
1: Víš co?
3: Napíšeme Fikus, ano?
0: Napsali teda Fikus a závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte, tamhle, no, co je tamhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří.
3: Ale Fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět.
0: Bariéry jásaly, diváci začali Fíka mocně pozbuzovat. Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami.
3: Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže Fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem Fík celý udýchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
4: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec
3: a nabídli mu hrst ovsa, no, jak se to dělá. Fík tomu čichl a řekl:
2: fuj, fuj.
3: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
1: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
3: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
1: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
2: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.

0: Někam přiletěl červený kohout.
1: A proč myslíte, pane Spejble?
0: No, neslyšela z požárnické fanfáry, Máničko?
1: Kvůli nějaké drůbeži budou vyjíždět požárníci, to akorát.
2: No, no, už vidím požárníka, jak volá. Má, pí, pojď sem, slepičko, já tě pokropím, aby ti nebylo horko.
1: No, a slepice se jde osprchovat i s kohoutem, tuhle.
0: Šmenko, ty děti, vy nevíte, co je to červený kohout?
1: No, sem víme.
2: Se ví, já sám.
0: No tak?
1: No, kohout je sameček z rodu hrabavých ptáků z řádu kurů, prosím.
2: A červený označuje zabarvení jeho peří.
1: No.
2: Ale nechápu, proč by ho požárníci jezdili sprchovat.
1: Já taky ne.
0: Ale červený kohout
2: si přece klidně může vlézt pod pumpu, když je mu horko.
0: No. Ale červený kohout.
2: Někdo už by mu zapumpoval,
0: ale červený kohout,
2: aby se ochladil.
0: Nechte mě domluvit, šmangote. Červený kohout se přece říká něčemu docela jinému.
2: No, zelené rosničce asi. Kvá, kvá.
1: Nekvákej, Hurvinku. A čemu, pane Spejble, kvá, kvá. No, vidíš, Hurvinku, teď se mě nakazil.
0: Jestli jste si to už odkvákali, tak poslouchejte. Neviděli jste nikdy, jak šlehají plameny? Žluté, červené.
1: No, to je pravda, jako když kohout mává křídly, že?
0: No a proto se říká, že přiletěl červený kohout kdy? No, když vypukne co?
1: Oheň.
2: Požár.
0: Tak se rozhodněte.
2: To je snad jedno, tatí. Oheň nebo požár.
1: No, hlavně, že hoří, že?
0: Ale ne, ale ne, ale ne.
1: Ale jo, ale jo, ale jo.
0: Ale ne, hoří v obou případech, to máte pravdu, no. Jenomže oheň je proces ovládaný člověkem.
2: Jak to?
0: No, hřeje v kamnech, vaří jídlo, taví železo, kdežto...
2: Mánička taví houblec.
1: Já si toho nechápu.
0: No, tak přestaňte se asi dohadovat. Kdežto požár je proces živelný, většinou provázený čím? No, máte...
2: Mateří doučkou.
0: Šmanko, teď někomu hoří barák a on bude očuchávat mateří doušku.
1: To asi ne, víte, pane Spejble.
0: No samozřejmě, že ne. Oprav to, Máničko.
1: A kde pak očichávat, že? Využije tepla při požáru, že? A mateří doušku bude sušit na sběr léčivých rostlin, že?
0: Ustaň, prosím, jde, ustaň. Ty jsi to vylepšila. Aha. Požár je většinou provázen materiálními neboli hmotnými škodami a někdy i ztrátami lidských životů, že ano?
1: Jejda, to je hruza, ale...
0: No, a proto by měl každý vědět, co dělat, když spozoruje požár. No, co bys udělala ty, ku příkladu, Máničko?
1: Já bych volala hoří.
2: No, to by se tedy vyznamenala.
1: No, ale hodně nahlas, aby to slyšel každý, kdo by tam byl.
2: Jo, kdyby byl náhodou slepý a ten požár neviděl, že ano?
0: No, tím by samozřejmě nějak nepomohla, Máničko. No a co bys dělal ty, Hurvajs?
1: No, co bys dělal?
2: Otázka, tati, začal bych ten požár hasit.
0: No taky špatně.
2: Proč?
0: Zapište si za uši, děti se v žádném případě nemají pokoušet požár hasit vlastními silami. V žádném případě, že ano?
2: A to si na něm... Máme jako děti opékat vůřty nebo co?
0: Ale ne.
1: To ne, Hurvinku. Kde bys je taky vzal, že? Co pak se mu pořád nosíš vůřty pro případ, že se nachomítneš k požáru?
2: Tak co mám dělat?
0: No přece zavolat požárníky.
1: No to se vám řekne, pane Spejble, ale jak?
3: Každý by měl vědět, jak má volat požárníky. Každý by měl vědět, jak je rychle zavolat. Každý by měl pamatovat číslo 150, každý by měl vědět požárníky, jak volat.
2: Aha, když pozoruju požár, zavolám telefonem na číslo 150.
1: No, 150, to se krásně pamatuje.
0: Ano, ohlásíme se jménem, místo a číslo telefonu, odkud voláme, přesnou adresu místa požáru, o jaký požár jde a počkáme na zpětné zavolání. Zkus to.
1: No, řeknu, halo, to jsem já.
0: No, špatně. Začnu, tady je Josef Spejbl.
1: Tady je Josef Spejbl.
0: Manko, ty copak ty se jmenuješ Josef Spejbl? Ty jsi přece popleta. Tak jak to řekneš?
1: No, Řeknu, halo, tady je Popleta, no.
2: Popleta si, dívko, ale jmenuješ se Mánička. Dobrý, musíš ne? Přece říct svoje jméno, například tady Hurvínek, Jano.
1: No tak já už vím, no. Takže začnu. Tady je Hurvínek a jmenuju se Mánička.
2: Ješkovi zraky.
1: Jmenuju se Ješkovi zraky.
0: Dost. Zkus to ty, Hurvínku.
1: Zkus to ty,
2: ano. Poslouchej, Máni.
1: Poslouchám.
2: Tady je Hurvínek. Volám z Kocouří ulice číslo 23, z čísla telefonu 23 45 67. V Pejskové ulici číslo 34 vypukl požár. Hoří samoobsluha v přízemí.
0: Správně, Hurvaj, správně.
2: Díky, tati.
0: No a počkáš?
2: Na zpětné zavolání.
0: Ano, na zpětné zavolání, že ano. Zkus si to, Máničko, ale trochu jinak.
1: Ano, prosím, tak... Tady je Mánička. Volám z Kocouří ulice číslo 23 z čísla telefonu 234 567. V Pejskové ulici číslo 36 vypukl požár. Hoří samoobsluha v přízemí.
2: Taťula říkal trochu jinak, dívko.
1: No vždyť taky hoří ve vedlejším domě. Ta samoobsluha je tak velká, že se táhne přes dva domy.
0: No dobré. Ale co když v okolí není telefon? No,
2: Holuba, poštovního bych poslal.
0: Šmankote.
2: Kdyby ho měl sebou náhodou.
0: Sám cítíš, že jsi řekl nesmysl?
2: Jo, cítím.
0: No, ještě, že to uznáš. Co jsi chtěla říct ty, Máničko?
1: No, že když tam není telefon, tak...
0: Tak, no?
1: Ho, nepouším.
0: No, jedna chytřejší odpověď než druhá. V tom případě musíš najít, no?
2: Už vím, tati, no? Jiný požár, blízko telefonu.
1: No?
0: To snad není pravda, to není pravda. Musíš najít dospělou osobu, která zařídí potřebné. Jasné?
1: Jasné.
0: A hlavně se děti nikdy nepokoušejí hasit požár vlastními silami.
2: No, to už jsi říkal.
0: Dětem je to lepší zopakovat několikrát.
2: No. A taťulinku, požáry znamenají pořádné nebezpečí, že ano?
0: No to bych prosil. Vždyť každým rokem jich u nás vznikne kolem 9 000.
2: Neříkej.
0: No říkám. A způsobí škody přes 200 milionů korun.
2: Za tolik.
0: A co horšího, přes 100 lidí při nich přijde o život a kolem 800 je vážně zraněno.
2: A na to se my děti máme jen tak koukat, tatí.
0: Ale nemusíte. Nemusíte.
1: No, tak když hasit nesmíme, tak co máme dělat, pane Spejble, koukat, ne?
0: Správná otázka, Maňčko, správná otázka. Vaší úlohou může být prevence, což znamená předcházení požárům.
2: Ježkovi zraky, to budu lítat od baráku k baráku a vyvolávat požáre. Nehodláš tu náhodou vypuknout? Nehodláš tedy hoře?
1: Teda nejsi náhodou na hlavičku. Takový požár ti asi odpoví. Zrovna vypukávám už se plamením, no to akorát.
2: A jak to tedy mám dělat, když jsi tak chytrá?
1: No předcházet, říkal tady pan Spíbl, že? Takže nečekáš, až vypukne a budeš... Předem hasit hlava nehlava. Vlastně požár, vlastně nepožár, že?
0: Šmenko, ty děti, vy máte nápady.
2: No. Je mi líto, taťulinku, nevím jak ty, ale já nedokážu napřed rozpoznat, kde a kdy má požár vypuknout.
1: Já tedy taky ne, pane Spejble.
0: Samozřejmě, že ne, to nedokáže nikdo.
1: Že jo?
0: Ale při troše pozornosti můžeme silně omezit podmínky, které usnadňují vznik požáru, že ano? A to je úloha prevence.
2: No jo, tati, ale jak na to?
1: No.
0: Chtěli byste to vědět?
1: No, povídejte, pane Spejble.
0: No, na to pár slov nestačí. Nejlepší cestou je získat odbornost požárník v pionýrské organizaci SSM.
2: To si dám líbit, taťuldo. Budu malý požárníček, protože dobře znám oheň, že je dobrý sluha, ale velmi zlý pán.
1: Co já? Tak...
0: Nevzlikej, Máničko. Odbornost požárník je určena pro chlapce i pro děvčata.
1: No to je Žužo.

0: naučím.
1: Ano, Máničko, teď si uhodila hřebík na hlavičku.
0: Teda, pane Spejble, to jsem si o vás nemyslela.
1: Co zase natahuješ? No,
0: já jsem zpívala a vy jste myslel, že zatloukám hřebík.
1: No, to jsme špatně rozuměla. Myslel jsem, že se strefila.
2: Kladivem?
0: No, já žádné nemám.
1: Tou písničkou, šmankoté, že k získání odbornosti požárník musí mít určité vědomosti, že ano.
2: Vědomosti?
0: No jasně, Horvínku.

0: jaké vědomosti potřebuju jako mladý požárník?
1: No to je různé. Jiné potřebuješ pro odznak prvního stupně, jiné pro odznak druhého stupně.
0: No, to toho vím.
1: Nepůjdeme do podrobností. Ty si můžete přečíst v brožurce požárník, nebo je uslyšíte v Pioníru, ale sem tam něco naťukneme. Co pak? Někdo klepe? Že by nešel zvonek?
0: Ne, to jsem byl já. Jsem se učil ťukaturu.
2: Abyste si neotloukal klouby při tom naťukávání, pane Spejble.
1: Šmanko, ty děti. Já se z vás blázním. Naťukneme znamená, zmíníme se. Abyste získali co? No, po. No.
0: Ponožky?
1: No, natáhneš si ponožky, aby ses dozvěděl něco o požárnictví. Oprav ho, Máničko.
2: No, ty ponožky si nenatáhneš, ale stáhneš si je, Hudvinku. Dá rozum, že bosatý se dovíš víc.
1: To jsou nápady. Abyste získali co? Po všechny vědomosti, které vám pak poslouží při získávání odznaku.
2: Jo, jo. A čím začneme, pane Spejble?
1: Třeba historii. Co myslíte, kdy začíná ochrana před červeným kohoutem?
0: Asi tehdy, kdy začal kokrát.
2: Neboli kikiríka.
1: Správně, dokud člověk neměl oheň, nemohl ho hasit, Jano.
2: Jedenanky, pane Spejble, a co dělali požárníci celé dny, když ještě lidi neměli oheň?
1: Máničko, Máničko, napřed přece lidi začali používat oheň a potom teprve potřebovali ochranu před ním.
2: No mě to bylo hned divné.
1: Osady ještě vystačily s vlastními silami, ale s rozvojem měst byla nutná organizovaná ochrana proti požárům. Už ve starověkém Egyptě, Asýrii, Babylonii, v antickém Římě.
0: A co u nás, tati?
1: V době rozvoje měst organizovali požární ochranu cechy.
0: Čechy? Celé...
1: Rozvoje měst organizovali požární ochranu cechy.
0: Čechy? Celé Čechy?
1: Jaké Čechy?

0: draky, dívko. Jonák znamená vlastně pašák. A to přece požárníci, tehdy hasiči byli, žano, a jsou.
1: Jenže já měl na mysli řemeslnické cechy. Každý cech dodával při požáru určité množství nářadí a lidí a popo...
0: Nekoktej, tatí.
1: Já nekoktám, povídám, že popo...
0: Pak, že nekoktáš.
1: Ale nekoktám pořád. Popo, vídám, šmanku, já už tebe doopravdy koktám, povídám, že poploháněč, který koňským...
0: Potahem.
1: Potahem přivezl vodu
0: k požáru.
1: No, k požáru první, dostal odměnu.
2: Po požáru.
1: Aby člověk mohl požár hasit, musel...
2: Vypuknout, prosím.
0: Jak člověk vypukává.
2: Ale ne, požár musel vypuknout, že ano,
1: jistě, no, samozřejmě, to je snad samozřejmé, Máničko. Ale aby člověk mohl hasit, musel se o požáru, co? Dovědět, žáno, a rychle.
0: Co, mě jas natočí?
1: Jenomže když spíš nebo když pracuješ v místnosti, tak toho venku moc nevidíš.
2: To se ví, ani sebe lepšíma očima.
1: No samozřejmě.
2: A někdy bys měl 4
1: no,
2: oči.
1: No jistě.
2: A někdy bys měl 8 očí.
0: A ještě kuří oko navíc, uznávám.
1: No. No, proto zavedli službu strážných a hlásných. Na strážní věži. A když strážný zahledl požár, začal být...
2: Jedanánky koho?
1: Ale nikoho pořád. Začal být na železnou tyč na po...
0: Na popoplách.
1: Ano, na poplách. A současně ve směru požáru vysunul ve dne černý prapor, v noci pak zapálenou lampu.
2: No, aby hasiči věděli, kam fofrovat, že ano?
1: No právě. Ve starších dobách ještě nemůžeme mluvit o hasičích. Teprve v 19. století u nás začaly vznikat hasičské sbory. Za mých mladých let se zpívalo. Hoří, hasiči jedou, stříkačku vezou, pan velitel u hadice, ucoural si nohavice, hoří.
0: Ucoural si nohavice a Mánička je v opice.
2: Ono zbejbla.
1: No tak, no tak.
2: Ono zbejbla.
1: Máničko, ty hasičské sbory byly dvojího druhu. Čím se líšily? Napovím vám. Jednak byly sbory pla, no...
0: Plazivé? Co jezdili pomalu?
1: Ale jdi, Máničko.
2: Já už vím, plakací, když se jim nepovedlo požáru hasit.
1: Placené. A z toho logicky vyplývá, co, že ty druhé byly...
0: Neplacené.
1: Čili jaké?
2: Zadarmové.
1: To je mi slovo. Byly to sbory neplacené, dělali to zadarmo, bez nucení, dobrovolně. Čili to byly sbory...
0: Nenucené.
1: Dobrovolné, šmankote. Už je to všechno jasné, Máničko?
2: No, prosím, ne.
1: No, co ti na tom ještě není jasné? Byli hasiči z povolání, že ano?
0: No a pak ti dobrovolní, co hasili jenom ve volných chvílích.
2: Ještě řekni pro zábavu.
0: No, rozhodně to dělali rádi.
2: No, no, a když měli volno a zrovna nehořelo, tak si požár založili, aby si užili, že ano?
1: No, vy byste tomu dali, oba dva.
2: No, pane Spejble, uznejte, takový požár akorát počká, až budu mít volno, ne? Takový požár si přece... vypukne, když se mu chce.
1: No to jistě.
2: No.
0: No jo, ale no jo.
1: Moc se nefrň, řekl si hloupost. Dobrovolné hasičské sbory nezasahovaly, když měli volno, ale když to bylo zapotřebí. A ne pro zábavu, ale aby zabraňovali škodám. Na to ses chtěla zeptat, Máničko?
2: Myslím, ne.
1: Tak co ti vrtá v hlavě?
0: Ježkovi zraky, ukáž, dívko, nemáš tam vyvrtanou džuznu?
2: Nech si to, ať mi neříká, že mám v hlavě džuznu.
1: Tak si ho nevšíme, já mluv, no.
2: No, tak pane Spejble, víte, ano? Chvíli mluvíte o hasičích a chvíli o požárnicích a já jsem z toho celá popletena.
1: Ale v podstatě je to jedna totéž, zrovna jako listonoš a poštovní doručovatel.
0: To, že je totéž?
1: Co se tak divíš?
0: Já myslím, že mezi... listonošem a hasičem je nějaký rozdíl, ale když je to totéž a oba budou hasit, kdo bude doručovat poštu?
2: No přece požárník.
1: Manko, te, listonoš je totéž, co poštovní doručovatel a hasič je hasič, ale od roku 1950 se nazývá požárník.
2: No jo, ale proč?
0: To ti hravě vysvětlím, dívko. Co dělal hasič?
2: No, přece hasil.
0: Ale co hasil?

0: snad dá rozumné, co se hasí. Požár!
1: Říkáš, ale co když hasil vápno? Nebo žízeň? Nebo si to...
0: Si to? Proč by hasil řešeto?
1: Nebo si to hasil někam. Aha!
0: No to je fakt. Hasit mohl hledat co znovu.
1: No vidíš, jdeš to, co dělá požárník.
0: Požárničí. Aha, no.
1: No jasně.
0: Požárničí.
1: Požárničí.
0: No jo.
1: Ničí požár.
2: Rozhodně je to hezké vysvětlení.
1: Viď, tatí.

0: Proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky? Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl, takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No, mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a po každému nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řas jí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zasku hrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
2: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal a v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék,
0: zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
2: To hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
2: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy?
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: To je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám,
0: vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: Jak se udělala ptáčkem? Jednou se víla Amálka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje.
1: Amálko, Amálko, asi se stalo neštěstí.
2: Snad ne,
0: lekla se Amálka.
1: Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila,
0: žaluje pěnkaváček.
2: A to já se po ní podívám,
0: řekla Amálka, sebrala do ruky cípy závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech 7 ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli, až tu pěnkavičku našla v houšti červených proutků.
2: Tady jsi, vydychla víla Amálka. Pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání.
1: Já bych ráda, jenže já jsem chycená,
0: řekla na to smutně pěnkavička. Víla Amálka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek.
1: To ptáčník Sklopeček tu nalíčil lep,
0: stěžuje si.
2: Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka.
0: Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál a všecko to uvázlo v lepu.
2: Teď jsme chycené obě, vzdychla si Amálka.
0: Za chvilku v červeném houšti zapraskalo a zahrála tam píšťala, co vábí ptáky.
1: To jde, ptáčník, Sklopeček, Sklopeček,
0: špitla pěnkavička. Amálka rychle řekla slovo livi, vili, li, li, li, li, li. A přeptáčkovala se z víly v ptáčka. Byl z ní ptáček pěkný a nevídaný. Hele, povídá ptáčník Sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva. Ten první je pěnkavička, ale ten druhý... Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky a ten hlásek, až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese trará na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá.
3: Ho, to jsem ráda, Sklopečku, že tě vidím. A co pak si to chytil? O, to je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval.
0: Přinesu, odpověděl ptáčník Sklopeček. Šel z klecí domů a královna troubila dál po lese. Druhý den přinesl Sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice.
3: Necháme je v kleci spolu,
0: poručila královna.
3: Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček ať mi pěkně zaspívá.
0: Jenže ani pěnkavičce, ani víle Amálce v ptačím peří nebylo dohopsa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc.
3: Teď poručíš, Sklopečku, po ptáčnicku,
0: křikla.
3: A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte.
0: Sklopeček poroučel po ptáčnicku i na píšťalku předříkával. Ale jak měla Amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to víly neumějí?
3: Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a Sklopeček taky.
0: A hrály smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na dosmrti do vězení. Hlídal je jeden s píkou, ale pěnkavička přece stačila špitnout Amálce.
1: Udělej nějaké bílé čarování a utečeme a bude to.
2: nemůžu, špitla Amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím.
0: A pak jeli lesem.
2: Tak teď,
0: naváděla pěnkavička Amálku.
2: Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek,
0: řekla Amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiškou. Tak si tedy všichni tři řekneme amen, povídá Sklopeček. Ale v tom se tam nese Pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá:
1: vítr mi donesl všecko, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, Amálko, lamželískový kořínek.
0: A jak dopověděl, pustil kořínek na klec. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo, koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho víla Amálka.
2: Sklopečku, povídá, já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš.
1: A co když mi poručí třeba královna?
0: Chtěl se vytočit Sklopeček.
2: Tak ti poručí třeba královna, řekla víla Amálka.

Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka tři lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Chaloupka z jahodiny červenou jahůdku, chaloupka z borůvčí zase modrou borůvku. Obě mají i své nájemníky. Borůvková chaloupka žabáčka, jahodová rosničku. Jen ostružinová chaloupka s černou ostružinou nemá žádného nájemníka. Proč? Inu, protože to je chaloupka tuze nevlídná. Píchá, šidí, hubuje, zkrátka ostružina.

0: slyší šířabáčku, ostružina už se zase vytahuje.
1: Nech ji, radši se jí zdaleka vyhneme.
0: Vzpomene si rozpínat se zrovna u naší studánky.
1: Má strach ze sluníčka. Co pak už si zapomněla, jaký sluníčko hnalo, když tě věznila za svými pichlatými záclonkami v jahodové chaloupce?
0: Ta uháněla do stínu.
1: Ticho, ať nás neslyší, že se jí smějeme. Je, ta by nám dala.
0: Se mi zdá, žabáčku, že po nás loupla svým černým okem.

0: asi roste, ale ne u naší studánky. Chtěla bych si zaplavat.
1: Já bych se taky rád ochladil. Je léto.
0: A což teprve zajíčci, veverky a naše srnka Černoočka. Všem dávala studánka napít.
1: A teď se k ní nikdo ani nedostane. Zarostla ostružiním.
2: A ještě víš. A ještě dál. A šíř.
0: Ona se snad zbláznila. Proč nepřestane bujet? Aspoň na chvilku.
1: Pojď se podívat zblízka. Co tam u naší studánky vyvádí?
0: Bojím se, žabáčku. Chytí mě jako pytlák zajíčka do oka. Má provazy, které nikdo nepřetrhne.
1: Tak se ke studánce vypravím sám. Však já jí ty její kejkle prokouknu.
0: Ale opatrně, žabáčku. Musíš se plížit v ostřici. Ta tě schová.
1: Neboj se, rosničko. Vezmu to mechem.
3: Ty skoky přes potoky po mechovém kožíšku.
2: Stůj, žabáku, dál ani krok, nebo uvidíš.
1: Ty máš ale oči, ostružino. Ty snad vidíš i za roh.
2: Oči mě slouží, neměj starost. Jako mladici.
1: Pravda, pravda. Máš je černé jako noc a lesklé. No, málem bys jednoho uhranula.
2: No, to je řečí okolo. Co tu vlastně chceš?
1: Jen tak se kolem studánky porozhlídnout.
2: Tady nemáš co dělat. Studánku jsem zabrala já.
1: No to vidím. A k čemu jako?
2: Stavím.
1: Ostružinovou chaloupku?
2: Dům stavím, abys věděl, co s chaloupkou.
1: Co? Dům?
2: A ne leda jaký. Bude to dům, jaký ještě nikdo neviděl. Široký a vysoký. Nejmíň 10 pater.
1: I pro pána. Takový mrakodráp. Ty si ale troufáš.
2: Až dům dostavím, uvidíš, jak se ke mně pohrnou nájemníci. Ze všech hloupých malých chaloupek se ke mně přistěhují.
1: Nevím, nevím. Já pořád ještě nechápu, nač potřebuješ naši studánku.
2: Hloupý žabáku, v každém pořádném patrovém domě je přece co?
1: Co?
2: Tekoucí voda.
1: Aha.
2: Budu stavět koupelny. Každý byt bude mít vanu a umyvadlo. A abys věděl, ze studánky udělám v přízemí plavecký bazén.
1: Yeah.
2: Ale pozor, jen pro toho, kdo bude můj host. Cizím vstup zakázán.
1: Bazén? Tak to nám ještě scházelo.
4: A tak seděli žabáček s rosničkou v chaloupkách z borůvčí a z jahodiní, nekvákali, neskákali, protože měli převelikou žízeň. I veverce z dubu se náramně chtělo pít, i zajíčkovi z trnkového houští. Ale cestička ke studánce byla přehrazená ostružinovým plotem jako ostnatým drátem a nad studánkou se klenulo pichlaté houští. Ostružina právě dokončila 10. patro.
0: Studánku si zabere, mechovou cestičku zabere.
1: Kvůli jejímu mrakodrapu už nesmíme ani na kraj lesa. Podívej, rosničko, na první smrk připíchla vyhlášku.
0: Pozor, tady se staví dům. Nepovolaným vstup na staveniště pod pokutou přísně zakázán.
1: No, co si počneme, rosničko? Snad, abychom se nakonec ostružiny doprošovali a nastěhovali se k ní? Jinak se už v naší studánce nevyrácháme, nikdy ani neuvidíme.
0: Spustit naše chaloupky. Co tě napadlo, žabáčku? Já tu svou jahodovou neopustím, i kdybych měla žízní a horkem třeba umřít.
1: A já borůvkovou taky ne. To ať si ostružina nemyslí, že nás nachytá na bazén.
0: A co kdybychom zase zavolali na pomoc, sluníčko? Pálilo by a pálilo a ostružinu by vysušilo na popel.
1: A studánku taky. Bane, rosničko, tentokrát nám sluníčko nepomůže.
0: A kdo tedy?
1: Nikdo. Ach jo.
0: Ach jo.
2: Nevzdýchej, Rosničko. Poslouchej.
0: Jakoby kopítko o kámen zazvonilo.
2: To srnka černoočka jde pít.
0: Srnečko, stůj. Už není naše studánka. Ostružina tam staví dům s bazénem. Každého popíchá, kdo se jen zdaleka přiblíží.
4: Ale srnka černoočka se jen tak někoho nezalekne. Nožky má sice hubené, ale za to dlouhé a mrštné. Kopítkem hrábne, zadupe a hop a skok. A než se ostružina vzpamatovala, rozbořila její honosný dům od sklepa až po půl. Zmizel i z kořeny. Všechny je srnečka kopítkem ze země vytrhala.
0: Je, to byla rána.
1: Ostružinový dům se sesypal.
0: A naše studánka zase prohlídla svým modrým okem. Žabáčku, už zase máme kde plavat a dovádět.
5: Ale napřed musíme srnečce černoočce, jak se patří, poděkovat. Vytrhnout ostružinu i z kořeny ze země, to každý jen tak nedokáže.
0: Navždycky si nás od ní osvobodila. Děkujeme, srnečko.
1: Proč nic neříkáš?
0: Leží a vzdycha.
1: No, co pak tě bolí, černoočko?
0: Pro pána, podívej se na ní, žabáčku. Chudinka srnečka, jak bojovala s ostruženou o naši studánku, nožky si o její provazy rozedřela.
1: Kopítka do krve rozpíchala i na nosíku má červenou kapičku. Co s ní budeme dělat, Rosničko?
0: Musíme jí vylečit.
1: No, to se ti lehce řekne, ale jak?
4: Dali hlavy dohromady a přemýšleli, jak srnečku vyléčit. Srnečka leží v mlází, nožky bolavé, čumáček i ouška rozpíchaná. A žabáček s Rosničkou lístky do hojivé studánky namáčejí, obklátky na bolístku přikládají, sluníčko černoočku hladí po čele, ale nic nepomáhá.
0: Musíme vymyslet ještě nějakou silnější medicínu, žabáčku. Jinak se nám udatná srnečka nikdy neuzdraví.
2: Cítíš, Rosničko, jako by pentlička vůně mě zašimrala pod nosem.
0: Léčivá vůně? A ještě jedna. Dejme se za nimi, žabáčku. Uvidíme, kam nás vonavé pentličky dovedou.

0: Podívej, Hrsničko, no podívej, kam nás vůně zavedla.
1: Přece domů.
0: Že nás to hned nenapadlo, tak pěkně můžou vonět jen naše chaloupky.
1: Borůvčí a jahodiní, to bude ta pravá medicína na rány srnky černoočky. Poprosíme naše chaloupky, snad nám dají každá po jednom zázračném lístku.
0: Aby se srnečka uzdravila.

0: Slyšíš, Rosničko? Moje borůvková chaloupka cinká modrým zvonkem. Jen si natrhejte lístků, kolik chcete, říká.
1: I moje chaloupka z jahodní nám posílá lísteček. Panečku, uděláme z nich černoočce obklady a uvidíš, jak hned vyskočí.
2: A víte, že Rosnička měla pravdu? Sebrali léčivé lístečky borůvčí a jahodiní, srnečce je dali na rány a to byste koukali, jak byla hned zdravá a veselá. Inu, chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní nejsou jen na bydlení. Odteď už Žabáček a Rosnička vědí, že jejich chaloupky mají i kouzelnou moc. Dovedou léčit a uzdravovat. A studánka už zase patří všem. Zajícům, veverkám i srnkám. A po její hladině se prohání Žabáček a Rosnička. Jen ať se vydovádějí, usmívají se chaloupka z borůvčí i z jahodiní.

0: Bez jalovců se žádný kopec neobejde. Rostou na stráni, jako na pasínku, pod jedličkami i při hlohu, některý u země a jiný do výše stromku, i v té nejjalovější zemi se uchytí. Lidé z hor už na ně přivykli, že je ani nepíchají, když o ně zavadí. Jalovčinky se užívají jako lék, protože jalovec roste z tvrdé země a tu tvrdost natáhne do sebe. Proto se u nás praví, kdo nemá hnízdo v jalovčí, to není žádný pták, a kdo se v jalovčí nevyválí, to není žádný chlap. Věru, není divu, že se kolem jalovců ledaco událo. Jako zrovna ta podivná příhoda, kterou zažil strýc Horehleť. Toho dne měl strýc vyřizování v dědině a vrátil se domů na samotu až v podvečer. Domácí ještě nepřišli z pole, byl v chalupě sám. Protože se cítil ušlý a znavený, ulehl na lavici ke kamnům a usnul. V tom se po izbě zatočil vítr a před strýcem stál vysoký člověk v černém kabátě a se špičatým kloboukem. Byl to černokněžník.
1: Seber se a pojď, a to hned, přikázal strýci Horehleďovi. Vezmi si motiku, budeš ji potřebovat. Dodal ještě.
0: Strýc se pravda ulekl, ale vstávat do práce po té štrapáci, co měl za sebou, se mu dvakrát nechtělo.
1: Jen pojď,
0: řekl ještě černokněžník, když viděl jeho neochotu.
1: Dobře se ti odměním.
0: Tož to byla jiná řeč. A že byl Horehleť na peníze, jak čert, vstal z lavice, vzal motiku a šel. Venku se už zatím docela setmělo a na horách seděl zeširoka měsíc. Ale černokněžník nedbal měsíce ani tmy a dlouhým krokem mířil rovnou do stráně. Došli až pod les a zastavili se. Plošina byla plná skalin a balvanů a mezi nimi rostly jalovce. Černokněžník vytáhl spod černého pláště jakési sklíčko a díval se přes ně po plošině. Potom ukázal na jeden vysoký jalovec a poručil:
1: tady budeš kopat.
0: Strýc Horehleť dobře věděl, který jalovec černokněžník myslí, ale dělal se nechápavým. Černokněžník mu tedy podal sklíčko, aby se podíval sám. Strýc přiložil sklíčko k oku a najednou spatřil celý svět barevně. A také viděl, že pod tím vysokým jalovcem svítí červenkavý oheň. Poznal, že to je zázračné skélko. Ví, zase mu praví, hledět přes ně značí být jasnozřivý. Přes vízu je vidět všady. Dodaleka i hluboko do země. Proto se její pomocí odkrývají zakopané poklady. Na stříbře hoří ohníček bělonký nebo domodra, na zlatě se barví červenkavo. Strýc Horehleť by se rád rozhledl dále po kraji, ale černokněžník mu skelko vyškubl a svou dlouhou rukou ukázal k jalovci.
1: Teď už víš, co máš dělat. Tak se dej do práce. Po jiném ti nic není.
0: Co zbývalo? Strýc musel uposlechnout. Pod jalovcem ležel veliký balvan, ten musel nejdříve pozdvihnout, aby mohl kopat dál. Balvan byl těžký a strýc se div nesvalil, jak jej zvedal, ale nakonec přece jen odkulil na stranu. Práce mu šla stuha, země byla kamenitá a motika co chvíli zazvonila o břidlici. Horehleť kopal jak o závod. Říkal si, že po zbojnicích zůstalo mnoho pokladů v zemi zakopaných, tak co by si nepomohl? Však víza neomylně vyzradila, že tuto pod jalovcem leží ukryté zlato. Avšak najednou, kde se vzala, tu se vzala, stála u jalovce podivná postava. Takový neduživec to byl. Vyschlý a hubený, očím blé, spíše přízrak než skutečná bytost. Stáhl vyzáblou ruku nahore hleďa a pravil.
1: Já se zastrážím duch pokladu, co tu leží. A jestli kopání nenecháš, zajdeš.
0: Strýcovi přešla hrůza po hřbetě, ale pravil si, že teď by byla věčná škoda odejít po prázdnu, a tak se vymlouval, poručil mi, a ukázal na černokněžníka, který stál opodál.
1: Špatného rozkazu poslouchat značí, za cizí svědomí se ukrývat,
0: řekl strážce pokladu hrobovým hlasem.
1: Ujdi, dokud je čas.
0: Jenomže strýc horehleď se už viděl, jak přepočítává zlaťáky, a ze všeho nejméně měl chuť odejít, když je poklad na dosah ruky. Lakota mu dodala kuráže a on nedbal a znovu se rozpřáhl motykou. Tu k němu strážný duch přiskočil a takový mu dal lepanec, až se mu huba skřivila. Jenomže ani černokněžník nelenil, vytáhl z-pod černého pláště čarodějnou knížku a začal ducha zaříkávat, aby jim neškodil. A strážný duch pokladu se opravdu v ten ráz ztratil. Ať byl, jak chtěl, kurážný, strýcem přece jen strach tetelil. Však považte, takové čáry, máry, jde při nich o život. Ale černokněžník na nic nehleděl a jenom rozkazoval.
1: Kopej, ještě chvilku a budeš na dně.
0: Strýc horehleď se už nerozhlížel a kopal, jak by hořelo. Najednou škrrk. Cítí, že se mu motyka svezla po čemsi hladkém. Také černokněžník přiklekl k vykopané díře, když zaslechl to zaškvrčení. Strýc hrabal dále rukama, nahmatal cosi oblého. S námahou to vytáhl z díry, byl to železný hrnec plný zlatých peněz. A když strýc nahlédl do díry, spatřil druhý, třetí takový vrchovatý hrnec, kdož ví, kolik jich tam bylo.
1: Naber si dvě hrstě a můžeš se vrátit domů,
0: vyrušil ho černokněžník.
1: Už tě nepotřebuju.
0: Strýcovi od lakotnosti až nos špičatil, když viděl, že tam jsou toliké peníze. Ale musel uposlechnout a vzít si jen dvě hrstě. Pravda, měl hrstě veliké a ještě je rozevřel, jak nejvíce mohl. Avšak co to je? Pouhé dvě hrstě, když v díře jsou plné hrnce zlaťáků. A tak si řekl, že na černokněžníka vyzraje. Přece není možné, aby černokněžník sám poodvláčel naráz tolik železňáků. Než odešel, podíval se dobře, kde stojí ten jalovec a že si na druhý den pro ostatní peníze přijde. Doma neměl strýc stání. Dvě hrstě zlaťáků uschoval do truhly, ale stejně mu nedalo. Pořád musel myslet na ty hrnce s penězi, ani rána dočkat nemohl. Jak začalo svítat, už se bral z chalupy a rovnou na jalovcovou stráň. Vysoký jalovec bez nesnází našel, odvalil spod něho balvan a ze samé nedočkavosti jalovcem tak smíkl, až ho vytrhl i z kořeny ze země. Železňák tam pravda byl, jenže plný kamení. A druhý zrovna tak, i třetí, samé kamení. Ať strýc, jak chtěl, hledal, neuviděl ani penízek. Tu se horehleď převelice dopálil, jalovec pohodil ze stráně a hybaj domů.
2: Ještě, že jsem si schoval dvě hrstě zlatých peněz, aspoň to mám za ty cesty, utěšoval se.
0: Když přišel domů, hned se hnal k truhle, aby se potěšil pohledem na zlaťáky. Ale zůstal jako solný sloup. V truhle místo peněz ležely dvě hrstě kamení. Div, že ho mrtvice neranila od zlosti, ale platnému to stejně nic nebylo. Strýc horehleď o té své příhodě nesmlčel a časem se přiznal, jak se mu vedlo s pokladem. Ale na jalovcové stráni už stejně nikdy nikdo nekopal. Lidé se báli. Říkali, že tam mámení obloudí každého, jako se to stalo horehleďovi.
3: Zvědavá mašinka byla také jedna z těch, které byly vyrobeny z velké černokněžnické lokomotivy. Byla pěkná a silná, ale tuze zvědavá. A tak se pořád chtěla dozvědět, co je tam za lesem, tam, kam nevedou koleje. A tak jednoho dne řekla ostatním mašinkám, dnes se vydám na cesty a pojedu, kam mě oči povedou a kola ponesou a zažijí veliká a krásná dobrodružství. A jela. Dojela až k nárazníkům a vykřikla na ně z hurta, kliďte se mi z cesty, jedu do světa. A plnou silou do nich vrazila. Mašinka jela a jela, projela vesnicí a dojela k rybníku. Zastavila se a spustila hadici do vody a načerpala plnou nádržku, protože si vzpomněla, že kdysi vyprávěla jedna stará lokomotiva pohádku o poušti, kde vůbec není voda. Co kdyby se tam dostala? Když se napojila, dala se znovu do jízdy a jakmile uviděla cestu do polí, zabočila na ní. Tady se ovšem jelo hůř, kola se bořila a zase ocitala ve vzduchu. Mašinka ale jen zatěla zuby a řekla, kdo chce zažít dobrodružství, nesmí se dát zastrašit na počátku. Jela tedy odvážně dál, do lesa. Bylo tu tak temno, že se mašinka skoro začínala bát, les byl stále hustší a opuštěnější. Najednou však spatřila světlo ohýnku a hned se radostí rozjela rychleji a oddychovala a pištěla, až veverky a zajíci poplašeně utíkali. Také lidé u ohýnku se polekali a začali utíkat. Mašinka volala, počkejte na mne, chci se vás zeptat na cestu. Ale kde pak, všichni utíkali, křoví, nekřoví, každý na jinou stranu. Měli proč utíkat, protože to byli loupežníci. Ale to ta mašinka nevěděla, a tak se celá zmatená dívala kolem sebe. Všude bylo plno zlata a drahých kamenů. Ale mašinku daleko víc zajímala hromada dříví, která tu po loupežnících také zůstala. Pěkně si naložila, rozdmíchala oheň a pak se rozhodla, že počká, až se rozední. Najednou vyšel za mraky měsíc. Mašinka se jako u vytržení dívala na tu krásu a než se stačila dosyta vynadívat, uslyšela z dálky hudbu a zpěv. Nyní se už mašinka nedovedla udržet a vyjela na mítinu. Sotva však vyjela ze stínu stromů, náhle víly, jako když do nich střelí, polekaně zapískly a zmizely a měsíční světlo zhaslo. Mašinka zůstala stát na samém okraji mítiny mezi palčivými kopřivami a hadovými ostrožinami a bylo jí líto, že polekala tančící mašinky. Byla zima, na mítinu padala rosa a mašinka se cítila osamělá. Litovala své zvědavosti a stýskalo se jí po teplém smíchovském nádraží.

Když se rozednilo, mašinka strnula. Jen několik otočení kol a mašinka by se byla zřítila dolů do propasti lomu. Tam ji tedy chtěli víly zavést. Kdo jí teď pomůže? Sama se odtud nedostane. Když přišli dělníci z lomu, uviděli mašinku, vyprostili ji jeřábem a spustili dolů. Mašinka se zaradovala, že ji zachránili a už se těšila domů. Ale dělníci rozhodli, že mašinka zůstane v lomu a bude jim pomáhat odvážet kámen. Na Smíchovské nádraží je daleko a dalo by moc práce a strastí mašinku dopravit zpět. Od té doby jezdila zvědavá mašinka v lomu. No tady bude také užitečná.

Smolíček byl malý pacholíček. Přebýval u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu a vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel, chodíval na pastvu. A vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho dovnitř nepouštěl.

Smolíček by byl rád otevřel, ale bál se jelena. Řekl jim, že jim neotevře a neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu Smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosili, aby jim otevřel. Dobře si udělal, Smolíčku, že jsi neotevřel. To byly jeskyňky. Kdybys byl otevřel, byli by tě odnesli. Druhý den šel zase jelen na pastvu. Zanedlouho se před dveřmi ozvaly ještě líbeznější hlásky než včera. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. A ne, Smolíček že neotevře, ať by byl rád otevřel a na jeskyňky se podíval. Tu začaly jeskyňky před dveřmi plakat, až to bylo Smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko dvířka, co by tam mohli dva prstíčky strčit. Jeskynky hned strčili mezi dveře dva bělounké prstíčky, pak celou ruku a už byli ve světničce. Chytli Smolíčka a utíkali s ním pryč. Tu se pustil Smolíček do volání. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskynky nesou. Jelen se pásl nedaleko a když slyšel Smolíčku v hlas, přiběhl a jeskynkám ho vzal. No a doma dostal Smolíček výlupek na pamětnou, aby podruhé nikomu neotvíral. A Smolíček si umínil, že neotevře, i kdyby jeskynky ještě líbezněji prosili. Jednoho dne se před dveřmi opět ozvaly hlásky jeskyněk. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Ale Smolíček jakoby je neslyšel. A zase prosili, aby je jen trošičku nechal ohřát. Ale Smolíček řekl, že neotevře, že by ho zase odnesli. Ne, my tě neodneseme. A kdyby nemáš se čeho bát, u nás by se směl lepší než zde. My bychom si s tebou ustavičně hráli. No, Smolíček se dal zase uprosit, jeskynky ho chytli a utíkali s ním pryč. Smolíček úpěnlivě volal, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskynky nesou. Ale jelen se pásl daleko, daleko, neslyšel ho. A jeskynky Smolíčka odnesli. Úbohý Smolíček se měl u nich dobře, to je pravda. Samými lahůdkami ho krmili, ale jen proto, aby stloustl, a pak ho chtěli zabít. Zavřeli ho a žádná si s ním nehrála. Když u nich byl už několik dní a snědl mnoho dobrot a lahůdek, přišli jeskynky k němu, aby jim ukázal Malíček. Když jim Malíček ukázal, řízli do něho, jestli by už byl dost tlustý. Zdál se jim dost tlustý. Vzali ho tedy, svlékli ho, položili do korýtka a nesli do pece. Smolíček byl v hrozné úzkosti. Prosil je, aby se slitovali, ale oni nic. I pustil se milý Smolíček do pláče a volání.

Za dolí my zlaté parohy, kde se pasou, smolíčka, pacholíčka, jeskynky pryč nesou. Tu se ozvou rychlé skoky, jelen přiběhne, smolíčka, pacholíčka nabere na zlaté parohy a uhání s ním domů. No a doma smolíček dostal, co proto plakal a sliboval, že už bude vždycky poslouchat a že už nikdy jeskynkám neotevře.

0: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl jí větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a Šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla, prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla, poslouchej, Šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla, heleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl, no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo, beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci. To víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, tak se zastaví a křičí, Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo, tady! No zkrátka Šebestová měla smůlu, spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A Mach volal, Šebestová, vylez! A Šebestová křičela, a jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načež řekla, děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl,
1: těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší, promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
0: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy, víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhl mě z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, Machu, třeba tamhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi. Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Huml jim řekl,
1: pánové, Toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
0: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali rychle pryč. Je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal mach nápad a řekl: poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy, třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl:
1: no, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
0: A Šebestová řekla: hned. A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla: to koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl: no tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl: nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí, a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny, a pan Huml se omlouval.
1: To víte, doba ledová je doba ledová.
0: A pan Šebesta řekl: to nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic: tak dobrou noc, a šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. Napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz, a nakonec ho uložil do postele vedle sebe, a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo, a než usnul, řekl:
1: teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne, kapánek, kupředu.
0: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandrtálského všem žákům a učitelům a řekl: uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.
2: Pan Honza a děti na výletě. Už dlouho maminky nezažily, aby kluci i děvčata tak rychle snědli oběd jako dnes. Všichni se totiž těšili na výlet a na to auto, co mluví. Doma nic o autě neřekli, protože věděli, že by jim to nikdo stejně nevěřil. A hlavně oni tomu sami nemohli pořádně uvěřit. Takže tedy se běhli u Honzovy garáže a poslouchali, jestli něco neuslyší. Ale v garáži bylo ticho. A to už přijela paní Helenka a přišel pan Honza a že se pojede do lesa na houby, protože, jak Honza s úsměvem prohodil, třeba má golfík rád houby s vajíčkem. Ty děti, co jeli s Helenkou, trochu záviděli Patrikovi, Filipovi, Michale a Jirkovi, že mohli jet s Honzou, ale on jim slíbil, že na zpáteční cestě si místa vymění. Honza stál na křižovatce a čekal, až bude zelená, ale policista pouštěl dlouho auta z druhé strany. A tu se najednou golfík ozval. Pane policajte, dělejte něco, copak nás nevidíte? My jedem na houby. Policista se přísně otočil na pana Honzu. Co jste to povídal, pane řidiči? Chcete, abych vám dal pokutu? Já jsem vůbec nic neříkal, volal na policistu Honza z okénka. A v té chvíli se ozvalo. Tak prosím vás, policajte, dělejte něco. Já už chci opravdu jet. A překvapený policista zjistil, že ten hlas vychází ze silnice, jakoby pod tím golfem. Dal tedy rychle Honzovi zelenou a pak se ještě dlouho za ním díval, vrtěl hlavou a přemýšlel, co to vlastně slyšel. Děti v autě se moc smály a pan Honza už tušil, že s tím svým novým autem asi ještě letos zažije. Konečně přijeli k lesu. Honza s Helenkou znali místa, kde rostly krásné hříbky. Když vystoupili z auta a radili se, kterým směrem půjdou, ozvalo se najednou. Tamhle, u pařezu, vidím překrásného hřiba. Honzovi skoro vypadla překvapením z ruky jeho turistická hůl, kterou si vždy sebou bral na výlety. A Jirka volal. Já se zblázním, to auto taky vidí. A utíkal k tomu pařezu a pod keřem opravdu našel schovaného krásného hřibka. Když se vrátili z lesa s košíčky plnými hub, rozhodla Helenka, že se staví na zpáteční cestě v cukrárně. Malá Michala, která vždycky s klukama dělala jejich různé lotroviny, si dort vzala a způsobně řekla děkuju moc krát. Ale zabalila si ho do ubrousku a když se vrátili na parkoviště, zeptala se golfíka, jestli nemá chuť na kousek dortu s jahodama. Všichni slyšeli, jak odpověděl děkuju, dal bych si, ale až budem brát benzín, skoro žádný nemám. Pan Honza se v duchu trochu zastyděl, že málem na benzín zapomněl a rychle zajel k první pumpě. Když se ho pumpař zeptal, jestli ještě něco nepotřebuje, požádal ho, aby otevřel kapotu, že chce dát autu ještě kousek dortu. Pumpař myslel, že se přeslechl a tak otevřel kapotu a v tom uviděl, jak Honza s Michalou dali do otvoru pro nalévání oleje kus dortu. Proboha ne, volal pumpař, vždyť ten motor zničíte. Ale z motoru se ozvalo, Jence, neboj, já mám dorty rád a dal bych si vlastně ještě trochu čokolády. A to už bylo na pumpaře moc. Myslel, že se mu to zdá a šel si rychle umýt obličej studenou vodou, aby se probudil. No a když přijeli domů, děkovali všichni Honzovi i Helence za prima výlet a nesli si domů každý košíček hub. Už se nemohli dočkat, až budou doma vyprávět, cože to má pan Honza za zázračné nové auto.

0: Milé děti, zdraví vás Tommy Kup.
1: Je, moment. Moment, počkat. Že vy nevíte, jak to bylo s tím koníkem, který mluvil, že ne? A s jedním princem. No tak nevadí, Tommy Kup vám to poví. Pohádky většinou začínají bylo nebylo, ale já vám teď povím, děťátka, jak to bylo doopravdy.

0: Byl jeden král a musel odjet do boje dřív, než se mu narodilo děťátko. A jak byl překvapený, když po návratu spatřil, jak se mu narodila dvojčata, synové, a jak mezi tím vyrostli. 7 let byl pryč. Ten mladší syn se stále batolil kolem maminky, hopkal po kobercích nebo si hrál se služebnými. Ten starší synáček za to trávil celý čas u koníka. Jezdil, oháněl se dětským mečíkem, šplhal po žebřících, jako by hradby cizích zámku dobýval. Král měl z dětí radost a oba chlapce měl hrát stejnou mírou. Jednou ale přišel čas, kdy se mělo rozhodnout, který syn se stane budoucím králem. A tu si král uvědomil, že vlastně neví, který je prvorozený, a zeptal se na to královny. Tenhle, řekla královna a ukázala na svého mazánka, toho měkošlápka. Všem ve skutečnosti prvorozený byl ten odvážnější a bojovnější. Ten, když uslyšel, jak nespravedlivě matka rozhodla, běžel celý nešťastný a zoufalý za svým milovaným koníčkem.
1: Koníčku, taková nespravedlivost. Já jsem prvorozený. Do světa půjdu. Stanu se králem, ale jinde. Pojedem, viď? Hned teď.
0: Tu mu koník odpověděl, představte si, lidským hlasem.
2: Správně ses rozhodl. Nepojedem však hned. Napřed požádej otce o svolení.
1: Ne, nechci čekat. Ani o nic žádat.
2: Měj trpělivost a požádej otce. Ale nikoho sebou neber a na jiného koně než na mne nesedej.
1: A jak to, že mluvíš lidským hlasem?
2: To je mé tajemství. Chci být tvým rádcem a ochráncem. Sám se svou horkou hlavou bys cíle nedosáhl.
1: Dobrá koníčku, jdu za otcem.
0: Princ se dál koníka na nic neptal a běžel za otcem. Král nerad a teprve po dlouhém přemlouvání svolil. No ale chtěl, jak se sluší a patří, poslat s mladým princem velkou družinu.
1: Ne, otče, pojedu sám.
0: Odmítl princ tak rozhodně, že král i tomu přivolil. Princ zamával na rozloučenou a tryskem vyrazil z nádvoří. Projel branou a na polní cestě se za ním zdvihl velikánský oblak prachu.
1: Koníčku, leď kam tě nohy nesou. Jsme volní.
2: Dobře si jednal. A teď se drž.
1: Leď ještě rychleji, koníčku. To je krása.
0: To je jízda. To je jízda, to je let. Koník má srst jako aksamit, nohy jako strunky a čerstvý je jak horská bystřina. Letí přes louky, potoky přeskakují. Ujeli hodný kus cesty a koník zpomalil. Pod kopcem se objevilo město s mnoha věžemi a vznešeným zámkem. Honosné prapory na něm vlají a princovi se z ničeho nic rozplouklo srdce. A tu koník uhýbá z cesty a míří k velké skále na kraji lesa. U ní se z ničeho nic zvedá na zadní a předními kopyty tluče na skálu. A skála se s rachotem otevírá.
1: Koníčku, kde to jsme?
2: Ve stáji přece nevidíš? Nyní mě tu necháš a půjdeš do města. Na zámku požádáš o službu.
1: O službu? Jsem princ?
2: Budeš se vydávat za němého. Král tě přijme, ale měj se na pozoru, ať se nepodřekneš.
1: Za němého?
2: A budeš-li cokoliv potřebovat, přijď a zaklepej 3x na skálu.
1: Dobrá, půjdu. Sbohem.
2: Ještě ne. Napřed se převlékni.
0: Princ se převlékl a aby ho nikdo nepoznal, převázal si ještě oko černým šátkem.
1: Jak se ti líbím.
2: Sluší ti to. A pamatuj, musíš zůstat němý.
0: Princovi se převlečení líbilo a umínil si, že se bude tvářit co nejskroušeněji. Koníkova slova se vyplnila. Král se slitoval nad jeho mladostí, přijal ho do služby a po krátkém čase dokonce zjistil, že ho může ke všemu řízení potřebovat. I zavolal své tři dcery.
3: Zdoběno!
4: Ano, tatínku?
3: Budínko!
4: Co si přeješ, tatínku?
3: Slavěno!
4: Už běžím, tatínku.
0: To jsou oni. Zdoběna, Budínka a Slavěna.
3: Musím vám něco oznámit.
5: Ano, tatínku?
0: Král pokývl prstem na prince, aby k němu přistoupil. Položil mu ruku na ramena a řekl:
3: Náš němý služebník je šikovný písař a nejen to. Umí věci pořádat, jako by odjakživa na zámku žil.
0: To se smějí, protože princ se zatvářel důležitě a horlivě přikivuje. No, jde mu to dobře.
6: Ba, ja, ja.
3: No, jinochu. Ode dneška budeš mým správcem, rádcem a písařem.
6: Ba, ja, ja.
3: Musíš mít jméno.
6: Ba, ja, ja.
4: Jaromil, Vyclavěnko, tak chceš přeci, aby se jmenoval tvůj ženich?
3: No tak, Budínko, myslím to vážně.
7: A co Zimomil, je na tebe takový studený, Slavěno, viď?
8: Tatínku, když na všechno říká bajaja, co kdybychom mu tak říkali? Bajaja.
3: Bajaja. Ale zní to líbě. No, líbí se ti to jméno.
6: Bajaja.
7: Je od Slavěny.
8: Nech toho.
3: No, můj ráč a písaři Bajejo. Pojď, napíšeš list knížeti Mojmírovi.
6: Bajaja.
8: Napiš, že Budínka po něm blouzní.
9: A pořád jí?
4: Opovaž se.
9: A že Zdoběna se tak nadarmo nejmenuje. Pořád se přizdobuje, aby byla nejkrásnější, až k nám přijede.
3: Pojď, Bajejo.
7: Bajejo. Ty se nerozloučíš se svojí nastávající?
3: Zdoběno, Budínko, nezlobte jí.
4: Slavěno, neutíkej.
0: Bajaja. Král má pravdu, zní to libě. Princ měl radost, že dostal jméno právě od Slavěny. A dělal všechno, aby se jí zalíbil. No, toho si její sestry dobře všimly, jim by se to totiž také líbilo. Ale život v přestrojení se Bajajovi zamlouval. Měl radost, že ho král povýšil a už se nemohl dočkat, až si jednou strhne pásku z oka, promluví a krále i Slavěnu i její sestry překvapí. V duchu děkoval koníkovi, že mu připravil tak veselé dobrodružství. Jenže koník neposlal Bajaju na zámek pro nic za nic, jenom aby dělal němého. To poznal Bajaja hned na zítří.
3: Bajajo, je čas děvčatům ženichy vybírat. Napíšeme a rozešleme listy knížatům sousedních zemí.
10: Královská jasnosti, nesu strašlivou zprávu.
0: Do síně vběhl udýchaný pastýř, poklekl na jedno koleno a pokřižoval se.
10: Jsem pastýř z údolního luhu. Ach, královská jasnosti, ta hrůza... To neštěstí.
3: Co je? Mluv.
10: Tři hrozní draci, kteří naše město už jednou soužili a jasnou královnu utrápili, přilétli zase pro vaše jasné dcery. Ach, takové neštěstí.
3: Tak přece. Běda. Bajajo. Tři nejstrašnější dny mého života nadešly. Zdoběna, Budínka i Slavěna musí zahynout ve spárech těch příšer.
6: Bajaja?
3: Tři draci. Jeden devítihlavý, druhý 18 a třetí 27 hlavý, kdy si přilétli. Plenili město, dobytek, lidi trhali. Marně jsem vojsko proti ním posílal.
6: Bajaja.
3: Až vědma mi řekla, že utrpení všech zastavím jen tehdy, přislíbím-li těm saním, že jim své dcery obětují, až dorostou. Královna hořem zemřela.
6: Bajaja.
3: Není pomoci. Nikdo je nepřemůže. sám bych se s nimi byl, ale jsem starý. Ach.
0: Bajaja měl co dělat, aby se rozčílením nepodřekl. Poznal, že nadešla právě teď jeho chvíle. Musel však do večera vyčkat, než se mohl rozeběhnout za koníkem. Snažil se mezi tím královi dcery uchlácholit, že se zachránce jistě objeví, ale oni, chudinky, nechtěli nic slyšet.
1: Koníčku, poraď, co mám dělat. Tři draci přilétli.
2: Vím. Zdvihni kámen pod mým žlabem a vyndej, co uvidíš.
1: Ach, to je krásná zbroj. Děkuju ti, koníčku. A druhá a třetí. A meč. Pod ním budou dračí hlavy padat jak máslovky. Konečně Slavěna pozná, kdo jsem.
2: Ještě ne. Ještě nenadešla ta chvíle.
1: Kdy tedy?
2: Napřed si vezmi červenou zbroj.
0: Koník jakoby se usmál, když si princ sedl na truhlu a chytil se za hlavu. Jemně ho postrčil kopytem, opravdu jenom jemně do něj strčil. Princ s nešťastným pohledem vstal a vzal si červenou zbroj s červeno-bílým chocholem. Ale jen popadl meč do ruky, zase do něho vjel život. Vyhoupil se na koníka.
1: A jedeme.
2: Pamatuj, nesmíš ze mne se sednout. Až draka přemůžeš, budou tě chtít král i dcery oslabovat.
1: No vidíš.
2: Nesmíš promluvit. Ani slovo.
1: Ale to přece...
2: Jen pokyneš a vyrazíš se mnou ke skále.
1: Poslechnu tě. Ale zítra...
2: Ani zítra, ani pozítří. Pevně se drž.
0: Zatímco koník s princem jedou tryskem přes pole, smuteční průvod už došel ke skále, kde čeká devítihlavý drak na svou oběť. Chudinka zdoběna.
7: Otče, já nechci. Sestry, pomozte mi.
2: Nedá se nic dělat.
7: Otče, zdoběno, někdo na pomoc přijíždí. Tam, pohleďte. Rytíř v červené zbroji.
2: Ach, opravdu, bože.
7: Drak už vylézá.
0: Šukovi v oči, to je příšera. To je strašná příšera. Bajaja se tryskem blíží, ale nezastavuje se. Utěl mu v jízdě dvě hlavy. Bravo, otáčí se a znovu útočí. Jeho červená zbroj jakoby oslňuje v raním slunci žluté dračí oči. Pozor, šup, další dvě hlavy, skvěle, další hlava dole a další. Poslední drakova hlava syčí, čtí plameny a kouř, drak zuřivě mává křídly, chce snad Bajaju větrem zastavit. Bajaja obrací, útočí, šup, hlava se uhnula, Bajaja utěl křídlo, drak zuří a teď šup. Poslední hlava.
7: Zvítězil. Sestry, otče.
0: Sestry se radostí objímají, král má slzy v očích a spěchá k udýchanému a vyčerpanému Bajajovi, tedy k neznámému hrdinovi.
2: Šlechetný vysvoboditeli, jak jsme ti vděční, přijmi pozvání do mého zámku. Rytíři, neodjížděj.
7: Rytíři, zachránče můj, vrať se.
2: Kdo je ten chrabrý hinoch?
7: Kéž by přijel i zítra, i pozítří.
1: Děkuji ti, koníčku.
2: Dobře jsi svedl. Teď se však rychle převlékni a spěchej do zámku.
0: Bajaja tentokrát poslechl na slovo a vrátil se. Královi dcery mu opřekot vyprávěli ostatečném rytíři, i král mu popisoval boj s drakem a litoval, že nemohl statečného zachránce uctít. Bajaja horlivě přikyvoval hlavou a celý den s nimi sdílel radost i obavy, zda rytíř přijede i druhý den. Ovšem, jak nastala noc, vytratil se a spěchal ku skále.
2: Dnes si oblékni modrou zbroj. Bude to těžší než minule.
0: Řekl koník Bajajovi. Za svítání vyrazili ze skály.
4: Tatínku, mám strach. Vidět, že přijede.
11: Kéžby, budínko.
7: Jen jestli není zraněn.
4: Drak, bože, budínko, je tak strašlivý.
7: Rytíř jede, tentokrát v modrém.

0: a znovu se řídí Bajaja na svém koníkovi. Drakani nestačil vylézt celý ze skály a už byl o 3 hlavy kratší. Bravo, Bajaja, výborně! Ježišmarjá, ta příšera běsní. Chce Bajaju zadusit kouřem a spálit ohněm. Ovšem, Bajaja, výborně! Bajaja mu utíná další hlavy. Koník uskakuje před jeho pařáty. Bajajův meč se míhá. Výborně! Skvěle! Skvěle, Bajaja!
1: Zvítězil! Budinko, si zachráněná!
2: Stateční rytíři, chrabrý jinochu, neodjížděj!
1: Zachránče náš, vrať se!
3: Přijeď zítra, stateční rytíři.
1: Bajajo, kde jsi byl? Představ si, dnes měl modrou zbroj a modrobílý chochol. A jak se byl?
3: Měla jsem o něj takový strach. Kéž by přijel i zítra.
4: Bajaja.
3: Bůh ví, byl tak vyčerpán, když odjížděl. A jeho koník kulhal.
1: Škoda, že opět odjel.
3: Přijede-li zítra a draka přemůže, kleknu mu k nohám a uprosím ho, aby zůstal.
4: Bajaja.
1: Určitě odjede. Odjel dvakrát.
3: Nepustím ho. Nevezmu si smuteční šaty jako vy. Obléknu se do těch nejkrásnějších, co mám. Zůstane. Víš, že zůstane, Bajajo.
4: Bajaja.
0: Bajajovi bylo krásně, ale zároveň těžko. Nohy se mu podlamovaly únavou, ale Slavinina slova ho nadnášela. Celý den byl v dobré náladě a rozhodl se, že uprosí koníka, aby směl na zítří promluvit. Už se nemohl dočkat. S večerem padl na zámek stín. Kdo mohl s jistotou vědět, že se tajemný rytíř znovu objeví? Jen Bajaja, no ale toho si nikdo nevšímal. Všichni trnuli hrůzou z příštího rána. Toho Bajaja využil a spěchal za koníkem ke skále.
5: Dnes tě čeká nejtěžší souboj. Vezmi si bílou zbroji.
6: Mám k tobě velkou prosbu, koníčku.
5: Ne, ani dnes nesmíš zůstat a promluvit, princi.
6: Ale já musím.
5: Pokyneš a odjedeš jako předtím. Buď trpělivý.
6: Prosím tě, koníčku.
5: Pospěš si, chceš-li zachránit Slavinu. Svítá.
0: Prr, fuj. Představte si 27 dračích hlav. 27 šupinatých, žlutookých, ošklivých, plameným šlehají mezi zuby, obrovské pařáty sekají kolem a to všechno teď vylézá ze skály. Chudinka Slavina, zbledlá jako sníh, ale neustupuje. Má zavřené oči a čeká na nejhorší.
3: Zbohem, otče, sestry, přijíždí. Celý v bílém, na malém koníku. Je to on!
0: Drak seká koníka do boku. Koníček krvácí. Bajaja utěl drakovi pařát, to je ono. Drak se nemůže hýbat. 3 hlavy najednou padají. Koník přeskočil drakovo tělo a Bajaja mu zezadu utíná 4 hlavy i s dlouhými krky. Drak se nevzdává. Bajaja se ovšem na chviličku zastavil, jako by už nemohl. Drak se nad ním vypíná, tu Bajaja znovu vyráží. Skvěle, skvěle, výborně, co sek to několik hlav. Bravo! Drakovo bezhlavé tělo padá. Sláva, zabil tu příšeru, ale sotva se drží v sedle.
2: Jak hluboce jsem ti zavázán, neznámý zachránče. Jsi zraněn. Mí ranhojíči ošetří tebe i tvého koně. Neodjížděj.
3: Můj vysvoboditeli, snažně vás prosím, zůstaňte. Chci sama vás ošetřovat. Proč odjíždíte? Ach, zdvihněte hledí, ať spatřím vaši tvář.
7: Zůstaňte, šlechetní rytíři. Prosím vás.
1: I já vás chci ošetřovat. Já první vám vděčím za život.
0: Bajaja už zdvihá ruku ke hledí. Tu se koník z posledních sil vzepjal a vyráží pryč.
8: Fuj, jsem se lek. Já už si dovedu představit, jak bylo Bajajovi. Ale kdo ví, co by se stalo. Dojeli ke skále, oba úplně vyčerpaní.
6: Koníčku, děkuju ti.
5: Neotálej, spěchej do zámku.
6: Jsi zraněn?
5: Běž.
8: Baja se převlékl, převázal si pásku přes oko, poplácal koníka vděčně po krku a vydal se k zámku. Chudák sotva jde, sotva nohy vleče, ale je mu dobře, už se těší, co mu budou zdoběna, budinka a zejména slavěna vyprávět o neznámém rytíři. Víte co? Zatímco jde úvalem mezi lesem a polem, aby ho nikdo neviděl, otočte si kazetu. Je teď upadl. Leží. Ne, už vstává. Otočte si kazetku, ano, já doufám, že na druhé straně kazety už budeme v zámku. A víte co? Nechme ho jít. Tak, můžete se klidně posadit, Baja se napil a umyl ve studánce u rozcestí a vešel do zámku, jako by byl jen na procházce v zahradě. Dobře to umí hrát, chlapec, výborně. Ostřím svůj dalekohled všudy vid, ano, teď vstupuje do síně a rozradostněné dcery se proti němu vrhají, skoro jako dračí hlavy, ovšem mnohem hezčí a příjemnější.
9: Bajajo, kde jsi byl? Kdybys viděl toho rytíře, jak se byl?
1: Odjel, ale díval se na mě. Určitě se zase vrátí.
10: Tak zvláštně naklonil hlavu, když jsem mu řekla, aby zůstal, že mu já první vděčí za život.
9: Ne, na mě se díval. Už zvedal hledí.
10: Bajaja, co ty víš, když jsi tam nebyl?
1: O mě bojoval nejvíc.
6: Bajaja.
10: Co je ti, Bajajo?
9: Není ti dobře, Bajajo? Posaď se.
8: Tu vchází král a tváří se velice ustaraně.
2: Ach, dcery mé, jednoho neštěstí jsme se zbavili a druhé nám vpadá do zad. Sousední vojska stojí na hranici. Bajajo, co je ti? Teď nesmíš churavět.
10: Tatínku, bude vojna.
2: A zlá. Přesila je veliká.
9: Co bude s námi?
2: Bajaja se o vás postará. Já musím do pole.
9: Raději půjdu s tebou, než být pod jeho ochranou.
10: Ze strachu před drakem se roznemohl. Podívej.
2: Bajajo, zmuž se, spolehám na tebe.
6: Bajaja.
2: Rozešli listy a posly knížatům, ať se s vojskem dostaví co nejrychleji k Černému boru. Já vyrazím i hned.
6: Bajaja.
8: Z Bajaji spadla naráz všechna únava. Poznal, že musí znovu přispěchat na pomoc králi i své slavěně. Splnil chbitě králova přání a když král vyrazil do boje, staral se o vše, jak slíbil. Ale sotva přinesl posel zprávu, že knížata přijela na pomoc, ale podléhají přesile a hrozí krvavá porážka, přemýšlel, jak odejít ze zámku za koníkem.
10: Co to píšeš, Bajajo? A co se za skroutí?
9: Samozřejmě churaví, strachy.
10: Ukáž? Churavím? Musím si pro léčivé koření.
9: Věděla jsem to, schovat se chce.
10: Král nařídil, že máš zůstat s námi.
6: Bajaja.
10: Nikam nepůjdeš.
6: Bajaja.
10: Povím to na tebe, králi.
6: Bajaja.
8: Bajaja odkulhal ze síně do zahrady, ale jakmile byl z dohledu, okamžitě se rozeběhl.
6: Koníčku můj, koníčku, musím do boje.
5: Čekal jsem tě už dřív. Obleč si opět bílou zbroj s bílým chocholem.
6: Kdybys věděl, jak těžké je mlčet a nechat se vinit ze strachu. Mají mě za blázna a zbabělce.
5: Ani tentokrát nesmíš po vítězství zůstat.
6: To ode mne nežádej.
5: Pamatuj, štěstí přeje trpělivý.
8: Bajaja letěl na koníkovi k Černému boru jako vítr a vřítil se mezi nepřítele s takovou silou, že ho měli za zlé zjevení.
11: Královská jasnosti, hleď, tam na levém flanku. Neznámý rytíř v bílé zbroji bije se jako lev a nepřátelé prchají.
12: Zase on. Vydejte se z posledních sil. Jsme zachráněni. Vítězství je blízko.
11: Hleď, královská jasnosti. Vůdce nepřátel padl ranou bílého rytíře. Vítězství je naše. Prchají.
8: Králova vojska se pustila do zbytku nepřátel a Bajaja je zraněn na noze. Teď přijíždí ke králi.
2: Vítej, šlechetný zachránče. Doufám, že tentokrát zůstaneš a poctíš mne i mé dcery svou návštěvou. Ale vždyť ty krvácíš.
8: Král chtěl seskočit z koně a ránu mu ovázat, ale Bajaja jej zadržel.
13: Nic vážného, královská jasnosti. Vážím si vašeho pozvání. Musím však odmítnout.
2: Neodjížděj. Jak se ti mám odvděčit?
8: Král zamával zachránci a smutný i šťastný zároveň se vrátil do zámku.
2: Zdoběno.
14: Ano, tatínku.
2: Budínko.
14: Co si přeješ, tatínku?
2: Slavěnko.
14: Už běžím, tatínku.
2: Zdali pak víte, kdo nám dopomohl k vítězství. Zase on.
14: Bílý rytíř. Můj rytíř. Neříkala jsem, že se vrátí. Přivedl jsi ho?
2: Tentokrát promluvil, ale jen aby odmítl pozvání. Bajajo, kde jsi byl?
7: Kde jinde než v zahradě. Schovával se celé 3 dny.
13: Bajaja.
7: Bajaja. Vymluvil se, že churaví a musí si pro léčivé bylinky.
14: Nejen, že se neuzdravil, ale prý se v lese zranil. Kulha, pěkný správce a ochránce.
13: Bajaja.
7: Že hanbou neonimíš úplně.
2: Bajajo, je-li to pravda, potrestám tě, ale později. Teď musím vyřešit jinou starost. Knížata si vedla statečně.
13: Bajaja.
2: Slíbil jsem jim, že se mohou za to ucházet o mé dcery.
14: Holky, budeme se vdávat, tatínku.
2: Ale jak mám zařídit, abych žádnému neukřivdil?
13: Bajaja.
7: Ty jim předepíšeš akorát léčivé bylinky, třezálku a heřmánek. A na zdoběnu srdečník.
2: Ukáž. Knížata se postaví dozady a zdoběna Budínka a Slavěna budou z balkonku házet jablko. Ke komu se jablko dokutálí? Výborně, Bajajo, tak to uděláme.
7: Ne, tatínku.
14: Bude to dobrodružství. Bude tam kníže Mojmír? Ano, moc hezký nápad, Bajajo.
7: Hloupý nápad.
2: Na tajemného rytíře čekat nemůžeme, Slavěnko. A je jen jeden. A vy jste přece 3.
13: Bajaja.
14: Bajaja.
8: Za tuhle radu král Bajajovi odpustil. Celý dvůr se schromáždil, knížata přijela. Ovšem teď pozor. Král podává jablko zdoběně. Zdoběna hodila.
14: Jablíčko, koulej se. Dál. Dál. Můj mír.
2: Házej, Budínko.
14: Koulej se hezky, jablíčko. Tvoj, tvoj, tvoj. K tomu, na koho si myslím. No, ano, nezastavuj. Dál. Je to on, kníže Jaromil.
2: Na, Slavěnko, teď házej ty.
7: Víš dobře, koho bych chtěla.
2: Už jsem rozhodl.
7: Koulej se, jablíčko. Dál. Dál, pryč ode všech. K Bajajově noze. Ne.
8: Ano, slyšeli jste dobře. K Bajajově noze. Král se zlobil, ovšem slovo změnit nemohl. Král celý rozlobený hledal Bajaju, ale ten zmizel. Tak nejenže Slavěna dostala takového ženicha, ale ani na slavnostní hostinu se nedostavil. Král byl nešťastný a rozhodl se, že smutnou Slavěnu aspoň trochu rozveselí. Po hostině uspořádal rytířské klání a Slavěna měla předat vítězi pás, který sama vyšívala. Ale ona seděla v čestném křesle jako bez ducha a pro slzy neviděla.
2: Zahajují rytířské klání. Všichni připraveni?
15: Královská jasnosti, před branou stojí rytíř v modrobílém plášti a žádá, aby byl ke klání připuštěn.
14: Jakže? Tatínku, přijel.
3: Přijel, ale pozdě.
10: Škoda, je nádherný.
8: Klání dopadlo, jak jinak, vítězstvím neznámého.
2: Předstup, šlechetný rytíř a zachránče, přijmi odměnu.
8: Pajaja se pod brněním chvěl ještě víc než Slavěna. Koník mu dovolil promluvit, ovšem ještě se nesměl dát poznat. Slavěně hoří tváře a neví, jestli je to žárem slunce a nebo pohledem rytíře. Pokládá mu pás kolem krku a má přitom srdce sevřené obavou, že rytíř povstane a odjede navždy. Ale co to? Rytíř k ní mluví.
6: Nevěsto krásná, ještě dnes tě spatřím.
8: Než mohla Slavěna cokoliv odpovědět, tajemný rytíř jí políbil ruku, vyhoupl se na koníka a tradá, odjel. Ve skále se skočil Bajaja z koníčka a pohladil ho. Srdce mu tlouklo radostí.
6: Koníčku můj, dnes večer.
5: Ano, dnes v noci se můžeš dát poznat. A dnes v noci také spolu vyjíždíme naposled, Bajajo.
6: Bude mi bez tebe smutno. Opravdu se musíme rozloučit.
5: Budeš-li ty šťasten, budu šťasten i já.
8: Snesl se večer. Bajaja si oblékl bílou zbroj s červeno-bílým chocholem. Rozhlédl se naposledy po skalní stáji a s úsměvem hodil černou pásku, kterou si vázal přes oko do truhlice, truhlici pod kámen, vyhoupl se na koníka a vyrazili na poslední společnou cestu. Když dojeli k zámku, koník mu řekl.
5: Byl jsi trpělivý a za to si zasloužíš odměnu. S Bohem, Bajajo.
6: Děkuji, koníčku. Děkuji za všechno. S Bohem.
8: Bajaja se s koníčkem rozloučil, šel do zámku a nechal se ohlásit u princezny Slavěny.
3: Bajaja? Ach ne.
16: Hněváš se na svého ženicha, krásná princezno?
3: Rytíři, ach já nešťastná.
16: Odpověz, hněváš?
3: Rytíři, můj zachránče. Tolik jsem si to přála a přece nejste mým ženichem.
16: Bajaja, před tebou stojí tvůj ženich. Před draky i vojsky utíkal, aby se v tvého vysvoboditele mohl proměnit.
3: Ty?
16: Bajaja.

Za chvíli na to se rozlétly dveře hodovní síně a Slavěna v zářící štěstím představila králi i sestrám svého nového ženicha, prince Bajaju. Král nemohl uvěřit svým očím, ale pak pozvedl číši na Bajajovu počest a teprve nastalo pravé veselí. Slavěna musela obejít stůl a sestrám vlastní rukou zavřít pusy do kořán otevřené údivem. Jojo, trpělivost přináší růže, někdy ovšem i prince. Bajaja se Slavěnou se pak vydali do Bajajova zámku, kde prvorozeného prince už oplakávali. I tam byli všichni radostí celý pryč a dokonce, představte si, udělali Bajaju právoplatným králem. Tak to bylo doopravdy. Děti, loučí se s vámi váš věrný reportér z Pohádkové říše, Tommy Kupp.

Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebo jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc, čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jen syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok okrk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápí perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok?

i přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu? Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se Čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu do rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s Čapým hnízdem a Čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: O ďáblovi v truhle. V hrdlořezích u Suchdola, v jedné takové chalupě na spadnutí, přebývala jakási bába. Ale nebyla to nějaká nebožačka z chudého řádu, nežila o suché kůrce. Všecko jí šlo jak po líchách. O chalupu nedbala, aby sousedé nevěděli, že má všecko, nač si vzpomene. Chodila jako ošoust a vypadala jako pes po servání. Krátce a dobře tvářila se jako svatá, ale nohy jí koukaly z pekla, neboť pekelníka měla k službě a k práci. Slíbila mu jednou, že mu upíše duši, bude-li jí nosit pěkné věci do domácnosti, dobrá jídla, a bude-li neviditelný poklízet, topit a dělat všecky domácí práce. Říká se, že bába bývá nad čerta, ale tahle byla nad samotného Lucipera. Namluvila čertu, že jí nejdřív musí ukázat, co dovede. Že by se nerada upsala nějakému mrťafovi. A čert, trumpetr, se snažil, až často nevěděl, kam skočit dřív. Sotvaže však zavedl řeč na to, kdy už mu bába podepíše krví smlouvu, bába uhýbala jak ryba vodou. A když začal čert hartusit, podmaštěnou řečí se mu vykroutila. Prý není příliš spokojená. Prý čert co chvíli odlétá do pekla a tam se celou noc povaluje, zatímco ona by právě z večera či z rána potřebovala pomoci u kamen nebo v kůlničce. Čert nepostřehl léčku. Slíbil, že bude v chalupě té báby nocovat. A ta obrbába mu vyklidila v síni truhlu, moučnici, aby měl pekelník kde spát. Sotva, že se však ten čert, hloupý jak necky a chytrý jak telecí maso, poprvé uvelebil v truhle. Bába za ním zaklapla víko, pokropila z čerstva celou truhlu svěcenou vodou, otočila klíčem, pověsila ho nad kropenku a nic nedbala, že ďábel v truhle vyvádí jak pominutý. Dobře věděla, že ďábel z truhly nemůže, leda, že by ho sama vypustila. A také čert musel uznat, že mu ta babizna vytřela zrak. Šel do prosíka, sliboval, naříkal, že by se byl kámen nad ním smiloval. Ale bába, jako by si seděla na uších, mlela pořád svou. Od nynějška mi budeš sloužit zadarmo a teprve, až budu mít na kahánku, sama uznám, zda tě mám vypustit nebo ne. Od těch časů ležel pekelník v bábině truhle, užíral se tu, schnul, hubnul a už byl jako bydlo, jako lunt, jako když práskne bičem a zmrzne to. Pelichal, údy měl jak polámané, ba mýval pocit, že se už nikdy na nohy nepostaví. Vše, co mu bába přikázala, poctivě konal pomocí své pekelné moci a těšil se, že se nad ním bába snad kvůli jeho věrné službě přece jen smiluje. Už si ani nedělal laskominy na její duši a byl by dal všecko za to, aby se mohl vrátit třeba s hambou do pekla. Tak tedy čert truhle po léta sloužil bábě z hrdlořez zadarmo, jenže nic na světě netrvá věčně. Marná sláva, bába měla přece jen už hezkých pár křížků za krkem, mech se jí už chytal a zima s ní rozprávěla. A když takhle jednou na podzim ochořela, zdálo se jí, že smrt už postává u dveří. Čertovi v truhle však v ničem nepolevila, ba zavolala si příbuznou strpnouze, zavřela se s ní ve světnici a pak jí řekla. Vidím, že už melu z posledního a že mě pochováte, než zem zamrzne. Po mé smrti připadne všecko tobě a nemyslí, že je toho málo. Žila jsem skromně a šetrně a proto jsem si leda co nahospodařila. Až umřu, vezmi si všecko, co najdeš v almarách i v truhličkách na půdě. Jenom o jedno tě prosím, nikdy neotvírej truhlu, co stojí na síni. Klíč od ní nech povždy viset u kropenky, nevšímej si ji, ať se děje, co se děje, jinak se ti špatně povede. O tom, že měla spolky s čertem a že v té truhle je zavřen služebný čert, ani nepípla, ani nešpitla. Myslela asi, že co se doma uvaří, má se doma sníst. Ta tetka strpnouze byla hodná chudá ženská a chudoba, jak se říká, nezná mamonění. Sotva, že se však ve světnici trochu rozkoukala a nabyla jistoty, že jí tu čekají koláče bez práce, byla jako na jehlách, kdy už bude moci nahlédnout do těch almar a truhliček, aby zjistila, kolik majetku neočekávaně nabyla. Duši jí posedla lakota a chtivost, což náramně dobře čil v truhle čert. I ležel tiše, ani nedutal a jen větřil, kdy už zavěje jiný vítr a korouhvička se obrátí. Nemusel čekat dlouho. Chorá bába pojednou podřimla a vypadalo to, že její spánek zůstane věčný. Tetka strpnouze se kolem ní chvíli ochomítala, mluvila na ní a když pořád nedostávala žádnou odpověď, udělala nad bábou kříž a usoudila, že už v ní duše zaschla. A bez meškání, v radostné chtivosti a lakotnosti otevřela první almaru a druhou. Hrábla do šuplíku zde a onde a rozum pod drdolem jí zůstával stát z toho, kde ta bába přišla k tolika penězům a šatstvu a cíchám a prstínkům a náušnicím. Pro oči málem neviděla, leč pro skrblost, která se jí z nenadání vloudila do duše, nezapomněla, že si musí počínat obezřele, aby se nikdo ani z nejbližších příbuzných nedověděl, jak zámožnou osobou se z ničehož nic stala. Co ona asi bude v té truhle v síni, když tady všude je tolik znamenitých věcností? Napadlo ji pojednou a bez velkého rozmýšlení vyklouzla do síně, sněla klíč z kropenky a bytelnou truhlu otevřela. Na tuto blaženou chvíli čekal čert. Třeba, že byl celý rozlámaný, vyletěl jako divý a bez okolku chňapl po té tetce koukající do truhly jak husa do flašky. Houkl na ní, že půjde rovnou do pekla, neboť se provinila hříchem mamonu. A odvlekl ji do světnice, kde se zrovna probrala ze spánku chorá babka. Stačila jen vykulit oči a zaúpět. Co to ta nebožačka strpnouze provedla? Jelikož v zápětí popadl čert i ji a komínem odnesl obě ženské do pekel. Chechtal se, až se chalupa třásla. Ještě včera hledal bycha za ušima a ani ho nenapadlo, jaký se podaří lov. Chalupa zůstala prázdná a když se za několik dní přišli podívat sousedky, co je s babkou, že nevychází, bylo všude ještě cítit puch smůly a síry a na peřinách, v nichž stonala ta bába, bylo zřetelně vidět stopy ďáblových ohnivých pazourů. Z té příčiny nikdo o chalupu nestál. Brzy se tu usadili pavouci a myši a i ty měli co dělat, aby utekli, když se jednoho krásného dne chalupa sesula. Zdi zarostly kopřivami a lopuchami, déšť a mráz je pozvolna rovnal se zemí, až tu nakonec zůstalo rumiště. Nikdo z hrdlořez tu však ani potom nepostavil chalupu znovu.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle! Podívejte, tamhle letí.
3: Co, zase nějaký vrtulník, nebo bobo, co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Labutě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
2: Hej, pojďte sem k nám, tady jsme, hů.
1: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
5: dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

Mezi skřítky. V podzemní říši skřítku byli po obědě. Pochutnali si, jak náleží. Našli včera čerstvě zastřeleného střízlíčka. Nejdřív nad ním zaplakali, potom se rozeběhli domů pro valník a naložili. To byla práce, než ho chudinku na valník naložili a dovezli domů. A kdyby támhle pod vrškem nebyla jim zatlačila Majka, nebyli by ho vytáhli. Dnes měli předeček na smetaně, zadeček pěkně protáhli slaninou a naložili. To nechají na neděli. Král skřítků, Čeplínek, vypil dnes výjimečně celou kapku třpitné rosy a řekl. Zaplať pámbů, dobré to bylo. A teď čas kvapí, horníci pilně fárají a my ještě dnes ničeho neslyšeli o tom světě, který je nad námi. Ty, Kryšpíčku, musíš dnes do našeho města. Potřebují novou pásku na vousy. Ti tam nahoře nad námi sice už ji nepoužívají, ale já si na ty novoty nepotrpím. Koupíš mi tam pastu na zuby a mně se zdá, že došly Krupky a Lůj. Půjde s tebou Michlíček a Rundíček. Obrátil se na ostatní a řekl. My půjdeme do Šachet. Byl jsem tam o půlnoci na prohlídce a nic se mi tam nelíbilo. Z dálky, velké ještě dálky, slyšel jsem nebezpečné šumění. Lidského sluchu nedolehne. Takové potměšilé, zrádné šumění, které může být znamením blížícího se neštěstí. Musíme být na stráži. Jestli zesílí šumění a hučení, dáme výstrahu lidem, pojďme. Skřítkové, skalní ochránci mezi havíři zvaní, rychle ještě z košíčku na stole postaveného vzal každý hrstičku máku, aby měli co chroustat a vyšli. Kryšpíček, Michlíček a Rundíček chystali se na cestu do svého skřítku města. V kuchyni našli ještě na lístečku napsáno, co chybí. To asi kuchař Vinklíček z čerstva napsal. A Kryšpíček se poškrábal za úškem. To je věcí, také rajská jablíčka. Michlíčku, hrnek na ně. Náš král řekl Lůj. A ono také sádlo. Rundíčku, hnise, hrnek na něj. Koupím vyškvařené. Když Vinklíček škvaří, buď mu sádlo chytne, nebo z něho nic nevyškvaří. Krupky, řekl náš milovaný král, ale Vinklíček připsal ještě purpura a květ. No, Michlíčku, nemáš svázané nožky? Chystej košíčky. A Rundíčku, ty nekoukej z okna, abyš zapřahat. Pojedeme dnes dvěma páry. Zapřáhni ty nejzelenější koníky, bude velký náklad. Vždyť tu má Vinklíček napsáno ještě perník, citron, líh na čistění oken, šumící bombóny a pišingr. Michlíčku, připrav plachtu na vůz, co kdyby pršelo. O, kéž by náš milovaný král konečně už jednou koupil nákladní auto. Král Čeplínek s ostatními vcházel zrovna do šachet. Klepy, klapy, klepy, klapy, znělo odtamtud. Ale král se náhle zastavil, ještě ruku k uchu přiložil. V jeho tváři bylo vidět úděs a strach. Havíři zpívali.

0: Král skřítků Čeplínek zašeptal cosi své družině. Vytáhl maličkou stříbrnou píšťaličku a lehonce na ní zapískal. Do nejvyššího krále skalních duchů volal. V témž okamžiku světle zelenavá záře rozsvítila se pod zemím a bylo slyšet silný hlas.
1: Fárejte na světlo boží! Vaše patronka slyšela vaší píseň, poslala včas Čeplínka na stráž. Fárejte rychle, za chvíli voda prolomí stěny.
0: Havíři strnuli hrůzou. Znali to světlo, kterým se král skalních duchů ohlašoval. Znali ten hlas. Ti mladí slýchali to od starých. Ti staří sami si pamatovali a teď se vzpamatovali. V druhém okamžiku odhazovali všichni kladiva i lopaty, zaráželi vozíky a u výjezdu ze šachty naříkavě rozplakal se zvonek, jak dole starý havíř poplašně jim trhal. Sjela dolů klec, rychle do ní nasedli, tolik se jich vešlo, nahoře vyskočili a klec znovu blesku rychle sjížděla pro ostatní. Zachránili se všichni. A jak posledně klec výjížděla nahoru, s hukotem a celou silou prorazila voda stěnu a zaplavila šachtu. Ti, kteří poslední vyjeli nahoru, jektavě, ještě plní hrůzy, že se už snad na světlo boží nedostanou, vyráželi ze sebe. To naše svatá patronka, to svatá Barbora, to Čeplínek, král skřítků, to král všech dobrých skalních duchů, božej nás varoval. Čeplínek čekal s družinou, až nastoupili poslední, a potom teprv zavolal. Zpátky, naší podzemní chodbou, zpátky, nejvyšší čas! Jak vyběhli, už se kalná voda valila do šachty. Já jsem to tušil, řekl Čeplínek. Zas to byla svatá pana Barbora, která mi dala vnuknutí, a ti lidé, pošetilí lidé, chtěli by popírat moc přímluvy svatých a světic božích. Zpěváku náš, Klimentíčku, zanotuj tu naší písničku a potom půjdeme domů na svačinu. Zatelefonuju Vinklíčkovi, ať dnes uvaří čokoládu. Nuže, Klimentíčku! Klimentíček si honem nakroutil vousky, začal a ostatní s ním.
2: Děkujeme, Bože náš, že nám té moci dáš lidi zlé varovat, na čachtu je vyfárat. A ty, svatá Barboro, vezmi ty je za slovo, aby Bohu díky vzdali, tobě vroucně děkovali, svatá Barboro.
0: Dospívali a těšili se na čokoládu. Ale z komína nad kuchyní se nekouřilo. Vrchní kuchař Vinklíček spal v houpací židli. Telefonu neslyšel. Jak pak by slyšel, když byl tak hrozně unaven? Pomáhal podkonímu Másníčkovi chytat rozběhlé koníčky po louce. Krišpíček poručil zapřáhnout dva páry koníčků a celé stádo jich od rána popásalo se na louce. Konečně je chytli, konečně je zapřáhli k valníku. Vinklíček se honem podíval do novin, co je nového. Když četl, že samé volby, líbezně usnul v houpačce. Skřítkové ho vzbudili. Král Čeplínek ho pokáral i potrestal. Za to, že usnul a neuvařil čokoládu, musel si přičístit celé troje noviny o těch volbách. Když je dočetl, řekl si: Víckrát ve dne neusnu, jen abych nemusil tohle číst. Skřítkové si uvařili čokoládu sami a teď čekali, až pojede válník z jejich města s nákladem. Jak Krišpíček pod vrchem zahvízdl, běželi všichni pomáhat válník tlačit. Když skládali zboží, naříkal Krišpíček:
3: Je to drahota, pane králi, na sádle přirazili a na loji také.
0: Ale král řekl:
3: Jen když nám dá pán Bůh zdraví.
0: a nevědí ještě v našem městě, že hrozné neštěstí valilo se na havíře?
3: I vědí, vědí,
1: kýval hlavou Kryšpíček. Povídali mi v trafice. Doběhl jsem tam pro kousek šňupavého tabáčku, že mohlo být moc zle na lidi, že by všichni byli zatopeni, kdyby nebylo našeho milovaného krále, jejich písně k svaté paně Barboře a výstrahy krále skalních duchů.
0: A dnes, řekl král Čeplínek, si můžeme odpočinout. Nespali jsme kolik nocí, vždyť já vím, když odcházím na prohlídku šachet, že ostatní jsou zhůru. Než začnou zase fárat, připravíme se trochu na zimu. Je třeba náš hrad zase jednou důkladně od sklepů až do věží vymést, přehlédnout zásoby, nasušit švestičky a čeho třeba přikoupit. Práce bude dost, jdu si trochu schrupnout.
1: Vinklíček vykládal ostatním, jak se ráno upachtil, když chytal na louce zelené kobylky. Kryšpíček poručil.
3: Nejzelenější koníčky!
1: Ono se to řekne, ale nejzelenější to je právě Myšpulinka a Řehulínka, největší darebačky na louce. Jak poznali, že jej jdu chytat, vykřikli.
3: Vinklíček má velký bříšek!
1: Rozlobil jsem se, rozběhl, ujela mi nožička, sjel jsem do stružky a už jsem ležel. Tu pořád se u nás na loukách odvodňuje a tuhle člověk by se mohl zabít. Smáli se mi, houpali se na vysoké metlici a zase pokřikovali.
3: Vinklíček, leží mu ve stružce bříšek.
1: A dělali na mě dlouhý nosíček.
3: Ještě půl hodiny mě proháněli, než Myšpulinka ztratila podkovečku a Řehulinka sekl přes frňáček markýz cvrčíček čop čop.
1: V tu ránu jsem jim dal na hlavičky chomoutky a jak potom pěkně táhli a celou cestu nám povídali. Oni jsou jinak dobračky, ale náramně rádi se smějí. Povídali, že bude svatba. Markýz čop čop uchází se o ruku princesky Čip Čip ze cvrčího rodu. Její otec, starý král Žop Žop, cvrčků panovník, půjde prý do penze. Nějak mu z čerstva vypadaly zuby. Byl v našem městě u zubaře. Nové si dal udělat, ale povídal, že to moc v hubičce tlačí, že to nechce a poddaní, že zase nebudou chtít šišlavého krále. Proto on asi kouká, aby princeska Čip Čip přivedla nového vládce. A protože princeska tuze ráda šlehanou smetanu, bude se prý o svatbě podávat každému, kdo přijde.
3: Braši, já bych měl chuť.
1: Však mi také, volali ostatní. A co je v městě nového?
3: Inu, braši, až mi uši brní, když člověk poslouchá, kolikery nové časopisy budou vycházet. A podle vzoru měst, v nichž bydlí opravdoví lidé, obři proti nám, budou se hádat o to, kdo má nejkrásnější nos.
1: Cože, nos? Smáli se skřítkové.
3: Ovšem, braši, nos?
1: Lidé tam nahoře nad námi se asi tuze dobře mají, že si takové věci vymýšlejí a v našem městě se po nich opičí.
3: Nos sem, nos tam,
1: jen kdyby tam nahoře měli čisté duše. Povídal prve náš pan král, že budeme uklízet.
3: No, oh, mě zrovna bere v kotníkách to revma.
1: Jako obyčejně, vinklíčku, když je více práce, že? Smál se Michlíček. Ty tak nejraději kolem plotínky zobnout tuhle, zobnout támhle, anebo vlíznout kastrůlek, pekáček, hrneček, ale kartáč, hadr, smeták, to ti nevoní, viď?
3: Inu, brachu, vonělo by, vonělo, ale mám v bříšku kosti a špatně se hýbám. No, možná, že budu při té vaší práci sušit v kuchyni švestičky.
0: Druhého dne opravdu kázal král rozběhnout se po celém zámku a uklízet. Vinklíček v kuchyni sušil švestičky a pekl lívanečky. Po týdnu sotva všecko dočistili, řekl Čeplínek.
3: Mně se zdá, že havíři budou kutat v šachtě Juliáně. Půjdu se tam dnes v noci podívat a možná, že zítra nastoupíme pravidelnou hlídku.
0: Byla noc. Bylo tichoučko v hradě skřítků. Spali v malinkatých postýlkách, ale jak král tiše prošel jejich ložnicemi, probudili se. Jak se za ním dveře zavřeli, hned si povídali.
3: Náš dobrý král jde do šachet.
0: S čím asi přijde?
3: Lidé jsou nevděční až hrůza.
0: Ale přece se nám stýská po jejich hlasu, po jejich přítomnosti. Vždyť Bůh tak poručil, abychom byli k jejich ochraně.
1: Král se vracel v půl hodině. Věděl, že ostatní čekají. Hned u dveří otočil kličkou elektrického vedení a řekl.
3: Ráno nastoupíme službu. Všecko mají připraveno.
0: Jste hodní, že jste čekali, s čím přijdu.
3: Dobrou noc.
0: Naplnili se dlouhé štoly uhelným prachem. Zčernalí kovkopkové vytrvale klepou. Tolik už lidský rozum vymyslil. Proč nevymyslil stroje, které by černé démanty nebo vzácné kovy dobývaly z útrob země sami, bez obsluhy lidí? Skřítkové, teď neviditelní, rozbíhají se na všechny strany. Poslouchají, co havíři vypravují. Starý Lušák, pot mu z čela stéká v pramencích, hlásí se ke slovu.
4: Kamarádi, já to tušil, že se blíží nebezpečenství. Tu noc předtím dlouho jsem se modlil. Byl to výroční den smrti mojí ženy Barušky. Klečel jsem před obrazem naší patronky svaté Barbory. Tak se mi pořád zdálo, že zvedá ruku k výstraze, jako před 20 roky otravné plyny začaly zavalovat šachtu Bertramovu. Tenkrát jsme se zachránili jen 3. Ostatní vyfárali mrtví.
1: Mladý havíř Sejkora se zasmál. Vy jste, strejčku, pověrčivý.
5: Co se má komu stát, stane se a dost.
1: Ale jdi, chlapečku, jenom jdi,
0: divil se Lušák.
1: Ty jsi také z toho nového světa, což? No, nedopouštěj pán Bůh, aby přišla do šachty pohroma. To bys pak drmolil, svatá pano Barboro, oroduj za mne.
5: A co pak máš dnes sebou k obědu, no?
1: No, co bych měl? Salám a chleba.
3: Salám? Vždyť je pátek.
0: To od jak živa bývá mazaný chléb.
1: No jo, ty Sejkora, pravda, já zapomněl. Tvůj táta parceluje na schůzích velkostatky a heleď, Pepíčku, až to všechno mezi sebou rozdělíte, kam budete chodit krást, když panské nebude, no? To se pak budete střílet mezi sebou.
0: Mladý Sejkora se nafoukl.
1: Strejčku, až my to všechno rozdělíme mezi sebe, tak...
5: Tak se budeme na mezích prát,
0: dodal starý Lušák. A starý havíř Lejsek pověděl. Nač marné řeči, král skalních duchů Božej a král skřítků Čeplínek nás přímluvou svaté Barbory zachránili. Zaspívejme jim na poděkování. A hned začal.
2: Král skřítků je mezi námi, všeho zlého vždy nás chrání, Čeplínku náš díky tobě, že jsi nás chránil ve zlé době. Králi duchů skalních, slyš nás, Božeji, dík vroucí od nás. A ty svatá naše pano, ty svatá pano Barboro, na věky nás ulituj, v každé době při nás stůj.
1: Čeplínek neviditelný seděl na kameni a utíral si oči. Král skalních duchů Božej seděl nad ním také neviditelný a šeptal mu.
2: Dáš, Čeplínku, dnes ve svém hradě vyvalit celý soudek malinové šťávy, ať si skřítkové pochutnají. Čerstvé vody tam máš dost, ale poslouchej jen, co si havíři vypravují. Starý kačír má právě slovo.
3: Povídali moje děti a děti mých dětí tak lecos. Moje děti o tom, že zrovna toho dne, kdy zrádná voda šachtu zavalila, že měli zlé sny. Dceři se zdálo o špendlíkách, zeti o bílých růžích. Ale děti mých dětí jinak povídali. Dědo, my jsme dnes měli náboženství ve škole a velebný pán šel s námi až ke křížku. Zrovna v tu chvíli, kdy asi první klec fárala nahoru na světlo boží. Pan farář řekl, pomodleme se za všechny ty, kteří pod zemí pracují. No a my se modlili. Maminko, tatínku, my se modlili tam u toho kříže, co pod ním visí obrázek svaté Panny Barbory, patronky havířů, tak dlouho jsme se modlili jako nikdy předtím.
1: Odkud si z postraní šachty bylo slyšet novou píseň.
3: Havíři, havíři, začernění chlapci, ještě věčně zčernalí, jako praští vrabci, nic, nic nevadí, my se umyjeme, budem zas běloučtí, hezcí chlapci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Starý Lukáš rozvazoval uzlíček s dvěma krajíci okoralého chleba a vrtil hlavou.
3: No tak s takovou písničkou, s takovou je nikdo nespasí.
1: Král skřítků Čeplínek zatáhl za rukáv Rundíčka. Půjdeme také k obědu. Tento sdělil dál a za chvíli trousili se jeden za druhým. Těšili se, že budou mít k obědu rajskou omáčku s brambůrkami. Ale jejich dlouhá jídelna nebyla připravena. Nebyly na stolečkách bílé ubrusy. Nebyly tam jejich malinké, rozkošné talířky. Nebylo tam vůbec nic. Rozběhli se do kuchyně.
3: Vinklíčku! Vinklíčku! Volali.
1: Odkud si z kouta u okna ozvalo se? Jako když někdo z tvrdého spánku se těžce probouzí. Podívali se tam a vida. Vinklíček sedí v houpací židli a spí. Do kuchyně dobelhal se starý vysloužilec Kinglíček, který pamatoval bitvu u Solferína. Byl to ten, který, když to prohráli sedláci u Chlumce, někde blízko tam bydlel. Kinglíček vysvětloval.
3: Byla to dnes švanda. Já vám hned povím, proč Vinklíček usnul. No, když byli tuhle v našem městě, dostal plný kornoutek čokoládových bonbónů plněných likérem. Dnes odpoledne slupl tři za sebou. Omámili ho, motal se tady a místo rajských jablíček vhodil na omáčku lněné semínko a zpíval si. Až mě na Olšany povezou, zou, zou, zou.
1: Místo, aby donesl panu králi přesní dávku, čtvrtku osmaženého mravenčího vajíčka, donesl to zelené kobylce na louku. Ještě štěstí, že pan král dostal bolení hlavy a ničeho nechtěl. Vzkázal před chvílí, že ani k obědu nepřijde. Trochu se také popletl těmi novinami, co z města přivezl, a pořád říkal.
3: Volím jednu, volím dva, prohrajem to oba dva. Volím trojku, čtyřku, pět, vždyť do voleb půjdu přec.
0: K dovršení všeho zlého zapadlo sem jedno zrníčko vinného kmene, jak vosy je načali a vyhryzávali. Vinklíček si k němu sedl, inu, zrovna jako k sudu, navrtal nový otvor a pil. A potom řekl.
3: Činčiri, minčiri, fuk, já už nevím o tom světě ani muk.
0: Sedl si tuhle do houpačky a usnul. Rundíček se poškrábal za ouškem.
3: No, je to k smíchu a není, protože nemáme co papat.
0: Ale máte, smál se Kinglíček. Vždyť přivezli z našeho města také sáček burských oříšků a vy je rádi schroustáte. A tak toho poledne měli skřítkové opravdu k obědu jen ty malinkaté burské oříšky. Král Čeplínek přecházel svou královskou komnatou a držel si oběma rukama hlavu.
3: Buď to jsem chyt někde průvan, nebo je to starostma, naříkal.
0: Ale přece odpoledne vydal se s ostatními do šachet. Tam se zrovna hádal starý byčák s mladým Švíbem. Starý říkal,
4: tyže nevěříš v dobré skalní duchy?
3: Nevěřím, odpovídal mladý. Nejsou.
4: A kdo pak nám dal posledně znamení, že voda chce zavalit šachtu, co? No, kdo to byl?
3: Třesky, plesky, smál se mladý. Někomu se něco zdálo, byli bychom stejně za chvíli slyšeli hučení.
4: Za chvíli, rozkřikl se starý. Za chvíli jsme byli zatopeni, nebýt výstrahy.
3: A já nevěřím, trval na svém mladý. Já vůbec v nic nevěřím.
0: Starý chvíli usilovně kopal. Potom zdvihl hlavu.
4: Ani v Boha nevěříš?
0: Zeptal se ostře.
3: Ani v Boha ne,
0: odpověděl mladý. Král skřítků Čeplínek chtěl právě strestat mladého, chtěl mu vyříhnout na tváře svoje drápečky, ve které té chvíle změnil svoje ruce, když zdlouha vtáhl do sebe vzduch a zachvěl se. Šeptem sdělil ostatním.
4: Zase je zle. K otravným plynům se dokopávají, ale ještě ničeho nevědí. Král skalních duchů se blíží, dá jim znamení. Já už mu vzkázal, aby hned přišel, že není všechno v pořádku.
0: Mladý havíř se smál.
3: Nevěřím v nic, nevěřím.
4: Voláte, když je zle, nějakou svatou Barboru, ale raději máte koukat, abyste dali nahoru znamení, aby poslali dolů klec.
0: Staří havíři, jak si nepokojně vtahovali do sebe vzduch, tázavě se po sobě dívali.
4: Děje se něco? Něco se děje, tak těžko se začíná dýchat.
3: Ale mladý Švíb se posupně smál. Nejspíš máte záduchu.
0: V tom se zelenavě rozsvítilo, král skalních duchů přispěchal, hluboký hlas se ozval z dolu.
4: Zachraň se, kdo můžeš, Švíbe, zvoň na poplach, ať spustí klec.
0: Mladý Švíb vdechl zhluboka omamný plyn, trochu se zapotácel, ale přece se ještě posmál.
3: Láry, fáry, to přejde, zvoň si sám.
0: Ale desatero jiných rukou dávalo poplašným zvonkem znamení nahoru. Už to bylo jisto. Otravný plyn, odkud si zhluboka, dýchal smrt. Sjela klec jako blesk dolů. První do ní skočil mladý Švíb. Ale rychleji než vskočil, byl neviditelnýma rukama vysazen zpět a hluboký hlas poručil.
3: Dřív ti starší, ty věříš jen v sebe, nuže, pomoz si sám.
0: Švíp tetelivě se chvěl. Ostatní klečeli, ruce spínali. Patronko naše, svatá Barboro, vytrhni nás z úzkosti, pomoz nám z nebezpečenství, pomoz nám! A mladý Švíp volal. Svatá pano Barboro, nedopusť, abych taky zahynul, pomoz, pomoz, oroduj! Jestli vyváznu do našeho kostela k tvému oltáři, koupím nejsilnější svíce, jaké v městě dostanu.
1: Zase sjela klec, zase pobrala, co mohla. Zase Švíp zůstal dole. Teď už zbytek tu zůstalých plazil se po kolenou a první mladý Švíp.
0: Pane Bože na nebi, smiluj se, ústryň se, zachraň nás!
1: Starý bičák mohl už vyjet nahoru s těmi prvními, ale zůstal. Probíhal šachtou, volal, křičel jen, aby tam nikdo nezůstal, ale teď se osopil na Švíba. A co ty k Bohu voláš? Co ty na naší svatou patronku vzýváš, když ničemu nevěříš?
0: Ale Švíp klečel na kolenou, jeho oči byly plny pláče, on ruce spínal, on volal. Pane Bože na nebi, svatá patronko naše, oroduj!
1: Všem už docházel dech. Ještě 2 minuty a je konec. Všichni tu zahynou. Osvobozujícím zařinčením sjela dolů klec. Dovlekli se k ní. Mladého Švíba, který už byl ve mdlobách, dotáhl ke kleci starý bičák. A když Švíba nahoře vzkřísili, prvního slova byla: jen Bůh na nebi a přímluva svaté pany Barbory nezachránila.
0: Král Čeplínek potřásl si rukou s králem skalních duchů Božejem. Ani jediný lidský život nepřišel na zmar. A dodal: a také toto je poslední, co vyhnalo havíře ze šachty Bertramovi. Tam už kutat nebudou.
1: A co pak máte k večeři, blahorodý Čeplínku?
0: Ani nevím, jasný králi Božeji, nejspíš kubu.
1: Fí, donc, kubu, quer malheur,
0: ušklíbl se král Božej.
1: To takhle v zimě jednou za 1/4 roku k večeři.
0: No inu podle kapsy, odvětil Čeplínek.
1: Skromně jsme živi a přece dluhu máme jako máku.
0: To všecko dělá berní úřad.
1: Ukrutné daně, jasný králi.
0: Hubičku na zámek si musíme dát, abychom mohli zaplatit.
1: Pomůžeme si, jestli se nám podaří vykopat poklad zlatého máčku.
0: Daně, přemítal král skalních duchů.
1: Slýchám to slovo od lidských tvorů velice často a vždycky je doprovázeno spoustou šťavnatých nadávek. V mé říši není daní. Není to něco jako štěnice?
0: No, skoro, jasný králi, skoro. Ale štěnice dají se vyhubit štěnicólem, kdežto daně jsou nesmrtelné. Král skalních duchů zapálil si Britaniko a kývl hlavou.
1: O, to je tu ze zlé. Tož teď budeme mít chvíli prázdno.
0: Havíři asi začnou fárat v nové Leontýně šachtě asi tak za týden.
1: Bonjour, příteli, bonjour.
0: A zmizel. Vinklíček se už prospal. Do hrnců a kastrůlků, v níž byla připálenina, nalil vody a dal je odpučet do trouby a dělal k večeři kubu. Dobře se všichni najedli a po večeři, řekl král Čeplínek.
3: Dnes jste to viděli a slyšeli. Mladý Švíp se kasal, že v nic nevěří. Ale jak už i on cítil jedovatinu ve vzduchu, zrovna úpěl. Pane Bože na nebi, svatá pano Barboro, tak to umějí ti lidé nahoře nad námi. Pokud necítí trestající ruku Boží v týle, potud se i rouhají. Ale jak je jim zle, hned ruce spínají. S pomocí Boží a krále skalních duchů
1: pomohli jsme zase všechny zachránit. Čeká nás odpočinek, který neprozahálíme. Hořejší sály nutně potřebují nově vymalovat. V našem městě povídali celé báje o jakémsi Florovi, malíři, který lidem nad námi v jejich velkých domech rychle a krásně maluje. Do všeho se pustí a je to člověk dobrák. Víte, že mám moc jednou do roka z člověka třeba obra, zvláštním zaříkáváním udělat skřítka. Právě před rokem potřebovali jsme zasklít verandu. Pamatujete se, jak jsme ze skláře z lidského města udělal skřítka, který nám obratně práci obstaral? V našem městě sklenáři ani malíři nejsou. Pročež letos to zkusíme s tím panem Florou? Komu pak svěřím úlohu toho pána v lidském městě najít, upozornit ho na sebe a vyložit mu oči de? Heleď, Vinklíčku, ty jsi nejstarší z nás, nejvíc je tě vidět, víš co, půjdeš ty. A raději hned. Vinklíček nechodil moc rád. Měl objemné bříško, hned se zadýchal a do města lidí tuze nerad chodil. Bylo to také velice nebezpečné. Musil se vždycky chytit nejdřív slepičí nožky a vyšplhat se jí na hřbet. Někdy se mu povedlo z něj dostat se na kolo klidně stojícího vozu, a tož už si potom na voze našel místečko a vypátral, čeho třeba. Jak slyšel rozkaz králův, vzdychl si a šel. Musel nejdřív projít jejich městem. Zašel tam k telefonu a ptal se na různých místech, kde tak nejspíš toho pana Floru chytit. Ve chvíli se dozvěděl, že maluje v novostavbě lidského města a že ji snadno najde a že pan Flora nechodí jinak než s faječkou mezi zuby a usmívá se. Vinklíček si zašel na dva párečky a tak posilněn šel k lidskému městu. Jak vyšel na polní cestu, která se mu zdála být širokou jako obrovská louka, měl štěstí. Kdo si z lidí, muž, tam spravoval kolo. Vinklíček se skrčil za kamínek a čekal. Jak se ten muž sklonil k zemi, vlezl nepozorovaně na obrubu šedivé čepice, která ležela na zemi, a skřítkovi se zdála být veliká jako mlýnský kámen. Celý se tam schoval. Muž spravil kolo, chytil čepici i s Vinklíčkem, posadil si ji na hlavu, sedl na kolo a už jel. Vinklíček vystrčil hlavičku a liboval si. To té cesty ubývá, hnedle budeme na kraji města, tak, tak. A opravdu, muž se skočil zrovna u té novostavby, kam mířil Vinklíček. Postavil kolo k plotu, čepici pověsil na řidítka. Vinklíček honem vylezl a za chvíli byl na zemi. Sedl si pod jetelový lísteček a poslouchal. Mluvili kdesi už tam vevnitř nového domu, ale jemu div se uši neroztrhly, jak se mu lidské hlasy zdály silné. Kde pak lidská řeč a skřítčí řeč? Po chvíli vyšel ten kolář a za ním Vinklíček se usmál. Jejej, to je sám pan Flora! S faječkou mezi zuby usmívá se pan Flora a povídá. Ale vždyť já na tu řitku nezapomněl. Hned po neděli přijdu tam s nádobíčkem, nebojte se. Ten cizí muž odjel a protože zrovna zvonili poledne, řekl pan Flora. Musím si jít pro něco na zub. A odešel. Vinklíček se ho dočkal brzo. Pan Flora se usmíval, dýmal z faječky a sedl si ještě chvíli na práh. Vinklíček si dodal odvahy, přiblížil se k němu hodně blízko a zavolal tenkým hláskem. Pane Floro! Pane Floro! Ten se ohnal rukou a povídá sám k sobě. To ti komáři dnes ale sviští! A kouřil dál. Vinklíček přiložil otevřené dlaničky k ústečkám a křičel, co měl síly.
3: Pane Flóra! Pane Flóra!
1: Ten se podíval dolů, vzhůru, napravo, nalevo, zavrtěl hlavou.
4: Jako by mě volal někdo z velké dálky, anebo někde pouštějí lampovkou polední koncert a mně se zdá, že tu někdo kníká.
5: No, dneska to dodělám a po neděli musím na tu řitku.
1: Vinklíček dostal nápad. Má přece v kapsičce u vesty pronikavou píšťalku a už ji vytahuje a už píská.
4: Pan Flóra se udiveně dívá kolem a Vinklíček píská vytrvale. Pan Flóra dívá se kolem sebe a konečně. Když se zhýbnul k zemi, viděl tam malinkého skřítka, spráskl ruce a rozesmál se, až mu faječka ze zubů vypadla. Honem ji zvedl, natáhl prst a Vinklíček se jej zachytil a šel po něm jako po širokém. Honem ji zvedl, natáhl prst a Vinklíček se jej zachytil a šel po něm jako po širokém mostě na otevřenou dlaň.

0: abyste slyšel, ano?
1: Pan Flóra tedy mluvil šeptem. Račte být asi z rodu skřítků, že?
0: Ano, ano, ráčím,
1: odpovídá vinklíček.
0: A jak pak se jako máte?
1: Ptá se dál.
2: Děkuji, děkuji, jen když je práce. Když té není, hned se mě chytá nervóza,
1: šeptal Flóra.
2: A svědčí vám, pane skřítku.
0: Zrovna jako vám, pane Flóra,
1: smál se vinklíček.
0: A na tu řitku asi v neděli nepůjdete.
2: A co by ne,
1: šeptal malíř.
2: Tam už musím, slibuju jim to od jara.
0: Sliby chybí, pane Flóra. Jak tu doděláte práci, musíte k nám. Potřebujeme vymalovat celé hořejší patro.
2: No to snad ne, lekl se šeptem Flóra. To by ani nešlo. Podle vás, pane skřítku, je ten váš hrad asi jako škatulka ocirek. Jak pak bych se tam vešel se svým nádobíčkem, no, jak pak?
1: Smál se.
0: Ale dobře, dobře, pane Flóra, tuze dobře. Náš pan král vás udělá tak maličkým, jako jsme my. To bude legrace.
2: A co penízky?
1: Honem se ptal pan Flóra.
2: No, ty by byly také maličké.
3: No z toho kšeftíčku nic nebude, kde pak?
0: Náš pan král Čeplínek, pane Flóra, platí ryzím zlatem. Do všech kapsiček by poručil nasypat vám zlatého máčku. Jak byste se stal zase velikým člověkem, plné pytle zlata byste z toho měl. No, žádný dubl, vašnosto, samé puncované, ryzí.
1: Pan Flóra se zamyslil a zašeptal.
2: No tak to je jiná, pane skřítku. To já bych teda tu řitku ještě odložil. A kolik pak je tam těch pokojů?
0: 6, vašnosto, 6!
2: A to jako ke stravě?
0: Ke stravě, pane Flóra, já jsem kuchař, vinklíček, jen povězte, co rád, a budu to vařit.
2: A pan kuchař Vojtíšek, no to jsem rád, to jsem rád.
0: Ne, vašnosto, vinklíček,
1: křičel kuchaříček.
2: Jo, vincíček, vincíček, no to jsem rád.
0: Povídám, vinklíček,
1: celou silou křičel skřítek.
2: Vinklíček, vinklíček, no vždyť už to povídám, šeptá Flóra. No víte, já rád maso.
0: Já také, vašnosto, také,
1: chraptí trochu vinklíček.
2: No víte, takhle vepřovou, s kůrčičkou, s knedlíkem a zelím. Svíčková by také mohla být a ta zase s knedlíkem. Já vůbec ke všemu rád knedlíky. Brambory ano, také boží dar, ale jak říkám brambory, to je hlad. A když si může člověk vybrat, no tak proč ne? A což karbanátky, pane vincíčku?
0: Vašnosto, vždycky vinklíčku! Karbanátky jsou tuze dobrá věc, jenže ty nejdou s knedlíkem, takhle s mrkví nebo s bramborem a zelím, vašnosto!
2: No tak to radši s mrkví, pane vinkýřek, ale více karbanátku než mrkve.
0: Vinklíčku, vašnosto, ne vinkýřku, ale to bude, vašnosto, co hrdlo ráčí!
2: Tak platí, platí, pane skřítku. V pondělí ráno budu čekat na rozcestí. Ať váš pan král přijde, ať jsem nějaký ten den skřítkem. Nádobíčko si složím do batohu, no, pánu bohu poručeno, snad se mi nic zlého nestane. Já se takto nebojím a o skřítkách

0: Jen dobré jsem vždycky slyšel. Zrovna houká jedna, musím jít dělat. No a jak vy se dostanete, pane Skřítku, ke Skřítčímu městu? Pro vás je to lán cesty.
1: No vašnosto, snad byste mohl se mnou se běhnout tamhle na rozcestí. Vy jste tam hned a já bych tam šlapal kolik hodin. Tam odtud jsem u nás hned.
0: I to bych mohl, byl ochotným pan Flóra. Jenom více těch karbenátků než mrkve. S vinklíčkem na dlani rozběhl se k rozcestí. Tam ho opatrně položil na zem, rozloučili se a vinklíček uháněl domů.
1: Tak co, pořídil si vinklíčku?
0: Volal zdaleka pan král. Ale vinklíček docela ochraptěl. No jak pak by ne, když tak dlouho musel křičet na dospělého velikého tvora z lidského města. Sýpal a kýval jen hlavou.
1: V pondělí ráno, jasný pane králi, bude pan Flóra čekat na rozcestí, na rozcestí.
0: Král měl radost, ale s vinklíčkem soucit. Hned mu poručil, aby ulehnul. Vařili mu horkou citronovou limonádu, na krček dávali obklady a v neděli byl zase vinklíček chlapík. V pondělí ráno zopakoval si pan král zaklínací formuly a vydal se s družinou na rozcestí. Jak tam viděli pana Flóru s nádobíčkem a faječkou v ústech, hned král Čeplínek mávl čarodějným proutkem a začal.
2: Kykluxa morela divere lux, luere pavila morele pux, dravila pukvila šmorlelanc hix, trukvila tolerance pakvine pix.
0: Pan Flóra při tomhle zaříkávání se menčil, krátil, úžil, už byl jako paleček, nádobíčko bylo jako nic, už byl jako špička palečku, už byl jako střízlíček. Jenom ta faječka, ta jeho milovaná faječka, byla pořád stejně veliká. Na ní zaříkávání neplatilo. Jak on prve jako pírko mezi zuby držel, tak teď v jeho docela malinké už ruce byla jako bříza, jako kláda, jako kmen. Nemohl ji utáhnout za sebou. Musel ji z ruky pustit. A už to byl Skřítčí královský kočár. Dva páry zelených lučních kobylek netrpělivě zahrábly pod kůvkami a už jeli. A už byli ve hradě. Pan Flóra hmatal po všech kapsách.
3: Pane králi, víte, jak nemám faječku, nestojím za nic.
0: I hned mu nesli na vybranou. Jak si zapálil, už dostal náladu a hned se dal do práce. Vymaloval sály jedna radost. A dobře se měl. Masa dost, zapít také bylo dost a karbanátků víc než mrkve. Když byl hotov, král Čeplínek potřásl mu rukou.
1: Pane Flóru ratolístko, náramně krásně jste nám to vymaloval. Prosím pěkně, nastavte kapsy.
0: Pan Flóra se opatřil kapsami. Narychlo sám si ještě čtyři přidělal, než se vydal na cestu. Otvíral kapsy, pan král nabíral zlatého máčku z pytle. Do všech kapes mu nasypal. Pan Flóra poděkoval, pan král vyjel s ním, odříkal na rozcestí kouzelnou formuli a ze Skřítka stal se opět pan Florián Ratolístka, lakírník a malíř. Hned se hnal po svojí milované fajfce, která se mu nedávno zdála břízou, s rozkoší ji nacpal a zapálil. Pod tíží zlata se prohýbal, neboť kapsy změnily se v pytle plné zlata. Ještě štěstí, že zrovna na rozcestí stavila lokálka a měla prázdný nákladní vůz. Pan Flora naložil do něj svůj drahocenný náklad a vyjeli. Pan Flora už ovšem na řitku nešel. Koupil si ohromný dům, malířské nádobíčko pověsil na hřebík a od té doby se má tuze dobře. Prodává obilí, zavedl si chvojkova napajedla do chlévů, dodává mléko na Prahu a rád vzpomíná na chvíle prožité ve Skřítčím hradě právě tak, jako skřítkové vzpomínají rádi na veselého Flóru, který jim tak krásně vymaloval hořejší sály. Právě mi poslal lístek, že mu krupky potloukly obilí. Mníška napadla les a lenošného života, že už má dost. Že je lepší být zdravým řemeslníkem než nemocným milionářem. Že ho žaludek začíná zlobit. Rozhodl se vrátit se k práci a faječce. Britannika už nechce ani vidět. Natáhne si plátěné šaty a zas bude chodit malovat a občas kousek vepřové s knedlíkem a zelím bude mu chutnat lépe než paštiky a bažanti. Od 1. ledna zas už bude na Smíchově ve starém bytě.
4: Ty Verdo, poslyš, jestli pak víš, co mám.
5: Co pak?
4: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně.
6: Já to viděl moc krát u nás v kyně, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, je rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš, a s tím lázem se chytají divocí koňové.
5: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
6: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, holohouá, pif-pap-puf.
5: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul. Mává kolem sebe kusem provazu.
6: Ze všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
5: Smička, pytlíku.
6: Ale já vím, no šmička.
5: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
6: Smyška se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švichá, divoký koni, kde pak si?
5: Vždyť už dávno utekl.
6: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
5: No ne, lidičkové. Co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
6: Pardon!
5: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
7: Tak takhle se tedy chytá lázem.
5: A hele, kobylka. Poslíš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: Kamarádi, tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žanou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: to je jízda, kamaráde. Je, hola, ho, ho, ho.
1: Čehy,
0: je,
1: prr,
0: je,
1: prr. Co mohl být, karambol?
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Vy, paní Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, vašnosti šneků.
2: Tak kde je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlemíš?
1: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdy jaký obejde nadával do šneků. To se dělá, nadává.
1: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. A už vás tu neviděli, křiklou.
0: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje. Hamba.
3: Na vysokém břehu posvátné řeky Usumacinty se nacházejí ruiny slavného města dávných Majů, které se jmenovalo Yaxchilán. Pod klenbou deštného pralesa tam stojí opuštěné kamenné domy s vysokou hřebenovou střechou a s překrásnou sochařskou výzdobou. V tomto městě žila za dávných dob princezna Kusán. Dcera vládce tohoto slavného města dali jí jméno Kusán, což v majském jazyce znamená vlaštovka, protože její tmavé vlasy připomínaly černou barvu vlaštovčích křídel. Princezna byla šťastná, možná až příliš šťastná a rozmarná, protože ji její otec, mocný vládce, zahrnoval otcovskou láskou a zároveň i přepichem. A protože ji měl ze všech svých dcer nejraději, přinášel jí z válečných výprav ty nejkrásnější šperky. Když Kusán dosáhla věku dospělosti, její otec, vládce Yaxchilánu, ji oznámil, že v jeho vladařském zájmu je, aby se provdala za prince zvaného Ekčapat, to znamená Černá stonožka, syna vládce slavného majského města Palienke. Jednoho dne, když se vládce Yaxchilánu vrátil se svými bojovníky z nepřátelského území z úspěšné válečné výpravy, poslal své milované dcerušce po poslovi část své bohaté kořisti a sám se s dalšími válečníky odebral s obětinami do chrámu, aby tam uctil 9 božstev podsvětí. Když princezna Kusán spatřila nádherné šperky, které jí otec poslal, byla bohatými dary tak okouzlena, že se hned za otcem vypravila, aby ho přivítala a za všechno mu poděkovala. Otce zastihla v hlavním sále vladařského paláce. Seděl na bohatě zdobeném trůnu, jehož opěradlo tvořila ohromná maska. Tu si všimla mladého, urostlého válečníka, který představoval mocnému vládci řadu válečných zajaců se svázanýma rukama. Princezna Kusán nemohla odtrhnout oči od pohledného válečníka, který jí na první pohled učaroval svým zjevem. Zjistila, že se jmenuje Chalpol, červená hlava. Když mladý válečník přecházel kolem princezny Kusán, oba se na sebe podívali a v tu chvíli se jejich oči vzájemným zalíbením rozhořely jako plameny. Déle se tam už nezdržela a zmatená odešla ze sálu.

Od té chvíle princezna Kusan neměla klidu. Srdce jí bylo rychleji, oční panenky se jí třpitily mnohem jasněji a jméno Chalpol se jí vybavovalo každou chvíli doprovázené hučením vody blízké řeky Usumasinty. Když se oba náhodou setkali na dvoře vládcova paláce, Chalpol se na princeznu díval dlouhým, horoucím pohledem a Kusan jen vzdychala. Později přišel čas, kdy se oba scházeli tajně pod korunou košaté sejby posvátného stromu, který Majové považují za božského ochránce. V jejím stínu si vyprávěli o svých snech a sdíleli radost svých pocitů. Brzy se rozvinula i hra milostných slov, která jim tryskala ze srdcí a nakonec si jeden druhému přísahali, že se od sebe nikdy neodloučí. Svědkem jejich přísahy jim byla posvátná sejba, nejvyšší strom v celém okolí, ze které je nejblíže k bohům. Svou lásku však udržovali v největší tajnosti a scházeli se za nocí v lese pod nebem plným hvězd. Své životy a své vzájemné city propojili nezničitelným poutem lásky. Nikdy v životě nebyli oba šťastnější. Avšak přišel den, velmi krutý den, když se vládce Jaščilánu dozvěděl od svých strážců, že se jeho dcera proti jeho vůli zamilovala a byla spatřena v náruči mladého válečníka Chalpola. Mocný vládce nemohl dopustit, aby se lidé slavného města dozvěděli o jiné lásce jeho dcery Kusan než k urozenému princi, kterému byla zaslíbena. Proto neotálil a přikázal, aby milenec jeho dcery byl obětován bohům. Když se zpráva o takovém barbarském trestu donesla k princezně Kusan, rozběhla se s pláčem za otcem a na kolenou ho prosila, aby jejímu milému dal milost a daroval mu život. Ale všechny její prosby a nářky byly marné. Čas byl nezadržitelný a nadešel den, který měl být posledním v životě mladého válečníka Chalpola. Svlékli mu šaty, jeho nahé tělo pomalovali modrou barvou a na hlavu mu nasadili pokrývku s rohy. A tak před vytřeštěnými zraky princezny Kusan přivedli Chalpola na nádvoří chrámu velkého božstva. Netrvalo dlouho a obřad vyhánění zlých duchů začal. Kněží položili tělo provinilce na obětní oltář a v kadidelnicích pálili vonou kopálovou pryskyřici. Obřadu přihlížel celý panovníkův dvůr a s nimi i zamilovaná princezna Kusan. Při pohledu na svého milého, jeho tělo bylo tak potupně vystaveno všem na odiv, měla oči plné slz, avšak ještě naposledy sebrala všechny síly a s bolestí prosila svého otce, aby byl k mladému válečníkovi milosrdný a nenechal ho obětovat. Slíbila, že nebude odporovat, vezme si za manžela urozeného prince Spalenké a že mladého válečníka, který jí vzal srdce, už nikdy víc neuvidí. Její otec, mocný vládce Jaščilánu, o tom dlouze přemýšlel a radil se s kněžími. Řekl dceři, aby zatím odešla do svého pokoje a bez jeho svolení odtud nevycházela. Krásná princezna v samotě svého pokoje plakala a prosila bohy, aby dali jejímu milému svobodu. V duši však cítila, že její prosby ztroskotávají. Jaký osud ho čeká? Když se v tichu podávala bolestnému soužení, jeden služebník jí přinesl vzkaz od vládce, jejího otce, aby se k němu bez odkladu dostavila. Princezně Kusan přejel mráz po zádech a celou jí ovládl tísnivý pocit strachu. Došla na nádvoří a její oči zarudlé pláčem hledali dychtivě milovaného Chalpola. Ten tam však nebyl. Napadlo ji, že už byl obětován bohům.
Proto se neudržela, otočila se k mocnému vládci a vykřikla: Otče, kde je Čalpul? Velký vládce se s uspokojením usmál, ale odpověď od něho nedostala. Dala se do usedavého pláče. Ani si nevšimla, že k ní přistoupil kouzelník, uznávaný šaman, a mezi prsty svíral velkého brouka s třpitivými krovkami. Tady ho máte, řekl kouzelník. Princezna Kusán se podívala na brouka, ale její mysl byla tak otupělá, že si v té chvíli neuvědomovala obsah kouzelníkových slov. Šaman, kterého bohové obdařili kouzelnými schopnostmi, pokračoval. Tady máte, princezno Kusán, svého milovaného Čalpola. Váš otec, vládce a můj pán mu na vaše úpěnlivé prosby daroval život. Ale aby potrestal jeho troufalý čin, přikázal mi, aby ho proměnil v brouka. A zde ho tedy máte živého. Se slzami v očích si dodala odvahy. Vzala brouka do rukou a odešla zpátky do svého pokoje. Tam ho s hlubokým dojetím přiložila k tváři a zašeptala mu: Přísahala jsem ti, že tě nikdy neopustím. A svou přísahu také dokážu splnit. Když se podívala na krásného brouka, kterého svírala mezi jemnými prsty, zdálo se jí, že se jeho malá očka rozsvítila radostí. Druhého dne si princezna Kusán nechala zavolat klenotníka, který zhotovoval šperky pro panovníků v dvůr, a přikázala mu, aby jí z nejvzácnějších drahých kamenů vytvořil náhrdelník, který by nosil zavěšený na hrudi a v němž by měl u ní brouk místo jako nejdražší šperk. Klenotník se dal do práce a za několik dnů přinesl nádherně vypracovaný a bohatě zdobený náhrdelník ze vzácného zeleného jadeitu a modrého tyrkysu. Princezna poděkovala a když klenotník odešel, pověsila si náhrdelník na hruď a něžně do něho zasadila svého milého brouka. Řekla mu sladkým hlasem: Brouku, jsi mým mužem. Teď se jako můj muž můžeš za dne dívat na mé trápení a za noci tě mohu cítit ve svém klíně. Bohové jsou k naší lásce schovývaví, teď se můžeš přitisknout k mému tělu a já budu cítit tvou přítomnost. Poznáš, jak rychle mi proudí krev v žilách a jak rychle mi tepe srdce. Uslyšíš můj hlas, jak pevně a odhodlaně opakuje přísahu a slib, že se od tebe nikdy neodloučím a nikdy na tebe nezapomenu. Princezna Kusán byla teď poslušnou dcerou svého otce. Lidé si však všimli, že si neustále něco šeptá. Brouku, miluji tě. Miluji tě opravdovou a hlubokou láskou. Máš štěstí, že můžeš žít na mých prsou. Vidíš, jak se tvoje milenka trápí a bude se trápit navždy. A tak v Jaščilánu, starém městě Majů, nadále spolu žili a milovali se bojovník Čalpol v podobě brouka a princezna Kusán.

Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No, voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co se dá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně, aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekočíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek, jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli. Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Níčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek, požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci sákra, to jsme to sjeli. Já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sám císař jel. Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk! Napravo, že támhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na Žaltmanu a Neřkuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné. A div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihala radostí, když tohle natropil. Inu měl být načpišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co jí tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček.
a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila a Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum. Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žánka si čichl k tomu divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou i nuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes, veselý a zubatý, jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, copak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, 3 dny chodí jako tělo bez duše a 4. dne povídá dědečkovi. Copak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, 3 dny chodí a pořád vrtí hlavou. 4. dne povídá Šulitkovi, kočímu. Copak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně, šel do hospody a přemýšlel tam 3 dny a 3 noci. 4. dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu.
Počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu šulitko, povídá hospodský, co pak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už šulitky nevážili. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už negdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledaco z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého. Inu, taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel támhle tam, a ukazoval rukou. Tohleto voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl,
To bych byl blázen. Tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jakoby hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začneli se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusalky hlavy a začaly jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím, byl by zpíval sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy Pán Bůh psů, proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes, víš, Pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází, ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a s tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si to ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tu se schází. Pročež, o Pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se Pán Bůh a řekl. Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. A byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka.
aby psi měli svého boha, ke kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodily po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev Páně. Když přijal krev Páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrskají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a velký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných, kdepak je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam úzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu naprst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal: Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: Včera jsme se seznámili se slečnou Mrazilkou. Tahle podivná ledová panenka se z nenadání objevila mezi mrazíky, kteří se s podzimem hlásí k zimě do služby. I Mrazilka se přihlásila, nenabídla však jen tak ledacos. Slíbila, že pomůže zimě ke kráse. Mrazíkům sice byla ledová slečinka i se svými nápady k smíchu, ale zima se přece jen chytila na vějičku. Proč ne, řekla si. Proč by mohlo být krásné jen jaro a léto? Dokonce i podzim, který umí čarovat s barvami, má právo na krásu. Tak proč by ne zima, ústa hromů? Jak si zima usmyslela, tak také udělala. Přijala Mrazilku na zkoušku a aby ji, jak se patří, vyzkoušela, dala jí za úkol zmrazit klouzačky. Důrazně však poručila, aby každá klouzačka byla jako pravítko. A jak to dopadlo? O tom si dnes budeme vyprávět. Po celý den Mrazilka pilně pracovala. Sotva dokončila poslední klouzačku, jako vítr vlétla do kanceláře paní Zimy. Protože zapomněla zaklepat, udělal se zase průvan a ten zpřeházel znovu důležité listiny. Zima se snažila oběma rukama pochytat, co se dalo, a už otvírala ústa, aby Mrazilce za její divokost řádně vyčinila. Mrazilka byla ale rychlejší. Hotovo! Ohlásila jedním dechem. Je to hotové a všechny klouzačky jsou jako pravítko. Zima nechala chytání účtů za dodávky sněhu a honem se zadívala na zem. Co se to děje? Vyjekla po chvíli a honem si přeleštila brýle. To, co uviděla, bylo však tak hrozné, že se jí ledové brýle úlekem znovu zamlžily. Kam až oko dohlédlo, byly samé klouzačky. A na těch klouzačkách děti. Ale neklouzali se. Ani nejezdili jako blesk, kdepak. Všechny ty děti jedno po druhém padaly na nos, na bříško i na zadeček. Támhle si jeden capart, tře bolestivě naražené kolínko, a ten mrňous hned vedle drží v dlani natlučený nos a poliká slzičky. Co jsi to provedla, uličnice? Zalkala Zima nešťastně. Nic, prosím, odvětila Mrazilka nevinně. Splnila jsem pouze tvé přání. Každá klouzačka je jako pravítko. Mrazilko, jí mám nepodezření, že si ze mne děláš legraci. Začala se Zima dostávat do varu. Proč potom ty děti padají? Proč se ani jeden kluk nedokáže pořádně sklouznout? No jen se podívej. Jejda, bum. A už leží další na nose. Zdá se, jako by o něco škobrtnul. Tak vysvětlíš mi to konečně, změřila si Zima přísně Mrazilku.
1: Jestli ono to třeba nebude těmi čárkami, špitla Mrazilka jako nevinátko.
2: Jaké čárky? O jakých čárkách to mluvíš, nezbednice? Vykulila Zima oči údivem.
1: Mluvím o čárkách na pravítku. Ty mrňavoučké značí milimetry, další označují centimetry, no a ty nejdelší decimetry, copak ty to, Zimo, nevíš? Podivila se Mrazilka.
2: Vím, co bych nevěděla, jenže to je pravítko. Teď mluvíme o klouzačkách.
1: Ano, prosím. Chtěla jsi klouzačky jako pravítko?
0: Chtěla. Tak je tedy máš. Vyrýt přes klouzačky spoustu čárek do ledu mi dalo fůru práce, to mi věř. Ale jak tak koukám, klouzat se po těch pravítkových klouzačkách doopravdy nedá. Nejdál dojel tamhle Fanda jedlíčku, praštil se mu až na druhém decimetru. Tamhle Fanda jedlíčku, praštil se mu až na druhém decimetru.
3: Zima se dívala dolů na zem,

0: toho nic nedělej. To se přece může stát každému, že něco poplete. Bylo to vlastně jen nedorozumění, tak co?
1: Nejspíš máš pravdu, uznala nakonec Zima. Ale u každé práce by se mělo také přemýšlet. Co pak nemáš vlastní rozum? Udělat klouzačky jako pravítko, kdo to jakživ slyšel?
0: Prosím, vlastní rozum to mám, ale hlavně mám nápady. Zrovna teď mě napadlo...
1: Zima Mrazilku rychle zarazila. Milá zlatá, jeden tvůj nápad za den mi úplně stačí. Ještě teď z něho mám pořádně pocuchané nervy. A už taky nejsem nejmladší. Jestli to mám s tebou zítra znovu zkusit, musím se na to pořádně vyspat. Jak si Zima neodpočine, je celá nanicovatá, to bys měla vědět.
0: Po těch slovech
1: zamkla Zima kancelář na veliký klíč a zamířila ke své ložnici. Mrazilka v patách za ní. Zima si ji ale už nevšímala. Nejdřív si uložila do pouzdra své ledové brýle. Potom natáhla budíka, naklepala sněhovou peřinu a vklouzla do postele.
0: A co já? Myslela jsem, že ti povím o tom svém nápadu, pípla Mrazilka nesměle.
1: Však je zítra. Taký den, řekla Zima a přitáhla si sněhovou peřinu až k bradě. Než se Mrazilka nadála, ozývalo se z postele hluboké, mrazivé pochrupování. Ono je to totiž tak, když Zima spí, všechny teploměry dole na zemi klesnou pod nulu, mrzne až praští a ledové oddychování paní Zimy napravuje všechny škody na zimní přírodě. Tak se stalo, že i klouzačky byly do rána znovu hladounké, jako dětská tvářička. To Zima je svým dechem uhladila, aby se děti zase mohly klouzat podle chuti a nikdo z nich nespadl na nos ani na zadeček. Cože? Že na klouzačce přece jen někdo upadl? Ale co vás nemá, holenkové, za to už paní Zima nemůže. Ono se totiž i to pořádné sklouznutí musí umět. A kdo to neumí, ten se to zkrátka musí naučit. Dobrou noc.

0: Proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky? Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě,

0: Hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůnku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Jo, je, vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řas jí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co
3: tě ke mně přivádí, plavůňko,
0: zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
3: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
3: To hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal, a kde máš svoje krásné, dlouhé vlasy.
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavuňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám,
0: vzdychla plavuňka a sundala list.
2: Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím.
0: A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavuňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavuňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo. Thank you.

Bětuška byla mladičké, veselé děvče. Ráda zpívala i tančila na louce u Březiny, kde pásávala od jara do jeseně jejich 3 kozičky. Její matka byla vdova a neměla jiný majetek než roztrhanou chaloupku. Vždycky, když vycházela z domova, dala jí matka do mošničky krajíček chleba, vřetánko na len a přikazovala, ať je do večera napředené. Poněvadž neměli kužel, otočila Bětušce len okolo hlavy. Když přišli k Březině, šli kozy po pastvě, Bětuška si sedla pod strom, levou rukou vytahovala vlákna a pravou navíjela na vřetánko. Při práci zpívala, až se to lesem rozléhalo.

Když slunce ukazovalo poledne, zavolala na kozy, dala jim po kousku chleba, aby se jí nezaběhly, a zaskočila si do lesa na jahody. Když se jich dosyta najedla, běžela zpět ke kozičkám a zase pilně předla a zpívala. Večer, když přihnala domů, jí matka vždycky pochválila, že je vřetánko plné. Jedenkrát v pravé poledne, když se kozičky pásly opodál, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ní překrásná pana. Roucho má bílé, tenonké jak pavučinka, od hlavy k pasu jí splývají zlaté vlasy a na nich věnec z lesních květin. Větuška strnula, pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem: Větuško, ráda tancuješ, viď? Když na ní pana tak pěkně promluvila, Bětušku opustil strach a odpověděla: Och, já bych protancovala celý den. Tak si zatancujem spolu, já tě naučím, řekla pana. Obejmula Bětušku a začali tancovat. Líčka Bětušce jen hořela, oči svítily, zapomněla na vše, jen se dívala na žínku, která se otáčela tak lehonce, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali od poledne do večera a Bětušce se nohy neunavily. Tu se krásná pana zastavila, hudba umlkla a pana jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla, sluníčko zacházelo za les. Spráskla ruce nad hlavou, dotkla se nespředeného lnu a viděla, že vřetánko položené v trávě není plné. Sundala len z hlavy, uložila ho i s vřetánkem do mošničky, přivolala kozy a hnala domů. Cestou si dělala trpké výčitky, že se dala tou krásnou panou omámit, a umínila si, kdyby se to mělo ještě jednou stát, že už ji neposlechne. Matce se o krásné paně slovem nezmínila. Druhý den jako obyčejně hnala Bětuška kozy k březině a už si zase zpívala. Kozičky se začaly pást, ona usedla pod strom a začala pilně příst. Když slunce ukazovalo poledne, Bětuška dala kozičkám po kousku chleba, odběhla si pro jahody a pak začala s nimi rozmlouvat. Ach, moje kozulenky, dnes nesmím tancovat, vzdychla si. Když po obědě schrabala drobty z klína a položila na kámen, aby si je ptáčkové odnesly. A proč bys nesměla? Ozval se líbezný hlas a krásná pana opět stála před ní, jako by byla z oblak spadla. Bětuška se lekla ještě víc než poprvé a ostýchavě odpověděla: Ach, odpusťte, krásná paní, já s vámi nemůžu tancovat, protože bych zase nesplnila úkol a matka by mě hubovala. Než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Jen pojď tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana s úsměvem. Vykasala sukni, obejmula Bětušku, ptačí hudebníci sedící v březových větvích spustili a tanečnice se dali do kola. Krásná pana tancovala ještě luzněji a Bětuška na ní mohla oči nechat. Zapomněla zase na svůj úkol. Když slunce už se sklánělo k lesu, tu se noha tanečnice zastavila a hudba umlkla. Bětuška spráskla ruce nad hlavou, kde měla namotaný nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana jí sáhla na hlavu, len se smekla, omotala ho okolo kmenu tenké břízy, uchopila vřetánko a začala s úsměvem příst. Vřetánko po zemi jen frčelo a vůči hledně rostlo. Než slunce zašlo za les, byl všechen len spředen. Ba i ten, který Bětuška den předtím nespředla.
Krásná pana podala plné vřeteno děvčeti do ruky a promluvila. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těchto slovech zmizela. Bětuška se upokojila a cestou si zase zpívala, aby se kozičkám šlo veseleji.

Matka ji přivítala dnes mrzutě. Chtěla přes den přízi smotat, ale viděla, že vřetánko není plné a proto byla na dceru nevrlá. Co pak si včera dělala, že jsi nenapředla úkol, vyčítala jí. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně. Ukázala matce vřetánko a dodala, ale dneska je za to plné. Matka zmlkla, šla si podojit kozy a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce svou příhodu povědět, ale pak si to rozmyslela. Přijde-li krásná paní ještě jednou, zeptám se jí, kdo je, a matce to potom povím.

Třetí den hnala kozy k březině jako obyčejně. Kozy se pásly a Bětuška pod stromem zpívala a předla. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala kozičkám po soustu chleba, nazbírala jahody, naobědvala se, drobty dala ptáčkům, poskočila, založila si ruce v bok a už chtěla zkoušet, jestli dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Ale tu před ní ona sama stála. Spolu si zatančíme, spolu, pravila Bětušce s úsměvem. Vzala ji za ruku a v tom okamžení jim nad hlavami zazněla hudba a pany se ladně vznášely v kole. Bětuška zase zapomněla na vřetánko. Neviděla nic než krásnou panu, neslyšela nic než líbeznou hudbu. Tancovali od poledne až do večera. Slunce už bylo za lesem. Tu pana přestala a hudba umlkla. Bětuška s pláčem spráskla ruce nad hlavou a naříkala, co jí řekne matka, že vřetánko je skoro prázdné. Dej mi svou mošinku, já ti vynahradím, co si dneska promeškala, řekla krásná pana a mošinku zvedla z trávy. Pak ji Bětušce vrátila se slovy, ne teď, doma do ní hleď, a zmizela, jako by ji odvál vítr. Bětuška se bála do mošinky nahlídnout, ale na půli cesty jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by v ní pranic nebylo. Musela se tedy podívat, jestli ji pana neošidila. Když uviděla, že je plná březového listí, tu se teprve pustila do žalostného pláče a dělala si výčitky, že byla lehkověrná. V žalu vyhodila přehršli listí ven a chtěla mošinku vyklopit celou, ale pak si pomyslela, podesteluji kozičkám a nechala listí v mošince. Skoro se bála jít domů. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Proboha, děvče, jakou přízis mi to včera přineslo? Proč? Ptá se úzkostlivě Bětuška. Když si ráno odešla, jdu jí motat jako vždycky. Motám a vřeteno je ustavičně plné. Jedno předeno, dvě, tři předena. Zase vřeteno plné. Který zlý duch to předl, rozlobím se. A v tom okamžení příze z vřetánka zmizí, jako by ji sfouknul. Tak mi pověz, co to znamená. Tu se Bětuška přiznala a začala vypravovat o krásné paně. To byla lesní žínka, zvolala matka v úžasu. Okolo poledne a půlnoci provádějí svoje rejdy. S děvčaty mají slitování a často je i bohatě obdarují, že si mi to hned neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla jsem mít příze plnou světnici. Tu si Bětuška vzpomněla na mošinku a napadlo ji, že by snad přece jen něco mohlo pod tím listím být. Vyndá vřetánko a nespředený len nahlídne a vykřikne, podívejte se, matko. Matka spráskne ruce. Březové listí se proměnilo ve zlato. Žínka mi přikazovala, ne teď, doma do ní hleď, ale já neposlechla, hněvala se Bětuška sama na sebe. Štěstí, že si nevyklopila mošinku celou, souhlasila matka. Ráno se šla honem sama podívat na místo, kde Bětuška přehršli vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Avšak bohatství, které Bětuška přinesla domů, bylo i bez toho dosti veliké. Matka koupila statek, mnoho dobytka, najala děvečky. Bětuška dostala krásné šaty a nemusela pást kozy. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jen jí nic nepůsobilo takovou radost, jako kdysi tanec s lesní žínkou. Často si zašla do březiny. Vábilo ji to tam,
přála si, aby spatřila krásnou panu ještě jednou, ale nikdy už ji nespatřila.

Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. 5 dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas, hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu pro vás, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený pro vás dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat, který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke kroví, kde měl zajíc lože.
Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tomto rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě po třetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne podruhé silněji, halusky padají, pískne potřetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou hodně silnou sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul podruhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul potřetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel.

jak Rumcaj schytal ryby. Jednoho dne seděl loupežník Rumcajs na kameni u vchodu do jeskyně, pucoval pistol a najednou se zakuckal slinou. Co je? Starala se Manka, co s ním v jeskyni hospodařila. Ale dostal jsem chuť na rybu. No, taky bych si dala říct, polkla Manka. Tak já pro ní dojdu. Byl s tím Rumcajs hned hotový. No ale to, aby si s Rumcajsi pospíšil, už pomalu táhne na poledne, řekla Manka. Rumcajs si odskočil do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k lesnímu rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Rumcajs už se zvedal, aby došel Mance do Jičína aspoň pro slanečka. A v tom se splávek zakejklal a sjel do černé hlubiny. Rumcajs zasekl takovou silou, až zahučelo v bucích. Když se ale Rumcajs scháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Pořádný špunt, vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Rumcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se voda v rybníčku začala otáčet dokola a točila se pořád rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno. Černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Rumcajsovi povídá. Tak ti na 100krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytrhl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Rumcajs ho chtěl potěšit. No snad nebude tak zlé, vždyť já tam špunt hned vrátím. Ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Vasrmánek Volšoveček zatím balem osychal, bylo ho pořád míň a stěžoval si. Rumcajsi, kdybys cítil tu horkost, co cítím já, jestli v tu chvíli, Rumcajsi, nedáš špunt, kam patří, já uschnu na mázdru. Volšoveček vysychal a tratil. Nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Rumcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Rumcajsovi znova. Je mi tu těsno. Copak Hastrman může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl, ti v škopík nezvrhl. Tady Rumcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Rumcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi. Co by si rád, Rumcajsi, povídá mu bednář. Rumcajs ukázal stéblo. Ale takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. A já, ale nic takového tu nemám. Rumcajs šel dál, táhl se teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník kastl sudy, měl jich tam pěknou hranici. A v každém sudu vězí špunt.
Rumcajs se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se mu ten z nejspodnějšího sudu. No, to je ten pravý, povídá si Rumcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozeběhly rovnou za Rumcajsem. Vpředu Rumcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlostí jako pivoňka a křičel za Rumcajsem. Všech těch tvých kousků už bylo dost. Už se proslýchá, že si na tě kníže pán bude stěžovat ve Vídni u samýho císařpána. Ale sudy rachotili a Rumcajs řeč vinárníka Kastla ani nedoslechl. Upaloval před sudy po silnici až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou branou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl: Halt! Nebo střelím! Sudy to notně vylekalo a zarazili se před branou. Rumcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanon a do něho je zaražený špun z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Rumcajs přeměřil špun rákosem a spokojeně povídá: no, jako by z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka, a páčí špun z kanónu. Jenže z okna se díval jeden oficír. Co to tam hledáš? Křikl na Rumcajse. Špunt pro Volšovečka, povídá Rumcajs a nepřestává dloubat špunt, vězel hluboko a nebylo ho zač chytit. Jdi od toho, dyť je to nabitý, křikl z okna oficír. Když je to nabitý, tak kudy se s tím střílí na rybníček v Řáholci? Zeptal se ho do okna Rumcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Rumcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl po věcí. Rumcajs se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír. Sám se vykejkloval z kasáren a pěkně rovnou domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už z dálky volala. Rumcajsi, tebe tak poslat pro smrt. Neseš ten špunt? No, já ho jsem přece poslal nejrychlejší cestou. Vždyť už tu dávno musí být, bránil se Rumcajs. Ale řečmi rybník nenaplnil. A Manka zas. No tak, když tu má být, tak proč tu není? Zákryš, že mi ten oficír špatně ukázal, vylekal se Rumcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. No, to je se mnou amen. Povzdychl si Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. No, to se ale oficír pořádně splet, povídá Rumcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpalý. Do rybníčku se hned začala zbíhat voda. Když byl rybníček plný, vylil do něho Rumcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Pasrmánek projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil Rumcajsovi prázdnou škebličku. Za to, že jsi takový nešika s udicí, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to,
žes tak z gruntu napravil, co si zkazil, rumcaj si. Dostaneš ještě něco pro manku. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného tříliberního kapříka. Upekli si ho na dříví, co jim z buku naštípal blest.

0: To bylo první rok, co Jánošík zbojničil. Tenkrát vdával urozený pán Kostrbáč z Malé svou jedinou dceru za syna urozeného pána Cmuly z Velké. Dva jedináčci, dvojí majeteček. To se muselo pořádně oslavit. A už od prvních ohlášek. A taky, že to oslavili.
1: Hej, moja milá, na kapure sa.
2: Připím na zdraví ženicha.
3: Ať je. A na urozeného pána Cmulu.
2: Ať je. A na jeho sklepy.
3: A viva.
4: Vínečko jako malová si jedna radost. Dona.
5: Jen do toho a tancujte přece. Být mladší, ukázal bych vám, jak se z děvčaty točí v kole.
1: Hej, připadatej, dívčíně.
0: A tančili a hodovali celé tři dny. A pořád bylo co nosit na stůl. A pili tři noci. A sklenice byly pořád plné. A aby bylo, jak se patří, veselo, střídali se tam tři kapely muzikantů.
2: Počkejte chvilku, nechte nás trochu vydechnout, už ani necítím nohy.
5: A já na tom nejsem o nic líp.
4: Hlášky nejsou každý den, odpočívat můžem v hrobě.
2: Mám nápad.
6: Urozený pán Cmula si dal postavit nový kuželník. No, co říkáte?
5: To je slovo, pojďte do kuželny.
4: A muziku vemem sebou, aby se nám líb hrál.

0: Ale kdo bude stavět?
1: No kdo? Přece syn Cmulovic komorníka, malý maňák. Janko! Tak Janko, kde vězíš? Poběž sem honem.
2: Tady jsem, urozený pane. Urozený pán poroučí.
0: Budeš nám stavět. Rozuměl jsi?
2: Budu, prosím.
3: Ale vykasej si pořádně nohavice, ať nám nekácíš kuželky sám.
1: Pánové, tolar sem a volíme, kdo s kým bude hrát. A ty, chlapče, dobře stavěj. Když budeme spokojeni, tolar bude tvůj.
3: Tady ještě zbohatneš.
0: Hrajem!

0: Stavěj, Janko, stavěj, ať nevystydneme.
1: No tak, hni sebou.
2: Kde pak, tohle není ta pravá zábava.
3: Pánové, postavíme si živou kuželku a budeme hrát jenom na krále.
1: Jakou živou kuželku?
3: No tuhle přece, ať se malý maňák postaví na místo krále. No, aspoň bude legrace, až mu koule proletí mezi žabýma nožkama.
0: Výborně, tomu říkám hra. A víno se!
4: A víno!
5: Nedělejte hlouposti! Co když koule vyskočí? Něco jste vypili?
3: A co? Když poletí koule, no tak kluk uhne, no.
0: A když včas neuhne, bude aspoň příště rychleji vyskakovat.
1: Jo, a vy se nebojte, strýčku Cmulo, ten si nechá ublížit. Sedlák je šival.
5: I sedlák je tvor boží.
3: Tvor boží. Tvor boží, darebák od narození. Páni, hrajeme.
1: Hrajem.
0: A ty se postav na místo první kuželky. Ibaj, když poletí koule a chtěla by tě trefit, vyskoč. Když nebudeš muset uskočit, dostaneš tolár.
3: Hop! Hop! Podívej, jak mu to jde! Hop! A ještě jedno!
0: Hop! Jen si vyskoč a pěkně vysoko!
3: Pozor!
6: Počkejte chvilku, pánové! Prosím vás, nedělejte to! Já vám nestačí! Přestaňte!
3: Sticha buď a vazej na místo!
6: Urození, pánové, prosím!
1: To je to!
3: No vidíš, Janko, jen chtít a znovu!
7: Co se stalo?
0: Stavej, chlapče. Janko, jen utíkej k mámě.
5: Tady to máte, já jsem vás varoval, páni. Chudák.
3: Co pak jsme ho chtěli zmrzačit?
0: Žertu se přece leco stane.
3: No.
0: Nemusí být hned zlé. Ale byl to šikovný kluk, i když ho od země nebylo dvakrát vidět.
1: Neví, dáno, dáme komorníkovi pár zlatáků a bude to.
0: A pošleme pro kořenášku.
3: Správně.
0: Ale...
3: A kdo by se opovážil stěžovat si? Na nás. Mm-hmm. Stalo se to zkrátka náhodou.
0: Tak je to náhodou. A proč nehrajete? Muziko!
3: Muziko!
1: Na zdraví ženicha! Viva!
8: Viva!
1: Viva!
8: Viva!
1: Viva!
8: Viva!

Neuplynuli ani dva týdny a zase hostina. Ale tentokrát to už byla opravdovská svatba u pana Kostrbáče. A urozený pán Kostrbáč se nechtěl nechat zahanbit od urozeného pána Cmuly. A tak jeho podruhové a pacholci už 3 dny před příchodem hostí stloukali na louce lavice a stoly. A v každém cípu té louky se pekla jiná pečeně. A v každém teklo jiné víno z jiného sudu. A muzika k tomu vyhrávala z houští radost poslouchat.

0: Vítáme vás pěkně, urozené panstvo. Jsme rádi, že vás zase vidíme a ze srdce bychom si přáli, abyste přijali našich chudé pohostinství.
1: No, chudé!
2: Vynikající!
0: Jeste, píte, veselte se. Mám přece jedinou dceru a chci, aby se na její svatbu ještě dlouho vzpomínal.
3: A já připijím na její krásu a na vynikající vlastnosti našeho skvělého hostitele, urozeného pána Kostrbáče.
4: Dej Bůh štěstí.
0: Pán Budej, co bys rád?
4: Co bych rád? Přišel jsem se podívat, jak vám chutná, páni.
0: A to přišel s puškou a pistolem i zapasem?
4: To víte, urozený pane, zvyk je zvyk. A nemusíte se ohlížet po svých pacholcích. Ti už jsou i s koňmi hezky daleko. Poslali jsme je tak trochu na cesty.
0: Ty, mít tak svoji pušku.
4: O vaši flintu je taky postaráno. Tu jsem zase musel schovat, abyste si oni neublížil.
3: Řekni rovnou, co chceš. Zlato, šperky?
4: Nic. Nesu vám jenom list od svého hospodáře.
0: A kdo pak je ten tvůj hospodář?
4: Můj hospodář? Přečtěte si, co vám píše.
0: Vaše urozenosti zvu vás za hosti na svou kuželnu. Mládenče, vyříct svému hospodáři, že mu pěkně děkujeme, ale do jeho kuželny, že nepůjdeme, ať se proto na nás nehněvá. A ty odejdi s pánem Bohem, odkud jsi přišel.
4: To nepůjde tak lehce, urozený pane. Když vás Jánoši chce mít na své kuželně, tak na kuželnu půjdete.
0: Ty!
5: Páni bratři, hosi to na něj!
4: Opatrně, mladý pane. Na zbojnické ruce si musíte dávat pozor. Ty by mohli ty vaše kostičky svázat do ranečku a povyhazovat jako žáby. A vy, pamatujte na to, že každý kout, každý keř téhle louky hlídají moji chlapci z pistolemi. A já bych nechtěl prolévat krev. A nestrácejme čas zbytečnou řečí. Raději se pěkně seřadíme. Ondro, Matěji, půjdete vpředu. Tady se postaví starší pánové a za ně mládež. Tak, správně. Mirko s Michalem po stranách. A nakonec já s muzikou. Jdeme!
6: Hrom, aby do nich
0: zrovna oslavili.
6: A kam nás to chtějí pláčet?
7: Do Jánošíkovy kuželny.
0: Drzost!
7: Jak to stojí v listu?
6: Ale kde to je?
7: Nedaleko. Na tři hvězdy.
6: Potěš, pánbu, když ty medvěde zahvízdáš, musí tě být slyšet až na gombách.

0: Zbojníci svatebčany prohnali jen, co je pravda. Nejdřív dolů do Matějkovej doliny a potom pěkně strmým srázem hustou horou pod vrchol kopce. Však také panstvo v lese okopalo všechny pařezy a kořeny stromů. Pacholky s vínem, masem a pálenkou na vozech poslal Hrajnoha zase lubochovským údolím. A k ránu se to všechno sešlo na pěkné horské loučce. Tam na ně čekal sám Jánošík.
1: Jsou všichni?
2: Všichni, kapitáne.
3: Panenko, ochraňuj nás.
4: Ty nám to spočítá.
1: Velkomožné panstvo. Jistě víte dobře, proč jste tady. Snad jste ještě nezapomněli na Maňákova chlapce, kterého jste před 2 týdny zmrzačili. A jestli jste zapomněli vy, já vám tu křivdu připomenu. Dlouho na to budete vzpomínat. Vám nevyměří ani jeden z vašich soudců žádný trest za vaše provinění. Ale jsem tu já. Chodím po horách a se mnou spravedlnost. Zbojnická. A ne ta vaše.
4: Bože, buď mi milostiv.
1: Jak to bylo, Kostrbáči?
4: Jak? Však víte, jak to chodí. Vdávám dceru. Trochu jsme se bavili, chlapci byli rozpustili.
1: Rozpustili. Urozený pán říká rozpustili.
5: Pane zbojníku, já jsem je varoval.
4: Ano, varovali jsme je, ale...
6: U Jánošíka neplatí žádné ale.
1: Přišli jste na soud a budete souzeni. Podívejte. Svítá. Až se první paprsek dotkne vrcholku nejvyšší borovice, povím vám, co s vámi uděláme. Do té doby můžete přemýšlet o svých zábavách. A my

0: Ale kvůli vám, Milotři. Počkejte, Janošík nám teď dá kuželky. Budeme rádi, když se dostaneme se zdravou kůží domů. Uvidíte, jaké výkupné si zaspívá.
1: Ten chlap ví všechno, jako kdyby tam byl. Rád bych věděl, kdo mu to vyzvonil.
0: Teď už se stejně nedá nic dělat. Jednou jsme tu, tak musíme čekat, jak to všechno dopadne.

0: Kapitáne, je čas.
1: Vím. Gajdušíku, ty půjdeš s dvěma chlapci vařit, aby se páni najedli ze svých beranů a posilnili starým vínem ze svých sklepů. Budou to potřebovat. Uherčík zůstane se třemi chlapci na stráži u kolib. A ty, Hrajno, s ostatními chlapci vezmi pány šlechtice. Postaví nám tu pěknou kuželnu, aby se cítili jako doma. Stromů je kolem dost, urození pánové budou mít z čeho vybírat.
0: To budou. Slyšeli jste, co poručili, Janošík? Tak z čerstva do díla!

0: jsem celý polámaný. Co pak té dřiny nebude nikdy konec?
1: Že se nebojí trest ponižovat šlechtice hrubou prací. Jen se na to podívejte. Tamhle se točí naši pacholci kolem kotlu a sudu s vínem. A my se tu dřeme.
2: I sedlák se dře, mladý pane. A dře se od rána do tmy.
1: Ať tě čert vezme, ty nesna bohu.
3: Stříčku, podívejte se na moje ruce. Mám je do krve sedřené.
4: Všechna čest stranou urozenosti, dali jste si záležet. To je kuželna, jak má být. Taková dobrá práce se musí oslavit. Tak si teď nalijeme vínka a zatančíme kolem vatry. Abyste se trochu povyrazili.
0: Ne, my už nemůžeme.
4: Jak pak to nemůžete? Při ohláškách jste tančili 3 dny a ještě jste byli takový hrdinové, že vám zbyla síla na kuželky.
1: Tančit? Ty čerchmante, prý tančit.
4: Jen se neupejpejte a zacifrujte si, páni. Přece jsme vám nepřivedli muzikanty nadarmo. Tak do toho. Máme před sebou celou noc!
0: No!

0: modré, sluníčko už zlatí temenu čertovice.
1: Vstávat, urození pánové, vstávat! Neslyšeli jste? Sluníčko už zlatí temeno čertovice!
2: Vstávat, vstávat, vždyť se teprve rozednívá.
1: Správně, mladý pane, ale vaši dráby už honí sedláky na pole. Tak vidíte, že je ten pravý čas vstávat!
3: To je bolestcem jako po výprasku.
4: Myslíš, že zase budeme muset pracovat?
5: Já už to prostě nevydržím.
6: Kdybyste měli rozum, nemuseli jsme tu teď trčet.
0: Všechno připraveno?
7: Všechno, kapitáne.
0: Končí zábava, urození pánové. Začíná soud. Můj soud. Za vaše krutosti a za to, že se ve vás nikdy nehne svědomí, protože vy svědomí nemáte. Propadáte hrdlem. Pověsíme vás na nejvyšší stromy kolem kuželny, kterou jste tak pěkně vystavili, abyste se na ní i po smrti museli dívat. Pro výstrahu vám podobným.
6: Milost, kapitáne.
4: My všechno napravíme.
2: Pane zbojníku, dáme vám zlato.
4: Šperky, všechno, co budete chtít.
6: Jenom nás nechte naživu.
0: Jak vy to lpíte na životě, páni. Třesete se, lomíte rukama, slibujete hory doly. A když vás pustím, budete stejní lotři jako předtím.
6: Ani nápad, pane zbojníku, to se všechno změní.
4: Přísaháme milost.
0: Tak, když jde o kůži, to Jánošíkovi i krpce líbáte.
8: Ale sokol Jánošík, ten vůbec neměl v úmyslu ty hrdiny pověsit. Byl zbojník a ne vrah. Chtěl je jenom potrestat velikým opravdovým strachem. A to se mu podařilo. A když se mu zdálo, že toho strachu a hořekování je už dost, tvářil se, jako by si svůj rozsudek rozmyslel.
1: Jánošík vás neoběsí, i když byste si to 10x zasloužili. Ale bez trestu vás taky nenechá. U nás zbojníku je takový zákon. Oko za oko, kuželník za kuželník.
0: Chlapci, odveďte je všechny do kuželny. Ty dva, co zmrzačili chlapce, přivážeš dopředu, kde se stavějí kuželky pěkně pevně za nohy, aby nemohli vyskakovat. A ostatní se postaví za ně. Na každého chlapa je 12 koulí. Hází vždycky 2 na jednou. Muzikanti, hrajte! Začínáme! Teď urozenosti poznáte, jak se hrají kuželky podle vašeho receptu.
1: Ale u nás!

0: Dost!
1: Soud skončil. Páni dostali za vyučenou. To se ví, že se nikomu nepochlubili ani tím, jak vyskakovali v Jánošíkově kuželně, ani tím, jak potom klopítali do černé noci lesem domů. Kdo to tedy roznesl po celém kraji? Kdo jiný než muzikanti? Kudy šli, všude dávali k lepšímu, jak pěkně se jim vyhrávalo v Jánošíkově kuželně a jak jim za to Jánošík ještě nasypal dukátů z panských truhlic. Od toho roku, a byl to první rok, co Jánošík zbojničil, nestál kuželník ani u urozeného pána Cmuly ve Velké, ani u urozeného pána Kostrbáče v Malém. Za to prý byl dlouhá léta vidět na Jánošíkově louce rovný a pěkný, tak jako kdyby na něm teprve včera hrál Jánošík

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme s lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku. Co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný. I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí. Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

Zlatý pluh. Za onoho času, kdy u nás v Čechách bydlili lidé ještě ve vyhrabaných jamách, měli nože jen z pazourku a neuměli ani orat, ani sít, vládl v Číně mocný císař Fu. Měl překrásné paláce, vzácné parky, plno sluhů oblečených v hedvábí a plno vznešených dvořanů, kteří se mu klaněli. Císař Fu byl hodný panovník, přemýšlel dnem i nocí, jak by prospěl svému lidu. Jednou z jara, kdy už slunce hřálo, stromy se zelenaly a pole voněla vlhkými hroudami, vzpomněl si císař, jak těžkou práci konají jeho poddaní. Musí orat, sít, vláčet, aby bylo dost rýže, aby nenastal hlad v zemi. Když šel ten den spat, svítil mu měsíc do ložnice vystlané koberci, na lože z čistého stříbra a na pestré hedvábné polštáře. V sadě zpívali drozdi, oknem voněly bezy, byl líbezný večer. Císař si vzpomněl, jak zítra časně z rána vyjedou sedláci na pole orat a řekl si, že by rád zkusil, jak chutná taková práce. Kázal zavolat svého ministra rolnictví a poručil mu, aby mu připravil zlatý pluh, že chce ráno jet na pole orat, dát poddaným dobrý příklad. Ministr se zděsil a padl na kolena, že do rána není možno vyrobit zlatý pluh. Císař se podivil, ještě se mu nestalo, aby mu někdo odmlouval. Podíval se na ministra a ministr vyběhl střemhlav z ložnice. Za chvíli letěli na koních poslové do města. Palác se rozhemžil lidmi, výhně v kovárnách zahořely, nosiči přibíhali klusem s nosítky, z nosítek vylézali zlatníci, kováři, řezbáři, řemeslníci všeho druhu a než vyšlo ráno slunce, stál na nádvoří paláce zlatý pluh. Jen se svítil démanty, smaragdy a rubíny. Kolečka z opálového dřeva byla pobita zlatými obroučky. Loukotě byly ze zeleného, modrého a růžového jádu a nákolníčky z čistého křišťálu. Císař celou noc skoro nespal, tak se těšil na tu polní práci. Sotva vyšlo slunce, snědl rychle plotici a vlaštovčí hnízdo, zapil šťávou skysané rýže a vyšel na dvůr. Kolem pluhu stály dvořané podle svých hodností, v loveckých šatech jako nahon, čtyři štolbové drželi čtyři bílé koně, zapřažené do pluhu, vrchní obřadník podal císaři odku z růžového dřeva se zlatým kováním a s malachitovou špicí. Sotva císař oblékl rukavičky z dančí kůže a vzal odku do ruky, zazněly cymbály, zahřměly trouby a zavířily bubny a veliký průvodce vydal na cestu. Pluk vojska v čele a pozadu doprovázel na pole zabranou císařského paláce. Pole leželo pod návrším, bylo pečlivě připravené, rovně uhlazené, z nejlepší mastné černé ornice, řádně navlhčené. Slunce už stálo nad úbočím, na mezi bzučeli čmeláci, nad poli létali vrány, daleko široko v nížině bylo vidět sedláky jdoucí za pluhem. Čtyři silní sluhové zdvihli pluh, zasadili jej u meze do půdy, čtyři pacholci se postavili ke koňům, vrchní obřadník poklekl, vzal císaři odku z ruky a položil mu dlaně na kleče pluhu. Koně zabrali, pluh se vnořil do země a zryl těžkou ornici. Císař kráčel za pluhem a měl velkou radost, když viděl, jak se spod ostří vyvaluje mastná prst a tvoří černou rýhu v šedé půdě. Tlačil silně, ale bolely ho brzy ruce, jak pluh vyskakoval, neposlouchal a stáčel se mu v dlaních.
Po obou stranách té role stáli v řadách dvořané a služebníci. Jásali radostí a obdivovali svého císaře. Když konečně doorál první brázdu až k souvrati, přiskočil vrchní obřadník, chtěl pomoci své družiny obrátit pluh do druhé brázdy. Císař však svlékl rukavice, prohlížel otlačené dlaně a pravil: dnešní den budiš prohlášen za národní svátek. Dva písaři ihned rozložili své stoličky, připravili si tuš a štětce, počali psát na vonavém papíru, co císař proslovil. A císař pokračoval. Každý rok v první jarní den vyjede císař vyorat brázdu na tomto posvátném poli na znamení, že ctí polní práci, která dává pokrm celé říši. A všichni oráči v celé říši stanou se svými pluhy, dokud císař nedoorá, a budou přemýšlet o významu tohoto císařova obřadu. Zahřměly bubny, zacinkali rolničky a všichni blahořečili císaři a obdivovali vyoranou brázdu. Císař byl šťasten, rozhlížel se jaře po kraji. A jak tak hledí, spatří na úbočí chudého sedláka kráčet za dřevěným pluhem, pobízet lískovou otkou hubenou krávu. Právě doorál své políčko, otřel pod stváře a chystal se odjet. Ani se neohlédl po tom skvělém průvodu pod sebou na císařském poli. Císaři bylo podivno, že ten muž nedbá, co se kolem něho děje. Poslal posla, aby sedláka přivedl. Sedlák přišel, padl před císařem na zem. Byl hubený, kolem čela měl ovázanou špinavou pásku, aby mu držela dlouhé střepaté vlasy. Děravá halena byla opásána provázkem, na nahých nohách měl sandály ze syrové kůže. Císař mu kázal vstát a pravil milostivě. Hleď, muži, právě jsem ustanovil svátek na počest celské práce. Tento pluh bude jejím symbolem a všichni moji nástupci budou povinni jim orat, vzdát čest vám, sedlákům, živitelům země. Podívej se na něj dobře a řekni, jistě si neviděl lepšího pluhu a neuvidíš. Sedlák se podíval úkosem na pluh, rozhlédl se po poli a zaspadl před císařem na zem a mlčel. Císař se zamrzel. Proč nemluvíš? Řekni pravdu. Sedlák ani nezdvihl hlavu a řekl: nehněvej se na mne, můj pane, ale mám-li říci pravdu, znám lepší pluh, než je ten tvůj. Družina se hlasitě rozesmála a císař řekl vlídně: kdo by mohl mít lepší pluh, než je můj, z ryzího zlata a drahokamů? Není takového panovníka na světě. Řekni, kdo je ten šťastný muž? Já, můj pane, ten můj dřevěný pluh je lepší než tvůj. Kat vykročil s mečem, podíval se na císaře, ale císař kynul prstem. Proč myslíš, že ten tvůj pluh je lepší než můj? Řekl a svraštil trochu čelo. Družina se zachvěla. Pohleď na svoji brázdu a na moje pole, panovníče všeho světa. Všichni mimoděk zdvihli oči k stráni. Tam, mezi skalisky, se táhly rovné brázdy, přímé, jedna jako druhá, všecky stejně hluboké. Pak se svezly oči všech na císařské pole a co viděli? Po hladké šedé pláni se vinula černá rýha, skřivená, jako žížala, hrbatá, tu hluboká, tu mělká, no, jak kde zabrali koně a jak kde přitlačil nebo povolil císař. Císař se zamyslil, ale ministr rolnictví se obrátil k sedlákovi a pravil: budiš prominuto tvé hlouposti, muži, že nevíš, co znamená symbol. Na tobě jest, aby skonal práci a císař ji svým pouhým dotykem posvěcuje.
Císař přerušil ministra a poručil, aby sedláka vzali sebou do císařského paláce. Když se vraceli se slávou domů, řekl císař ministrovi: ten muž má pravdu, jeho pluh koná práci, která živí můj lid, ale i ty máš pravdu. Ukážeme sedlákovi nádheru našeho dvora, poklady naší říše, aby pochopil, v čem spočívá síla našeho trůnu. Císař se odebral do svých komnat, odpočinout si po nezvyklém namáhání, sedláka zatím umyli, oblékli a poslali sluhy zavést jeho kravku do chalupy. Odpoledne rozkázal císař, aby otevřeli všechny sály paláce, všechny skříně plné zlata a skvostů, všecko, co nahromadili vzácného, drahého a krásného po staletí císařovi předkové na svých výpravách. Potom sám císař vyšel v průvodu dvořanů ze svého pokoje, provázel sedláka palácem a ukazoval mu své poklady. Sedlákovi bylo v novém šatě nevolno. Přejedl se v kuchyni, kde ho nakrmili, a bál se císaře. Hleděl vyjeven na hromady zlata, na pytle drahokamů, na skříně ze slonové kosti, koberce z hedvábí, nádherné zbraně, zlaté, stříbrné sochy. Šel jako bez ducha za císařem. Poslouchal, když císař vypravoval, kolik milionů která věc stojí, odkud pochází, jak je vzácná, jediná na světě, ale nerozuměl a nedovedl ze sebe vypravit ani slova. Než všechno prohlédli, nadešel večer. Když vyšli na dvůr, svítil jasně měsíc, na obloze nebylo ani mráčku. Císař se obrátil k sedlákovi. Nuže, co říkáš? Sedlák točil nepokojně hlavou a pravil: bojím se, že nesprchne, můj pane. Císař se zamračil. Nemluvím o počasí, chlape. Co říkáš mému bohatství? Chápeš, jaká je v něm síla? Znáš něco vzácnějšího nad moje poklady? Májový déšť, můj pane, ten je nad všechny poklady světa. Hleď, kolem měsíce se tvoří kruh, do 3 dnů bude pršet. A sedlák radostí pleskl do rukou. Císař pohledl na sedláka a pravil: jdi domů, my dva si nikdy neporozumíme. Sedlák vyskočil a utíkal domů podojit kravku. Když císaře v ložnici svlékali ke spaní, dlouho mlčel a pak konečně řekl vrchnímu obřadníkovi: je marné poučovat lid, nikdy nepochopí, co je to symbol, ideál, organizace země. Stále jen myslí na práci, na pole, na déšť, není schopen vznešených myšlenek. Tak jest, panovníče všeho světa, řekl obřadník, podal císaři pohár rýžového vína. Císař se napil a usnul spokojen, že svým činem přispěl k blahu říše i nevědomého.

0: nás v Syslově Holenkové je jen jedno třídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, stát teď, zpříma hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda Holenkové, když děti na komando neposlechli. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani trochu nebolelo, protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak srovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc.
1: Sýma hleď! Násobilku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím: jednou šest, šest. Dvakrát šest, dvanáct. Třikrát šest, osmnáct. Čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiansky zevou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný, hlásím, že mi vzal vítr čítat.
2: Je, prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Prosím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
4: Holidej, jedanec u všech kozů, co se to tady děje? V létě a takováhle činěnice, kdo to jak živ viděl, i to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina skučeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami.
3: Pozor, pozor!
1: Dveře zavřít potom! Okna zavřít teď!
0: Davídek se při té činěnici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
4: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani lísteček. A tady milion blundibarů, máme hotové dopuštění, jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
4: Milion prudibáru, tisíc kulí a granátů, to byla petarda.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobití a kroupy dělal tady za mnou Mulisákův Bubáček.
4: Cože?
3: Já jsem ho viděla.
4: Kdo? Mulisákův Bubáček?
1: No pardy, ranesno, bodeť, že mě to nenapadlo.
4: To on přece určitě dovedl. No počkej ty, kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Munisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Munisák z lavice ven, teď! Nebo si je pro tebe najdu?
3: Poslušně hlásím, pane panocný, on Bubáček nemůže.
4: Jak to, že nemůže?
3: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
4: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
3: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
4: Pardy, hranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde?
3: Poslušně hlásím, pane ponocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobytí tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
4: Cože, pardierákos, to snad ne?
3: Prosím, ano.
4: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou činěnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád. Dešť, silný vítr, melazina, meluzina, změní, je tady taky, no ale jak by jen mohl.
3: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
5: No, a dá?
3: A pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
4: Pordy, rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, no třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička.
6: Milion brodivaru, co to?
3: A chumelí, už zase chumelí.
6: U všech rohatých, jak se to zastavuje. No slyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
3: Prosím, to já už nevím, protože já jsem hned zalezla pod hlavy.
6: Pardy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s ním?
4: Pozor! Všichni ze třídy ven, teď a domů marš, nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou.
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davídek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobytí rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davídek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobytí a hromobytí. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
6: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Mulisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? Kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela.
7: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holinkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly, klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
6: Prokryle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup, okna se mi třesou jako při zemětřesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď a hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
0: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
6: Pane starosto, poslušně hlásím.
5: No co pak?
6: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom, až se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
5: Davidku, člověče ponocný, co mi to tady pletete?
6: Já to
5: o
6: nepl...
5: čem to mluvíte? Že vy jste si zase někde přihnul.
6: Ale prokryle, pána. Pane představený, jak bych mohl, teď já na to ani nemám. Já jsem ani sluníčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
5: Tak, kdyby... dost, Davidku.
6: Ano.
5: Vzpamatujte se.
6: Dobře.
5: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. Ne. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kloupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
6: Pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
0: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje, co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pán starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
5: Jášku, Davidku, no ono, opravdu jako když ve světnici hřmí.
6: Co jsem říkal, no.
5: I ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davidku, co má vlastně tohle všecko znamenat?
6: Co to?
5: Jestli je v tom nějaká čertovina. Davidku, tak.
6: Poslušně hlásím, pane představený, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
5: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam dovnitř podívám. Prokryle, pane, to je fujavice. A krop je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davidku? A zima. Milion brundibarů, jako by byl únor, co to je?
6: Tady máte čepici, pane starosto.
0: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davídkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stryčku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
5: Co je, Mouňačko?
0: Ale
5: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
0: Ale povídám.
5: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Arabáčkovi na hrušky a nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
0: A to já všechno vím, pane šéf, ale u ponocného Davídka se sypou kroupy, ve světnici je boží dopuštění a pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
5: Pardie rákos, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete Almaru. Kde je přístroj na počasí?
0: Já nevím, pane šéf. Tady není.
5: Tak honem, Bouďačko. Honem, na věšáku má můj kouzelný kabát. Dejte ho sem. Já musím rychle do vsi. Až já toho kluka dostanu, já mu ukážu.
0: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem, Holenkové, opravdu neslyšela. Protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, všecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
5: Tak co? Sousedi, podíváme se dovnitř.
6: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří, zpřeházené.
5: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
6: Vy máte odvahu, pane starosto.
5: Pro krýle, pán. Lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
6: Jsem tady.
5: Podívejte se. Po kroupách není nikde ani památky.
6: No to mi...
5: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
6: No pardie, ranec. Pane představený, a kde je mlýnek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý Tumpachový, pane starosta. No,
5: dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
6: Samozřejmě.
5: A proto k moci dojděte pro starého Mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
6: Už tam letím.
5: On už nám o tom jistě řekne víc.
0: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo Mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
8: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představený, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
5: No dobrá, dobrá, dobrá, strýčku, mulisáku, já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat, a když si to budu právě přát.
8: To vám slibuju, pane představený. Stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
0: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.

Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzík. Zdeněk, Franta a Filipek. A jeden je ještě menší než já, ale nevím, jak se jmenuje. Asi Slávek, řekla vítězně Tereska. Jmenuje se Slávek. Je to Slávek, vykřikl Honzík. Máme pruty a chodíme přes park. A draka taky pouštíte? Zeptal se Viktor. Měl draka doma a rád ho pouštěl. Viktor si už taky zkoušel vyřezat z kůry loďku a o prázdninách se pustil i do letadla. Loďka jezdila na vodě moc pěkně, ale letadlo letat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe. Honzík, mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý.

0: uštět.
1: Přines ho, půjdeme na pole zaves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík, vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovi oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje? Vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť jsem radší. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře draka drž, nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše, puč mi toho draka. Ne, aspoň na chvilku, škemral Ferda. Ani na chvilku ne, řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor. Já ti dám kudličku, sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl. Já nesmím. Viktor nevidí až sem, namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku. Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe, řekla přísným hlasem Tereska. Její malý obličej se na Ferdu zamračil. Ferda se začal zlobit a křičel, jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy. Jen to zkus, načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu. Dám ti hroudou dozad, křičel Ferda a opravdu ji hledal. Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně, tak si draka nechte. Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka, co drak dělal. Nechtěl ti uletět?

Ktepak, odvětil vážně Honzík. Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď, Teresko. Já jsem na Honzíka koukala, potvrzovala Tereska. Draka měl pořád na konci provázku. Tak dobře, usmál se Viktor. Jenom jestli ho ještě udržíš. Já ho budu držet až do večera, prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí. A co dělá přes noc? Ptala se Tereska. Spí u nás v kůlně, řekl Viktor. Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi líbilo.

0: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Srpen obarvil léto jablíčky a hruškami, jen se na ně srdce směje.
1: Foukej, foukej, větříčku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě. Martine, ty protivo!
2: Teď jsi přece chtěla hruštičku, ne?
1: A nemluvím s tebou.
2: A Duko, počkej!
3: Martine, vydrž! Kde je?
1: Martinku.
3: Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovat až polezeš z vody ven, he, he.
2: Co bych lezu? Mně se tady líbí. A schválně, kdo bude dřív ustavidla?
3: Já!
1: Čertice, ty kozo jedna, dáš je sem?
2: Komedianti jedou, bude pol! Pánové a dámy, přijďte na pol, přijďte se podívat na naše světoznámé číslo.
3: Jejej!
1: A mají marengotku a koníka s chocholem. A vějíš, že jo, Honzíku?
3: No, a budou spát v kovárně na dvoře.
4: V kovárně?
1: Jo, přece koník potřebuje okoval.
2: Pozdrav pambu, lidičky. Já jsem slavná tanečnice Esmeralda a scháním muzikanta na naše představení. Maestro Bumbino mě nemůže doprovázet, rozboleli ho totiž zuby.
3: Táta by mohl. Au. A nebo radši pan učitel Janek. Hraje na všecko.
2: O, paní učitelé, to jsou báječní muzikanti. Děkuji, mládenče. A přijď do kovárny, za tu radu ti zašiju ty kalhoty.
4: Co byste se namáhala, však mu je zašiju já.
2: Tak nashledanou, už brzy.
4: A já ti, Honzo, už brzy jednu přišiju.
1: Je, Mařenko.
0: Aj, Mařenka připálila perníkové srdce, které chtěla dát Jankovi na pouti. To paní máma kovářka upekla pouťové koláčky jedna báseň. Škoda, že má majster Bumbino bolavý zub. Ale žádné strachy, koláčky se snědí na to šup. Vždyť pouť je jenom jednou do roka. Děti se už nemůžou dočkat. Na pouti budou frkačky a štěstíčka, perníkoví husaři a perníková srdce. Esmeralda bude tančit na laně a večer bude pouťová tancovačka.
3: Slečno Esmeraldo, já bych mohl hrát s panem učitelem. Na housle!
2: Mladíku, to bude báječné.
4: Honzíku, Andulko, kde se touláte allou domů?
1: Mařenko, Esmeralda si bude s panem učitelem zkoušet producírování.
5: Panám ty mužský poblázní, to si večer ani nezatancujem.

0: Toníku, Ludvíku, hýbaj do kovárny, okovat koně.
1: Honzíku, Mařenka brečela.
2: Babičko, dědo, potřebujeme pomoct.
3: Co pak, snad nehoří.
0: Co křičíte, jako by se svět zbořil.
3: Už běžím.
2: Já.
3: Jedu.
2: Dědo, zrovna před poutí se zamiloval do jiný.
1: Pan učitel Janek a Mařenka brečí.
0: No, Václave, slyšíš, co s tím budeme dělat?
3: No, co, však my něco vymyslíme. Viď, čertice!
4: Ne.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený. Tebe nesmí slunce rušit, ty se musíš v stínu sušit.
1: Paň mámo, posílá mě děda Koudelka.
5: Já vím, Andulko, tady máš ty hrníčky, co si děda objednal.
1: Děkuju.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený, ty jim nesmíš život zkrátit, jen jim musíš lásku vrátit.
3: Musíme si pospíšit.
0: Pouť začíná za chvíli.

0: Přístupte k nám, dámy páni, nápoj lásky máme k mání.
1: Do hrníčku se srdíčky, aby láska byla s vámi.
2: Honzíku, vezmi to za mě, mám něco důležitějšího. Vzal bych si jednu láhev nápoje lásky a dva hrnečky.
3: Nevěrník jeden. Už ho nikdy nechci vidět.
4: Mařenko, něco jsem ti přinesl z poutě.
3: Janku, ty jsi na mě nezapomněl.
4: Jak bych mohl? Tebe mám rád i bez nápoje lásky.
5: Esmeralda a maestro Bumbino odjíždějí na další štaci. A Mařenka se už nemusí o svého Janka bát. Za to Honzíkovi se bude stýskat.
6: Třeba za rok přijedou na pout zase. Čápy se taky za rok vracejí.

0: Jendo, nemohl by sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
1: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
2: Jo.
1: No. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
3: Jasný.
1: Běžte.
0: I křestní.
1: I křestní.
0: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
2: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
0: A v noci co?
2: Co v noci co?
0: Co se tam děje v noci nenormálního?
2: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
1: Tak, jsem první a nejvejš.
2: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
1: Dělej, moc se s tím couráš.
2: Když měl tak dlouhý jméno, taky by se courá.
1: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
2: Nech toho.
1: Co u toho tak hekáš?
2: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
1: Co to bylo?
2: To mělo být...
1: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
2: Já.
1: A kdo teda?

0: Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm dodnes.
1: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
0: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
0: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad navali.
2: No jasně, správně.
3: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
4: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
5: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
4: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
3: Jen do pocem.
6: Dobrý den.
3: Sedni si, chlapče.
6: Děkuji.
3: No tak se posaď.
5: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
7: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
5: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
8: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
9: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
7: Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
8: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
5: No, a ještě přečti, švagrová, co se stalo v obci Hulín.
8: V obci Hulín nezletilí...
3: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
4: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
5: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
10: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní ti

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta Jouzo. Hele, jaký Jouzové? Tvrdá pomsta, tak tvrdý.
2: Jouzo, Jouzo, Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
3: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
4: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
3: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umíš střechu? No vidíte, neumíš střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
5: Tolik nemáme.
3: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
5: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
0: Je to 2-2.
3: Otcem, kde jsi to vzal?
6: Udělal.
3: A z čeho?
6: Ze součástek.
3: A kde jsi vzal ty součástky?
6: V posteli.
7: Nebuď drzý, chlapče.
6: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
3: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, Švagrová.
6: Co, prosím?
3: Hnuj, chlapče. Hnuj!

0: Ano, ano, ano, ano. Ano. Potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
1: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
0: Kdyby.
2: Soudruhu řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď?
3: Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
2: Co to žvaníš? Melouchy, ty meloune.
0: Aha.
3: Tak melouchy, no.
0: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
3: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
0: Ano, ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: Běda vám! Běda! Smrtelníci! Hratě můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.

0: Pilátová.
1: Nekecej.
2: To je melusina, jak jste říkal.
3: No. Déšť omývá listy, aby byl čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, malička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjíš se, Pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš Pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou družediteli.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mílíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
3: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú, kluci. Podívej.
2: Bláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
5: Boháček.
2: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
0: Pepo!
3: Boháček.
1: Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No, na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě. Máš novou čepici?
6: Ta.
4: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
6: To mám proti průvanu.
4: Nemohl bych si ji zkusit?
6: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
4: Ukáž.
6: To...
4: A co pak se ti stalo, chlapče?
6: Ale voregál jsou druho řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
7: A nevědoučí.
6: Kluci. No jako teď? Jako teď?
7: Chtějí knihu stížností.
6: Kdo?
8: My.
6: A proč?
8: Nejsou blbiňáky.
6: Budou zítra.

0: Kluci, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru. To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
3: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
4: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
4: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit.
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
4: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
4: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
4: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
4: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
4: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
5: Černé díry.
0: Jsi v pořádku, tatínku?
4: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu já mu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
4: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
4: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme? No?
4: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
4: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
0: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
4: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
4: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
5: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.

0: Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás...
1: A!
0: Je, škoj, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní.
1: No. A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
1: Kam to vezete?
3: No přece vám, nahrát!

0: Není brzo?
1: Yeah. Okay. Ta je krásná.
2: Ty máš nádherný šaty.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je bába boháček, co?
4: Volal jsi mě hochu?
5: Fuj, tajbl.
4: Fuj, tajbl ve spolek.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska bez plechu.
4: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
5: A zdraví.
4: O, toť znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
4: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
6: To teda myslíme!
4: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
6: To teda budeme!
4: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
6: To teda chováme!
4: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
7: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.
8: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.
7: Chopte se náčiní, postavte střechu.

je šupidupidu, rasvací hejru nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. A la Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
2: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
5: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
2: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá!
6: Adámku, metr.
7: Jo.
6: Tak dělej. Dík,
8: prosím.
6: Ty jsi tady?
8: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
6: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
8: Jak se hýbe kopretina?
6: Aha.
8: Jeníku, jaké je to být naživu?
6: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
8: Je mi pořád smutno.

0: co to je to dumky žalky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět Zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
4: Amice spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
4: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
4: Jo, to jsou
0: vlastně krásné. Dáme to. Krásné. A ty vlasy máš. Krásné. A ty vlasy máš. Krásné. A ty vlasy máš.

0: Kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
1: Nezlob se na mě, švakře.
0: Na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
1: Jo, ten divnej.
0: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na tý svatbě? Rodino, já vás nedám.
1: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
0: A já za ním vyrazím.
1: Počkej.
0: A hned, ten jim ukáže.
1: Ale švakře, snad ne autem.
0: Myslivečku.
1: Vždyť si požil.
0: Vždyť chtěl žampiony na divané.
1: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
2: Spí. To je jenom osoba.
0: Dobrý den. Přejete si...
2: Volant! Tam se mě hodí.
3: A ty sedí na svou.
0: Děkuji, uctivě. Dobrou noc. Přijďte zas.

0: Jeníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk holce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti? Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak. Tašku

0: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
0: No, s brašnou.
2: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
1: Vidíš? Vidíš to?
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. No. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpajzlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
1: Jak to speněžíme?
0: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme se raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a
2: kde jsi?
0: Kdyby nebyla, tak by nebyli. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
3: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuč.
2: Proč jste utekli? Teď se budu číst divnej pergamen, aby vás všichni viděli.
5: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
5: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
5: Taky mě to mrzí, ale... Bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne.
3: Tatínek nechce.
5: Dej mi ten pergamen.
2: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej! Leontinko! Leontinko! Leontinko! Leontinko! Kde jsi?
6: Neber tu

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.

0: Bob a Bobek zahradničí. Když se ráno Bob v klobouku probudil, zatřásl spícím Bobkem.
1: Vstávat, jde srp práce. A proč?
0: Zeptal se Bobek.
1: Protože práce šlechtí,
0: poučil ho zkušený Bob.
1: Vedle nás je opuštěná zahrada, uděláme si záhonek, zasadíme si zelí, ono nám vyroste a my ho sníme.
2: Ale já radši mrkev, Bobe, já radši mrkvičku, ta je sladká, zasadíme mrkvičku, prosím tě,
0: hádal se Bobek.
1: Já radši zelí, protože je větší.
2: Asi máš pravdu. Mrkev je opravdu moc taková hubená a zelí takové vypasené, kulaťoučké,
0: nechal se přesvědčit hladový Bobek. A oba začali dělat záhonek.
1: A teď ho musíme pěkně, krásně, pravidelně uhrabat.
2: Ale to bychom museli mít hrábě, ne?
1: To bychom museli mít hrábě, teď jsem je přines, ne? Jenom kdyby jsem věděl, kam jsem je položil,
0: drbal se za ušima Bob.
1: No a ne si vzpomenout.
0: A jak tak hledali hrábě ve vysoké trávě, ani si nevšimli, že chodí kolem nich. Až Bob na jeden konec hrábí šlápl a hrábě, jako by ožili prásk, to byla pecka. Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. A když ho Bobek po chvilce vzkřísil, sedl si a řekl.
1: Já, pamatuj si, Bobku, hrábě se zásadně vždycky dávají kolíčky dolů a ne nahoru.
0: A vzal nebezpečný nástroj do packy a šel uhrabat záhon.
1: A ty zatím, prosím tě, nestůj, nekoukej, zajdi někam najít konev, protože musíme zelí pokropit, ne?
0: Bobek se plížil zarostlou zahradou jako džunglí. Rozhrnoval větévky keřů a v trávě nebyl skoro ani vidět.
1: Já!
0: Vyjekl najednou. Oči mu lezly z důlku a upaloval zpátky za Bobem.
1: Bobečku, žene mě had, je tu had.
0: Prosím tě, Bobku,
1: to není had, to je hadice. Hadice, no, ale dobře, že jsi ji našel. Ta je lepší než konev.
0: A Bob s Bobkem kropili záhon. Hadici se jim chvilku svíjela v rukou jako živá a než jí skrotili, tak byli chudáci mokřejší než sazeničky. Ale nakonec se přece jenom voda dostala i na záhon a Bob s Bobkem si mohli odpočinout. Natáhli si mezi stromy houpací síť a hezky si do ní lehli, pomaloučku se rozhoupali a nádherně si užívali.
1: Tedy to je moc pěkné zaměstnání. My se nádherně houpáme, zelí nám krásně roste, pochvalovali si. Jo a těch motýlů, co je kolem, a jak krásně lítají, a jak na nás dosedají, a jak si s námi laškují.
0: Jenomže kdyby bývali věděli, že to jsou bělásci zelní, že snášejí vajíčka na mladé zelné listy a z vajíček, že se vylíhnou strašlivé žravé housenky. A ty, než se zakuklí, sežerou jim všechno zelí. Bob a Bobek zatím zahradničili veselé dál, radovali se, jak jim zelíčko pěkně roste, až jednou, já vám nevím přesně teď, kdy to bylo, když se zase po zalévání natáhli do své houpačky, zaslechli nějaký šustot.
1: Chroustity.
0: Otočili se k záhonu, Bob se chytil za hlavu.
1: Podívej, Bobku, housenky, a co jich je, ty k nám všecko sežerou,
0: bědoval Bobek.
1: Ještě, že máme kamaráda. Honem za ním,
0: řekl Bob a už oba utíkali za kosem.
1: Pane kos, příteli kose, máme záhon plný housenek,
0: žadonil Bob.
1: Vy přece, že? Housenky rád?
0: Přidal se Bobek.
1: Nezájem, těžký nezájem, řekl kos.
0: sahl do budky a ukázal králíkům velikou konzervu polepenou krásnými nálepkami. Tak prosím vy dva, tady mám zásilku ze Spojené Ameriky, tedy států, jak je tam dali dohromady Amerika. Podívejte se, marinovaní červíčci na kyselo, a to tady mám ještě doma, žížaly v tomátě, a vy si myslíte, že budu jíst nějaké nevyprané a neupravené housenky, no to tedy dovolte, odejděte.
1: Ten nás vypek, Bobe. To je pěkně povedený kamarád. Teda ten, až bude zase chtít postavit budku, tak normálně já udělám v plánech takovej zmatek, že ta bouda lehne ještě, než se jí dotkne, dodal Bobek a výhružně Kosákovi zahrozil. Ale v tom, jak šli, přeběhl přes ně stín. Podívali se vzhůru a nad nima letěl velikánský houf špačku. Bobek dal honem packy k puse a volal: pomoc, pomoc, špačíčci, špačíčci, přátelé naši okřídlení, špačíčci. Bob do Bobka strčil: prosím tě, to musíš jinak. Pánové, slétněte k nám, zde vás čeká občerstvení, čerství červy, housenkovaté housenky. A skutečně, v tu ránu se houfec ptáků ve vzduchu zastavil, otočil a šup střemhlav na záhonek. Vítáme vás v naší zahradní restauraci. Každý si prosím můžete usednout nebo ulehnout ke svému záhonku, uklonil se Bobek. Ale ptáci si ho ani nevšímali, neměli čas. Zobali, až se jim hlavičky natřásaly a za chvíli byly housenky ty tam, a zelné hlávky zůstaly rozstříhané ptačími zobáčky, jak na nejjemnějším struhadle. A pak špačkové zamávali křídly, frr, tradá, zase z hůru a rovnou do teplých krajin. No prosím, ani jedna housenka, radoval se Bob. Ale taky ani jedna hlávka, posmutnil Bobek. Vlastně to nevadí, my máme nastrouháno, dodal Bobek a vzal si plnou pusu zelí a ochutnal. Tedy, vem si, to je dobrota, pochvaloval si. A pak se oba pustili do jídla. Však si ho taky zasloužili. Brali plnými hrstěmi a cpali se, že se jim sotva pusa stačila otáčet. Najednou se Bobek otočil k Bobovi a povídá: Bobe, ale já už nemůžu. Urodil se, tak jes. A když to všechno sníme, zapíší nás do knihy, jaký napsal ten, no, všechny tam píšou, když jsou slavný, a my budeme slavný taky. Ale pusy se jim otáčely stále pomaleji a pomaleji. Pak Bob polkl a řekl: Bobku, my to zelí naložíme. Přikoulel sud a zelí do něho nandali. Ale panstvo, udělat si takové kysané zelí, to není jen tak, to se musí to zelí v tom sudě pěkně, ale pěkně sešlapat. A Bob a Bobek šlapali, až z nich stříkal pot. Když došlapali, vzal unavený Bob vyčerpaného Bobka na záda a odnesl ho do klobouku. A sotva dopadli, už spali. No, jak by ne po takovém dnu.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: byčiště se kasá.
1: S byčištěm byly odjakživa potíže. Za každou cenu chtěl být středem pozornosti a prostředky k tomu si nikdy právě úzkostlivě nevybíral.
0: Pokřikoval drze na lidi, nadával, rval se, tahal holky za vlasy, zkrátka využíval každé vhodné i nevhodné příležitosti, aby ukázal, jak náramný je sekáč.
1: Tentokrát to však přeci jen značně přehnal.
0: Zhotovil si totiž velký prak a střílel s ním, po čem se dalo.
1: Zpočátku po patnících, sloupech, návěstích a dopravních značkách.
0: Už to bylo dosti zlé, ale střelec byčiště začal časem prahnout i po živých obětech.
1: Začal se trefovat do ptáků a každý den se honosil novými a novými ulovky.
0: Mňouku, tomu byčištěmu by se to už konečně mělo zatrhnout, neboť jinak v celém širokém okolí nezůstane jediný živý pták.
1: Jo, zatrhnout, to se snadno řekne, ale jak? Vykládat tomu o slově něco o ochraně přírody nemá žádnou cenu. Ani by nás nepustil ke slovu.
0: No, zkusit bychom to však přeci jen měli. Rozhodl Kopyto a také to zkusil. Odpoledne přistoupil k vášnivému střelci a důrazně mu řekl. Hele, byčiště, to tvoje střílení po ptácích se nám ani trochu nelíbí. Měl bys toho radši nechat. Jsi facku? Otázal se byčiště výbojně.
1: Kopyto ovšem facku nechtěl, ale ustoupit také nemohl, neboť bylo přítomno několik svědků. Vypukla tedy nádherná rvačka, která sice neměla žádného vyloženého vítěze, za to však dva raněné, kterým z nosu vydatně tekla červená.
0: Kopyto měl ještě navíc utrženou klopu u saka a taky trochu kulhal, protože ho byčiště kopl do kolena.
1: Tak tady to máš, Kopyto. S byčištěm nikdo nic nesvede, alespoň ne tímhle způsobem.
0: A jiným způsobem snad ano. Já se vsadím, že teď se pustí do ubohých ptáků ještě urputněji.
1: Když nedá na dobré slovo ani na kamarádské pěstní upozornění, musí být ukázněn vyšší instancí. Jestli proti němu zakročí ředitel školy nebo sám pan byčiště.
0: Snad bys nešel žalovat. Takhle hluboko přece nemůžeme klesnout, i kdyby byčiště vystřílel celé posázaví.
1: Nebudeme žalovat. A přece byčiště mu zatopíme tak, že na to do smrti nezapomene. Dostal jsem totiž opět jeden ze svých geniálních nápadů.
0: No to rád slyším. Poslední dobou si v tomto směru dosti selhával. Tak už to ze sebe konečně vysyp.
1: A teď ještě ne. Ale hned po setmění se sejdeme na obvyklém místě. A pak mé přednosti jistě náležitě oceníš.
0: Za několik hodin se přátelé opravdu sešli u trafiky pana Kropáška.
1: Bylo nevlídno, sichravo a mlhavo a spoře osvětlené uličky městečka zely prázdnotou.
0: Kdo právě nemusel ven, ten nevycházel.
1: A dokonce i psi byli zalezlí ve svých boudách a ignorovali své hlídací povinnosti.
0: No, to je zase den. Co pak v takovém nečase se dá něco kloudného dělat?
1: A právě takový den je však jako stvořený k nekalým činům. A my vůbec nemůžeme potřebovat, aby nás při naší činnosti někdo zpozoroval.
0: Tak už se vytáz tím svým geniálním nápadem. A jestli si přeháněl, tak ti neřeknu ani ahoj a pádím domů ke kamnům.
1: Mňouk se sebevědomně nadmul a sáhl rukou pod kabát. Ke kamarádovu velkému údivu vytáhl přesně takový prak, jaký vlastnil byčiště.
0: Co s tím chceš dělat? Co to má znamenat?
1: Je třeba jednat, příteli. Jestli se vše podaří, bude ptactvo v městečku a okolí zachráněno a byčiště si ho už ani nevšimne.
0: Rozvážně sáhl do kapsy pro kamínek, vsunul jej mezi vidlici praku, natáhl gumu, zamířil a prásk.
1: Žárovka pouličního osvětlení se rozletěla na tisíc kusů a tma v městečku byla ještě o chlup větší než předtím.
0: No tohle, co děláš? To přece...
1: Je jednoduché. Hele, nebude-li polapen skutečný viník? A já pevně doufám, že nebude. No, padne podezření na koho? No na ko? No na známého ničemu, který s prakem střílí po ptácích. Jdeme dál. U další svítilny odpravil Mňouk další žárovku a to opakoval toho večera ještě 15krát.
0: No, tento způsob má zřejmě jistou logiku, ale tak trochu se mi nelíbí, že to má nevinný byčiště odskákat za nás.
1: Byčiště, že je nevinný? A co ti ptáci? Chceš, aby přežili, nebo nechceš?
0: No samozřejmě, že chci. No tak střílej na další lampu, jo?
1: Hele, už se mi to zdá příliš stereotypní. Kdyby střílel byčiště, určitě by cíle měnil.
0: Zamířili tedy postranní uličkou k muzeu, kde si Mňouk vybral za cíl okno v rezidenci správce Erbla.
1: Sklo se s rachotem rozletělo a správce se rozhulákal.
2: Kterej ničema!
0: A žáci Kopyto s Mňoukem pokračovali ve své pouti s temnělým městem.
1: Tak a teď přijde zlatý hřeb programu. Tahle zásilka bude ze všech nejdůležitější. Těšil se Mňouk, když se zastavili před školou.
0: Skoro je mi toho bytištěho líto. Vsadím se, že mu to šerif pořádně spočítá.
1: Mňouk zamířil s patrnou rozkoší na okno ředitelova bytu. Za všechno ptactvo nebeské! Zvolal pateticky a vystřelil. Ve vteřině bylo okno na cimpr-campr a v zápětí se v něm objevila holá ředitelova lebka.
3: Banditi! Kásku nevycválaná! Chuligáni zlotřilí! Rozvíjenci zpuslí! Já už s vámi zatočím! Tohle vám nezůstanu dlužen! Banditi! Banditi!
1: A teď rychle domů! A pozor, ať nás nikdo nevidí!
0: Rozešli se s pozdravem
4: ať se jiné bytiště!
0: A vytratili se z nebezpečného pásma s dovedností jim vlastní.
1: A už se těšili, co přinese dramatický zítřek.
0: Ukázalo se, že Mňouk plánoval a uvažoval s prohnaností starého gangstra, neboť jeho předpoklady se do posledního puntíku přesně vyplnily.
1: Už o 7:30 přiletěl do školy správce muzea Erbl a křičel, že muzejní okna tu nejsou proto, aby do nich nějaký pacholek střílel prakem a že to nemohl udělat nikdo jiný než byčiště, o němž je všeobecně známo, že nebezpečnou zbraní ohrožuje kdekoho.
0: Chvíli před začátkem vyučování se ještě do ředitelny dostavil technický referent městského úřadu a dramaticky oznamoval, že 17 žárovek veřejného osvětlení vzalo v noci za své.
1: Na městském úřadu se všichni domnívají, že pachatelem je známý uličník byčiště, který prý bez praku nedá ani ránu a je, jak vidno, svému okolí nebezpečný. No vida. Byčiště. No všem známá firma. A já jsem se celou noc pod rozbitým oknem třásl zimou. No počkej, bytiště, na tebe si pořádně posvítím.
0: Krátce po 8:00 byl nic netušící žák bytiště volán do ředitelny. Při vstupu do místnosti mu ještě nedopatřením ke vší smůle vypadl z kapsy jeho oblíbený prak.
1: Ha! Tohle mi stačí, bytiště. Zde je doličný předmět a důkaz toho, jaké škody si způsobil.
0: Byčiště hleděl do země a zarytě mlčel, neboť se domníval, že jde o škody na ptactvu a eventuálně i na dvou kočkách, které se mu také podařilo postřelit.
1: Bude ti nejen snížena známka schování, ale tvůj otec bude muset uhradit všechny škody, které si svým uličnictvím způsobil.
0: Byčiště se ušklíbl. O jakých škodách to šerif mluví? Jakou náhradu může kdo požadovat za pár zastřelených vrabců a postřelených chocholoušů? Chudák vůbec netušil, jaká mračna se stahují nad jeho hlavou.
1: Téhož dne odpoledne totiž ředitel osobně navštívil pana Byčištěho, který pracoval v místní obovnické dílně.
0: Pan Byčiště byl Švec jako vystřižený ze starého kalendáře. Vlasatý, usmolený, rtuťovitý a také pořádně vzteklý.
1: Když uslyšel, že má za syna zaplatit 17 žárovek a 2 okna, nakopl verpánek takovou silou, že jim vyrazil další okno v dílně a způsobil si zbytečné vydání.
5: Ten hrošťák! pořád jen samé stížnosti. Žádnou radost člověku neudělá. Ale já ho naučím, já ho srovnám.
1: Buďte uvážliví a mějte na paměti, že trest má být přiměřený provinění. Napomínal ho ředitel, který v sobě přece jen nezapřel pedagoga.
5: Já ho roztrhnu jako hada. Já mu dám prak dělat školu na veřejném majetku. Rozbít okna. Co pak myslíš, že kradu?
1: Ředitel raději už nic nenamítal. Jednak proto, že střelce prakem příliš nelitoval a za druhé proto, že už byl ze sveřepého otce sám dost vyděšený. Svědomím řádně vykonané práce se tedy odporoučil.
0: Večer vtrhl otec Byčiště do svého příbytku jako uragán. Byl rozčepířený, nasupený a v ruce třímal potěch.
5: Kde je ten darebák? Kde je ten výtržník a ničitel hodnot?
0: Nic netušící žák Byčiště se právě vykoupal. Spokojeně se ještě chvíli ráchal ve vaně a hlučný otcův vstup ho značně překvapil. Co se vlastně stalo? Nic tak strašného přece neprovedl. V dané chvíli mu však řádné zdůvodnění výprasku nebylo dopřáno. Rozlícený otec vytáhl svého potomka z vany jako zavináče z láhve láku a tak, jak byl, si ho přehnul přes koleno. A neprodleně počal masité části nezdárného syna zpracovávat potěhem. A přitom neustále vykřikoval.
5: Já ti dám prak, já ti dám střílení, ty, já ti dám.
6: Jau, tati, jau.
0: Žák Byčiště se patřičně rozhřeštil, ale příliš si tím nepomohl. Vědomí značné finanční ztráty zaplašilo u obuvníka jakoukoliv myšlenku na milosrdenství. Řezal syna tak dlouho, až mu to jeho vlastní dýchavičnost zarazila. A ještě když docela zmožen hekal na kanapy, nepřestal ze sebe v přestávkách vyrážet:
5: já ti dám prak, já ti dám střílení, ty, já ti dám prak, já ti dám střílení.
1: Výprask, jakkoliv nezasloužený, přinesl své plody. Od té doby už nikdo nespatřil u žáka Byčištěho prak ani jinou podobnou zbraň a ptactvo v okolí městečka se znovu bezstarostně rozštěbetalo.
0: Prohnaný žák Byčiště ovšem nebyl na hlavu padlý a brzy mu došlo, že proti němu bylo zřejmě připraveno rafinované spiknutí. A kdo jiný mu mohl připravit ony strastiplné chvíle, než žáci Kopyto a Mňouk. Byčiště vsteky zaskřípal zuby, neboť vzpomínka na ponižující výprask byla doposud živá.
5: Což pak by taková potupa měla zůstat bez pomsty? Ne, nikdy. Jedna prohnaná bitva ještě zdaleka neznamená prohranou válku. Žáci Kopyto a Mňouk ještě poznají, kdo je to Byčiště a budou pozdě litovat, že si s ním něco začali. Pomsta bude sladká.
1: V pondělí ráno při cestě do školy čekalo na žáky Kopyta a Mňouka nemilé překvapení. Na kdejakém plotě a kdejaké zdi bylo napsáno velkými tiskacími písmeny.
0: Žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla.
1: Než došli do školy, přečetli si oba žáci tento hanlivý nápis nejméně 15krát.
0: Ve třídě je vítali posměšné pohledy.
1: A Jindra Benecká se potměšile otázala. Poslyšte, kluci, co to vlastně je to diluviální trdlo?
0: Kopyto a Mňouk se odšourali pokud možno lhostejně do lavice a snažili se provokaci mužně přehlížet.
1: Do smíchu jim však nebylo.
0: Dobře věděli, že nápis je jen výzva a hozená rukavice, kterou budou muset zvednout, nemá-li se potupný název ujmout.
1: Celou věc dovršil ještě učitel Pěníčka, který hned na začátku hodiny pravil.
7: Žáci, přečetl jsem si na několika plotech, že žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla. Takhle, hanlivé nápisy teda zásadně neschvalují a mimo to vás chci upozornit, že výraz diluviální trdlo je holý nesmysl. Kopyto s Mňoukem sice mohou být trdla, to ano, avšak nikoliv diluviální. Trlo je ovšem staročeské slovo, ale přídavné jméno diluviální znamená pravěký, předpotopní. No a tak staré zase trdlo není. V pravěku zřejmě ještě žádná trdla nebyla a také se nezachovala, takže nejsou historicky doložena.
0: Toto poučení vzala třída na vědomí. Nálada žáků Kopita a Mňouka však klesla hluboko pod bod mrazu.
1: O následující přestávce došel Mňouk k lavici, v níž se spokojeně pochechtával Byčiště.
8: Byčiště, ty nápisy si psal ty.
5: Proč bych to dělal? Co pak jste mi něco udělali? Chtěli jste, abych přestal střílet ptáky, tak já jsem přestal. Tak si vás vážím.
8: Takže si nemyslíš, že jsme diluviální trdla?
5: Budu o tom uvažovat. Zeptej se mě zítra, nebo radši až pozítří, to už si to promyslím.
8: A co bys říkal tomu, kdybych ti teď vrazil pár facek?
1: Chystal se Mňouk krvačce.
0: Byčiště však ku podivu nijak nereagoval. Pohodlně se rozvalil v lavici a drze zíral na svého soka.
5: Moc by mě to mrzelo, ale pomyslel bych si, že ti vlezla sláva do hlavy.
0: Kopito přistoupil k Mňoukovi, vzal ho za ruku a odtáhl ho od pisatele urážlivých výroků.
5: Tohle nemá cenu. Žádná hrvačka nám nepomůže. Ostatně víš, že s tím máme své zkušenosti.
1: Což Mňouk ač nerad musel uznat. Odpoledne se pak sešli k válečné poradě.
5: Mňouku, máš nějaký geniální nápad?
1: Mňouk smutně zavrtěl hlavou. Geniální nápady bohužel nevznikají denně a na objednávku.
5: Ale já ano. Jdeme na kafky.
1: Na kafky?
5: Jo. Musíme jich chytit co nejvíce.
1: Mňouk sice nechápal, jakým mohou kafky pomoci proti tak nebezpečnému nepříteli, jakým je Byčiště, ale dál už se nevyptával. Měl ke Kopitovi plnou důvěru a krom toho lapal živé ptáky docela rád. I když je třeba v zápětí zase pouštěl na svobodu.
0: Žáci Kopito a Mňouk se tedy připravili na lov.
1: Jejich vybavení bylo skromné.
0: Na lovišti poblíž lesa podepřeli bedínku klackem, na který uvázali provaz a schovali se v blízkém křoví.
1: Ve chvíli, kdy kafka přicupitala rozmoklým sněhem k návdadě v bedince, podtrhli zatáháním za provázek klacek a bedínka spadla jako past na zděšeného krákajícího ptáka.
0: Během 2 dnů intenzivního lovu chytili takto 15 kavek, které odnášeli ke Kopitovům do prázdného chléva.
1: Tam je pečlivě zajistili, nasytili a dohodli se, že se jim každý z nich bude věnovat nejméně 2 hodiny denně.
0: Dny, které následovaly, byly plné sebezapírání. Nápisy žáci Kopito
1: a Mňouk
0: jsou diluviální trdla se povážlivě množily a bylo téměř jisté, že už je nepíše jen Byčiště.
1: Jednoho dne ve třídě utrousila Jindra Benecká. Kluci, já mám dojem, že jste pořádný baby. Pořád jste vystupovali, jako když nad vás není a teď vám udělá čáru přes rozpočet docela obyčejný Byčiště. Má z vás pořádnou psinu a vy místo, abyste mu nařezali, zakládáte zřejmě zoologickou zahradu. Benecká, dočkej času jako husa klasu. Radil jí Mňouk, ale příliš jí tím nepřesvědčil. Popularita obou žáků poklesla tak rapidně, že se jim začal pošklebovat i jejich dosavadní bezmezný fanda Čupíšek.
0: Za to Byčiště byl obdivován. A kdekdo žasl nad onou jednoduchou a účinnou metodou, kterou oba věrné přátelé doslova knokautoval.
5: Jsou to obyčejní chudinkové, kteří se stali známými jen díky protekci. Mít já taky strejdu v novinách, tak budete čubrnět, kam až bych to dotáhl.
1: Ale jak praví staré české přísloví, žádné stromy nerostou do nebe.
0: Jednoho dne přišli žáci Kopito a Mňouk do třídy ve výtečné náladě.
1: Navzdory tomu, že viděli cestou do školy množství zbrusu nových nápisů, označujících je za diluviální trdla. Mňouk nesl pod paží podivnou krabici s navrtanými otvory.
0: Za napjaté pozornosti celé třídy ji posléze otevřel.
1: Vylétla z ní kafka, zakroužila kolem stropního svítidla a pak se posadila na tabuli.
0: Chvíli se zvědavě rozhlížela a pak prohlásila krákoravým hlasem.
9: Brr, byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
0: Žáci Kopyto a Mňouk se opět vyhřívali na výsluní slávy, zatímco byčiště zjevně chřadl. Chodil s hlavou sklopenou k zemi a marně se užíral myšlenkami na vhodnou pomstu. Dlouho ho však nic nenapadlo, alespoň ne nic takového, co by obstálo v soutěži s mluvícími kavkami. Pak však přece jen dostal nápad, co je to taková kavka proti papouškovi. Kdyby se mu podařilo získat papouška, naučil by ho tolika nadávkám na adresu žáků Kopyta a Mňouka, že by ho už těžko mohl někdo přetrumfnout. Ano, to je to pravé řešení. Musí si obstarat papouška.
1: Papouška ovšem nekoupíš za korunu 50 a větším obnosem bohužel byčiště nedisponoval. Byl proto nakonec nucen, i když si byl dobře vědom s tím spojeného rizika, obrátit se s prosbou na otce.
5: Cože? Zvolal překvapený otec. Nedávno jsem za tebe zaplatil rozbitá okna a teď na mě chceš papouška. Velrybu nebo nosorož ty bys nechtěl.
1: V dovršení všeho neštěstí se v tu chvíli snesla na okno jedna z mluvících kavek a zakrákala.
9: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
0: Otec byčiště vzal pochopitelně tento urážlivý výrok na sebe, popadl vztekle po těch a začal jim zpracovávat svého dokonale vyjeveného potomka. Přitom vykřikoval.
5: Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška? Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška?

0: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasvál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škuba listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce.
1: To jsou klukoviny,
0: řekl rybář a zbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr.
1: Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku.
0: To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody.
1: Berou, berou,
0: zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl.
1: Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici, divil se kapr. Je tu pěkně a je tu klid, odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě.
0: Kapr vždycky čekal, zatahal mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zasklil rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl:
1: dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář.
0: A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal:
1: na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu.
0: Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hó! Řekl kapr v okouzlení, protože ó je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svátcích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdičky.
2: Jak rákosníček nedodal správné zahradnické počasí. Dneska nebylo s počasím něco v pořádku. Bylo takové vrtkavé, každou chvíli jinačí, zkrátka jedním slovem popletené. Však i Rosnička Anička z toho byla celá zmatená a tak se při povětrnostním hlášení zamotala do slovíček. Podle dnešní, spíš ale včerejší situace, nemůžeme, avšak možná zcela určitě můžeme očekávat, že někde bude počasí stále, zatímco jinde zase nestále, možná jaksi obzvláště neurčité.
3: No, tedy, kdo má tohle poslouchat? Mračil se skřítek. To je pořád řečí, že počasí bude jednou takové, jindy zase makové. Pro mě, za mě, ať je třeba pořád stejné. No to rozhodně ne.
2: Vyděsil se krtek Florián, který se zčista jasna vynořil rákosníčkovi za zády.
3: Já například potřebuji počasí různé. Já jsem totiž krtek zahradní. A to víte, některá kytka potřebuje víceméně sucho, jiná naopak by chtěla krtek zahradní. A to víte, některá kytka potřebuje víceméně sucho, jiná naopak by chtěla vlhko. Jsou i takové, které...

0: podle tvého přání.
1: A kdo jiný než Rákosníček by se mohl takhle chvástat? Okřikla ho Rosnička. S počasím si dodnes nevím rady ani já, takže ty se raději do ničeho nepleť, nebo to zase špatně dopadne. Jenže komu není rady, tomu není pomoci. A tak není divu, že Skřítek odbyl varování Rosničky Aničky mávnutím ruky.
0: Jen si klidně řekni, co máš za přání, pobízel Krtka. Já ti klidně splním třeba tucet.
2: No tak, jestli tedy mohu, prosím, přešlapoval Florian rozpačitě z tlapky na tlapku, tak bych ti byl velice zavázán, kdyby se laskavě udělal předně teplo. Jo, jemné a vlahé, prosím.
0: No nic našího, prohlásil Rákosníček. To já hladce zařídím. Bude teplo, jemno i vláno.
2: A co dál? Dál, prosím, je nezbytně nutné, aby bylo zamlženo. Abych tak řekl, vlhce zamlženo.
1: Pokračoval Krtek Florian ve svých přáních.
0: No, to je hračka pro mě, sliboval Skřítek. Zamlženo budeš mít opravdu raz, dva?
2: No, a ještě mohli poprosit větrno více a větrno méně.
0: I větrno bude,
1: řekl Rákosníček.
2: Za chvíli tady zafouká jako na větrné hůrce.
0: Nejlepší ovšem bude, když vše zařídím urychleně, abys nemusel dlouho čekat, že?
1: Ale když už to říkal, věděl, jak na to půjde. Oprášil svůj šlapací větrník, z podvodního laboratoria si přinesl novou křivuli a nahráz postavil zase tři zrcadla. Znovu do nich chytil odraz sluníčka, takže na hrázi opět bylo horko a křivuli s kouřovým práškem zahřál tak silně, že se z ní valila hustá mlha. Když pak nakonec roztočil svůj větrník, zafičelo nad rybníkem silou meluzíny. Všechno šlo báječně. Potíž byla pouze v tom, že se to stalo najednou. Mlha zahalila celý brčálník a sotva ji na chvíli roztrhal burácivý vítr, rozpálila se zrcadla slunečním žárem. Počasí se měnilo jako na obrtlíku. Hned bylo horko k nevydržení, hned zase větrno k neudržení. Naštěstí došly Rákosníčkovi síly a protože přestal roztáčet větrník, přestalo taky foukat. I křivuli do šeldech a vypustila už jenom cancourek mlhy. A jelikož poslední zavíření větru porazilo také zrcadla, ustal i sluneční žár. Sotva Florian popadl dech, spustil.
2: Pro zahrádku je sice nezbytné, aby bylo počasí různé, to ano, ale v žádném případě nepotřebuje počasí bláznivé, upospíchané, dohromady spletené. Takhle si opravdu správné zahradnické počasí, prosím, nepředstavuji.
0: No, to je teď jasné i mně,
1: připustil Skřítek.
0: Ono zkrátka platí, že trpělivost je matka moudrosti. A když si na správné počasí počkáme, tak se ho taky dočkáme. Ovšem hezky po pořádku. Takže já bych asi příště už neměl možná žádné počasí napravovat.
1: Každý, kdo Rákosníčka jenom trochu znal, si o tom ale myslel své, protože věděl, že to skřít

0: Lidé si od Vasila jeho stromky rozebrali a Vasil se znovu vydal po městečku hledat Míšu. Šel od člověka k člověku a hučel: medvídek, neviděli jste, hledám, nevíte, medvídek. Jen málo lidí bylo při té honičce za Míšou a ostatní ovšem nevěděli, koho to ten strejda vlastně hledá. Kroutili hlavami a soucitně se po něm ohlíželi, že se asi pomátl na rozumu. Vasil zastavil zas jednoho staříka: medvídka, hledám. Také stařík jen zavrtěl hlavou a šel svou cestou, ale pak se rozběhl za Vasilem a ukázal mu na veliký dům na náměstí. Vasil se vydal tam. V domě byl veliký ruch lidí a nevídaná spousta hraček. Vasil se vyjeveně rozhlížel po velikém sále a teprve za hodnou chvíli si vzpomněl, proč sem vlastně přišel. Ale Míšu nikde neviděl. Přistoupila k němu paní v modrém plášti a ptala se ho, co si přeje. Vasil vyhrkl jen: medvídka. Paní beze slova odběhla a ve chviličce se vrátila s plnou náručí větších i menších plyšových medvídků. Rozestavila je na pult a čekala, kterého si strýček vybere. Vasil stál, díval se na medvídky, pak zase na tu paní a nic z toho nechápal. Najednou se mlčky otočil a odešel. Paní se za ním udiveně dívala. I ona si myslela, že se pomátl na rozumu. Vasil obcházel dál křížem krážem po městečku a hledal. Míšu nenacházel, ale za to na každém druhém rohu znovu a znovu potkával oslíka. Pomyslel si, co se ten osel tady pořád motá. To on asi hledá včerejší den. Ale oslík nehledal včerejší den. Oslík také hledal Míšu. Byl to osel neposeda a tak trochu tulák. A když mu prvé ten nový, milý kamarád utekl, pustil se za ním. Marně. Míša měl rychlejší běhy a tak i oslík, teď už bez reklamy na hřbetě, obcházel křížem krážem po městečku a když na každém druhém rohu potkával toho strejdulu v kvítkované kazajce, pomyslel si, co se tu ten trumbera pořád tak motá. To on asi hledá včerejší den. Míša zatím hledal zase strýčka Vasila. V jednu chvíli uličkou zahlédl stát na náměstí Vasilův vozík s košem. Strýček je tedy stále ještě ve městě a tak znovu za ním. A jak tak pobíhal, ocitl se zase na dvoře s bednami a s oslíkovou stájí. Stáj teď byla prázdná. Po oslíkovi tu zbyla jen střížka s namalovanou reklamou. Ani jinde po dvoře nemohl Míša oslíka najít. A tu ho opět upoutali vysoké hromady beden. Křivolaké i slepé uličky mezi nimi lákaly ke hře naschovávanou. Škoda, že tu není s kým si pohrát. Medvídek neodolal a zkoušel schovávačky sám. Prolézal soutěskami a kročil se v úkrytech a zas čmuchal a sám si křikl: už. Plížil se a vyhlížel za rohy, jako by hledal spoluhráče. Stál
1: dále napjat, aby se honem honem včas vrátil do chládku. No jo, ale jen si takhle hrát na hru, to nic nebylo. Chtěl už schovávaček nechat, když se mezi bednami objevila kočka, velká, mourovatá kočka. To bylo něco pro Míšu. Hurá za ní. A hleďme, támhle leží natažená. No počkej, ty to slízneš. Medvídek tichounce přeběhl tak, aby se mohl ke kočce přiblížit ze zadu. Pomaloučku měkce našlapoval a pak vyrazil, ale kočka nespala. Bleskem skočila a velikým obloukem se snesla z beden dolů na dvůr. Hůř to bylo s Míšou. Medvědi ovšem neumějí tak skákat jako kočky a medvídek ani nebyl na skok připraven. Zarazit se ve svém rozběhu nemohl, přepadl a bezmocně padal. Naštěstí nedopadl až na zem. V letu narazil na plechový žlab pro dopravu zboží a rychle po něm klouzal dolů jako na tobogánu na pouti. Jenomže tady klouzal kamsi pod zem do černé tmy. Tam skluzavka ve vzduchu končila a Míša žuchl na kamennou podlahu jako pytel brambor. Kolem tma tmoucí, jenom docela nahoře pod stropem prosvítalo okénko, kterým sem vedla ta divná plechová klouzačka. Míša tápal po tmě po stěnách, snad odtud vede nějaký východ na denní světlo. Nahmatal jakýsi výklenek s drátěnými stěnami a jak tak hmatal po těch stěnách, narazil na nějaký knoflík. Podlaha pod ním se otřásla, zaskřípalo to a výklenek s Míšou rachotivě ujížděl vzhůru. V Míšovi se tajil dech. Nejvíce ho děsil ten pekelný lomos, který se tu v tom tichu a tmě burácivě rozléhal. Ale už odkud si zhora kmitlo světlo a rychle se rozsvěcovalo víc a víc. Nákladní výtah s medvídkem se prudce zastavil a za jeho drátěnou stěnou se objevil veliký sál. Už se v něm svítilo a v záři nesčetných žárovek se hemžil dav lidí. Míša se honem přikrčil dozadu do stinného koutku, aby ho nikdo nepozoroval. Ale lidé si ho nevšímali. Vcházeli a vycházeli skleněnými otáčecími dveřmi. Vedle dveří byla celá stěna ze skla a tím bylo vidět na náměstí. Uprostřed sálu stála vysoká jedle. Její špička sahala až k nedohlednému stropu. Míša ovšem jedle ze Zelené hory dobře znal, ale tále se třpitila a jiskřila stříbrným popraškem, lesklými řetězy a všemožnými bliskotavými cetkami. Mnohobarevné lucerničky házely po té kráse duhové blesky a průsvitné koule zevnitř prosvětlené zářily jako plody rajské zahrady. Na špičce se třpitila hvězda a pod ní na větvích zahlédl Míša zlaté jmelí. I to mu připadalo jako div. Znal jmelí jen zelené a to rostlo jenom na dubech. Na jedli je nikdy neviděl. Ale co to všechno bylo proti tomu, co uviděl medvídek okolo. Na policích podél stěn, na pultech, na stojanech i jen tak na podlaze byly nespočetné zástupy panenek, panáčků a zvířátek, stavebnicové hrady, koloběžky a autíčka, hromady bubinků, trumpet a harmoniček, šavlí, kuší a čák a jiných hraček. Tu sebou Míša trhl. Docela blízko něho stála na polici u stěny skupina medvídků. Všichni byli menší než on, někteří i docela maličtí. Zdálo se mu, že se medvídci dívají přímo na něho. Chtěl se s nimi dát do řeči, ale bál se, aby ho nepozorovali lidé. Lidí však teď ubývalo. Vycházeli a noví nepřicházeli. Sál se docela vyprázdnil. Zbyl tam pouze jeden muž. Ten obcházel se svazkem klíčů po sále a pozhášel všechna světla. Také lucerničky a zářící koule najedli. Potom i on vyšel, zamkl za sebou a stáhl mříž. V domě divů se rozhostil klid a temnota.

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naraz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Děť je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakresli nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
1: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího. Ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
1: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
1: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
1: Nahodou stojíme.
2: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
1: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
3: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
1: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
3: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám, rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník,
0: aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříčkovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
1: Vypadá to na bouřku,
0: všimnul si Macourek.
1: Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
3: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, zná. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plách. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočičák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

0: Štaflík a Špagetka pořádají slavnost. Už celý týden se Štaflík a Špagetka připravovali na svoji slavnost. Špagetka stříhal trávník, Štaflík chodil na štaflích a rozvěšoval lampiony na stromy. Také Vrána se starala, ačkoliv jí do toho nic nebylo. Létala křížem krážem po zahradě a připomínala psíkům.
1: Už jste poslali všem zvířátkům pozvánky? Máte připravený program? Jaká bude hlavní cena?
0: A hned se nabídla, že hlavní cenu obstará. Má totiž skvělý nápad. Poprosí paní Zajícovou, aby upekla mrkvový dort.
1: Je to její specialita,
0: tvrdila Vrána.
1: A je to taková dobrota, že už teď se mi zbíhají sliny v zobáku.
0: Všechna zvířátka se na slavnost těšila a už se nemohla dočkat. Každý si něco zábavného připravil. Bude se také závodit v běhu a nakonec bude ohňostroj. Starý jezevec si nechal vyprášit kožich, prý aby si neudělal ostudu.
2: Chystá pro všechny nějaké překvapení,
0: roznášeli o něm veverky.
2: My už máme všechno nacvičené, ale je to zatím tajemství. Nemůžeme nic prozradit,
0: chlubili se. Všichni ale už dávno věděli, že veverky budou tančit. Křeček si dokonce vyčistil uši a ostříhal drápky, aby se mu líp hrálo na foukací harmoniku. Paní Zajícová upekla první cenu. Mrkvový dort. Měla však starost, aby její zaječátka s dortem něco nevyvedla. Přípravy byly v plném proudu, když se rozneslo, že žáby odřekly účast. Nacvičovali totiž sborový zpěv a nemohli se dohodnout, která bude dirigovat. Když neschody vrcholily, zasáhla Vrána.
1: Už se nehádejte, dirigovat budu já. Mám výborný hudební sluch a hudební vzdělání.
0: Přípravy na slavnost už byly u konce, když přišla další nečekaná pohroma. Žížaly měly schůzi a usnesly se, že jsou uražené, protože je na slavnost nikdo nepozval. Prý psi ještě uvidí, co jim udělají s trávníkem. Bude z něho oraniště. Vrána žížalám vzkázala.
1: Moc si nevyskakujte, holčičky. Mám pěkně dlouhý zobák a vyzobám vás z trávníku jako hozinky.
3: Uf, přece si nenecháme kvůli žížalám pokazit naši slavnost, rozhodl Špagetka. Slíbíme jim, že se mohou účastnit závodů kolem zahrady. A pozveme je osobně.
0: Slavnostní den nastal. Na zahradu přišli všichni pozvaní hosté. Štaflík vylezl na pódium, aby všechny uvítal, ale Vrána mu schovala papír, kam si napsal svoji řeč. A tak jenom zakoktal.
4: Tak, abych nezdržoval. Tak vás. Pěkně vítám.
0: Zvířátka zuřivě tleskala. Jenom Vrána se chechtala a pískala. První vystoupil jezevec. Připravil si básničku, ale měl hroznou trému. Uklonil se, začal, ale všechno popletl.
3: Polámal se mravenček, víta každá bačkora, o půlnoci
0: zaškobrtl a zapomněl, jak dál. Zrudnul, motal se a přešlapoval z tlapky na tlapku. Štaflík, který seděl v první řadě, nebohému jezevci napovídal.
1: Doktora, mravenčího, doktora!
0: Jezevec špatně rozuměl nápovědě a brumlal.
3: Brambora, upečená brambora.
0: Všichni se smáli a jezevec v rozpacích utekl z pódia.
3: Honem, pospíšte si.
0: Pobízel Špagetka veverky, které měly vystoupit.
2: Už jsme seřazené, už běžíme,
0: odpovídali veverky a vyběhli na pódium. Uklánili se a vůbec se nestyděli jako nešťastný jezevec. První veverka dala znamení křečkovi a ten spustil na harmoniku. Veverky zatančili tanec lesních víl. Trochu jim při tanci vadily ocásky, které se jim pletly mezi nožky. Přesto měli velký úspěch. Potlesk nebral konce. Žabí sbor vystupoval na lodičce, plující uprostřed jezírka. Vrána dala taktovkou pokyn a už se po hladině neslo mohutné a mnohohlasé. Kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Přetížená lodička se zvolna potápěla a žabí sbor mizel pod vodou. Jen dirigent Vrána v poslední chvíli uletěla.
1: Honem, honem! Teď je řada na nás!
0: Volali Štaflík a Špagetka a vyběhli na pódium. Štaflík, kouzelník, se za potlesku ukláněl. Špagetka mu podal kouzelnické nářadí, hůlku a klobouk. Pak Štaflík vyzval diváky.
1: Af, přistupte blíže. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Koho dám do toho klobouku? Zmizí. Kdo se hlásí?
0: Špagetka lákal zvířátka na pódium, ale nikdo neměl odvahu. Až malý zajíček se vytrhl mamince a přiběhl. Štaflík ho strčil do klobouku, poklepal hůlkou a klobouk byl prázdný. Je, vydechla překvapená zvířátka. Zajíček je fuč. A paní Zajíčková lomila packama, co ten uličník zase provedl. Vrána krákala.
1: Je to nějaký podfuk.
0: A letěla si klobouk prohlédnout zblízka. Také ji strčil Štaflík do klobouku a ukázal ohromeným divákům, že zmizela. Jen Špagetka věděl, že v klobouku je skrýš, kde jsou zajíček i vrána ukrytí.
1: Čary, máry, fuk!
0: Čaroval Štaflík s hůlkou dál a vytáhl z klobouku za potesku diváků zajíčka i vystrašenou vránu. Další program, závod v běhu, odstartovala vrána. Nejrychleji vyběhly myšky. Pletli se ostatním běžcům mezi nohama. První zakopl jezevec a ostatní padali přes něj. To byla legrace. Než se všichni rozpletli, dostali se do čela závodu žížaly. Brzy je přeskákali žáby a už by zvítězili, kdyby žížaly nešvindlovali. Zkrátili si totiž dráhu svými chodbičkami pod zemí. U cíle byla mela. Žížaly se prali s žábami.
1: Vy, padvadnice, kvák, kvák. Švindlířky prolhaný, kvák.
0: Volali rozlobené žáby.
1: Dejte nám první cenu, kvák, kvák, kvák, kvák.
0: Štaflík a Špagetka se vrhli mezi rozvášněné závodníky, aby zabránili pranici. Nikdo si nevšiml, že první cena, dort, mizí z pódia.
3: První cena je pryč, vykřikl Špagetka. Honem, za ní, tamhle utíká.
0: Rázem bylo po pranici a všichni se svorně vrhli za unikajícím dortem. No ovšem, byla to vrána. Využila zmatku kolem, vlezla pod dort a pomalu s ním cupitala pryč.
1: Teostuda, teostuda,
0: naříkala chycená vrána.
1: Když... Ale já mám makvový dort, tak ráda.
0: Vrána byla od dortu celá ulepená a pořád se olizovala.
1: Za trest nic nedostaneš,
0: rozhodl Štaflík.
1: První cenu dostanou všichni, dort rozdělíme.
0: Všichni Štaflíkovi zatleskali a pustili se do dortu. Byl už večer a tak rozsvítili lampiony. Zahrada potemněla a v altánku si zvířátka se Štaflíkem a Špagetkou zaspívala na dobrou noc.

0: celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Shangri-La. A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si od toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Klouček. Popravdě řečeno kloučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček k uchu dával kobyle povely a kobyla orala, jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prý nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Šved se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Šved, že ne. Ne, že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít, že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Švec povídá, ne, krev je krev, syn je syn a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte, a totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho svlékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic.
1: Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva.
0: Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal.
1: Lžeš, pse, řekl jeden z lupičů.
0: Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš,
1: nehrajeme divadlo, loupíme.
0: A obrátil se k pánovi.
1: Nicméně lžete, pane, v celém kraji není místa, kde byste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal?
0: Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě. Franta Jizva se zasmušil.
1: Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. hoděj se nám.
0: Pak pohlédl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Výmul velikou břitvu z kapsy, jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil jizva.
1: Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy. Zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět?
0: To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Jizva odstoupil a krvežíz s nimi se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paneček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě! Není lhář, není lhář! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a řvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě ty noci se vypravili s palečkem v hrsti do Červené Štoudve, což byla Kořalna a Hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Riesling anebo Frankovku, řval pronikavým hláskem.
1: Buď sticha, napomínal jizva.
0: Kamenáč,
1: sokrokuš.
0: Mají tu burgundské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst.
1: Kuš, kuš a podej víno.
0: Červený?
1: No třeba.
0: Nebo bílý?
1: No taky.
0: Jihomoravské zelené?
1: Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty čičero, jenom počkej, až se vrátíš.
0: Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění Štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s palečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře, chlapa teda lamželezo. Vyrazil před hospodu, popad dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lamželezo vtrhl do sklepa i s Hafanem sultánem. Paleček se schoval pod Štoudev. Lamželezo nikoho nenašel, ale sultán palečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod Štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popadl hřebík, štěstí, že tam byl. A pích, pích, pích! A psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si lamželezo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paleček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paleček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže! To je zajímavé. Vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl jizva, který byl v houští opodál a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka, rozmačká ho v pěsti jako hniličku. No a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl brata a pustil lupiče. Ti ho sebrali a odnesli ho potom zpátky do Doupěte. Když se prospali, dali hlavy dohromady a rozhodli, že dneska v noci mlynářovi ukradnou dobytek. Podstrčili Palička do chléva a žádali ho, aby zevnitř odemkl, odvázal krávy a vyhnal je ven. Opět Paleček se tvářil hloupým a volal na lupiče, jakouže krávu má vyhnat nejdřív, tu strakatou.
1: Mordie, ten spratek mě připraví o rozum, povídá venku jizva. Měli jsme ho rozmačkat, rozdrtit a rozmáznout a rozšlapat, chroptil krvežíznivý. Nežváň, napomíná ho jizva. Ty bys porád jenom drtil a rozmačkával hlupáku. Stejně se s ním moc mazlíš,
0: přidal se ke krvežíznivému ten s břitvou.
2: Tu strakatou a nebo tu rohatou,
0: křičí Palešek ze staje.
1: Ať neblázní, to byl tvůj nápad, ne náš.
0: No, chlapi se dali do hádky a Paleček je slyšel vevnitř, ve stáji a do toho křičel.
2: Ušatou a nebo chlupatou, a co bejčka ne?
0: No a mlynář se probudil. Popadl vidle a vzbudil Stárka. Ten vzal cep a vzbudil Mládka. Mládek měl sukovici po ruce a všichni vyrazili na lupiče. Ale už je nenašli. Lupiči zmizeli ve tmě a ve stáji také nikdo nebyl. Byl tam sice Paleček, ale schoval se do otrub. Když byl mlynář všechno prohlédl a přece nic nenašel, tak šel spát. Paleček usnul v otrubách také. Ráno přišla rozespalá děvečka do chléva, popadla otruby a nasypala kravám. Paleček se probudil, ale než si oči protřel, vidí, že nevidí. Kráva ho slízla i s otrubami. No a teď byl Paleček potně tam, kde by nechtěl být ani při světle. Běhal krávě z bachoru do čepce, z čepce do knihy a zpátky do bachoru. Křičel, bušil, zlobil se. Depak, tma tmoucí a vedro. Vlhké parno a tma. No, to se ví. Krávě ten Palečku v pobyt v útrobách radosti nepřidal. Někdo v ní křičel, šimral, štípal, no až to přestala dojít a chřadla. Když ji děvečka podestýlala, zazdálo se jí, že slyší z krávy tenký hlásek volat o pomoc. Jemine. Bylo zrovna poledne a to někdy člověka popadne hrůza pro nic za nic. Natož, když z krávy volá tenký hlásek. No tak od ní utekla, řekla to mlynářce, ta sousedce, ta kovářce a za chvíli se o tom mluvilo u holiče. Když o tom jizva slyšel, seděl zrovna namydlený holičovi pod břitvou, tak se vytrh, jak byl, a rovnou za mlynářem, že tu krávu koupí. No, dostal krávu, nemocnou krávu, za 5 švestek. A sotva ji přivedl do Doupěte, vzal palici, bim, a krávu porazil. Pak ji rozpáral, žaludky vyjmul, rozříz, a ejhle, Paleček sedí v knize, listuje si, a dělá jako by čet. Jizva ho popad, udělal pár dírek do prázdné konzervy a Palečka konzervou přikryl. Pak svolal radu starších lupičů. Paleček sedí pod konzervou a všechno slyší. Radí se, jak ho potrestat za dvojí zradu. Jeden navrhuje, aby Palečka přivázali kočce k ocasu a na kočku poštvali psa. Jiný ho chce pomazat medem, pověsit za nohu na strop a chytat na něj mouchy. Jeden zase vylisovat jako 4 lístek a udělat z něho záložku do knihy. No, to nemůže projít, protože neumějí číst a nemají knihu. Najednou povídá jizva.
1: Jsem tímto návrhem.
0: dáme ho do krabičky a pošleme ho darem, můžete třikrát hádat. Sněhovému žroutu, volali lupiči jeden přes druhého. Ano, sněhovému žroutu, ten si s ním poradí, povídá jizva. Všichni souhlasili, vyvalili sud rumu a dali se do pití oslavujíce chytrost i svou pomstu. Palečkovi pod konzervou bylo do pláče, ale neplakal. Sněhový žrout, ten bydlel vysoko v horách. Ještě kousek výš, než končí kosodřevina. Tam, kde je promrak málo kdy z údolí vidět. Tam bydlil v kamenném domě s ledovou střechou, obrostlý hustou srstí, nazrzlý od hlavy až k patě, se svou ženou, rovněž nazrzlou od hlavy až k patě, a s pěti dcerkami chlupatými a nazrzlými, jak by smet. Byl o chlup menší než velikánský obr, ale o hodně větší než největší člověk. Něco mezi orangutánem a řecko-římským zápasníkem. Měl 7mílové boty ten sněžný žrout a hned byl tu a hned byl tam, jak skákal z pohoří na pohoří, scháněje různé druhy lišejníku a mechu na salát. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom, aby vyděsil pastýře a pasáčky, aby rozehnal stáda, ovcí, anebo aby pobořil seníky. Ovšem, když se mu někdo moc líbil, pak bylo zle. Vzal takového nešťastníka a praštil jim o zem nebo o strom a zabil ho. Potom mu okousal prsty a snědl oči. To prý nebylo z hladu, spíše, že je taková pověra u sněžných žroutů, že prý se tím zlepšuje hmat a zrak. No, hrozné stvoření. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
1: Kdo to tam dal?
0: Povídá žrout. Ten s břitvou, viděli jsme ho, křičelo pět dcerek.
1: Proč jste mu neukousli prsty?
0: Měl břitvu, pravilo pět dcerek.
1: Mně by neutek.
0: Zabrumlal žrout a otevřel krabičku. Paleček kouká a vidí před sebou obrovitý krápník z masa, porostlý chlupy, tlustými jako vrbové proutí a nad tím dva lesklé koláče, které se pomalu kutálejí jeden ke druhému a nad nimi je takové roští, které se pozvolna zdvihá a tam vysoko nahoře vznikají příčné vrásky. Krucaj, vždyť to je nos a oči. Oči s obočím, povídá si v duchu Paleček. Žrout skutečně musel šilhat, aby se mohl dívat tak zblízka na tak nepatrného človíčka. Žroutka, žrout i dcerky, všichni kolem stolu a divíce se civí.
1: Ďakra, ďakra. Vy jste mi ale malinkatej,
0: dýchne žrout.
2: Já jsem byl dlouho nemocnej,
0: zařval Paleček. Rodina spadla leknutím pod stůl. Malí se často bojí velikých, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. I trvalo to chvíli, než zase obři nabyli odvahy. Paleček chodil po stole, jako by mu patřil, koukal po nich a když jedna dcerka si ho příliš zblízka prohlížela, povídá, moc neciv, nebo tě kopnu do voka. A byl by to určitě udělal, kdyby žrouti nebyli zahnali dcerky na kutě. Ale co teď s Palečkem? To není ani jedno sousto, uvažuje žrout. Prstíčky a očička. To aby dřív spolkl zvětšovací sklo. No snad zahodit.
2: A co takhle,
0: povídá žroutka,
2: co takhle, jak se říká, víš, těm malým věcičkám?
1: Trpaslíci.
2: Ale ne trpaslíci, jinak.
1: Aha, ty myslíš pidi.
2: Ale vůbec ne pidi, mini.
1: A jo, miniatury.
2: No, miniatury. Teď přece Kdo to je, sám jsi to říkal tuhle, jak sbírá ty miniatury, jsi to povídal o tom, že by dal za to, nevím, co by za to dal.
1: No, náš vládce a pán a král, veliký sněžný muž, matko, no to se ti povedlo.
0: A dal žrouce hubičku. Tak to mlasklo, že v údolí zavírali okna domnívajíce se, že z hor přichází čina. Obul boty, žroutku si posadil na záda, dcerky vzal do náruče a palečka do hrsti. První krok 7 mil, druhý krok 10 mil, třetí 40 a kroky se měnily v skoky a skoky v led. Paleček vidí pod sebou mraky, nad nimi ledovce, zelené moře, které bylo bíle lemované, a pak kopce písku a opět mraky a skoky se zase mění v kroky a jsou tu. Jsou vysoko na střeše světa v paláci velkého sněžného muže. Paleček stojí na dlani veliké jako malé políčko a dívá se přes velenos do oka s panenkou jako úplněk. Veliký sněžný muž uspořádal pro žrouta hostinu ze vzácných mechů, lišejníků a protěží na znamení radosti zdarovaného palečka. Po hostině vzal palečka do svého muzea, aby mu ukázal, kde bude od teďka žít. Měl tam nasbíráno mnoho nepatrností, jako třeba celý Korán, napsaný na pecičce plané třešně ptáčnice, anebo kostřičku pstruha, který se právě z jikry vykulil. A taky tam měl sirku tak vydlabanou, že v ní byla jiná sirka, co v ní byla menší sirka, která měla v sobě ještě menší sirku s nejmenší sirkou uvnitř. A také zrcátko z mušího oka, soudek ze santalového dřeva, po okraj naplněný jedinou slzou, dělo pouze na jedno zrnko prachu, které vystřelovalo špendlíkovou hlavičku. Pak tam měl svícen z bleší lebky, tkalcovský stav z hořčičného semínka a čepičku pro vši, upletenou z chmíří, které činí broskev hebkou, a mnoho jiných vzácností.
1: Uprostřed těchto pokladů budeš ty můj největší poklad, moje jediná a pravá živá miniatura, zakončil veliký sněžný muž prohlídku.
2: A až umřu,
0: povídá paleček, obr se zasmušil. Chvíli přemýšlel a pak prohlásil.
1: Vystavím ti nejmenší pomník světa.
2: To vás nespasí a ani to ze mě neudělá živou miniaturu.
0: Sněžný muž se zasmušil ještě víc.
1: Svolám radu,
0: pravil po chvíli.
2: Ale ne, já vám poradím hned, paleček se plásl do čela. Kdybych se oženil a měl děti, ty by mě přežili a co víc, byli by ještě menší než já. Dovedete si vůbec představit ode mě, miminko?
1: Kéž bych byl též tak nepatrný jako ty, abych tě mohl poplácat za ten nápad. Tak to však bych tě rozmázl. Věc je vyřešena. Mimochodem, nechceš se stát mým rádcem?
2: Mile rád, povídá paleček. Ovšem, jste si vědom toho, že abych se mohl oženit, musím si najít nevěstu.
0: Obr se zasmušil, tentokrát je strašlivě.
1: Dlouho přemýšlel. A pak řekl smutně. Běda, zde přece nenajdeme tak malou obrini.
2: Haha, doma jich máme plno, smál se paleček, však já si vyberu.
1: No to je ovšem daleká cesta, přes mnoho moří, hor.
2: No, smál se paleček, však já si vyberu.
1: No to je ovšem daleká cesta. Přes mnoho moří, hor a údolí.

0: něj podíval a vykřikl, jako váš poradce musím prohlásit, že to nedoporučuji. I stalo se jenom to, co Paleček doporučil. Obuli mu boty, zamávali chlupatýma rukama na rozloučenou, Paleček se odrazil a za chvilku mu obři připadali jako trpaslíci. Ono asi přijde na to, z jaké výšky se člověk na věci dívá, pomyslel si Paleček a letěl domů. Doma bylo boží dopuštění. Máma uplakaná, táta hlavu v dlaních, nevěděl chudák, co s myšlenkami, které se mu hlavou honily. Do dnešního rána se domnívali, že Paleček je někde u toho pána, co si ho dal za klobouk. Že se mu Bůh ví, jak dobře vede, protože nepíše a žádnou zprávu o sobě nedává. Až dnes, zrovna k polednímu, ta rána. Dva poslovy od pana krále. Co prý je s Palečkem? Že prý pochytali lupiče, jizvu a jeho bandu a ti, že se ke všemu přiznali, kam a komu Palečka zašantročili. Pan král hned poslal vojsko vysoko do hor, aby přemohlo žrouta, ale po žroutovi však ani stopy. A Paleček nikde. Doma také není. Tak to s ním asi vzalo špatný konec. A do toho najednou zčista jasna přiběhne Paleček. No, máma přestala plakat z neštěstí a začala plakat štěstím. Tátovi přestala třeštit hlava starostí a začala třeštit radostí. Než jim Paleček všechno vypověděl, začalo se smrákat. Tátu napadlo, že právě asi touto dobou poslové dorazili k panu králi se zprávou, která vlastně už je zastarala. Ano, to nevadí, povídá Paleček. Skočím k němu a uvedu to do pořádku. Navlík boty a hups, stojí před králem na stole zrovna, když ti dva poslové vcházejí do jídelny. Král se lek, ale Paleček, no, ten se lek ještě víc. Vždyť pan král není nikdo jiný než ten pán, co koupil Palečka, co si ho dal za klobouk a co ho jizva svlékl do naha. Chodil tehdy mezi lidem a málem na to doplatil. Když přešlo leknutí, král nalil poslům polívku, sám si dal po druhé a Paleček musel všechno vyprávět. Než to všechno dopovídal, bylo dávno po večeři. Všechno hradní osazenstvo sedělo kolem po zemi, všechno víno vypité a venku začínali ptáčkové vítat úsvit. Půjdeme spát, zívil pan král. Běž domů, Palečku, jdu se na vás zítra podívat. A přijel. Přivezl rodičům dárky a dokonce si objednal u Palečkova tatínka dvoje nové holínky. Pak si dal Palečka na rameno a šel s ním na zahradu a dlouho mu něco vykládal. Paleček zase jemu do ucha, pak si plácli a od té chvíle se Paleček stal královým vrchním zpravodajem. Kdykoliv král potřeboval něco vědět, třeba jak dopadla válka v Hispánii nebo jak probíhá bitva v Turecku, poslal Palečka a ten mu přinesl rychlou a pravdivou zprávu. Při té příležitosti donesl psaní od milenky milenci, začež byl bohatě odměněn, jindy zase dopis od manželky manželovi, začež byl rovněž odměněn, ne však už tak bohatě. Dělal zpravodaje tak dlouho, dokud sedmimílové boty neroztrhal. No a pak šel do důchodu. Dnes by se Paleček sotva uživil. Ani by tolik nevadilo, že telefon, telegraf, televize předhoní Palečkovi teleboty. Jako spíš to, že Paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. A nebo zase ne dost malý. Dnešní Paleček by musel být veliký jako přehrada, anebo zase tak malinký jako atom. Jinak by asi těžko uspěl. Paleček byl maličký akorát. Pro svou dobu i do pohádky.
1: To bylo tak. V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Nač je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli.

0: Místo zbořené školy nasázeli brambory. Mysleli si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. Nač bychom stavěli školu, bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět, knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jítrnici se psát nedá. Proč máme stavět školu?
1: Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá.
0: Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu.
1: Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl,
0: jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou.
1: A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům.
0: Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi.
1: 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi.
0: Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, shýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula.
1: Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu.
0: Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky.
1: Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít.
0: No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola?
1: I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl,
0: škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy.
1: A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře. Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech.
0: To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách.
1: Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to. Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola, vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději bandasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v bandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.
2: Pozor, pozor, následuje fíkův sen o Vánoci.

0: You. No teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyjukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, Sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Haló, pane! Počkejte na mě!
1: Volala Ája a běžela za nimi.
3: Neutíkejte mi! Já vás přece dostala k Vánocům!
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla. Ba ani moc nepochodila.
3: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no? Čado! To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
3: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
3: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
3: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: A já se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
4: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
1: No vždyť my víme. Zkrátka Fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
3: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
3: Třeba za krakonoše,
1: řekla Ája a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
3: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
3: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Ája a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Áju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ájou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: zde, prosím. Prosím, urychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončte nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl, fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbrž jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, copak jsi mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho si se začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně, ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost, to je podvod, to je vetřelství a já to tak nenechám,
1: řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: věci. Nebavte se mi tam a račte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulínek, nech laskavě toho Smolíčka Pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z brusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový úsek.
1: Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vše věd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl.
3: O, támhle je, za ní.
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
4: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
5: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
4: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny. Letní prázdniny jsou nádherná věc. Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno velký pomník uprostřed parku, kam by všechny děti nosily květiny. Protože letní prázdniny jsou nejlepší věc na světě. Mach s Šebestovou, kteří právě ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách u řeky, dívají se na Jonatána, jak se čvachtá ve vodě, Blaženě se usmívají a Šebestová povídá. Jo, Machu, zapomněl jsem ti říct, že mi paní Kadrnošková půjčí Jonatána na celé 2 měsíce, až mě naši odvezou zítra k dědovi a babičce. Paní Kadrnošková říkala, že pes je ve městě chudák a že mu to venku jenom prospěje. A Mach zakývá smutně hlavou a povzdechne si. Člověče, Šebestová, ty máš ale kliku, mě ho půjčit nechtěla. My jedeme zítra k moři do Bibione a paní Kadrnošková řekla, kde pak, v Bibione to je jako na Václavském náměstí. Jonatán se v té tlačenici ztratí a já ho budu muset hledat po celé Itálii, to tak? Načež Mach zmlkne a smutně se dívá na Jonatána. Za to Šebestová se dívá na Jonatána vesele, představuje si, jak s ním bude po celé 2 měsíce vyvádět, ale najednou se přestane usmívat a řekne. Jo, Machu, musíme si hodit korunou, aby jsme věděli, kdo z nás si vezme na prázdniny sluchátko. Víš, jak jsme se dohodli? A Mach vstane, jde k hromádce šatů, vytáhne korunu a ptá se. Pana nebo orel? Orel, řekne Šebestová, a když Mach hodí korunou, padne orel. Šebestová zajásá a volá na Jonatána. Jonatáne, sluchátko je naše. Načež Jonatán, ten inteligentní pes, se začne v řece čvachtat ještě radostněji, jenomže Mach zesmutní ještě víc, ještě smutněji zakývá hlavou a řekne skoro potichu. Člověče, Šebestová, jak je to možný, že máš kliku v jednom kuse ty a ne já? Ty budeš mít celý prázdniny Jonatána a dokonce i sluchátko a já vůbec nic. Copak je to krindipindy spravedlivý? A Šebestová mlčí, tváří se vážně, je vidět, že o tom přemýšlí, je jasné, že to vůbec spravedlivé není, aby měla všechno a Mach nic, ale najednou se ťukne do čela a řekne. Hele, Machu, já bych měla takový nápad. Jestli chceš, můžeš mít nejen Jonatána, ale i sluchátko, můžeš mít zkrátka oboje. Co ty na to? A Mach vykulí oči na Šebestovou a ptá se. Ty se chceš toho všeho vzdát v můj prospěch, nebo co? Jestli jo, tak já nic takového nechci, to si píš. Je to sice o tebe moc hezký, ale když ti pad orel, tak ti pad orel. Dohoda je dohoda. Ale Šebestová vrtí hlavou, vesele se usmívá a říká, ale vůbec ne, Machu, já budu mít sluchátko i s Jonatánem a ty budeš mít taky sluchátko i s Jonatánem, protože budeme celý ty 2 měsíce na venkově spolu. Bude se ti tam líbit, babička je sice přísná, ale hodná, s dědou je legrace a 20 kroků od chalupy je dokonce rybník s kachnama. Ale Mach si zatuká na čelo a řekne, člověče, Šebestová, jsi praštěná nebo co? Když zítra odjedu k moři z cestovní kanceláří Vaňourek Tour, tak asi sotva můžu jet s tebou k dědovi. Naši by se mnou vyběhli, kdybych přišel s takovým nápadem. Cesta, hotel, polopenze, všecko je tu dávno zaplacený. Výprava cestovní kanceláře Vaňourek Tour letí zítra v 10 a já s ní, na tom se nedá nic změnit. Už ti to došlo, že plácáš nesmysly? Ale Šebestová se dál vesele usmívá a říká, když to vaši rozhodli, tak musíš do té Itálie, to je jasně jako facka, nejsem padlá na hlavu. Ty zítra letíš k moři, jenomže zároveň pojedeš se mnou do Slámový Lhoty, od čeho máme sluchátko. A Mach se začíná pomalu usmívat, usmívá se čím dál víc, až má nakonec pusu od ucha k uchu a potom křičí. Teda Šebestová, to snad není možný, tohle je faktický nápad za milion. Načež vyskočí metr vysoko, huláka jako cvok a směje se tak hlasitě, až Jonatán vyleze z vody a starostlivě kouká, jestli se Mach náhodou nezbláznil.
A zítra ráno u snídaně Mach řekne, že si jde naposledy popovídat Šebestovu a tatínek zvedne prst. Ale pozor, na nejvýš na 5 minut. Za chvilku odjíždíme. Pomůžeš nosit kufry do výtahu. A Mach řekne, no jasně. Zavře za sebou dveře, sjede po zábradlí do sklepa, kde na něj čeká Šebestová už 15 minut. A když uvidí Macha, řekne, no konečně. A potom vytáhne Šebestová sluchátko a řekne, prosím, my bychom potřebovali, aby Mach byl dvakrát, aby ten jeden byl tady ve sklepě a druhý zvonil nahoře u Machů. A ze sluchátka se ozve, ale prosím, jak si přejete? A v tom okamžiku se ozve u Machu zvonek, pan Mach otevře dveře a když uvidí syna, tak ho pochválí, že umí poslouchat, načež začnou všichni nosit kufry do výtahu a potom do taxíku, dvířka bouchnou, taxík se rozjede a Machovi jsou pryč. A Šebestová s Machem se na to dívají ze sklepního okýnka, vidí taxi, který je menší a menší, jak se vzdaluje k letišti, a Šebestová povídá. Tak to bysme měli. Teď dávej pozor, co ti řeknu. Tady máš peníze na vlak, šetřím na vánoční dárky, ale ty mi to do té doby jistě vrátíš. A tady máš lísteček, i na něm plánek, jak se dostaneš z nádraží k autobusu a tak dále. A teď pal, vlak ti jede za 20 minut. A Mach peláší na nádraží, jede vlakem, kouká z okna, vidí děti na silnicích, jak mašírují na výlet, vidí skautské tábory na lesních pasekách, vidí děti u rybníku, u řek a na koupalištích a říká si, no jo, prázdniny jsou prázdniny, je to hold poznat. A přemýšlí o tom, co zrovna dělá Šebestová. A Šebestová sedí v autě na zadním sedadle s Jonatánem na klíně, vpředu rodiče, pan Šebesta nechal paní Šebestovou řídit, ta pozorně kouká na cestu a povídá. A dědovi a babičce se snaž tu a tam pomáhat, ne se nechat obskakovat, jsou to už staří lidé a ty jsi velká holka. A Šebestová řekne, no jo. A potom auto zastaví před dřevěnou chalupou, ze zadních vrátek vyběhne štěkající pes a Šebestová volá, Reku, vezu ti kamaráda. Pustí Jonatána z auta a oba psi jsou v Turánu, Bůh ví kde, a starý pan Šebesta, který vychází z truhlářské dílny, se směje. Tak se mi zdá, že ti dva budou kamarádi. A se všemi se objímá, ale to už volá babička. Tak vás všechny vítám, já byla zrovna u kachen. A pak dá Šebestové pusu a řekne, holka, ty jsi vyrostla. A Mach zatím stojí v chodbičce, vlak zastavuje, nad peronem je nápis Medosudy, Mach vystoupí, najde si podle lístečku autobus, na kterém je napsáno Medosudy Matlafousi Slámová Lhota, a tím autobusem jede a jede, až řidič zastaví na návsi před hostincem, kde čeká Šebestová s dědečkem a babičkou, Rekem a Jonatánem. Šebestovi už dávno odjeli domů a dědeček vítá Macha a říká, tvoje kamarádka nám vyprávila, že vaši odjeli k moři a ty jsi zůstal sám, chudinko. A babička pohladí Macha po hlavě a řekne, ale neboj se, u nás ti nic chybět nebude, u nás se ti bude líbit, u nás tě čekají hezké prázdniny, uvidíš. A Šebestová mrkne na Macha, Mach mrkne na Šebestovou, usměje se a řekne, pane, já bych neřekl, že mě tu čekají hezké prázdniny, já bych řekl, že mě tu čekají ty nejkrásnější, nejbáječnější a nejsenzačnější prázdniny na světě.

0: Vyprávění desáté o Vojtově prvním letu i o tom, jak se poliká školní kvozáb. Pilot Hejduk otevřel dvířka do letadelka Káněte a pobídl Vojtu. Postav se za mé sedadlo. Přikrč hlavu. A ne, aby ti bylo špatně. Vojta se vsoukal za pilotovo sedadlo, sklonil hlavu, jak si pilot přál, a řekl: mně? A špatně? Kdepak? Maminka říká, že mám kachní žaludek. Oči mu přitom jezdili po věcech uvnitř letadélka. Nebylo jich tam mnoho. Několik páček, kruhový rychloměr a dvě destičky s čísly. Vojta se snažil uhodnout, k čemu to všechno je. Neuhodl nic, ale řekl si, že bude dávat pozor, jak s tím vším pan Hejduk zachází. Kachní žaludek, smál se pilot a vlezl do letadelka. No, to ti špatně nebude.
1: Vojto, křičela Aneška do dvířek kabiny, zapni si kabát, nahoře je zima.
0: Aneška byla rozčilená. Co se bude dít?
1: Vojta poletí letadlem.
0: Bytě se otočila na bosé patě.
1: To budou holky ve škole koukat, až jim to bude vypravovat.
0: No dobře, zabručel Vojta a začal si pomalu zapínat kabát. Zapnul jeden knoflík a pak druhý. Dál to nešlo. Dírky tam sice byly, ale knoflíky ne. To stačí, pomyslel si Vojta. Teď už mi zima nebude. Vojta si zapínal kabát od jak živa nerad. Maminka s ním měla velké trápení. Vojtovi bylo stále teplo, i když byla zima až praštělo.
1: Já nevím, řekl Pepíček Slámů a z opatrnosti si taky zapnul kabát až ke krku. Ale asi je pravda, že nahoře nebude teplo. Pepíček sice nikam neletěl, ale jistota je jistota. Zima přece mohla být i dole.
0: Kociánek zahafal, postavil se na zadní nohy a upředně hleděl na Vojtu. Čelisti měl pootevřené a přes jejich okraj mu visel červený jazyk.
1: Kociánku, křičel Vojta, to nejde, ty tu musíš zůstat, už by ses do letadla nevešel.
0: Kociánek se tedy spustil na všechny čtyři a jazyk zasunul do tlamy. Ocas si srovnal do krásného kroužku a proběhl se dokola. Zafuněl do několika děr a na nose mu uvízl kopeček helíny. Pilot Hejduk zapnul motor a obě vrtule se začaly otáčet. Nejdřív pomalu, ale pak se rozrejdili jako dva větrníky. Zavál od nich prudký vítr a než se zvedl sukni, Pepíčkovi odfoukl čepici a Kociánkovi spadl z nosu kopeček helíny. Všichni tři od letadelka velmi rychle odskočili.
2: Aneška začala mít o Vojtu strach. Letadelko bylo sice malé, ale jeho vrtule vrčely jako celý roj sršňů.
1: Vojto, vykřikla Aneška a zdvihla malou pěst. Počkej, já to řeknu doma. Já bych do toho nešel, křičel Pepíček Slámů. Podívej, Káněti se už třese břicho.
0: Břicho se však letadelku netřáslo dlouho. Pomalu se odlepilo od země a stoupalo výš a výš. Na chvilku zastínilo dětem slunce. Aneška s Pepíškem sledovali jeho let s otevřenými pusami a hlavami zvrácenými nazad. Kociánek si sedl na zadek a tiše vyl. Snad si myslel, že Vojta uletí na dobro. Vojta zatím hleděl dolů na zem, která se pomalu vzdalovala. Motory letadla hučely, ale jinak byl v kabině i kolem dokola klid. Vzduch se zdál měkký a tichý. Vlídně nadzdvihoval letadélko stále výš. Pilot se ohlédl a spatřil Vojtovu rozářenou tvář. Usmál se také a pokynul rukou kupředu. Vojta zapomněl na Anešku, Pepíčka i Kociánka, kteří už byli docela malincí, a pohlédl dopředu na hlavice vrtulí. Spatřil, jak je pilot nevelkou pákou pomalu sklání dopředu. Letadelko
1: nabralo rychlost. Země pod ním ubíhala vzad. Za několik chvilek byli nad městem. Nad Vojtovou školou se pilot Hejduk spustil hodně nízko. Hlavice vrtulí stály opět kolmo a letadélko Káně pomalu klesalo. Lopatky vrtulí rozháněly vzduch na všechny strany. Vojta se naklonil na stranu a upřeně hleděl na školní dvůr. Školník Vozáp tam právě zametal. Byl to zamračený chlapík a děti neměl příliš rád. Neustále na ně bručel a kde mohl, ohnal se po nich koštětem. Vojta viděl, jak školník Vozáb zdvihl hlavu a pozorně sledoval Káně, které se pomalu blížilo. Když vítr od vrtulí Káněte zavířil kolem školních komínů, praštil školník koštětem a upaloval do školy. Měl strach, aby si mu tahle potvůrka nesedla na záda. Vojta se smál, když viděl školníka uhánět přes dvůr a mladý pilot se smál také. Bojí se Káněte, křičel Vojta do ucha. Pilot kývl hlavou a pohnul pákou. Letadélko začalo opět stoupat. Když už byli nad školou hezky vysoko, vyběhl školník Vozáb zase na dvůr a Vojta uviděl, jak jim hrozí pěstí. Já se ho nebojím, křičel Vojta do pilotova ucha. Pilot přikývl, že rozumí. Vojta si pak musel povolit oba knoflíky u kabátu. Tak ho pohled na školníka Vozába rozpálil. Pilot Hejduk ukázal na mráček, který měli po pravé ruce, a stočil letadélko k němu. Vrtule Káněte se zabořili do mlhoviny a Vojta v malé chvilce neviděl kolem sebe docela nic. Ztratila se země, zmizelo slunce i druhý mráček byl ten tam. Vojtovi se tahle mlha ani trochu nelíbila. Nezabloudíme, zvolal hodně nahlas. Pilot se malinko pousmál a zakroutil hlavou, že ne. A opravdu, za chvíli se z mraků vynořili a znovu vpluli do zářících slunečních paprsků. Zase se nad nimi ukázalo modré nebe a hluboko pod nimi země. Vojta musel několikrát polknout. Tak se mu létání líbilo. Já budu pilotem, ozval se znovu. To víš, odpověděl pan Hejduk. Tak se na všechno dobře dívej. A Vojta se díval. Už věděl, jak se zapínají motory, jak se překlápějí hlavice vrtulí, jak se s letadelkem zatáčí, stoupá i klesá. Pilot mu dokonce dával ruku na jednotlivé páčky a učil ho letadelko řídit. Ale Pepíček pilotem nebude, křičel Vojta. Proč by ne, podivil se pan Hejduk. Vždyť on by neuměl ani, koktal Vojta. Nemohl si honem vzpomenout, co všechno by Pepíček neuměl. Pepíček by neuměl nic, vykřikl nakonec. Nepřál si, aby byl Pepíček pilotem, když jim bude on sám.

0: Jak ten čas letí? Za týden jsou Vánoce.
1: Jubí, Vánoce!
2: Ježíšek nám přinese dárky.
3: Ale ne, Ježíška necháme, ať nosí dárečky lidem. My si dárky nadělíme sami.
2: No to se lehce řekne, ale co nadělit?
3: No pamatujte si, že nejlepší dárek je takový, který by potěšil i nás samé.
1: Hurá! Mám nápad na sen za dárek pro taťuldu.
2: Je, já vymyslela ten nejsenzačnější dárek.
0: No moment, a co teprve já? To bude hurvajskouka.
3: Ne, tiše, nic neprozrazujte, nebo to nebude překvapení. Počkáme si, co bude za týden. Stromeček svítí.
1: A dárečky už čekají.
2: Já je budu rozdávat, ano.
1: Začni tím mým pro taťuldu.
2: Aha, kde pak ho máme? Tady, taťulda. Pane Spejble, to je pro vás.
0: Já děkuju ti, Ježíšku. No to jsem tedy zvědavý. Motorka.
1: Ta je co?
0: To ano, ale co já s ní?
1: Budeš mi půjčovat, když jinak nedáš.
0: Aha.
2: Babinka.
3: Já? No, to se těším.
2: Však taky budeš koukat. Na.
3: Děkuji.
2: Na babinku, pospěš si s tím vybalováním.
3: Panenka.
2: Líbí se ti, viď? Je to ta nejkrásnější, co v obchodě byla.
3: Aha, no, děkuji ti, Ježíšku.
1: Mani, nevybavuj se a pospěš si s mým dárkem. Už se nemůžu dočkat, co mě čeká.
2: Tady máš.
1: Ukáž? Víno? Já padám.
0: Ale padej opatrně, ať tu lahev nerozbiješ. Je to moc dobré víno. No a tady má něco žeriček. Žerí. Tady máš pod stromečkem kostičku. Na.
2: Co já? Kde mám dárek já?
3: Tamhle zakutálel se dozadu pod stromeček. Jo, no, prosím, tady je.
2: Děkuji. No ano, tady stojí psáno pro Máničku. Tak co pak to... asi bude.
3: Opatrně, Máničko, ať se neporaníš.
2: Je. Jehlice. A klubko vlny? No teda.
3: No nejsi ráda? Co já bych za takový dárek dala?
2: Ne, ale mě pletení nikdy nebavilo, víš? Já jsem tak nešťastná.
1: Mani, nebeč. Mě taky není do smíchu, ale vypijeme spolu tu moji láhev vína a bude nám veselo.
0: Opovaž se.
1: Tak k čemu mi tenhle dárek bude?
0: No a k čemu je mě tahle pití motorka?
3: No jo, no, tak se mi zdá, že se ten můj nápad, abychom darovali druhému to, co si sami přejeme, jak si nevydařil.
2: No, jak to vypadá, jediný šťastně obdarovaný je žeriček.
0: Nezoufejte, paní Kateřino, mám taky nápad.
1: No, těpéro.
0: Zhasnu světlo. A to ostatní pro tentokrát přenecháme Ježíškovi. Připravit? Pozor! Teď!
2: Au!
0: Promiň, já tě nevidím.
2: Nech to hledat.
1: To seš ty, Máni, já myslím, že drbu žericha.
3: Pepo!
0: Paní Katka, promiňte, já hledám vypínač. Pozor! Světlo!
2: Co to tu leží za dárek, sedulku Mánička? Moje panenka, přesně takovou jsem si přála.
1: Máni, pojď mi ji, svezu ji na mé nové motorce. Ta je co?
2: Krásně. krásná, ale jeď opatrně, ať mi panenku nerozbiješ.
0: Paní Katko, pojďte si se mnou připít.
3: Ráda, pane Spejble.
4: A potom si od vás vezmu míru.
0: Na co?
3: Upletu vám z mé úžasné vlny teploučky svetr.
2: Tak to vidíte. Všechno nakonec dobře dopadlo.
1: Ano, jsou to šťastné a veselé Vánoce.
5: Sedmero krkavců. Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla. I bodejš jste se všichni skrkavčili. Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídly, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo, děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek mu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal, tu teprv naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vida, že těžce hoře své nese, neboť jí velice miloval a proto raději bolest svou v srdci ukrýval. Po čase se matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení dceruškou jí obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka. Bylo děťátko rozmilé a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, když byla již trochu odrostla, stála v komoře u truhly, v níž matka cosi hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou ty kazajky a košile, ptala se zvědavě matky. O, neptej se mě, dítě milé, odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo, čí to asi kazajky jsou a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal také slzet a Bohdanka se opět nic nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratry. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají a jestli umřeli anebo někde v cizině jsou, proč žádný o nich nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila a tak říkajíc k rodině patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prosbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčeti o ztrátě sedmi bratrů pověděla. O, jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky, povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě, vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O, jak bych svoje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvalořeč dokončila a na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřavou hlavinku vstyčila a ptala se. Ale Dorotko, kam pak moji bratři ulítli, což jsou navěky ztraceni? Ztraceni? To snad ne. Ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleti? Pochybuji, že by se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský, vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé pláni, to je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče myšlenku neopustilo. Kudy chodila, tudy myslila na úbohé bratry. Myslila na žal svých rodičů, které často potají plakat vídala, a den ode dne byl úmysl její pevnější vydati se na cestu, až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější byla však její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani okamžení na své předsevzetí a když počítala 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jenom o to, co tomu rodiče řeknou a zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenuvše na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k nim a vzala je za ruce řkouc. Mamičko, tatíčku, neskrývejte přede mnou slzy, já vím již, co vás trápí a chci vám pomoci. Ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. O, je to možná. Já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoci? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se zdálo již po tři noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů. V krkavce zakletých my na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu. My tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Řekni to rodičům. A vydej se na cestu, my tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi

říkali uboží, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mě jít a nemějte starosti, že v širém světě zahynu, láska mě povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdráva do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se s rodiči loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla: po tomto prstenu tě moji starší synové poznají, to byla jejich nejmilejší hračka, když jsem je na klíně držívala. S bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se Bohdanka s nimi rozloučila, než úmysl její ani na okamžení neochabl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce, jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla co o bratřích dověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a libo, ale ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřely a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš, kdo jsi? Ptal se a dech jeho ji silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých 7 bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mě zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlená, popřeji ti odpočinutí. Bohdanka si zase usedla a myslela, když je mládenec vítr, že by snad o bratřích vědět mohl, a umínila si zeptat se ho na ně. Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě a hledám svých 7 bratrů, kteří jsou v krkavce zakleti. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr Měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s navržením spokojena a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak libě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A co u mne pohledáváš? Ptal se Bohdanky, když jí k němu vítr donesl. Pane, hledám 7 bratrů v krkavce zakletých. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. Rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich nic. Bratr můj Slunce, ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k Slunci, bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasý, krásných tváří. Když mu Bohdanka žádost přednesla, odpověděl: vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donésti. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Na ta slova musela se Bohdanka posadit a povečeřet.
Bylo to,

0: kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr slunce. Panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula, a když noc přecházela, přijel slunce se zlatým vozem, Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se ocitli v tmavém údolí, kolkolem vysokými skalami obklopeném, bylo by těžko vypočíst. Tam jí zlatovlasý mládenec z vozu sesadil řka. Nyní si pomoz sama a zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vidouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě, ale jak tam, nebohá vylezu. I chodila od jedné k druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla snáze lézti, vykasala sukně, ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. Ale jaký to div! Z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po příčkách lézti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se octla, kde hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam 7 postelí, uprostřed stůl a na něm bylo pro 7 osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala Bohdanka, co potřebovala, a začala strojit 7 jídel pro každého bratra jiné. Hotova s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě, neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr sedět bude. Potom všechno urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli z lovu domů. Co to? Zvolal první. Jídla na stole, kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ta jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, bratři, tu je matčin prsten, musí tu někdo z domu být, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihnuv prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali. Tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? Ptali se jedním hlasem. Vaše sestra, Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce. Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. My ti věříme, že jsi naše sestra, kdož jiný by se k nám odvážil, zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmizení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdát, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit, musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i sepříst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Při tom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv děje. Troufáš-li si to provést, vysvobodíš nás.
1: To není tak těžká věc.
0: Všecky ty práce já dobře umím a mlčet mi nebude zatěžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři divjí ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídání dal jí bratr skřínku se semenem a řekl, nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit. Vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdanka byla svolna učinit, jak bratr pravil, vzala skřínku do ruky a kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali jí bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezi tím, co semeno vzcházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese, anebo krášlila své obydlí, vydutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela, neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě, a ač věděla, že jí to bratři nosí, přece žádného neviděla. Brzy byl len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo načas dost práce. Od pletí až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli mít nebude. Ona pilně prostírala len na rosu, obracela jej a když byl odhrnut, sklepán a zvochlován, byl měkký jako hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem, našla ve vrbě. Nyní měla již všecek len ve svazcích a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřeténko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a Dorotkou při přeslicích a otec jak všelico zpovídal a nebo čítal. Teď budou srat sami, myslela si v duchu, a budou na mne vzpomínat, kde asi jsem a jestli mě do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby dozítří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a Pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slzy, které jí byly do očí vstoupily zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do štěkání se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo na blízku, komu by pes ten náležel, a tu viděla zdaleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět, ale ten pryč jít nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do toho údolí zabloudil. Slyše psa štěkat, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel a když Bohdanku ve vrbě sedět a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdanka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je němá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval s doložením, že je ta němá panna překrásná. Pán ihned poručil, aby kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit nemůže. Ten ale nedbaje na to umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo, ale v tom okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane. A odhodlaně podala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebná je. Pán plná radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal podle jejího ukázání všece klen, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnésti. Když se byla Bohdanka i on posadili, švihnul kočí do koní a ti uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívat, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla. Než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu, potkala se s jeho krásnýma očima a to byla dvě slunce, do jejich paprsků ona hledět nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku. Ona mluvit mohla, nesměla. On mluvit směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podivením na Bohdanku, když jí pán z vozu dával a poroučel, aby len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vyšla vstříc obstárlá hospodyně, nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe, za to jí. Ale také nikdo nemiloval, výjimouc bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru jí měl rád, a celé hospodářství jí svěřil. Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Viděla dobře, že ji miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také, vždyť nebylo ani její srdce prosto oné vášně, která světem vládne. Proto však přece na své bratry nezapomněla. Pilně předla a ani tenkrát slova nepromluvila, když se jí milovaný mladík tázal, chce-li být jeho ženou. Oni si však i beze slova rozuměli, neboť když od ní pán odcházel, sa celý blažen poroučil sestře, aby přípravy k svatbě dělala. Této ale nebylo pochuti, že si bratr neznámé děvče vezme, pročež mu to na všelijaký způsob vymlouvala, ale tenkrát se zmýlila. Když viděla, že je všecko její domlouvání nadarmo a že bratr jinak nedá, myslila, ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou, však ona mi panování v domě nepřekazí, aniž se opováží nade mne se postavit. A kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslela ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo selnem se svatebním šperkem a věncem se obírat, hosty vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslel, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla. Nenechala to však na sobě znát, byla k ní přívětivá a laskavá, ale v domě poroučela nejvíce sama a kde mohla, učinila to proti ní. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají, a brzy jí všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí být, ale ona si to vymluvit nedala a konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby jí nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotova, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo na tom nic divného, neboť tenkrát ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se být Bohdanka matkou. A tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již chýlilo k cíli, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že ta lsti a úskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mít bude, a bratr, rozloučiv se s milovanou chotí, odejel pryč. Za 3 dny po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zabalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě. Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní, nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tedy musela mlčet, ač tušila, že to není možná, aby jí pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejen, že nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se octl a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a se smála. Konečně mu připomínala divé ženky, dokládajíc, že Bohdanka takovou je a nechce-li být nešťastným, aby jí dal upálit. Tyž napsala lístek příteli bratrovu, aby ho u sebe zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít. Ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl, dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že i služebnictvo se zděsilo a k ní jít bálo, přestože jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že jí oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici tichá a bledá a došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého je původcem. Tu vkročí k ní švagrová a oznamujíc rozkaz manželův poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo, ale co si měla počít samojediná proti davu rozhněvaného lidu, který se již do světnice dral, aby ukrutnou čarodějnici spatřil. Znamením prosila ještě, aby jí nechala švagrová jen asi 7 stehů došít, které na rukávu chyběly, složila tedy košili k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratřičkové, já úlohu skončila, ale kde jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot Lid se rozestoupil a 7 krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které Bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci. Jen tomu nejmladšímu Jaroslávkovi zůstalo na rameně 7 pírek, protože nemohla sestra těch 7 stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopyta a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovat, jistě by to udělal, když se o čvagrů dověděl, co pro jejich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu. Ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnouti mohla, vzali jí za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili. Již byla ztracena, když se to bratr a Bohdanka dověděli. Ona se lekla, ale on jí káral ška. Děkuji Bohu, že nás jí zbavil. Ona mě tak hrozné psaní poslala, že jsem div se nezbláznil. Ale přece jsem v tebe důvěru nestratil. Navzdor všemu zdržování sednuv na koně byl bych přece již pozdě přišel, kdyby tvoji bratři tě nebyli vysvobodili. Nyní na to všechno zapomeňme, vždyť jsme šťastní, odpověděla Bohdanka, líbajíc své krásné dítě. Manžel její prodal panství a táhl se ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všechny děti dávno již zastracené pokládané vrátili a s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti.

Příběh 12. Jak se Radovan naučil hvízdat. Když neměl tatínek žádné starosti, když ho nic nebolelo a byl pěkný den, vždycky si při práci pískal. A to maminka hned věděla, když k ní do kuchyně zaléhaly jeho hvízdánky, že je tatínek rád na světě. A také poznala, jestli je na světě rád obyčejně, to pískával zelení hájové, a nebo neobyčejně, v tom případě tatínek dával foxtrot, zpíval kos s kosicí fistulí. Jednoho dne si malý Radovan řekl, že už by bylo na čase, aby se to mužské pískací umění také naučil. Bedlivě tatínka pozoroval a špulil pusu úplně stejně jako on, ale vycházely z něho jenom takové nanicovaté fuky a nepodařil se mu ani ten nejmenší hvizdík. Tatínek se tomu usmíval a tím pádem se nevedlo pískání ani jemu, poněvadž při usmívání si ani ten nejzkušenější pískač nevrzne. Ale najednou se vám začalo nějaké začátečnické nesmělé popískávání ozývat. Tatínek si v první chvíli myslel, že se synkovi začíná dařit. Ve druhé chvíli si však povšiml, že to není žádné pískání, nýbrž pípání. Nebudu vás napínat a hned vám řeknu, že v trávě pod ořechem našli kosí mládě, které vypadlo z hnízda. Nesáhni na ně, bylo by cítit člověčinou, řekl tatínek a nabral kosíka do žlábku své zahradnické lopatky. Pak přistavil ke stromu žebřík a protože to nebylo vysoko, dovolil chlapečkovi, aby ho sám na té lopatce vynesl do hnízda. A sotva to udělal, přiletěl starý kos a zahvízdal takový trylek, který nemohl v ptačí řeči znamenat nic jiného než děkuji. Tatínek se dal opět do zalévání záhonů a Radovan konal další pokusy s hvízdáním. Ale ačkoliv mu to starý kosák z ořechu předváděl nahoru dolů, chlapečkovi zase vycházel z pusy jenom takový ten dechovítr, co není k ničemu a který vy, co taky neumíte ještě pískat, dobře znáte. Jo, hvízdání, to není jen tak, řekl tatínek. Některé holky se to nenaučí nikdy, i kdyby se na hlavu postavili. Radovan se odšoural k plotu a zkoušel se tam postavit na hlavu, jenomže to nebylo vůbec nic platné. A v tom se spoza plotu ozvalo: pískat umí každej trouba. Bzučet, to je unikum. Kdo si myslí, že to řekl zlý výrostek Hugo, ten to uhodl. Ale nikdo nemůže uhodnout, co měl v ruce. Bzučavou čepici. Přiložil ji Radovanovi k uchu a řekl: vem si to, podle toho se můžeš naučit senzačně bzučet. Radovan uchopil bzučavou čepici tak jako Hugo, aby prý bzučáci neutekli, a slušně za tu učební pomůcku poděkoval a ještě dal Hugovi jablko. Když maminka otevřela okno a zabušila vařečkou do hrnce, aby svolala mužské k jídlu, netušila chudinka, k jakému strašnému obědu se schyluje. Podívejte, co jsem dostal, pochlubil se hned ve dveřích Radovan a položil na stůl dárek od Huga. A protože v té čepici bylo opravdovské vosí hnízdo s opravdovskými vosami, rozpoutalo se v kuchyni opravdovské peklo. Vosy vyletovaly z čepice jako střely a na koho narazili, toho bez rozmýšlení bodly. Maminka Blesku rychle ukryla synka pod zástěru a odtud Radovan slyšel bzí, bzů, to dělali vosy, a také au, jau, to dělal tatínek s maminkou. Ještě že měl tatínek ducha přítomnost, šermoval kolem sebe neohroženě rukama a při tom šermu stačil vyhodit vosí hnízdo z okna. Ale než vyhnal z pokoje poslední vosu a mohl okno zavřít, schytal pěkných pár žihadel a maminka jak by smet. Když Radovan opustil úkryt, naskytla se mu hrozná podívaná. Tatínek s maminkou se mu začali před očima zvětšovat. Tolik žihadel, musíme okamžitě k lékaři, řekla maminka a hned se začala obouvat. Ale jenom začala, protože jak se jí zvětšily nohy, nemohla se do bod vejít. A tatínek taky ne.
a oba rodiče se zvětšovali čím dál víc. K lékaři by se dalo jít i v trepkách, což o to horší bylo, že místo očí měli teď už jen škvírky a i ty už se zavíraly, takže by ani neviděli na cestu. A kdo ví, jestli by teď vůbec prošli dveřmi. Malý Radovan si zoufal. Jak to jen udělat, aby moji zlatí rodiče splaskli? Jak to jen udělat, přemýšlel. Napadlo ho strhnout ze stolu ubrus, namočit ho a omotat jim rodičům ty jejich velké hlavy, ale nepomohlo to. Obklad zasyčel, vyvalila se pára a ubrus byl v okamžení suchý. V takové hrozné chvíli, a to si pamatujte, je nejhlavnější nestrácet vlastní hlavu. A Radovan ji nestratil. Zvolal: Maminko a tatínku, jestli mě ještě slyšíte, jestli vám to nezavalilo i uši, nebojte se, já utíkám pro pomoc a ta pomoc vám pomůže. A skutečně utíkal úžasnou rychlostí a zastavil se až před domkem pana Kopřivy, kde byl nad dveřmi nápis: Zde se hlásí požár. Jenže se vyskytly dvě smůly. První byla v tom, že zvonek byl vysoko a Radovan na něj nedosáhl, ani když vyskočil. A druhá v tom, že pan Kopřiva jako vždycky po obědě spal a nebyl ničím k probuzení. Marně chlapeček volal, marně bušil na dveře. Co by na starého požárníka jedině platilo, kdyby se zapískal signál hoří. To by ho zaručeně probudilo. Radovan to zkusil. Zatnul pěstičky, sešpulil rty do úplné špulky, zoufale se zasnažil, ale nic, nic, nic. A tu vám vzduchem něco zašustilo, po zemi se smíkl stín a vy tomu nebudete věřit, na okenní římsu dosedl starý kos, tatínek od toho mláděte, co ho Radovan zachránil. Kosák jakoby věděl, že není čas na žádné okolkování, energicky zabušil oranžovým zobákem do skla a zahvízdal. A to pro jistotu, jak jste slyšeli, třikrát po sobě. Okno se prudce rozletělo, objevil se v něm starý pan Kopřiva a dopínaje si pod bradou řemínek požárnické přilby, zapátral očima po ohni a nosem po čmoudu. Radovan na něj zavolal: Pane Kopřiva, maminku a tatínka pobodali vosy a jsou z toho choří. Pan Kopřiva z toho však pochopil jen poslední slovo a ještě špatně. Než byste řekli švec, byl u telefonu a vytočil hasičské číslo, a než byste řekli obuvník, zabrzdilo představením požárnické auto. Pan Kopřiva nic nedbal na to, že ho chlapeček tahá za rukáv a chce mu něco vysvětlit. Vysadil ho na vůz, naskočil a sekerkou ukázal směr. Jediný požár, který objevili, byl ohníček zlého výrostka Huga. Opékal si na něm jablko. Bylo dobře, že požárníci ten ohníšek uhasili, protože Hugo si ho rozdělal hned za skladištěm suchého lihu, což byl vrchol nerozumu. Ale Radovan pořád neúnavně tahal pana Kopřivu za rukáv, aby mu řekl, že nepotřebuje hasiče, nýbrž pana doktora. Teprve když mu ten rukáv utrhl, pan Kopřiva si chlapečka všiml. Proč mě rušíš při výkonu, špunte? Otázal se. A Radovan řekl hlasitě a velmi rychle: Já vás ruším při výkonu, protože tak oteklé rodiče, jako mám já, jste v životě neviděl. Oni jsou poštípaní od voz a jestli je nepřijede pan doktor splasknout, tak se jim stane neštěstí, že to nevydržejí. Slyšel to velitel požárnického automobilu, vysunul anténu své silné vysílačky a řekl do mluvítka: Kohout volá Krocana. Krocane, potřebujeme tě, je to zahradnictví pod sídlištěm. A hned na to se ozvala silná přijímačka. Tady Krocan, rozumím a jedu. To byl ale rychlík ten pan doktor Krocan. Sotva to dořekl, už se objevil na obzoru modrý maják jeho sanitky, hned na to se ozvala siréna a pak už zakvíleli před zahradnictvím brzdy. Když pan doktor spatřil odulé rodiče, řekl: No nazdar, sestro injekci. V té injekci byla záchranná tekutina.
Maminka po ní začala rychle splaskávat, za chvíli měla místo škvírek zase oči a než pan doktor píchnul tatínka, byla zase tak krásná jako vždycky. Když Radovan viděl, jakou má ta lékařská injekce zázračnou moc, údivem hvízdnul. Ano, z ničeho nic, z čista jasna hvízdnul. Slyšeli jste to? Už umím pískat, řekl. A maminka ho pohladila a řekla, přišlo nás to trochu draho, ale je to dobře. Mužský má umět hvízdat, viď, tatínku. Tatínek neřekl nic, jen pokýval hlavou. Ještě se na Radovana kvůli těm vosám trochu zlobil, ale on to dlouho nevydrží. Vždyť Radovan nepřinesl tu bzučavou čepici ze zlomyslnosti, ale z nemoudrosti. Všechno to vlastně zavinil zlý výrostek Hugo. Pan doktor Krocan se poptal, jak se to s těmi žihadly zběhlo a pak rozhodl, že bude nejlepší, když sebou vezme Huga na pořádné vyšetření. Jistě uznáte, že dobře udělal, poněvadž co se ten výlupek naprováděl za lotrovství, to už nebylo normální. Kdyby tam v nemocnici měli nějaké prášky nebo sirup proti zlomyslnosti, to by mu mohlo prospět. Když vyšla hvězda večernice, co svítí dětem na cestu do postýlek, zeptal se ještě zahradnický chlapeček, už se na mě nezlobíte? Spi a už na to nemysli, řekl tatínek. A podle toho, jak to řekl, Radovan poznal, že už je tatínek udobřený. A tak to všechno šťastně dopadlo. Maminku a tatínka už žihadla nebolela, jenom svědila, a chlapeček, který se vlastně jmenoval Bohoušek, ale slyšel na jméno Radovan, spokojeně usínal. To jsme si zase užili světa, pomyslel si. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš ty, hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
1: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
0: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
1: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
0: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
1: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
2: Jeden, dva, tři, počítali vlci.
0: No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
1: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
0: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka. Ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl. Ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
1: Stát, hloupí vlci.
2: Co zas? Zavrčeli vlci.
1: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
0: rozhodl beránek.
2: No jo, jak se to hraje?
0: Ptali se otrávení vlci.
1: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
0: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale vlci mě honili.
0: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
2: Kde pak je beránek?
0: Ptali se vlci.
1: Tady je,
0: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? ten se spokojeně pásl na louce u lesa.
3: Kterak Krakonoš překazil čarodějnické rejdy. Od takových čertů k čarodějnicím není zas až tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohdy si totiž čerti a čarodějnice navzájem pomáhají a proti lidskému pokolení kují pikle společně. Jak se úspěšně chránit proti čertům, již tušíme. Ale jak na takové čarodějnice? Tak to se dozvíte právě teď. Jako nejdůležitější se jeví správné načasování a příprava. Nejlepší čas pro boj s čarodějnicemi je odpradávna takzvaná Filipojakubská noc. Tuto noc známe pod různými názvy. Nejčastěji jako noc, kdy se pálí čarodějnice. Filipojakubská noc připadá na noc z 30. dubna na 1. května a je považována za nejmagičtější noc v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vrcholky kopců a hor slétávají čarodějnice na temné sabaty, kde čarují a odávají se svým rejdům. Lidé v dřívějších dobách byli velice pověrčiví a věřili, že zlé čarodějnice jim mohou ublížit, proklít je i jejich dobytek, či způsobit různé neduhy, strádání a choroby. A jejich obavy byly na místě. Vezměte si třeba takový Hexenschuss, což je zapeklitá záležitost, kdy vám bolest zad vystřeluje všemi směry tak, že už se nemůžete ani pohnout. No a teď dobře poslouchejte. Jde vlastně o složení dvou německých slovíček Die Hexe, což znamená čarodějnice, a Der Schuss, což je zase výstřel, nebo také rána. No a když se chcete takových čarodějin zbavit navždy, nebo je vyhnat z určitého místa, tak se bez ohně prostě neobejdete. A právě proto lidé v kopcích této noci zapalovali a dodnes vlastně ještě zapalují ohně, při nichž byla pálena proutěná košťata, která se vyhazovala do výšky. Tyto ohně měly vyhnat čarodějnice z kopců a překazit jejich sněmy. Museli jste si ale dávat dobrý pozor, aby na vás nepadla jiskra z vyhozeného a zapáleného koštěte. To by nad vámi čarodějnice získaly moc, nebo by se vám přihodilo během roku něco opravdu moc zlého. Lidé také věřili, že když přeskočí tento oheň, budou po celý rok zdraví, či že se této noci otevírají jeskyně, ve kterých jsou ukryté poklady. Za takzvané čarodějnice byly někdy považovány ženy, které po nocích sbíraly bylinky, nebo nedělali rozdílu a léčili lidi i dobytek zaříkáváním. A protože jejich počínání lidé moc nerozuměli a vždy se jich tak trochu báli, tak je měli za čarodějnice. A nejinak tomu bylo i v Krkonoších. Ale pozor, neboť také zde, v našich nejvyšších horách, se nacházely čarodějnice skutečné. Beze všech pochyb šlo o čarodějnice pravé a neuvěřitelně zlé, které páchaly různé zlomyslnosti a neřádstva a trápily tak místní horáky, jejich dobytek a dokonce i zvěř lesní. Ještě ke všemu byli ve spojení s místními čerty, ďáblovými tovaryši a různými běsy a dalšími temnými bytostmi, které v Krkonoších přebývaly. Nejvíc ze všeho však čarodějnice rozběsnilo, když onehdá Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš, protože ničili a plenili tamní přírodu. Vzhledem k tomu, že čerti byli jejich kumpány a napáchali společně spoustu neřádstev, tak je to strašlivě užíralo a od těch dob Krakonošovi nemohli přijít na jméno.
4: Tomu Rýbrcoulovi Rýbrcoulskýmu musíme připravit takové strádání a kruté bolesti, že bude litovat toho dne, kdy vyhnal čerty z Krkonoš. Myslí si, že mu celé hory patří, ale to se panáček teda pěkně plete. Kopce a hory patří od nepaměti nám, čarodějnicím a dalším ďáblovým tovarišům. A komu to není jasné, ten se se zlou potáže. A i kdyby měl hromadu kuráže, proti temným silám těžko něco dokáže.
5: Baba,
3: přitakala druhá baba.
5: Požádáme o pomoc i všechny čarodějníky z okolí. Znám jednoho v koniklé u Jilemnice a v horní Štěpanici a brané jsou další dva. Už se těším, až si ten rýbrcou samým štěpem fajfku překoucne.
3: A společně s ostatními čarodějnicemi zabořila Frňák do čarodějnické knihy, aby našla to pravé kouzlo proti Krakonošovi. Ale najít nějaké kouzlo proti pánu hor není vůbec jednoduchá věc. A tak po několika denním hledání a bádání v knihách kouzel a za pomoci temných sil se čarodějnice shodly právě na Hexenschussu, nebo také ústřelu či jednoduše bolesti zad, kterou Krakonošovi za pomoci kouzel přivodí a které se už nikdy nezbaví.
5: Magickém kruhu čarodějných bab za pomocí temných sil a starých rad přejeme ti, Krakonoši, věčnou bolest zad. Od těchto chvíl klidných nocí nebudeš jí znát. Zhexnit už jsem každý večer, budeš usínat.

0: druhého dne se Krakonoš chystal na každodenní obchůzku hor, ale nemohl vylézt ani z postele, natož aby po horách chodil. Celé dopoledne přemýšlel a ani zamák neuvěděl, kdo by mu mohl chtít ublížit a kdo na něj mohl tuto ukrutnou bolest seslat. Ať mi fajfka vyhasne, jestli v tem nemají pařáty ty čarodějné babizny kvůli o něm zpropadeným čertiskám, který jsem před časem vyhnal v úteří a daremným povětřím z Krakonoš. Však také do kraje metošili jak zajíci. Jo, po ušem přemítání počítám, že už tomu tak bude. No toť to vám poudám, babizny, když vy na mě s takovou, tak to já vás srovnám stejnou měrou. Však vy se ještě s prosíkem přihouráte.
1: Nechal poslat pro ponikelskou babu, aby mu mazání a čarovné bejlí donesla, protože sám se ani pohnout nemůže, natož aby si bejlí natrhal a mazání připravil. Ponikelská bába byla s Krakonošem vždy za dobře, a protože to byla baba čemersná, neváhala ani na chvilku a Krakonošovi hnedka jí donesla ty nejlepší lektvary a masti, co uměla udělat. A ještě navrch několikrát oběhla Krakonošovu chatrč a mumlala překotně stále dokola. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Poté položila na práh překřížená stébla slámy, na futra pověsila větvičku a odkvačila domů. A skutečně druhého dne ráno Krakonoš vyskočil z postele jako Jura a již se žene na veršky. A protože právě dneska jí bude Filipo Jakubská noc, tak se chystá oplatit čarodějnicím vše zlé, co oni mu přichystali. V duchu si pro sebe spokojeně poudá. Však mě již jenou červánky a melha v domnění, že jde o ohnivého kohouta, posloužili a pomohli vytrestat nenechavce, co na mých loukách seno kradl a do svýho seníku jej pěchoval. Však ještě uvidíme. Poté do nůše pozbíral všechny červánky, co jich jen na obloze bylo, přidal trochu toho slunečního svitu a špetku mlhy a to vše roznesl po všech vérškách, vyhlídkách a návrších, co jich jen v Krakonoších najdete. A tak se stalo, že večer, když lidé zapálili hranice, aby zahnali všechny čarodějnice, najednou se mimo tyto ohně rozářilo také zlaté návrší, plešivec, ptáčinec, vysoké kolo, dívčí a mužské kameny, studniční hora a dokonce i čertovo návrší a spousty dalších vrcholků. Ono vám to najednou vypadalo, že jsou celé Krakonoše v plamenech. Všeci člověci stáli hnedle jak vyřezaný a neuvěřáli svým očím. No a co teprve potem čarodějné babizny? Ty byly ze všech těch ohňů vystrašené tak, že si některé nestačily zbalit ani čarodějné knihy, popadly košťata, nechali chatrče chatrčema a mažou si to kalupem pryč z Krakonoš směrem k hrubému jeseníku a Petrovým kamenům. A to, že většinou nejde o skutečné ohně, ale červánky a mlhu, tak to je v té hrůze a schonu ani nenapadlo. To, aby vás přešla chuť ubližovat člověčímu pokolení, zvěři a mě samotnýmu, vy babizny čarodějné, zvolal Krakonoš, až se ozvěna nesla celým labským dolem. A rozjařená chasa na kopcích zase jí zvolala.
2: Z našich veršků pryč honem, my vás tu popravdě nepotřebujeme. Z našich veršků pryč honem, my vás popravdě nepotřebujeme.
1: A tak se stalo, že Krakonoš mimo čerty vyhnal Skérkonoš i čarodějnice. I když na nějakou tu můžete přinatrefit ještě dneska, ono totiž čarodějnicí se nerodíte. Tou se můžete i stát. Tak si na to dávejte pozor.

0: Už je tomu mnoho a mnoho let, co v jednom městě daleko na východě žil chudý krejčí Mustafa. Od časného rána až do noci šil ve svém malém krámku šaty z látky, kterou utkala jeho žena. Přestože pracovali nejméně 12 hodin denně, jen tak, že se uživili. Avšak jejich syn Aládín je trápil ještě víc než bídné živobytí. Aládín totiž nechtěl o práci ani slyšet. Celý den jen lelkoval, různě se povaloval a toulal po městě. Marně mu rodiče domlouvali, aby přiložil ruku k dílu, že když vydělají více peněz, budou se mít lépe. Aládín byl k jejich prosbám hluchý. Počase ubohý krejčí onemocněl a nakonec zemřel. Jeho ženě nastaly ještě horší časy. Od raního rozbřesku až do noci tvrdě pracovala, aby sebe a Aládina uživila. Ale ten dělal, že to nevidí, a byl stále stejný lenoch. Když jednoho letního odpoledne okounil na tržišti, přistoupil k němu neznámý muž s dlouhým knírem. Zahleděl se pozorně na Aládina a řekl mu:
1: Hej, chlapče, nejsi náhodou syn krejčího Mustafy?
2: Jsem, ale můj otec před půl rokem zemřel.
1: Zemřel? Ach, ten nešťastný Mustafa.
0: Začal naříkat a lomit rukama ten neznámý muž. Překvapený Aládin nevěděl.

0: protože otec ani matka se nikdy o strýčkovi Selimovi ani slovem nezmínili. Ale už se svého nového příbuzného na nic neptal a vedl ho domů. Aládinova matka byla také překvapena, když spatřila cizince, který se vydával za jejího švagra. Ale muž mluvil tak přesvědčivě, že mu nakonec uvěřila.
1: Ráda bych tě, milý švagře, pozvala na oběd, ale jsme velmi chudí. V domě není nic, co bych ti mohla nabídnout.
2: Ale to vůbec nevadí. Jsem obchodník a daří se mi dobře.
0: A dal Aládinově matce 10 zlaťáků. Ta za ně nakoupila na nedalekém trhu spoustu dobrot a všichni 3 spolu večer bohatě povečeřeli. Aládin v životě nejedl tolik dobrých jídel. Po večeři se strýc zeptal.
2: Jak se tak dívám, drahá švagrová, musíš tvrdě pracovat, abyste vyšli. A co můj synovec Aladín? Pomáhá ti?
1: Ale ani se neptej. Aladín je neuvěřitelně líná kůže.
2: To je zlé. Moc zlé, milý chlapče. Matce bys měl pomáhat. Zítra odjíždím do Indie, abych tam nakoupil vzácné zboží. Mohl bych vzít Aladína sebou. Naučí se spoustu užitečných věcí a jednou by se sám mohl stát obchodníkem.
0: Matce se nejdříve nelíbilo, že by se měla rozloučit se svým jediným synem, ale švagr Selim tak naléhal a Aládin se tolik těšil na cizí země a nové tváře, že nakonec s jeho cestou souhlasila. Druhý den ráno se Aládin se strýcem vydal na cestu. Cestovali na hřbetech velbloudů až do západu slunce. Konečně dorazili do údolí, jež leželo mezi 2 kopci, které se sobě velmi podobaly. Obchodník se sedl z velblouda a Aládinovi řekl.
2: Nazbírej tady, Aladíne, dřevo na oheň a pospěš si, chci ti prozradit jedno tajemství.
0: Aládin rychle udělal, co mu strýc poručil, protože byl zvědavý, jaké tajemství mu prozradí. Během chvilky přinesl roští a strýc rozdělal oheň. Potom vyndal z pozapásku malý hedvábný máček, otevřel jej, přičemž si pobrukoval podivná slova. Nakonec trochu toho prášku nasypal do ohně. V tom se země s rachotem rozestoupila a v místě, kde hořel oheň, se objevila kamenná deska s mosazným kruhem. Aládin se roztřásl strachy, ale strýc ho uklidňoval.
2: Neboj se, Aladíne. Před mnoha lety mi odhalil jeden kouzelník velké tajemství. Zvedni tuto kamennou desku a sestup do podzemní chodby, která se před tebou otevře. Na jejím konci najdeš začarovanou zahradu se stromy plnými vzácného ovoce. Projdi zahradou, až narazíš na schodiště, po kterém vystoupíš na terasu. Vzadu najdeš výklenek a v něm starou olejovou lampu. Tu lampu vezmi a vrať se s ní ke mně. Nic jiného neber, pouze tu lampu, je totiž kouzelná a přinese nám velké bohatství i moc.
0: Vykulený a stále ještě rozklepaný Aládin nadzvedl kamennou desku a vešel do podzemí. Nejprve nic neviděl, ale když si jeho oči zvykly na tmu, která ho najednou obklopila, zahlédl na konci chodby slabé světýlko. Jak šel dál, světlo stále sílilo, až se octl v nádherné zahradě. Paprsky zářícího slunce dopadaly na stromy, které se ohýbaly pod tíhou různého exotického ovoce. Aládin zůstal stát v němém úžasu. Po chvíli si vzpomněl na strýčkova slova a znovu vyrazil. Vystoupil po schodech na terasu a vzal z výklenku starou olejovou lampu.
3: Proč chce strýček zrovna tuhle věkem už celou zčernalou lampu, když je všude kolem tolik krásných věcí a bohatství?
0: Povídal si sám pro sebe Aládin a vydal se na zpáteční cestu. Když se vracel přes zahradu, neodolal pokušení a natrhal si několik kousků krásného ovoce, které si nacpal za opasek. Chtěl si tam zastrčit i lampu,

0: která mu v ruce překážela, a proto odklopil její víčko, aby se podíval, jestli je prázdná. Uvnitř nebylo nic, jen starý prsten. Hladín se dlouho nerozmýšlel, navlékl si prsten na ruku, lampu dal za pás a pokračoval v cestě. Obchodník mladíka netrpělivě čekal na zemi u kamenné desky s mosazným kruhem. Ve skutečnosti to nebyl Aládinův strýc, ale zlý čaroděj, kterému říkali africký kouzelník, který se pomocí svých kouzel dozvěděl, že na východě existuje kouzelná lampa a ten, kdo ji získá, by se mohl stát pánem celého světa. Byl tu však jeden háček. Kouzelnou lampu musel objevit chlapec jménem Aládín. Jinak by lampa ztratila své kouzlo. A proto čaroděj předstíral, že je Aládinův strýc. Až by se zlý kouzelník zmocnil lampy, nechal by Aládina umřít v podzemní chodbě a sám by se vrátil do své vzdálené země.
1: Hej, strýčku, pomoz mi. Hoď mi sem pro vás, sám se nahoru nedostanu.
2: Nejdřív mi, Aládine, podej lampu. Mohl bys ji upustit.
1: Neboj se, strýčku. Mám ji pevně zastrčenou za opaskem. Dám ti ji, až vylezu ven.
0: Odpověděl zlému kouzelníkovi nic netušící Aládin, který měl strach, že kdyby teď vyndal lampu zastrčenou za opaskem, mohl by postrácet vzácné ovoce, které si v té překrásné zahradě natrhal.
2: Hned mi ji dej, ať tě můžu vytáhnout.
1: Ne, nejdříve mi musíš, strýčku, pomoci ven.
2: Jak chceš. Když nechceš poslechnout, tak si v té díře zůstaň navěky.
0: Zakřičel do díry čaroděj a zamumlal několik kouzelných slov a kamenná deska se vrátila na původní místo. Kouzelník vylezl na svého velblouda a odjel, aniž by se byl ohlédl zpět. Bezradný Aládín zůstal uvězněn v temné chodbě.
1: Ach, co si jen počnu. Umřu tady, protože sám se odtud nikdy nedostanu. A moje ubohá matka mě už nikdy neuvidí.
0: V zoufalství Aládin sepěl ruce a náhodou se otřel o starý prsten. V tu chvíli se objevil hustý oblak kouře a z něho vystoupil obrovský džin.
3: Co poroučíš, můj pane? Jsem džin tohoto prstenu a vykonám, co si budeš přát.
1: Okamžitě mě odnes domů.
0: Poručil vykulený Aládin a než se z toho leknutí vzpamatoval, džín odsunul kamennou desku a v okamžení přenesl Aládina před jeho dům. Ten džínovi poděkoval a protože byla noc, šel si lehnout. Ráno matka nevěřila svým očím, když našla Aládina, jak spí ve své posteli. Vzbudila ho a začala se vyptávat, co se stalo, kde má strýce Selima a jak to, že je tak brzy doma. Aládin jí všechno pověděl a pak matce ukázal prsten a lampu.
1: Nevím, jak to funguje, ale hned ho vyzkoušíme. Podívej se, mami.
0: A přetřel prsten. V tu ránu se objevil džin.
1: Džine, přines nám něco dobrého k snídani.
3: Je mi líto, pane, že tvůj rozkaz nemohu splnit. Ale já ti mohu pouze přinést z místa na místo. Jestli chceš něco jiného, musíš zavolat džina z lampy.
0: Po těchto slovech džín z prstenu zmizel. Vyděšená matka klekla na kolena, začala se modlit a bála se pohnout. Když se po chvíli z toho leknutí vzpamatovala, řekla Aládinovi.
4: Hochu můj zlatý, okamžitě se toho prstenu i lampy zbav. V těch věcech jsou ukryty nekalé čáry, které nám ještě přinesou neštěstí. Ukaž, dej mi tu lampu, snad se mi ji podaří vyčistit a zkusí mi prodat na trhu.
0: Vzala matka lampu a šla s ní do kuchyně, aby ji vyleštila. Sotva ji ale začala třít, objevil se hustý oblak dýmu, ze kterého vystoupil obrovský džin.
5: Co poroučíš, má paní? Jsem džin této lampy a sloužím tomu, kdo ji právě má. Splním všechna tvá přání.
0: Stará žena se natolik rozklepala strachem a hrůzou, že nebyla schopna říct jediné slovo. Pořád se jen třásla strachy jako osika, až jí musel Aládín vytrhnout lampu z rukou a rozkázal:
1: přines nám něco dobrého k snídani.
0: Džin po jeho slovech zmizel, ale za malou chviličku byl zpátky i s obrovským podnosem plným jídla. Sotva jej položil na stůl, rozplynul se v oblaku dýmu. Od toho dne Aládínovi a jeho matce nic nechybělo. Džin plnil všechna jejich přání. Přestože se měli dobře, Aládín se začal učit obchodu. Přece jen měl špatné svědomí, že býval takový lenoch. Trávil hodně času na tržišti, kde se učil odhadovat cenu zboží. Jednou si vzpomněl na ovoce, které přinesl ze začarované podzemní zahrady. Když si je pečlivě prohlédl, poznal, že má obrovskou cenu. Byly to samé rubíny, safíry, diamanty a smaragdy. Nakonec se rozhodl, že drahokamy neprodá, ale nechá je svým dětem. Jednoho dne šlo ulicí, kde Aládín s matkou bydlel, velké procesí lidí. Byly to dvorní dámy a strážci, kteří doprovázeli vladařovu dceru, vyhlášenou krasavici. O princezninu ruku se ucházeli mnozí princové a šlechtici z dalekých krajů. Jaký Aládín spatřil, byl rovněž unesen princezninou krásou.
1: Jakou má spanilou tvář a ty krásné velké tmavé oči.
0: Opakoval si stále pro sebe. Tu noc Aládín ani oka nezamouřil. A spánek se mu nevrátil ani druhou noc, ani tu následující. Už i starostlivá matka si všimla, že syna něco rmoutí, a začala se o něj strachovat. Nakonec se jí Aládín svěřil se svým trápením.
1: Zamiloval jsem se do princezny. Ale jak by mohl obyčejný obchodník, jako jsem já, doufat, že se princezna stane mou ženou?
0: Bědoval nešťastný Aládín, až dostala jeho matka nápad.
4: Nezoufej, synáčku, zajdu k císařovi a nabídnu mu tvé drahokamy. Třeba je tak hodnotný a drahocenný dar přesvědčí, že si jeho krásnou dceru zasloužíš.
0: Druhý den ráno si žena oblékla své nejlepší šaty, naskládala drahokamy do krásné mísy a vydala se k císařskému paláci. Po dlouhém čekání ji konečně vpustili k císaři.
4: Vznešený vládce, dovol mi, abych ti mohla předat malý dárek, který ti můj syn Aladin posílá a prosí o ruku tvé dcery.
2: Ha, ha! Cože? Kdo mi co posílá?
4: Můj syn Aladin.
2: Nějaký Aladin? Kdo o něm kdy slyšel? To je ale opovážlivost.
0: Začal se císař rozčilovat, ale když mu vdova podala mísu s drahokamy nevídané krásy a velikosti, úplně ztratil řeč. Až po několika minutách, kdy jen zíral na tu krásu, řekl:
2: někdo tak bohatý by opravdu mohl být mým zetěm, jenže Aládín není šlechtic. Jak mám takového zámožného nápadníka odmítnout, aniž bych ho urazil?
0: Dlouho přemýšlel, až nakonec řekl:
2: bude mi potěšením dát svou dceru Aládinovi za ženu, ale mám jednu podmínku. Do zítřejšího rána musí tvůj syn postavit pro princeznu palác, který by jí byl hoden.
0: Císař si byl jist, že jeho podmínku Aládin nedokáže splnit. Když však ráno vyhlédl z okna své ložnice, nemohl uvěřit svým očím. Hned naproti jeho paláci se týčila nádherná stavba s elegantními věžemi a kopulemi. Aládin totiž ještě v noci s pomocí džina ze staré lampy splnil císařovu podmínku. O 3 dny později se slavila svatba a podobně jako Aládin, i překrásná princezna se zamilovala do svého ženicha na první pohled. Po svatbě se novomanželé nastěhovali do nového paláce. Uplynul rok a zpráva o Aládinově sňatku s dcerou císaře dorazila až do Afriky. Čaroděj, který si myslel, že Aládin zahynul v podzemní chodbě, byl zlostí bez sebe.
2: To určitě ta lampa mu přinesla takové štěstí. Musím se za Aladinem vypravit, získat ji a navíc se tomu línému chasníkovi pomstit.
0: Aládin se svým tajemstvím nikomu nesvěřil a aby nevzbudil podezření, postavil starou kouzelnou lampu mezi ostatní lampy na polici ve své ložnici. Jednoho dne, když Aládin nebyl doma, uslyšela princezna, jak někdo na ulici vyvolává:
2: lampy, nové lampy, vyměním vaše staré lampy za nové.
0: Podívala se z okna paláce a uviděla starého obchodníka, který měl na ramenou zavěšeny spousty nádherných nablýskaných lamp. Byl to africký kouzelník, který vymyslel trik, jak získat kouzelnou Aládinovu lampu. A princezna se opravdu do jeho léčky chytila. Pohlédla na starou lampu a zavolala na obchodníka.
6: Hej, pojď sem, obchodníku. Mám zde jednu starou lampu. Hned ti ji přinesu.
0: A poslala služebnou, aby vyměnila starou lampu za novou. Jakmile měl kouzelník vytouženou lampu v ruce, rozesmál se a vykřikl:
2: dobře se dívejte, princezno, jak nyní s Aladínem zatočím.
0: A začal třít tu starou lampu, až se objevil v oblaku dýmu mocný džin.
5: Co poroučíš, můj pane? Jsem duch této lampy a vykonám, co si budeš přát.
2: Okamžitě přenes tento palác i se všemi jeho obyvateli za moře do mé africké země.
5: Jak poroučíš, můj pane?
0: Odpověděl mu džin a objal obrovskými pažemi palác. Vytrhl jej ze země, jako by to byl malý domeček pro panenky. Pak se s ním vznesl k obloze a jen co se džina chytil zlý kouzelník, odletěli pryč. Město zachvátila velká panika. Všichni se ukryli ve svých domech a šíleli strachy. Dokonce i udatné stráže se schovali. Císař, který uslyšel hrozný rámus, vyhlédl z okna a málem úlekem oněmněl. Palác jeho dcery byl pryč. Zůstala po něm jen obrovská díra v zemi.
2: To jsem měl tušit, že Aládin je čaroděj a podvodník. Palác za jednu jedinou noc mohl postavit jen s pomocí zlých čar a kouzel. A kde vůbec je? Okamžitě mi ho sem přiveďte. A pokud mi nepřivedeme ubohé dítě, bude o hlavu kratší.
0: Mezitím se Aládin, netuše, co se stalo, vrátil z města. Když uviděl místo svého nového paláce pouze obrovskou díru v zemi, šel hned k císaři a vyprávěl mu celý svůj příběh.
2: Věřím ti, Aládine, že to není tvá chyba a že jsi nikdy k ničemu špatnému kouzelnou lampu s džinem nepoužil. Ale co teď budeme dělat?
0: Zoufalý Aládin nevěděl, co by měl udělat, až si vzpomněl na svůj starý prsten. Začal jej třít a hned se objevil džin.
3: Co poručíš, pane?
1: Okamžitě mě přenes do země afrického kouzelníka.
3: Jak si přeješ, pane?
0: A kouzelný džin chytil Aládina a vzlétl s ním do vzduchu. Letěli nad městy, vesnicemi i oázami. Nad mořem, horami i dolinami, až se dostali do středu Afriky. Džín se snesl k zemi i s Aládinem přímo před uloupeným princezniným palácem. Aládin se ukryl v blízkém palmovém háji a čekal, až přijde noc. Potom se vyplížil ze svého úkrytu, vyšplhal se na střechu paláce a pořím se dostal až k princezně do pokoje. Jeho krásná mladá žena v něm usedavě plakala. Africký kouzelník jí řekl, že je Aládin mrtev a nutil jí, aby se stala jeho ženou. Druhý den si měl přijít pro odpověď. Když se Aládin objevil v pokoji, princezna samou radostí vykřikla:
6: Aládine, Jak jsem šťastná.
7: Neboj se, zachráním tě. A jednou provždy se zbavíme i zlého čaroděje. Až za tebou zítra přijde, zabiju ho. Žádná kouzla mu nepomohou.
0: A stalo se, jak Aládin řekl. Ráno zaklepal kouzelník na dveře princezny na pokoje. Když mu půvabná princezna otevřela, tvářila se na něj velmi mile. Zlý kouzelník byl potěšen milým přijetím a usedl na pohovku. V rukou držel kouzelnou lampu, kterou nepouštěl z rukou ani na vteřinu. Její kouzlo mu ale nebylo vůbec nic platné. Aládin totiž vyskočil spoza závěsu a šavlí mu utěl hlavu. Ještě ten den rozčísl oblohu blesk a džin z lampy znovu postavil Aládinu v palác na jeho původní místo. Jen málo kdo si dovede představit, jakou radost měl starý císař i Aládinova matka. Celých 40 dní a nocí slavilo město šťastný návrat princezny a Aládina. Od té chvíle už nic nekalilo štěstí mladých manželů. A víte, kam zmizela kouzelná lampa a prsten? Nezůstala po nich ani stopa. Ale kdo ví?

0: Staré sedlo. Za časů roboty, kdy sedláci patřili pánům a páni si s nimi mohli dělat, co chtěli, byl u nás ve vsi jeden statek svobodný. Sedláci na něm jako páni, nikdo jim neměl co poroučet. A to se stalo tak. To panství patřilo cizímu hraběti odněkud až z Francie. Přijížděl na zámek sotva jednou za rok v létě. Jinak si vrchní celý rok dělal, co chtěl. Byl na sedláky jako kat. Ale jedno léto přijela s hrabětem jeho dcera a vnučka. Hezká, černooká holčička. Guvernantka nedala nějak pozor, dítě spadlo pod splavem do řeky a Martinu Jan je vytáhl dřív, než se dostalo pod splav. Celá ves byla vzhůru. Na zámku běhali zděšení, ale když se holčičce nic nestalo, byla z toho velká radost. Martinu Jan byl veřejně pochválený, pan hrabě ho pohladil po hlavě a dal mu francouzský dukát. Hraběnka mu poslala nové šaty a holčička prstýnek byl ze zlata a měl pravý modrý kamének. Starého Martina, Janova děda, povolali do zámku. Pan vrchní ho ani nenechal čekat, oznámil mu, co pan hrabě poručil. Sedlák Martin bude s panem vrchním a všemi panskými úředníky obědvat jako pán u jednoho stolu. Po obědě bude předvolán k panu hraběti. Pan hrabě mu chce sám poděkovat a dát odměnu. Vrchní se tvářil kysele, když to Martinovi povídal. O Martinovi říkal celý zámek, že je rebelant. Byl 12 let na vojně. Dokonce prý se stal kaprálem. Dobrý člověk to byl. Ale jako hora, až z něho šel strach. Zámečtí páni úředníci se zle hněvali, že mají zasednout za stůl se selským chámem, jak říkali robotníkům. Ale panská vůle je panská vůle. Služebníka se neptá, jestli chce nebo nechce. Když přišel čas, bylo prostřeno v dolejší síni, pan vrchní sedl v čelo, Martin jemu po pravé straně, pojezdný po levé, ostatní podle svých hodností, lokaji počali roznášet polévku. Při polévce ještě všichni mlčeli. Když přišli pstruzy, už se osmělovali. Počali se sedláka ptát, jak to bylo, do očí se mu divili, po straně se chichotali. A když se napili, piva, vína bylo dost, počali si tropit ze sedláka žerty. Martin jedl vidličkou i nožem jako pán, až jim to bylo divné, odkud ty panské způsoby. Odpovídal prostě a bezbázně, snědl hodně, ale nepil. Vrchní napřed mlčel. Potom, když ostatní žertovali, počal také. Povídá, Martine, vlasy už máš šedivé jako sníh a vousy ještě černé jako uhel. Čím to asi je? Všichni se uctivě rozesmáli, když pan vrchní zažertoval. Páni se holili, sedláci byli vousem zarostlí. To bylo úředníkům k smíchu. Martin se obrátil k vrchnímu a řekl. To je přirozené, vzácný pane. Vždyť ty vousy jsou o 20 let mladší než vlasy. Vrchní se hryzl do pysku a neříkal nic. Ale pojezdný viděl, že ho to mrzí. Aby to zamluvil, řekl písaři vedle sebe.
1: Pojďme si hrát!
0: Dal písaři lehký pohlavek a zavolal.
1: Dej to dál!
0: Písař pochopil žert, dal pohlavek dál a tak jeden za druhým, až došlo na štolbu, ten seděl vedle Martina po pravé straně a dal mu pohlavek řádný. Martin vydržel, ani se nehnul. Po levé straně měl pana vrchního a tomu tu ránu nemohl dát dál. Rozhlédl se po pánech, viděl, jak se mu smějí, pravil.
1: Na souvrati obrať, tak je to po selsku.
0: a vytěl Štolbovi jednu, až se svezl ze židle. Ostatní zmlkli. Štolba se sebral, měl už bez toho v hlavě, sedl, ani nemukal, už si dál nehrál. Vrchní honem vstal, skončil ten oběd, vzal Martina sebou, aby šel k panu hraběti. Lokaj otevřel bílé zlacené dveře, Martin vstoupil. U psacího stolu seděl malý, hubený stařeček v šedé paruce. Sedlák se mu poklonil hluboce. Pán volal francouzsky na komorníka, aby přišel překládat, co bude povídat. Ale Martin se poklonil znovu, povídá francouzsky. Messie, milosti, sloužil jsem 8 let v Belgii. Francouzsky umím, oui. Hrabě vyskočil jako na drátku a měl takovou radost, že Martina posadil do křesla a stěžoval si mu, jaký má na zámku nevzdělaný lid, nikdo neumí francouzsky. Hovořil s ním dlouho, ptal se ho na to vojenské tažení. Objevilo se, že byl tehdy velitelem pluku. Pak děkoval Martinovi, že jeho vnučku zachránil a ptal se ho, co si přeje za odměnu. Martin mu pravil, že pro sebe nechce nic, leda dětem. A když hrabě naléhal, požádal ho, aby mu dal pro nejstaršího syna staré sedlo. Hrabě zazvonil, kázal přivést písaře a poručil mu, aby vyhotovil zápis pro Martina Josefa na staré sedlo. Písař psal a psal, přitom se usmíval, jaké to mají ti cizí páni divné vrtochy. Dají psát zápis na opotřebované sedlo, jako by to bylo Bůh ví co. A když byl konečně propuštěn, běžel to vyprávět ostatním. Čekali v jídelně, pili, kouřili, byli zvědaví, co ten sedlák s hrabětem pořídí. Když jim písař pověděl, že mu hrabě daroval staré sedlo, smáli se, až se jim třásla břicha nejvíc pan pojezdný. Hrabě zatím se bavil dál s Martinem a řekl, že by mu rád dal nějakou památku. Martin řekl. Hraběcí milosti, byl jste na té výpravě do Belgie velitelem. Rád bych, kdybyste mi dal na památku váš bílý klobouk, který jste přitom nosil. Hrabě poslal komorníka do šatny pro klobouk, dal mu ho a přidal ještě pytlík z dukáty. Mladá hraběnka nechtěla být na zámku ani den po tom neštěstí. Hned druhý den odjeli všichni se slávou do Francie. Vrchní se těšil, až vrchnost odjede, jak se na Martinovi sveze. Den po odjezdu vrchnosti poslal Drába, aby dovedl Martina na zámek. Dráb přišel, že Martin není doma, odjel do města. K večeru přijede kočár, v něm pojezdný, bledý jako stěna. Vrchní nechápal, co se děje, ale pojezdný ho poučil. Bůh ví, co se to stalo, ale dnes ráno přijela ke mně do dvora komise se starým Martinem a jeho synem. Přikázala mi, abych se na hodinu stěhoval, že je mladý Martin na starém sedle pánem. A když jsem se bránil, pohrozil mi pan Půrkrabí, že mě dá zavřít. Oba dva seděli jako bez duše a nevěděli, co si o tom myslit. Až přišel písař, a když to slyšel, chytil se za hlavu. Pánové, vždyť pan hrabě dal Martinovu synovi na staré sedlo zápis. My jsme se smáli, že dostanou odřené sedlo a on zatím myslil dvůr staré sedlo, nejlepší dvůr z celého panství. Vrchní pochopil, že starý Martin na něho vyzrál. Když ho spatřil druhý den na zámku s bílým kloboukem od pana hraběte na hlavě, poznal, že je s jeho mocí konec. Vždyť sedlákův bílý klobouk znamenal svobodníka, kterému páni nemají co poroučet. hrabětím kloboukem učinil Martinův dvůr svobodný. A svobodný zůstal až do zrušení robot.
2: Jak do lesa přišlo jaro.

0: A potom přišlo jaro. Sluníčko šimrlo pupence na mladonkých větvičkách tenonkými zlatými pramínky, to, aby se uvnitř vědělo, že už je čas. Hladilo loučky, paseky a stráně, to, aby se mladým travičkám víc chtělo na svět. Hřálo tůňky, potůčky i rybníčky, aby první jarní zalití ke kořínkům nebylo tak studené. A prohřívalo i první jarní vánek, aby nezábnul a nezahnal mladé výhonky zpátky do větviček. A straka Kristýna, která je v lese právě pro nové zprávy, roznášela tu novinu už od rána krajem a široko a daleko. Pod lískovým keřem za ostružinovou pasekou u dubového mlází právě počítal Bůbí Ježkovi Cyrilovi jarní bodliny první, když jim nad hlavičkami spustila Kristýna to jarní zvěstování.
1: Je, přišlo jaro do lesa, brundivár, kdo neplesá. Musíme to neprodleně a i hned povědět Terezce.
0: Zavolalo dráče na Cyrila a už peláší přes 20 kořenů k prostřednímu dubu, kde měla veverka Terezka své přebývání.

0: volalo už mezi tím dráče do koruny prostředního dubu, i když dohromady ani pořádně nevědělo, co to jaro vlastně doopravdy je. Na dubu to nejdřív zachrastilo, potom zašustilo, na to zahořelo zřavým kožíškem a nakonec vykoukla z pavučiny větví střepatá hlavička veverky Teresky.
1: Já vím, Vůby, volala to straka Kristýna. Chceš si hrát?
0: A už se jí huňatý prachový ocásek kmitá přes borůvkový palouk dolů k potůčku rokyťáku, tak, že měli Bůby s Cyrilem pořád něco dělat, aby s ní nestratili krok. Když doběhli k břízkám, vzpomněla si Tereska, že už hodněkrát sluníčko oběhlo celičké nebe, co tady s Ježkem Cyrilem a zajícem Kryšpínem udělali do krajní břízky větvičkové znamínko, jak je dráče veliké.
1: Pojď, Bůby, podíváme se, jak si vyrostl od země po zimním měření naposledy.
2: Právně, zkontrolujeme, jak nám rosteš.
0: Věděl najednou i Cyril a tvářil se důležitě, jako ostatně vždycky, když ho někdo předešel s nápadem. Tereska se postavila u krajní břízky zprava a hledala znamení v bílé, černě kropenaté březové kůře. Když ho našla, zakývala na dráče a to se pěkně postavilo pod malý březový stromek zpříma, to aby měla veverka Tereska lepší oko.
2: Tak se mi zdá, že nám moc nerosteš. No jo, už je to tak. Znamínko je zrovna tam, co bylo naposledy.
3: A proč nerostu vám? To budu pořád takhle maličký, akorát podbedlý klobouk, jak říkala Liška Denisa?
2: Ne, neroste na jaře, poroste v létě. Ať se pěkně postaví do majových deštíků hnedle a poroste jako z vody. Vlastně úplně jako z vody.
1: Co pak zvířátka rostou z vody, Cyrile? Z vody rostou jenom kytičky, travičky a stromečky. Stromečky! Už to mám. On neroste jenom Bůby, ona roste i malá břízka. A tak se znamínko povytahuje do výšky s ní. Břízka roste stejně rychle jako náš Bůby a tak je znamínko pořád tam, co bylo. Tak je to.
3: Tak já přece jenom rostu do výšky... Vám?
1: To víš, že rosteš. A jak? Břízky rostou ze všech stromků v lese nejrychleji.
0: Veverka Tereska se rozběhla k potoku Rokyťáku, jenomže jak se rozběhla, tak se hned zase zastavila. Od potoka totiž peláší sisel Augustína prská kolem sebe ze strachu. Když uviděl veverku, dal se hned do žalování.
4: Zachraň se, kdo můžeš! Na potoce se usadilo strašlivé strašidlo strašecí.
3: Jaké strašidlo, Augustíne?
4: Strašlivé strašidlo, nejstrašnější, nejstrašidelnější. Takové klapavé.
0: Zarazil se Augustín z řečí, protože vlastně ani pořádně nevěděl, jaké to strašidlo doopravdy je. Ale už běží ohlásit tu novinu dál.
1: To jsem z toho syslího vysvětlování nezmoudřela ani trošku.
0: Posteskla si veverka Tereska, zavrtila okatou hlavičkou a už se rozhlíží, kam se zase poděl Ježek Cyril. Ten už byl ale zase zpátky na borůvkové pasece a všem, které potkal, vysvětloval, jaké strašlivé klap se usadilo na potoce a že s ním ani on, Ježek Cyril, nic nesvedl a nepořídil.
1: Půjdeš se mnou, Bůby? Nebojíš se? Musíme se přece podívat, jak to doopravdy je. Víš, jaký je Augustín hrdina z dálky?
0: Na břehu bublavého potůčku Rokyťáku pobíhal sem a tam žabák Kvído, co měl potůček Rokyťáka blízké okolí na starosti, a hudroval jako nazlobený tetřev, až z toho byl celý špatný. A potom to uslyšeli taky.
5: Nepřibližovat se, nastupovat, kvaty kvak.
0: Konal žabák Kvído svou mokrou povinnost dobře, ale bylo znát, že má pod třemi žabími srdíčky radost, že už u potoka není sám.
1: Že by už přiletěl čáp Viktorín, Ale na něho je ještě brzy. Jenomže takhle klapat umí jenom on svým dlouhým zobákem červeným.
3: Jaký Viktorín? Čáp? Teresko?
1: Čáp Viktorín. Na zimu odlétá do teplých krajin pro lepší živobytí a proti umrznutí. Proto ho ještě neznáš.
3: Tak proč ho Kvído nezažene zpátky domů, když hlídá potůček Rokyťák proti Rotice?
1: Protože Viktorín je velikánský, vysokánský a má na Kvída dlouhý červený zobák. Klidně by ho zachvátil a spolknul najednou.
3: A tebe nezachvátí, Teresko?
1: Neboj, Viktorín veverkám neubližuje.
0: Potom veverka oběhla kámen Placatec, co sem přece schodil krakonož z hor kvůli modravé tuňce a lepšímu napití, a kouká po vodě nahoru i dolů, kdeže jsou vysoké červené nohy čápa Viktorína a odkud to tedy klape jeho obrovitánský zobec zobatý. A potom, když to uslyšela, tak to také uhlídala a uviděla.
1: Ale vždyť to klape vodní mlýnek. To tady jistě postavili kluci ze vsi. Stavějí vodní mlýnky každičké jaro. Jaro už je ve vsi.
0: Radovala se veverka Tereska do kolečka, div si ocásek nechytila.
6: Tak co je to tady za neplechu, veverčí, dráčecí a ještí? Víte vy tři, že jste mi tím svým potůčkovým klapáním překazili zimní spaní? Právě, když se mi začalo zdát o těch nejsladších jahodách ve světě svěťoucím.
0: Bůby se podíval po tom strašlivém hubování a potom na oči uviděl, jak z nory nad strží k potoku vykukuje nazlobený jezevec Adalbert a prská kolem sebe, až je duha.

0: To je vodní mlýnek, Adalberte. Přišlo jaro. Podívej.
1: Jaro. A kdy dospím si veršíky? Aha. Tady bude ticho jako za největšího mrazu. A basta.
2: Poručil jezevec Adalbert a ušláme větvičky z křoví a hází je na klapací mlýnek pořadě a vytrvale. Potom si jeden kousek borový nakonec přece jenom chytil mezi vidličkami, co drželi mlýnek nad vodou, zaskřípnul se mezi lopatkami a bylo po klapání. U potůčku bylo ticho jako o půlnoci v zimě.
3: Ty jsi tomu dal, Adalberte. Ještě zaženeš jaro zpátky do pelíšku.
0: Hned to vytáhni.
2: Proučel maličký Bůby a stavil se kurážně za kamenem, protože se mu to klapání líbilo náramně. A teď se bál, jak řekla Tereska, že jaro opravdu uteče za les.
1: To tak. Tady bude ticho, tichoučko, paloučkově. Na jaro ještě brzy. Už jsem řek a jde se spát.
0: A je pryč. Kdo to kolečko teďka spraví, když ne ten, kdo ho pokazil?
4: Tak si budeme muset poradit zase sami, samozřejmě. To je jasná věc.
2: Prohlásil ježek Cyril, který se po celé jezevčí hubování schovával za kamenem a teď dělal hrdinu příkladně, jak on to jenom dovedl. Na raz, dva, tři, to nešlo. Bůby strkal od potoka, co jenom stačil. Ježek táhnul k potoku obráceně a veverka Tereska pomáhala hned tomu a hned zas tomu druhému, aby byla spravedlnost. Žabák Kvído pobíhal kolem okolo a radil, ukazoval a zase radil. A všichni samou námahou až do úpadu. Už bylo málem po síle, když větvička silně lupla, přelomila se. A mlýnek se roztočil, až voda stříkala na všechny a na všechny strany. Kvído vyskočil na klapací mlýnková křidelka, která se v té vodní duhové záplavě míhala jako koroptví peroutky při letu a skákal do rokyťáku salta, kotrmelce, šipky a přemety, až se Bůby, Tereska i Cyril mohli utleskat. Na chvíli se ještě polekali. To, když se z jezevčí nory vystrčila pruhovaná hlava rozespalého jezevce Adalberta. Ten byl tak naspaný, že vlastně pořád chodil jenom v proužkovaném pyžamu. Jenže potom i jezevec Adalbert chvíli okukoval mlýnek a potom se s jarem smířil. Protřel si tlapkami oči a skutálil se k ním.
1: Ono se mi stejně tam nahoře v noře začalo zdát, jak mě bolí zuby. A takové sny, bolavé, nemají jezevci rádi ani dost málo.
2: Zvířátka se točila do kolečka kolem, výskala, až se seběhla všechna lesní i luční chasa a radovala se z jara. Na vrbičky se posadili konipáskové, cíkorky, střízlíčkové a strnátci, konopky i zvonečkové a přiletěla i straka Kristýna, protože nesměla u ničeho chybět nikdy. A když paní Jezevcová přivedla ukázat párek malých jezevčat, co se jí mezi tím narodila v noře pro potěšení, bylo u potoka jako v pohádkové knižce. Ukázal se i jelen Hubert, ale bylo ho o hodně míň. Protože mezi tím stačil zahodit svoje parohy 16 teráky, aby mu letos narostly dokonce 18 teráky, největší na hůrce a kolem. Tak, že bude Hubert nakonec kapitální. To už ale sluníčko natřásalo hebonké červánčí podušky a ukládalo se ke spaní. A když z vesničky pod lesem zaznělo klekání večerní, utíkala do svých pelíšků také všechna zvířátka. Bůby se na chvoji sice ještě převaloval chvíli, ale potom usnul spaním vonavým jako usměvavé kvítečky fialek, kterých bylo dneska kolem potoka rozesmáto.
5: Pes a kočka. Dával jsem na to dobrý pozor i mohu to prohlásit s jistotou téměř autoritativní, že si pes nikdy nehraje, když je sám. Pes, je-li ponechán sám sobě, je naprosto, tak říkajíc, zvířecky vážný. Nemá-li na práci nic jiného, tedy nazírá, přemýšlí, spí, chytá si blechy nebo něco hryže, třeba kartáč nebo váš střevíc, ale nehraje si. Dokud je sám, nebude se honit za svým ocasem, ani se prohánět v kruzích po louce, ani nosit v hubě větvičky, ani strkat čumákem kámen před sebou. Na to potřebuje partnera, diváka, účastnou bytost, pro kterou provozuje svou frenetickou hru. Jeho hra je výbuch družné radosti. Tak, jako vrtí ocasem jen tehdy, když se setká s příbuznou duší, řekněme s člověkem nebo se psem, tak také se rozehraje jen tenkrát, když si někdo hraje s ním nebo se na něj aspoň dívá. Jsou citliví psi, které hra omrzí v tu chvíli, kdy si ho přestanete všímat. Vypadá to, jako by jej hra těšila, jen dokud má u vás úspěch. Zkrátka, pes potřebuje povzbuzujícího kontaktu s druhým, aby si hrál. To už náleží k jeho družné nátuře. Naproti tomu kočka si také zahraje, když jí k tomu dáte podnět, ale dovede si hrát, i když je sama. Hraje si jen pro sebe, samotářsky a nezdílně. Zavřete ji o samotě a stačí jí klubko, třásně nebo bimbající se provázek, aby se oddala tiché a graciezní hře. Hraje-li si, neříká tím, člověče, to jsem ráda, že tě tu mám. Bude si hrát u lůžka mrtvého. Bude laškovat pacinkou s cípkem jeho pokrývky. Pes by to neudělal. Kočka se baví sama pro sebe. Pes chce jaksi bavit toho druhého. Kočka se zajímá jen o sebe. Pes se domáhá toho, aby se o něho zajímal i někdo jiný. Žije cele a bujaře jen tehdy, je-li ve smečce. I dva jsou už smečka. Honí-li se za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne. To by kočka neudělala. Jí stačí, že se baví sama. Snad právě proto se nikdy neoddá své hře tak bezústně a vášnivě, až do sebezapomenutí a uřícení jako pes. Vždycky je tak trochu nad ní, vždycky vypadá, jako by se blahovolně a poněkud pohrdavě snížila k tomu, že se baví. Pes si hraje celé, kdežto kočka jen tak jako z rozmaru. Řekl bych to tak, kočka je z rodu ironiků, kteří se baví sami v sobě. Hrají si s lidmi a věcmi, ale jen pro své interní a drobátko pohrdavé potěšení. Pes je z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Je ochoten se samou horlivostí potrhat, jde-li o nějakou společnou hru. Kočce postačí sebeprožití. Pes chce mít úspěch. Kočka je subjektivista. Pes žije ve světě družném, a tedy objektivním. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk. Je v něm něco, co se obrací k někomu druhému, ke všem druhým. Nežije jen sobě. Tak jako herec by nemohl hrát jen pro zrcadlo, jako básník by nemohl skládat verše jen pro sebe, jako malíř by nemaloval obrazy jen proto, aby je postavil lícem ke zdi. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a s celou duší hrajeme, je také ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých. Celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí.

0: Spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Měl toho nakonec plný kočárek. Ještě štěstí, že se první den po povodni všude prodávalo zadarmo.
1: Ptáčátko! Už jsem tady!
0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdě na krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

Štěňátko Skemp žilo se svou rodinou v domě s Jakubem, Pusinkou a jejich synkem Juniorem. Jeho maminka se jmenovala Lady a tatínek Tramp. Měl 3 krásné sestřičky, Anet, Colette a Daniel. Skemp byl hodně maličký. Moc se mu nechtělo být domácím mazlíčkem. To se musí koupat, poslouchat a co je nejhorší, také trávit čas přivázaný k boudě na dvorku, když provádí rošťárny. Skemp snil o tom, že se bude potulovat po ulicích s dalšími pouličními psy. Každý den se Skemp vydával za novými dobrodružstvími. Někdy vyskočil na gauč. Skempe, víš přece, že na nábytek nemáš lézt, káral ho Tramp. Když byl čas koupele, Skemp vždycky obracel nechutí oči v sloup. Když bydlíš v domě, musíš být čistý, vysvětloval vždy Tramp. Pokaždé, když na podlaze seděl Junior a hrál si s Jakubovými klobouky, ukousl Skemp kus. Ukousl Skemp kus pevného okraje.

0: Jednou, když si Skemp a Junior hráli, hodil Junior do okna míč a Skemp vyskočil ven za míčem. O několik vteřin později se Skemp rychlostí blesku vrátil otvorem ve dveřích, který tam byl právě pro něj. Byl zablácený až po uši. Všude létalo bláto a proto se Jakub velice rozlobil. Už toho mám dost, Skempe. Tentokrát si zašel příliš daleko, křičel. Jakub pevně chytil Skempa pod svou paží a odnesl ho na místo, kterého se Skemp hrozil ze všeho nejvíc. Přivázal jej k boudě na dvorku. O pár minut později se objevil Tramp a přinesl Skempovi nějaké jídlo. Skemp pověděl otci, že chce být divokým psem, protože má pocit, že se sem nehodí. Jeho otec jej ale varoval. Synku, tam venku je plno nástrah. Tady máš rodinu, která tě miluje, řekl. Skemp byl smutný a u boudy se cítil velmi osaměle, když tu se za plotem zastavila Fenka, asi tak ve stejném věku, jako byl Skemp. Byla tím nejrostomilejším tvorem, jakého Skemp kdy viděl, a jmenovala se Angela. Když Angela zmizela v ulici, netoužil už Skemp po ničem jiném než po svobodě. Dokázal se vyprostit z řetězu a pak se protáhl ven mezi příčkami plotu. Počkej na mě, volal. Skemp Angelu brzy dohonil. Ty nepatříš na ulici, vrať se do svého hezkého domečku, pověděla mu Angela. Příští ráno přinesla Lady Skempovi něco k snědku. Vešla na dvorek a rozhlédla se. Pak uviděla přetržený řetěz a došlo jí, že Skemp utekl. Začala si dělat velké starosti. Skemp šel pořád za Angelou, až došli na smetiště. To byl domov pouličních psů. Skemp se cítil jako v ráji. Tady mohli psi skákat po starém nábytku, hrát si s odpadky, odpočívat v bahně a dokonce i trhat klobouky. Tohle mi doma nikdy nedovolí, povzdychl si Skemp. Když vůdce psů ze smetiště Buster uviděl Skempa, představil se mu.
1: Na smetiště nesmí nikdo, komu to nedovolím, prohlásil Buster. Jak se jmenuješ, skrčku? Zeptal se.
2: Jsem Skemp, odpověděl Skemp.
0: Když Jakub s pusinkou zjistili, že Skemp zmizel, začali si dělat starosti a domlouvali se, jak ho najít.
2: Volala si do psího útulku? Navrhoval Jakub. Ano, drahý, neviděli ho, odpověděla pusinka.
0: Pak se Jakub rozhodl, že se společně s Lady a Trampem vydá Skempa hledat sám. Mezitím vzal Buster Skempa na místo, které se jmenovalo Reggieho ulička. Chtěl, aby tu Skemp dokázal, že má dost odvahy stát se pouličním psem.
1: Musíš projít malou zkouškou odvahy. Tady tou Reggieho uličkou,
0: řekl a hodil do temné uličky plechovku.
1: Dones tu plechovku sem, nařídil Buster.
0: Zatímco se všichni obyvatelé smetiště dívali a strachem se skrývali za krabicemi a sudy, vešel Skemp po špičkách do uličky. Brzy si všiml spícího psa, který byl pětkrát tak větší než on sám. Byl to Reggie. Skemp chytil plechovku, ale také probudil toho obrovského psa. Reggie se hned pustil za Skempem. Uprostřed

0: honičky si Skemp všiml, že Angelu chytil obávaný odchytávač psů. Skemp se jí pokusil zachránit a zakousil se do tyče, kterou odchytávač držel. Tyč narazila do telefonního sloupu, rozlomila se na půlky a Angela se vyprostila. Odchytávač psů se začal velice zlobit, když tu si náhle všiml Reggieho, který honil Skempa. Protože si Reggie ničeho nevšímal, byl snadným úlovkem. Na všechny psy ze smetiště udělal Skemp veliký dojem. Pak se všichni psi přesunuli do parku k odpočinku. Angela byla Skempovi velmi vděčná za to, že ji zachránil, a Skemp byl na sebe moc pyšný. Budu tím nejlepším psem ze smetiště na světě, prohlásil. Ale ostatní psi mu pověděli, že nikdy nebude tak dobrý jako pes jménem Tramp, který byl kdysi toulavým psem. Když Buster uslyšel Trampovo jméno, hrozně se rozlobil.
1: Seznámil se s takovou holkou, víš? Šlechtičnou jednou, vyšlechtěnou. Jmenovala se Lady. Před ulicí dal přednost pohodlnému životu na pohovce.
0: Skemp nemohl uvěřit svým uším. Než jeho vlastní táta potkal jeho maminku, byl pouličním psem. Buster zíral na Skempa, který se zavřenýma očima a grimasou na tváři škrábal za uchem.
1: Hele, takhle se škrábal Tramp. Nejsi náhodou jeho příbuzný?
0: Zeptal se Buster.
2: Ani náhodou, bál se Skemp říct Busterovi pravdu.
0: To, co Skemp právě uslyšel, jej ohromilo. O chvíli později z parku odešel. Angela šla za ním. Pořád ještě nechápala, proč měl Skemp nebezpečné ulice radši než svou rodinu. Angela měla rodin 5.
2: A zrovna, když jsem si začínala myslet, páni, tohle je moje rodina. Přestěhovali se nebo se jim narodilo dítě. A šup se mnou na ulici,
0: vyprávěla Angela. Velice toužila stát se znovu součástí rodiny. V tu dobu Jakub, Lady a Tramp hledali, kde se dalo. Ale po Skempovi nebylo ani stopy. Ten večer se šli Angela a Skemp spolu projít a najednou se ocitli před Tonyho restaurací. Na prostřené krabici na ně čekal velký talíř se špagetami a masovými kuličkami a k tomu zapálená svíčka. Číšník Joe hrál na mandolínu a majitel restaurace Tony na harmoniku. Když Skemp a Angela snědli špagety s masovými kuličkami, došli procházkou až do Skempovy čtvrti.
2: Toto je můj dům,
0: pověděl Skemp, když se ocitli před Jakubovým a Pusinčiným domem. V tu chvíli si Skemp všiml, jak se Jakub, Lady a Tramp vracejí po marném hledání domů.
2: To ne, musíme zmizet, zašeptal Skemp.

0: Tramp byl velice smutný, že Skempa nenašli. Ale my jej najdeme. Byl si tím nejlepším pouličním psem na světě. A já pořád věřím ve starého Trampa, utišovala její Lady. Angela užasla, když zaslechla Trampovo jméno.
1: Tramp je tvůj otec?
0: Zeptala se. Angela nemohla uvěřit, že Skemp by dokázal opustit tak milující rodinu. Ale Skemp jí vysvětlil, že potřebuje dobrodružství a svobodu. A společně utekli.

0: Příští den přišli Skemp a Angela za ostatními psy ze smetiště do parku, kde zrovna Jakub, pusinka, teta Klára a její dvě siamské kočky rozkládali deku na piknik. Jakub si dělal starosti a teta Klára se jej snažila uklidnit. Skemp bude v pořádku, těšila ho. Když Buster uslyšel Skempovo jméno a uviděl svého nepřítele Trampa, dovtípil se, že Skemp je Trampův syn. Buster se rozuřil a nařídil, aby Skemp dokázal, že se skutečně chce stát pouličním psem ze smetiště. Chtěl, aby Skemp se běhl ke své rodině na místo, kde seděli u pikniku a ukradl jim kuře. A Skemp souhlasil, že to udělá. Když Skemp dorazil k piknikové dece, rychle chňapnul po kuřeti a pelášel pryč. Kočky se polekaly a skočily na ramena tetě Kláře, až jí vylétl do vzduchu bramborový salát. Ten přistál Jakubovi přímo na hlavě. Daremáku! Zakřičela teta Klára, když uviděla Skempa. Tramp se rozuřil a vydal se za svým synem. Tramp Skempa rychle dohonil. Já domů nechci, řekl Skemp. Tady venku na ulici je to báječné. Ale co, ty to všechno znáš, že ano? Pokračoval. Tramp se omlouval, že Skempovi neřekl o své minulosti. Nechtěl jsem pro tebe takový život, protože jsem našel něco lepšího. Lásku, vysvětloval Tramp. Zrovna když Tramp žádal Skempa, aby se vrátil domů, objevil se Buster. Buster se na Trampa stále zlobil a pomstychtivě začal Skempa přesvědčovat, aby s ním zůstal. Když se Skemp rozhodl, že bude psem ze smetiště, Tramp tiše odešel. Naše dveře zůstanou pro tebe, vždy otevřené, řekl Tramp Skempovi. Věděl, že Skemp se domů vrátí jedině tehdy, až si prožije své a pochopí. Buster sundal Skempovi obojek, což znamenalo, že už není domácím mazlíčkem. Skemp se cítil velmi šťastný. Prošel zkouškou odvahy. Hoho, jsem pouličním psem! Křičel a všichni psi ze smetiště se kolem něj zhlukli a gratulovali mu. Tramp se k místu pikniku vrátil se smutnou zprávou. Nevrátí se, řekl Lady. Bohužel ho asi budeme muset nechat, aby si sám vyzkoušel, jaké to je. Určitě dostane rozum, pokračoval. Buster zavedl svou smečku psů zpět na smetiště. Angela se na Skempa zlobila. Jak jsi to mohl udělat? Je to tvůj otec. Jdi za ním. Jsi čestný a slušný. Laskavý. Když zůstaneš, ulice to z tebe vytluče, kárala jej. Pak Skempa prosila, aby spolu odešli ze smetiště a našli si hodnou rodinu, u které by mohli zůstat. Ale Skemp odmítl a Angela nakonec odešla sama. Skempovi se po Angele stýskalo a tak jí šel hledat. Angelo, já to tak nemyslel, opakoval, když prohledával prázdné ulice. Angela schovaná za rozlámaným plotem jej uslyšela. Když tu se objevil odchytávač psů a uviděl Skempa. Skemp vyrazil jako raketa, ale zamotal se do šňůry na prádlo, takže jej odchytávač nakonec schytil.
1: Hele, koho to tu máme? Bez obojku. Tak to pro tebe znamená jednosměrnou jízdu přímo za mříže.
0: Smál se odchytávač a hodil Skempa dozadu do nákladňáku. Na cestě do útulku projel odchytávačův nákladňák kolem Angely, která v kleci uvnitř uviděla Skempa. Angela rychle běžela do domu Jakuba a pusinky, aby Trampovi a Lady pověděla, že Skemp je na cestě do útulku.
2: Musíte jít se mnou, honem. Skemp má potíže,
0: volala. Tramp se s Angelou ihned vydali k útulku. Na Skempa čekalo v psím útulku nepříjemné překvapení. Byl tu totiž také Reggie, který Skempa hned poznal a zavrčel. Konečně se bude moci pomstit. Ale zrovna když se Reggie chystal na Skempa zaútočit, vřítil se do útulku Tramp. Vydrž, Skempe! Vykřikl a vyskočil na dveře klece a vyrazil západku. Pak přinutil Reggieho, aby se otočil, sám vyskočil z klece a zase zabouchl dvířka. Západka zapadla a Reggie zůstal uvězněn v kleci. Za to Skemp byl volný a mohl klidně utéct s Trampem. Skemp si oddychl. Už nechtěl být na ulici plné nástrah. Chtěl být s Angelou a svou rodinou. A tak Skemp odešel z útulku a vrátil se na smetiště k Bastrovi pro svůj obojek. Jdu domů, tam, kam patřím, řekl a spolu s Angelou a Trampem odešel. Cestou zpátky se Skemp obrátil na svého otce. Vůbec jsem neměl utíkat, řekl. Pak se obrátil na Angelu. Děkuji, že jsi mě zachránila z útulku. Když se Skemp vrátil, vyšli Jakub, Pusinka i Junior před dům a za nimi Lady a ostatní štěňata. Anet, Colette a Daniel šťastně poštěkávali a Junior se chichotal. Jakub poplácal Skempa po hlavě.
1: Ach, Skempe, jsem tak rád, že jsi zase zpátky tam, kam patříš, řekl.
0: Skemp si všiml, že Angela se dívá na ten obrázek šťastné rodiny před domovními vraty a začal štěkat.
2: Jakube, myslím, že Skemp si domů přivedl přítelkyni,
0: pověděla Pusinka. A když si Jakub všiml Skempovi maličké kamarádky, sklonil se a pozval je dál.
1: Vítej do rodiny, řekl jí Jakub.

0: Kazí svět šestý, z boží vůle král, mocný panovník a hlava pomazaná, zdravím vznešeného prince Radovana.
1: Buďte vítán, králi, co nám chcete říci?
0: Přišel jsem k vám hledat jednu uprchlici. Vydejte mi Ladu, princi Radovane. Je mou snoubenkou a ženou mou se stane. Jinak...
1: Chcete vyhrožovat, králi, jak se zdá. Vaše snoubenka...
2: Tou snoubenkou jsem já. Je to pravda, králi? Přijal jste můj slib? Tady stojím. Chcete si mě vzít?
0: Kdo jste?
2: Hlada, králi. Což mne neznáte?
0: Vysmívá se mi to, děvče proklaté.
2: Nechcete mne tedy?
0: Nechci!
2: To jsem ráda.
0: Kdo jste vůbec?
2: Už jsem řekla. Hlada.
0: Pojedete se mnou.
2: Vždyť jste se mě zřekl.
0: Nepoznal jsem vás. Byl jsem bláhový. Však co tu děláte?
2: Co? Míjí nádobí.
0: Nádobí?
2: Nevěříte? Můj pán vám to dokáže. Zavolejte prosím i hned kuchaře.
1: Zavolejte i hned kuchaře.
0: Zavolejte kuchaře.
3: Kuchaři! Jsi volán před prince!
4: Kuchaři! Jsi volán před prince!
3: Kuchaři! Jsi volán před prince!
5: Rychle! Mazečku! Teď je se mnou zle. Pro jistotu vezmu si svůj řád.
1: Kuchaři.
5: Zde.
0: Nyní se to uvidí. Kdo je toto děvče?
5: Slouží v kuchyni.
1: Jak se jmenuje? A co bys o ní řekl?
5: Říkám jí Inu.
1: Myší kožíšek.
0: Myší kožíšek?
1: A dobře slouží ti?
5: Dobře. Když je talíř od ní umytý, leskne se jak slunce. Pěkně čistěnký je.
0: Že se nestydíte.
5: Zač, že dobře mi je.
0: Lupče, víš, kdo vlastně je ta služka tvá?
5: Hodné děvče.
0: Osle, je to princezna.
5: Princezna?
0: Tak, řekl jsem to právě.
5: Jednomu z nás dvou to přeskočilo v hlavě. Nechápu, co ten člověk povídá. Říkám, hodná je, jen trochu ošklivá.
1: Mýlíš se, můj milý. Ne. Ošklivá není.
5: Jasná paní, milost, odpuštění.
0: Princezno, teď vysmíváte se mi. A vy, princi, jste mi snoubenku mou vzal. Vraťte ji, sic válkou zničím vaši zemi. Já, Kazi svět šestý, z boží vůle král. Přivedu sem vojska v plné zbroji. Pod kopyty koní zhyne vaše zem.
1: Mlčte, králi. Možná jinde se vás bojí, ale tady u nás... se vás neleknem.
6: Princ Radovan odhazuje svůj bílý plášť a pohotově tasíc kort skříží svoji zbraň s nemotorným oplechovaným kazisvětem. Králův pobočník se snaží taktéž tasit, však zbroj mu asi zrezivěla v pouzdře a tak rezignovaně usedá a přihlíží souboji. Statečný kuchař aspoň svého pána podporuje obratnými gryfy vařečkou. Kazi svět brzy ztrácí půdu pod nohama. Jeho chrabré vojsko se nenápadně začíná vytrácet. Když mu mladý princ hodí k nohám zlomený meč, snaží se zostuzený král ještě udržet glanc, ale je pozdě. Všem už je jenom prosmích.
7: Co tu hledá tadyhle ten ničema?
2: Se vyhrožuje válkou, že tu všechno zničí, spálí.
7: V naší zemi už to zkusil. Pane bože, ti ho hnali.
2: Hnali? Kdo?
7: Všichni lidé, kdo se k tomu přichomít. Čeledíni, nádeníci.
8: Tedy hnal ho všechen lid?
7: Ano, pane, se zbraněmi. Někteří i bez zbraní. S holemi a sudlicemi, vidlemi i kosami. Hnali ho a zpívali si. Ach, to byla nálada. Nakonec mu naložili pěkných pár ran na záda.
8: Co říkáte, kazi světe?
6: Kazisvět se nemotorně snaží vyskočit na svého splašeného koně. To už se jeho zbabělí žoldáci zbavují brnění a peláší pryč jako zajíci. Brzy je nádvoří Radovanova hradu prázdné a rozprášené vojsko i se svým králem mizí tam, odkud přišlo. Za horami, zvanými Nový svět a možná ještě dál.
5: Paní milá, pěkně prosím, odpusťte mě.
2: Byl jsi vždycky hodný ke mně. Nemám, co bych odpustila.
5: Řekl jsem, že jste ošklivá. Odpusťte mi, paní má.
2: No, mýlil ses trošičku, ale že jsi byl ke mně milý. Za to udělím ti nyní řád myšího kožíšku. Staň.
5: Děkuji vám, paní má. Teď budu mít řády dva.

0: Plavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Trada, tra, jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá Víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tuhletu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu prosím za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Ten umí věcí.
3: Jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá Vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. Teda, jak vy to jenom děláte, to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá Víla plavuňka.
2: Ale stejně, jak vy to jenom děláte.
3: No, to je toho, měl tu růži v rukávu, zabručel nevrle čmelák.
2: Jo,
1: kníkl Cvrček, vytáh tu růži z rukávu, to známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde, dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
1: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
1: No, kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno odněkud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím! A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo,
0: zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou, vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Ha, lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojeďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
1: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa,
0: vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi,
0: křikla za nimi ještě Plavuňka, ale kdepak. Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi, křikla radostně. Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
1: A no a co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
1: Jo, tak vy kluci něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
1: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma je vždycky nejlíp.
4: Pohádka krejčovská, jak krejčí jehla strašil. Jednou seděl krejčí jehla ve svém krejčovském salonu dlouho do noci a přišíval knoflíky ve třech řadách na dvouřadové sako. Tak si to poručil pan starosta a mělo to být, jako vždy, hotové co nejdřív. Jen kdyby starosta taky tak platil, co si toho naporoučí? Bručí krejčík a olizuje nit. Už mi dluží za dvě saka a jedny štráfaté kalhoty. A když má platit, slyším jenom příště, jehlo, příště. A krejčí brblá a přišívá knoflík po knoflíku. Najednou někdo klepe na dveře. Kýho víra, kdo tak pozdě? Zahučel krejčí a jde odemknout. Zahrašil zámkem, otevřel a div se nesvalil. U dveří stojí čarodějnice, ale taková nějaká mladá, fešná. Sukínku má krátkou, jen tak, okaté punčochy, ve vlasech mašly ze dvou netopířích křidílek a pod paží létající koště. Promiňte, že přilétám tak pozdě, usmála se omluvně a bez vyzvání vešla do salonu. Rozhlédla se a pokývala uznale hlavou. Myslím, že jsem na správné adrese. Co, kdo, jak, proč? Blekotal krejčí a špendlíky s barevnými hlavičkami, co měl na zápěstí zapíchané v takovém tom sametovém polštářku, se mu strachem naježili jako vousy na angreštu. Nechci vás strašit, řekla chlácholivě čarodějnice. Potřebuji jenom maličkost přešít kabát. Jaký kabát? Zahuhlal krejčí a musel si na to sednout. Neviditelný, řekla čarodějnice, už nějak vychází z módy. Krejčí seděl splihle jako vrabec pod okapem a přemýšlel, proč má přešívat neviditelný kabát, když stejně není vidět, ale raději moc neodporoval. A čarodějnice už něco vybaluje z pavučinové tašky, ale vidět to není. Tady, podívejte se, a rozpřahuje ruce. Ten límec trochu zúžit, v pase to malinko zabrat a od zdola nahoru to celé o kousek popošít. Krejčí kulí oči. Pak si vyčistil brejle, ale stejně nic nevidí. Když se trochu zmátořil, dodal si kuráže a nesměle namítl: ale milostivá, neráče jí se zlobit, ale jak mám přešívat kabát, když ho nevidím? Snadná pomoc, usmála se schovývavě čarodějnice nad krejčího neznalostí kouzel a čárů. Musíte šít při světle svíce z netopířího sádla, která má místo knotu čertí chlup. Pak ten kabát uvidíte.
5: Ježišmarja, zděsil se krejčí jehla, kde já seženu netopíří sádlo? A ještě k tomu ten čertí chlup.
4: Krejčík se až oklepal. Žádné strachy, myslela jsem na všechno. Čarodějnice zalovila v té své pavučinové tašce a postavila na žehlící prkno svíci ve tvaru sový nohy. Tady je. A potom se rozloučila. Sedla na koště a ještě ve dveřích povídá: přeptám se příští týden, jak jste s tím daleko. A odletěla do tmy. Krejčík si dal nejdřív na hlavu studený obklad. Potom přišel zbytek knoflíků na to starostovo sako. A nakonec zapálil velice opatrně tu čarodějnickou svíčku. Knot zaprskal a po krejčovském salonu se rozlilo namodralé světlo. A ejhle, ono to opravdu funguje. Na stole leží kabát. Krejčík jehla se hned pustil do práce. Šel až do rána. Teprve když se do krejčovského salonu vloudil první sluneční paprsek a kabát mu pod rukama zmizel, zhasnul svíčku a šel si lehnout. Ale moc dlouho nespal. Někdo tluče na dveře. Krejčí otevřel, celý rozježený, mžourá. On to starosta. Jdu si pro to sako, jehlo, řekl. A uším ještě jedny kalhoty. Máme tady od minule ještě nějaký dluh, připomněl krejčí a rozpačitě si odkašlal. Příště, jehlo, příště, řekl starosta. Vzal sako a šel pryč. Krejčí neměl na spánek už ani pomyšlení. Celý den proklínal lakomého starostu a když se setmělo, zažehnul zase tu čarodějnickou svíci a přišíval neviditelný kabát. Kolem půlnoci byl s tím strašidláckým hacafrakem hotov. Přehodil si ho přes ramena a šel se podívat do velkého zrcadla, jak to všechno drží fazónu. Pěkné, pokýval krejčí jehla spokojeně hlavou nad svou prací. Jen aby čarodějnice při placení taky neřekla: příště, jehlo, příště, jak to říká náš pan starosta. Najednou ta čarodějnická svíce prskla a zhasla. A krejčí zmizel i s kabátem. Stojí před zrcadlem, ale nevidí se v něm. Sundá kabát a ejhle, už je zase tady. Přehodí ho přes sebe a zmizí. A v tu chvíli dostal krejčí jehla nápad. Zabalil se do kabátu, ještě kouknul do zrcadla, jestli opravdu není vidět. A hajdy ke starostovi. Zrovna tloukla půlnoc. Krejčí vlezl oknem starostovi do chalupy, ničeho se bát nemusel, však ho stejně nikdo nemohl vidět, a začal tam řádit jako strašidlo utržené ze řetězu. Kastroly skáčou z kredence na zem, obrazy padají ze zdi a dokonce starostův sváteční klobouk krouží sám od sebe po přecíni. Starosta se vzbudil a když viděl to dopuštění, s hrůzou utekl, tak jak byl, v noční košili a schoval se vedle u sousedů. Druhý den už celá vesnice věděla, že u starosty v noci strašilo. To má z toho, že asi někde dluží peníze, nechal se slyšet ve vsi krejčí jehla. Samozřejmě, že se to velice brzy starostovi doneslo. Už se sice nevědělo, kdo to řekl, ale jako příčina toho nočního virválu, že má starosta někde nějaký nezaplacený dluh, by to mohlo být. To potvrzoval i kostelník a ten, že se vyzná. Netrvalo dlouho a starosta klepe u krejčího na dveře. Vzpomněl jsem si, mistře jehlo, že vám dlužím ještě nějaké peníze, zahuchlal nezvykle uctivě.
5: a už to krejčímu sázel na žehlicí prkno. A tady máte ještě zálohu na ty další věci, co budete šít, dodal. Za pár dnů, jednou takhle v noci, si přiletěla také čarodějnice pro svůj přešitý kabát. Moc se jí líbil a štědře krejčímu zaplatila. Když odlétala, povídá: doufám, že jste s odměnou spokojen, mistře Jehlo. A ten neviditelný kabát vám taky dost pomohl, nebo ne? A spiklenecky na krejčíka mrkla. Když odlétla, krejčí Jehla ještě chvíli skoprněle stál a koukal se do tmy. Potom povídá: ty ženský se ale taky dovědí všechno. A od té doby už u starosty nikdy nestrašilo.

0: ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.
1: Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
0: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou.
2: Utečte! Všichni pryč!
0: Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět čmeláci.
2: Protože je zuřivá,
0: vykřikl kvapník.
2: Já chvátám, chvátám, chvátám, chvátejte taky. Utíkejte, utíkejte, zachraňte se.
0: A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili čmeláci. Ale kdo?
3: Já!
0: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
3: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
0: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
3: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
0: Kvokala mrzutě ta slepice.
3: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
0: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
3: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
0: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
3: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
0: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
3: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř...
0: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
4: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
3: Uvnitř bylo žluté kurátko,
0: špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo, no honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a do kolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. To přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: Předáteli malovaný líbe aspoň bílý. Slepice si snese, snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, zbohem.
2: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku?
1: Chtěli vědět Čmelda s Brumdou.
2: Malovaná vejce? Kde jsi je vzal?
1: A slepice se přidala.
2: Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak naschledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla.
2: Ty, papa, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout.
1: Usmívali se čmeláci.
2: Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu.
1: A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: jednou na jaře Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšleně na zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je?
1: Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko,
0: řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá, tamhle jedno leží. Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
1: Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač,
0: povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal.
1: Co pak jsi zač?
2: Verbasku,
0: špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali,

0: zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá:
1: teď to zkusím zase já.
0: Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali.
1: Dávej semínko, holala, bude z tebe fiala. Dávej semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo.
1: Je to nějaký lenoch,
0: povídá Křemílek.
2: Ospalec je to.
0: Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá:
1: vstávej!
0: Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci. Zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným sluncovým hlasem zaspívalo. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spod ní zelené lístky a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí Vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se.
3: Pro pána, ty nejsi fiala.
4: Kde pak? Řekla kytka.
3: Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.
0: A smála se, až z toho celá rozkvetla.
3: Kruciš,
0: povídá sluníčko taky málem po latinsku,
3: to jsem to vyvedlo.
0: A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Vochomůrka proloupil ze spaní.
1: Kytka mi vzala čepičku,
0: křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru. A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a Vochomůrka padá z divizny jako z věže.
3: Kruciš,
0: leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl Vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy.
3: Kruciš,
0: povídá si na nebi sluníčko.
3: To ale bylo co?
5: Pobertovské ovoce. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o skupině pocestných, kteří jednoho večera přijeli na kraj vesnice. Byli unavení, proto se rozhodli na noc zastavit a těšili se na zasloužený odpočinek. Tedy až do chvíle, než objevili podivné ovoce a vše se rázem změnilo. Chcete vědět, co se stalo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, postavení tábora zaměstnalo celou výpravu. Všichni měli plné ruce práce, jak vytahovali barevné koberce z vozů a pokládali je na zem. Pak pozbírali dříví a rozdělali velký oheň. Zanedlouho už vesele rachotili hrnce a pánve a vychází.

vycházela z nich lahodná vůně, která se vznášela nad malým táborem. Když byla večeře konečně hotová, všichni se shromáždili okolo ohně, aby se najedli. Po večeři se jedno z dětí, holčička jménem Pavla, obrátila na svoji maminku a ukázala na velký strom plný sladkých a šťavnatě vyhlížejících oranžových plodů. Mami, řekla, mám pořád trošku hlad. Můžeme si vzít nějaké ovoce z toho stromu jako zákusek. Vypadá tak lahodně. Maminka se podívala na strom a zamračila se. Ano, vypadají lákavě, ale já nevím, co je to za strom. Ani neznám jeho plody. Víš, že bychom neměli jíst nic, co neznáme. Mohlo by to být jedovaté. Ale mami, vždyť vypadají jako velká šťavnatá manga, řekla Pavla. Ano, to ovoce vypadá jako mango, ale ten strom nevypadá jako mangovník, odpověděla maminka. Já nevím. Zeptej se, co si o tom myslí tatínek. Tati, tati, můžeme si vzít nějaké ovoce z támhle toho stromu, prosím, žadonila Pavla. Spolu se svým otcem došla ke stromu a tatínek utrhl jeden z jeho sytě zbarvených plodů. Přičichl k němu a pak ho hodil na zem. Poslouchej, Pavlo, poslouchejte, děti, řekl. Vím, že byste všechny moc rádi ochutnali tyhle oranžové plody, ale já si myslím, že to není mango, takže bychom to neměli riskovat. Jak řekla maminka, nevíme přesně, co je to za ovoce, proto by ho nikdo z nás neměl jíst. Ale Pavla neposlouchala a zvedla ovoce, který její tatínek upustil. Sliny se jí zbíhaly, protože vypadalo moc lákavě. Otočila se zády k ostatním. Co by mi mohlo udělat, když si jen jednou trošku kousnu, pomyslela si. Aniž se toho kdokoliv všiml, odloupla kousíček slupky z ovoce a zakousla se do šťavnaté dužiny. To je sladké, řekla a znovu si kousla. Některé děti ji uviděli a vzali si také. Pavlo, zvolala její maminka, co to děláš? Pavla se otočila na maminku, pusu ještě umazanou od šťávy z ovoce. Je mi nějak divně, začala. Ale maminčin překvapený pohled ji zarazil uprostřed věty. Ty začínáš být oranžová jako to ovoce, vykřikla maminka. Pavla se podívala na své ruce, které byly stále oranžovější a jako očarovaná pozorovala, jak i její nohy začínají mít mrkvovou barvu. Byla teď oranžová od hlavy až k patě. Ozývaly se zděšené výkřiky, jak se pár dalších dětí, které jedly stejné ovoce, také začalo zbarvovat do oranžova. Nikdo nevěděl, co dělat, když oranžové děti jedno po druhém upadaly do hlubokého spánku. Jejich rodiče se je snažili vzbudit, ale marně. Někteří se vydali k domkům ve vesnici požádat o pomoc, ale nikdo jim neotevřel. Ustaraní rodiče bděli nad svými dětmi celou noc. Když ptáci začali sborem zpívat svou ranní píseň a sluníčko se vyhouplo nad nedaleký vršek, Pavla a její kamarádi pořád ještě tvrdě spali a pořád byli sytě oranžoví. Ono to totiž bylo tak. Kdykoliv nějací pocestní přijeli do této vesnice,
Skoro všichni ochutnali lákavě vypadající ovoce z tohoto stromu, kterému vesničané říkali popertovské. Když pak pocestní usnuli, zlí lidé z vesnice se vyplížili ze svých domů a obrali je o všechen majetek. A nejinak tomu bylo i tohoto rána, když zloději přišli jako obvykle krást. Tentokrát však, když dorazili do tábora, byli překvapení, že jsou všichni až na několik dětí vzhůru. Když pocestní vesničany uviděli, prosili je o pomoc, ale zloději byli tak ohromení, že se zmohli jen na otázku, jak to, že jste nejedli popertovské ovoce všichni. Ostatní ho vždy jedli. Zaprvé jsme nevěděli, co je to za ovoce, takže jsme si nebyli jistí, jestli je vůbec k jídlu, odpověděl Pavlin otec. A za druhé nám připadalo podezřelé, proč visí tolik zralého ovoce na stromě, který stojí blízko vesnice. To je přece podivné. Jste velmi moudří. A vaše opatrnost vás zachránila, přiznal jeden ze zlodějů. Většina pocestných ovoce sní a pak usne a my je obereme o jejich věci. Vím, že to není správné, ale jsme velmi chudí, řekl zahanbeně. Víte co? Řekl Pavlin tatínek. Co kdybychom se na něčem domluvili? My o vás nikomu neřekneme, když nám prozradíte, jak máme probudit své děti a zároveň otrháte všechno pobertovské ovoce, spálíte je a slíbíte, že už nikdy nebudete okrádat pocestné. A my se přijedeme podívat, jestli to dodržujete. Zloději nechtěli, aby jejich vesnice měla špatnou pověst, proto souhlasili. To ovoce není jedovaté, uklidnili pocestné. Vaše děti usnuly kouzelným spánkem. Za několik hodin se probudí a budou úplně v pořádku. A opravdu, netrvalo dlouho, spící děti se začaly vrtět a k úlevě všech se jim vrátila jejich původní barva a byly jako předtím. Pavla se z této zkušenosti poučila a od té doby se vždy snažila poslouchat rady druhých a odolávat pokušení. Nikdy však nezapomněla na tu lákavou chuť pobertovského ovoce. Někdy měla náramnou touhu si znovu šťavnatý kousek ukousnout a jednoho dne to také udělala, ale jen ve snu. Pokud něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, pak tomu tak zřejmě doopravdy je. Moudrý člověk ví, že bez ohledu na to, jak lákavě něco působí, je vždy rozumné jednat obezřetně.

0: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaril své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
1: O co, že mu ho čmajznu?
0: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
1: Uink, uink, fiu,
0: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
1: Uink, pipi, cink,
0: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
1: Vem si, je jahodová.
0: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
1: Mňam, mňam, uink,
0: pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
1: Omi, omi, tam, tam?
0: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
1: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
0: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka.
1: Škubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla. A s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
2: Uink, gugu, uí!
1: Pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
3: Já jsem Škubánek, pes domácí.
2: Lizátko.
3: Prosím,
1: nechápal Škubánek.
2: Lizátko, dej,
1: upřesňoval Miky.
3: Jo, lízátko,
1: dovtípil se Škubánek.
3: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš, mof, mof.
1: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
2: Moc sladký, dej slaný.
3: Slaný lízátko nemám,
1: omlouval se Škubánek.
2: Slaninku,
1: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
3: Tu máš, bude to stačit?
2: Nestačit, moc papám,
1: objednával si beze studu Marťánek.
3: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
1: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
3: Máte na Marsu taky špekáčky?
1: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
3: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
1: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby ji představil.
3: To je Káťa, prosím, malý člověk.
1: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
3: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
1: dušoval se pejsek.
4: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
1: pochybovala Káťa.
3: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
1: trval na svém Škubánek.
4: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
1: protestovala Káťa a pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
4: To byly myši.
1: Škubánek se zhroutil do křesla.
3: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
1: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
4: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď abych šla nejdřív ze všeho na nákup.
1: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
4: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj,
1: napomínala Škubánka.
3: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
1: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček.
0: V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
5: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se hlásek jako z telefonu.
3: A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel škubánek. Tvorček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem škubánka popudilo na nejvyšší míru.
3: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
5: Prýma, prýma, hi, hi, hi.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
3: Moc se nehyhněj, potkane!
0: Rozlítil se škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
3: Když ti tak,
0: rozčílil se,
3: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a škubánek rychle zaklapnul dvířka.
3: Já ti ukážu, myšáku, vodrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
4: To se mi snad zdá, škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný škubánek hrdě hlásil.
3: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený marťánek.
5: Ahojka,
0: kynul anténkami.
5: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
3: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: O Tonkovi a Srnečce. Žili byli dva bratři. Starší Tonek byl dřevorubec, mladší Vašek pálil v lese milíře. Žilo se jim všelijak. V lese měli chaloupku po rodičích a většinou museli i divokou zvěř do oka chytat, aby měli co k snědku. Jednou se šel Tonek podívat, co se jim do pasti přes noc chytilo. A opravdu, srnečka jako malovaná, mladoučká a hladká jako čerstvě vyloupnutý kaštánek. Smutně se na Tonka zahleděla.
1: No vida,
0: potěšil se starší z bratrů, co nám les přichystal dnes ke večeři.
1: To nám i na příští dny zbude, však to není jen kousek zaječí košky.
0: Ale srnka zahrabala kopítkem a promluvila lidskou řečí. Nezabíjej mě, Tonku, prosím, jsem ještě mladá, ničeho jsem si ve světě neužila, nechej mě naživu. Tonek se polekal, vždyť kdo to kdy slyšel, aby srnče promluvilo. Ale pak se osmělil a zeptal se, a nejsi ty, srnko, čarodějka? Zvířátko zavrtělo hlavou. I kde pak, Tonku? Kdo já doopravdy jsem, ti nemohu říci. Ale když mě pustíš, sama ti nadeženu nejhezčí zvěř, abyste měli s Vaškem co dát na talíř.
1: Jen abys mi neutekla,
0: řekl Tonek, ale srnečku přeci jen z oka vyvlékl a pustil. Ta se hned rozeběhla do houští.
1: No, prosím, pokýval hlavou dřevorubec. Utekla a já, abych teď hledal jinou večeři. No co, mávl rukou. Zbyla nám ještě polévka od včerejška, hlady se Vaškem nebudeme. A kdo ví, třeba to byla vážně nějaká kouzelnice. Dobře jsem vykonal, že jsem jí dal svobodu. Vždyť by mě mohla i začarovat.
0: Jaké však bylo jeho překvapení, když po návratu domů našel Tonek před chalupou bratra, jak oškubává statného bažanta. A vedle něj na zemi ležel pěkný ušák.
2: Kde se to uláš, bratříčku?
0: Vítal Tonka už z dálky Vašek.
1: Tady se dějí takové zázraky a ty se plahočíš po lese. Jaké zázraky?
0: Divil se Tonek. A Vašek mu vypravoval, jak čekal u svých milířů, až mu díl vychladne, když v tu ránu se z hlubokého lesa vynořila pěkná srnečka a rovnou čarou k jejich chalupě. Něco nesla v tlamce a položila to na jejich práh. Potom odběhla a hned se zase vrátila a opět s nějakým břemenem. Než se Vašek stačil podívat blíž, co a jak, bylo zvířátko to tam. A u chalupy ležel tenhle bažant a zajíc.
1: To jsem blázen,
0: divil se Tonek,
1: že by měla srnka přeci jen pravdu.
0: Z bažanta si bratři uvařili výbornou polévku, zajíce upekli a snědli a s náramnou chválou, jak se poměli, se uložili ke spánku. V noci se zdál Tonkovi divný sen. Přišla k němu panenka, hezká jako malina, v červené sukni a smašlý v havraních vlasech, s tvářemi jako jablíčka. Pěkně se na Tonka usmála a řekla. Kdybys ty, Tonku, věděl, co nevíš, ale já povědět nesmím, sice by se mi nedobře vedlo. A už byla pryč. Ráno se Tonek nemohl z toho snu vzpamatovat. Dívčí sukni tady v lese nezahlédneš, jak je rok dlouhý, a přece hlavně ten její úsměv. Tonek měl pocit, že ho už někde viděl. Vrtalo mu to hlavou, ale Vaškovi se nesvěřil a po snídani se oba pustili do své práce. Večer se znovu sešli před chalupou a co nevidí? Na prahu stojí srnka, hezká jako namalovaná, hrabe kopítkem a dívá se po Tonkovi. To je ona, podívej, zatahal Vašek bratra za rukáv. Nech mě, setřásl Tonek bratra a pustil se k Srnečce blíže. Ale než se k ní docela přiblížil, Srnečka frunk a zmizela v lese. Zůstala po ní jen zabitá koroptev.
2: Vida, zase se nám postarala o večeři, pochvaloval si Vašek.
0: Dobře se poměli a šli spát. I této noci přišla k Tonkovi ta hezká panenka. Kdybys ty, Tonku, věděl, co nevíš, ale já povědět nesmím, sice by se mi nedobře vedlo. A zmizela.
1: To určitě není samo sebou, myslel si starší z bratrů a rozhodl se, že tomu přijde na kloup. Když se toho večera před jejich chalupou objevila Srnečka na novo, tentokrát přinesla králíka, nechal ji sice odběhnout, ale potají, aby to nevěděla, se pustil v jejich stopách.
0: Nedělej to, bratře, zrazoval ho Vašek. Kdo ví, jaké nebezpečí na tebe číhá? Ale Tonek nedbal bratrova varování a běžel za Srnečkou cestou necestou, dávaje bedlivý pozor, aby si ho nevšimla. Tak se spolu dostali až do hlubokého černého lesa, kde to ani Tonek neznal. Na všechno kolem se snesla černočerná tma. Jenom světlušky blikaly mezi stromy a ukazovaly Tonkovi cestu. Les tajemně hučel a stíny byly dlouhé. A náhle se Tonek ocitl u studánky s pramenitou vodou. Kolem rostlo zlaté kapradí a voda zpívala stříbrnou písničku. Přišla půlnoc a tu se u studánky objevily tři krásné dívky v dlouhých řízách, ve vlasech měsíční světlo místo čelenky a začaly vesele křepčit a tančit kolem Srnečky, která se zhlížela v hladině studánky. A jen jí třikrát obtancovali, jako zázrakem změnila se Srnečka v panenku s červenou sukničkou a havraními vlasy s tvářičkami jako jablíčka.
2: Vždyť je to ona,
0: chtěl vykřiknout Tonek, ale včas se zarazil. Víly pak vzali panenku dokola a ona tančila s nimi zrovna tak jemně a lehonce po měkoučkém mechu.
2: Jen si zatanči, Mariánko, zaskotač si, dlouho tančit nebudeš, brzy se zase změníš v Srnečku. Už jenom tahle noc, jen jediná noc a zůstaneš s námi navždycky?
0: Smály se víly a křepčili s dívkou tak rychle, že sotva dechu popadala.
2: Leda, dodala pak jedna z víl, leda, že by se našel někdo, kdo by utrhl si nítku zlatého kapradí, co roste všude kolem, a v pravé poledne zítřejšího dne jí potřel tvoje oči.
0: A co můj Tonek? Zeptala se smutně Mariánka a mládenec slyšel, jaký má sladký hlásek, až mu srdce usedalo.
2: Ten, zasmála se víla, jak pak by ten mohl vědět? Vždyť ty přes den mluvit nemůžeš, ani to neumíš. Sotva by za tebou dnešní noci pospíchal.
0: Tonek už je jistě dávno v říši snů. Přidali se škodolibě ostatní vílí tanečnice. Mariánka se vytrhla z tance, klesla do mechu a usedavě se rozplakala. Tonek už se chystal rozběhnout se za ní, ale jistě dobře, že to neudělal. Kdo ví, co by se bylo přihodilo. A náhle, jako mávnutím kouzelného proutku, víly byly ty tam, a namísto hezoučké panenky se v mechu popásala Srnečka. Než se stačil dřevorubec vzpamatovat, odskotačila.
1: To by tak hrálo, práskl se Tonek do dlaní kalhot, abych Mariánku nevysvobodil.
0: rychle utrhl větvičku zlatého kapradí, schoval ji přepečlivě za košili a vracel se zpět do chalupy. Když dorazil domů, už se rozednívalo a sluníčko vykukovalo nad lesem, jako kdyby se chtělo podívat, cože zajímavého mu přichystalo nové jitro.
1: Kde se stoulal, bratře?
0: Vyšel mu překvapeně vstříc Vašek.
1: Co pak si hejkal, nebo ohnivec, abys po nocích běhal lesem?
0: Až ti, Vašku, vypovím, co se mi přihodilo, nebudeš mi ani věřit, řekl mu Tonek a vypravoval mladšímu bratrovi, co našel u studánky.
1: Jdi, nechtěl nejprve uvěřit uhlíř. Určitě se ti jen něco zdálo, co pak je vůbec možné, aby se nějaké děvče proměnilo v srnku.
0: Ale když Tonek vytáhl ze záňadří snítku kapradí, která v jasné sluneční záři svítila jako zlaté kamínky, i nevěřící Vašek uvěřil.
1: Něco na tom bude, přitakal. A chtěl bych ti proto, Tonku, pomoci, jenom mi pověz jak.
0: Musím do pravého poledne najít srnku stůj, co stůj, jinak kapradí nebudu moci použít a ona už navěky zůstane ve zvířecí podobě.
1: Ale kde ji chceš hledat? Opáčil Vašek. K našemu prahu vždycky přicházela až k večeru, přes den byla bůh ví kde.
0: Není zbytí, odvětil Tonek. Půjdu ji hledat. Jestli ty, bratře, nechceš, nenutím tě. Možná to bude i nebezpečné. Nerad bych, aby se cokoliv zlého přihodilo i tobě.
1: Ale Vašek, že ne, že bude Tonka následovat a pomůže mu srnku najít.
0: Vydali se tedy do lesa. Na jeho kraji se rozdělili, každý šel jiným směrem a dohodli se, že se pak sejdou u toho starého krmelce uprostřed, kam oba trefili. Prodírali se hustým podrostem, klopítali v mlází, nahlíželi pod kdejaký kmen, neskrývali se tam ta hezká srnečka. Mnoho zajíců vyplašili, narazili i na koroptví hnízdo, ale po srnce stále ani vidu, ani slechu. A sluníčko spěchalo k obzoru a stoupalo po obloze. Blížilo se poledne.
1: Marně se plahočíme, nenajdeme ji,
0: začal si zoufat Tonek a jak tak kráčel, došel až ke starému krmelci. Už z dálky viděl Vaška, jak na něj kývá.
1: Taky nic.
0: Sklesle si sedli oba bratři do spadaného listí. Poledne tu bylo co by dub. A tu objevila se před nimi srnečka. Malou hlavičkou pohazovala do stran, kopítkem tloukla do mechu a něžně, přeněžně se na Tonka dívala.
1: Tak přece,
0: zaradoval se starší z bratrů a už na nic nečekal. Přiskočil k srnečce a vytáhl zlaté kapradí. Rychle jim přejel zvířátku přes oči. V tu chvíli se ze srnky stala dívka jako malované vajíčko. Ze samé radosti se dokola zatočila a Tonkovi vlepila pěknou hubičku.
1: Děkuji ti, Tonku, že jsi mě vysvobodil ze zakletí.
0: Dřevorubec si ji odvedl do chalupy. Cestou oběma bratrům vyprávěla dívka svůj příběh.
1: Jsem Mariánka, dcera Hajného ze sousedního Polesí. Do srnky jsem byla začarovaná z trestu. Často jsem totiž rodičům večer utíkala do lesa, za vílami se honila a mé rodiče to náramně rmoutilo. Jednou jsem usnula u studánky a když jsem se probrala, byla půlnoc. Měla jsem velikou žízeň, tak jsem se napila vody, ale sotva jsem namočila rty, udála se ta proměna. Změnila jsem se v srnku. Pak jsem musela jen čekat a doufat ve vysvobození. Ale naděje jsem mnoho neměla. Ve zvířecí podobě jsem mluvit nesměla, sice by kouzlo nemohlo být zlomeno. A kdo uvěří srnce, že je to zakletý člověk?
0: Tonek Mariánce na oplátku vyprávěl, jak se mu o ní v noci dvakrát zdálo a jak ho nějaká tajemná síla hnala za ní a způsobila tak, že ji mohl vysvobodit. Třeba se nade mnou smilovali víly a seslali k tobě ten sen, myslela Mariánka. A nakonec zůstala s oběma bratry v chalupě a hospodařila jim. A protože měla Tonka ze srdce ráda, slavili brzy svatbu a jejich štěstí bylo od té doby ještě větší. Žili dlouho, předlouho a jestli neumřeli, žijí tak dodnes.

Před dávnými a dávnými časy žili v daleké zemi král a královna. Té královně se narodilo děvčátko krásné jako růžička. Dali mu proto jméno Růženka. Jedné noci se královně zdálo, že vidí u kolébky s děťátkem tři staré ženy. V rukou drželi rozžaté svíce. První z nich se sklonila nad kolébkou a řekla: budeš krásná a dobrá jako chléb. Druhá však vyřkla jiné proroctví. Až ti bude 15 let, píchneš se vřetánkem a zahyneš. Tu přistoupila ke kolébce třetí žena, dítě políbila a změnila zlou předpověď. Až tě najde ten, koho k tobě upřímné srdce a láska dovede, probudíš se k životu. Ty tři ženy byly sudičky. Královna chtěla vykřiknout, ale nemohla se probrat z těžkého snu a sudičky zmizely. Ještě v noci vyprávěla králi, co se jí zdálo. Ráno král nařídil, že všechny kolovraty, vřetena a motovidla musí z hradu pryč a nikdo se nesmí opovážit přijít na hradě přízí. Bál se o Růženku a nechtěl, aby se zlé proroctví splnilo. Léta plynula a na sudičky a jejich proroctví se zapomnělo. Z Růženky vyrostla krásná dívka. Jednou, když už jí bylo 15 let, procházela se zahradou a došla až ke staré hradní věži. Nikdy v té věži nebyla. Dvířka byla pootevřena a Růženka byla zvědavá. Vešla do věže a šla nahoru po točitých schodech, až přišla do světnice, v níž seděla vedchá stařenka a předla na kolovrátku. Růženka se podivila, ještě nikdy neviděla kolovrátek a stařenku neznala. Chvíli se dívala, potom sáhla po vřetánku, píchla se do prstu a tvrdě usnula. A v tu chvíli tvrdý spánek zachvátil celý hrad. Usnuli král i královna, oheň v krbech zhasl, usnuli koně i psi a kočky a všecko, co bylo živé. Kuchař, který zrovna chtěl zatahat za vlasy kuchtíka, protože něco provedl, usnul s nataženou rukou. Voda přestala téci, i vítr se stišil a život na hradě zmlkl a ustal. Čas utíkal a okolo hradu vyrostlo šípkové houští. Vyrostlo a zhoustlo a brzo bylo tak vysoké, že zakrylo celý hrad i vysokou věž, v níž spala Růženka. Nikdo už ani nepoznal, kde hrad stával. Ale na spící princeznu lidé nezapomněli. Říkalo se jí šípková Růženka, protože jí skrývali šípkové keře. Pověst o její kráse se vyprávěla po celé zemi. Ten, kdo ji ze spánku vysvobodí, dostane prý celé království. Mnoho cizích princů se pokoušelo šípkovou Růženku najít a vysvobodit, ale žádnému se nepodařilo projít trním a dostat se k hradu. Marně hledali, marně se prosekávali a prodírali houštím, a když houšti zapálili, rostlo před nimi znovu a bylo ještě hustší. Mnohý princ také v trní uvázl, zabloudil a zahynul, protože neměl upřímné srdce a lásku k spící princezně, ale toužil jen po bohatství. Jednou přišel do té země mladý a krásný jinoch.
slyšel o šípkové růžence a stále na ní myslil. Nechtěl bohatství ani království, chtěl jen šípkovou růženku. A jak putoval zemí, přišel do velikého černého lesa. Dlouho v něm bloudil, až náhle ucítil vůni růží a spatřil šípkové houští. Když k němu došel, keře se před ním sami rozestoupili a jinoch jimi snadno prošel. Lehce se dostal až ke hradu a vstoupil do věže. Tam v malé světničce spala šípková růženka. Až se mu dech zatajil, když uviděl, jak je krásná. Pohladil ji po vlasech a políbil ji. V tu chvíli se spící princezna probudila a s ní se probudil i celý hrad a zahrada. Ptáci se rozespívali, koně zařechtali a psi zaštěkali. Sluníčko vysvítlo, dlouhý spánek odešel a život se navrátil. Kuchař v kuchyni zatahal kuchtíka za vlasy, až vykřikl. Oheň se rozhořel a voda se opět rozproudila. Šípková růženka se na jinocha hezky usmála, vzala jej za ruku a zavedla jej ke králi a královně. A brzo byla veselá svatba. Škoda, že jsem na ní nebyl, byl bych se býval měl moc dobře.

0: krásný náš maličký.
1: Náš prvorozený, královno.
0: Vemte ho do náručí, opatrně.
1: Chytá mě za malík a drží. Takhle pevně budeš jednou, náš královský synku, držet žezlo. A na téhle čupřince ti bude sedět zlatá koruna, symbol síly a moci.
0: Vždyť tahle hlavička by ještě korunu neunesla.
1: Dnes ne, ale za pár let.
0: Králi, dávejte přece pozor, ještě ho upustíte.
1: Mrzká se jako hádek. Nebude snadné ho spoutat? Už teď udatně bojuje.
0: S povíjanem. Jak je sladký.

0: teď před sluncem mhouří oči?
1: Tak to ne, žádné spaní, naše urozenosti. Dnes na tebe čeká veliká sláva a první cesta z královských bran.
0: Mluvíte k němu, jako by rozuměl.
1: Však porozumí, až mu dopřejeme poprvé se nadechnout muškátové vůně naší vinice.

0: Zvolejte podané, štolby, podkoní a hlavně všechny vinaře. Jediný dnes nesmí chybět. Očekávám je před západem slunce na Královské vinici. Vítám vás, moji podaní.
1: Jsou zde všichni?
2: Jen královský rádce chybí. Jak se mohl opozdit? On první má vzdát hold budoucímu králi.
3: Odpusťte jasnosti. Neodkladná státní záležitost mě zdržela, abych mezi prvními přivítal následníka.
0: Nebyl s náhodou zase na té své vinici?
3: Přiznám se, že byl, abych přinesl nejkrásnější révový list jako dar jeho urozenosti. Je do něho vypsána princova budoucnost.
2: Věštba je dávný zvyk v našem království.
0: Podej mi ten list. Už se barví časným podzimem.
3: Právě z jeho kresby poznáme osud následníka.
2: Tak pověz, rádče, co je tam psáno?
3: Pohleďte, ta čára uprostřed je čára princova života. A ta zleva, cesta srdce. Zprava pak cesta za sluncem.
2: Ach.
3: Stín? Viděli jste všichni?
0: To jen motýl přeletěl mezi sluncem a révovým listem věštby.
2: Motýl? Smrtihlav?
0: Ale královno, smrtihlav přece létá až za noci a do západu slunce je daleko.
2: Byl černý jako noční stín. Ovanul mě strach.
0: Vždyť už je pryč, odletěl.
3: Ale byl tu. Bylo by dobře na to nezapomenout, výsosti.
2: Černý motýl v slunečním jasu.
3: A možná i sám můj stín. Kdo ví?
2: Mluvíš tajemně, rádče. Proč ses odmlčel?
3: Ten černý stín a v tuto chvíli znamená, co si...
2: Zlověstného? Co mlčíš? Znáš přece dobré i zlé rady, kouzla. Znáš vykládat i věštby. Tak řekni, co znamenal ten motýlí stín?
0: Pověry. Tuhle vzácnou chvíli si nedám nikým zmařit. Ustup, rádče. Tvé pohledy i slova jsou jako šťovík. A stejně kyselá je i ta tvoje vinice. A vy, podaní, se radujte. V království Révy se narodil princ.
3: Dala jste mě zavolat, královno?
2: Abys dopověděl, co s navinici jenom naznačil.
3: Král jednal moudře. Není dobré, aby rodiče znali předem osud dítěte. Král řekl pověry.
2: No dobrá, král teď není na blízku a já chci vědět, co znamená černý stín nad révovým listem.
3: Nemohu porušit příkaz panovníka.
2: Ani za tenhle rubín?
3: Za jediný rubín.
2: Přidám ametyst a snad i diamant, řekneš-li pravdu.
3: Diamant, královno, je stejně tvrdý jako pravda.
2: Tak mluv už konečně.
3: Černý motýl je tvrdý jako pravda.
2: Tak mluv už konečně.
3: Černý motýl je nebezpečí. Je jako

0: Vánoce se opírá do jižních svahů dvojnásob.
1: Nerozumím ti, rádče.
0: Poprvé míří slunce svými paprsky přímo do srdce vinice. Podruhé je odráží říční hladina. Přemíra slunce.
1: Přemíra slunce?
0: Omámí hlavu, přivolá vidiny. Vytáhne révové úponky a ty se jako jedovatí hadi vinou až k srdci. To je ta věštba, královno. Dobře vám radím. Nepouštějte prince na vinici. Tam na něj číhá největší nebezpečí. Nebezpečí života.
1: Můj ubohý chlapec. Nešťastný princ.
0: To vy jste chtěla znát věštbu, královno. Král na má slova moc nedá.
1: Tentokrát ho přemluvím. Musí ti uvěřit. A prince budeme chránit před sluncem.
2: Slunce, sluníčko, svíť a hřej. Stoupej po nebeské cestě. Vytáhni úponky mé révy, jen ať se k tobě vinou, jako by tě chtěli obejmout. Svíť a hřej, ať sládne réva na královské vinici. A co ty najednou nezaspíváš, pěnkavko?
0: Asi mě rozinko nerada vidí.
2: Já tě tu taky nerada vidím. Vinice patří králi a já mu ji opatruji. Jdi si na svou vinici, rádče. Královskou nech na pokoji.
0: Výlas révový. A jakoby jiné révy než královské nebylo. Pojď se mnou. Moje vinice je rozlehlá. Budeš její paní. A já tvým pánem.
2: Slyším i to, co nedopovíš. Velká vinice a celá kyselá. Stejně kyselá jako tvoje slova a tvoje rady. I ten tvůj stín.
0: Snad by ses nebála motýlých křídel, rozinko. Černý motýl je můj sluha a já jeho pán. Udělá, co poručím. Řekneš, odeženu ho.
2: Jen si ho nech, ať se za tebou plouží. Za mnou chodívá slunce a to je mocnější.
0: Moje vinice tolik potřebuje tvé slunce.
2: Já vím. Hrozný máš kyselé stejně jako ústa.
0: Dám ti všechno, co budeš chtít. Vyplním každé tvé přání, když se přestěhuješ na mou vinici.
2: Ach, pořád mě lákáš a lákáš. Marně, už tolikrát jsem ti řekla, že královskou vinici neopustím.
0: Ale proč?
2: Čekám, že se jednou objeví.
0: Neobjeví.
2: Jak ty víš, koho vlastně čekám?
0: Královský rádce ví všechno.
2: Jdi odtud.
0: Když ty půjdeš se mnou.
2: Plašit stíny tvé vinice? Nepůjdu. Laskavé slunce mi říká, že tady je mé místo. Jen tady se dočkám i svého štěstí.

smysl? V slunečním paprsku nebo v rejvovém keři? Ani stín po ní nezůstal. Princ a víla z rejvoví. K smíchu. Marně bude čekat na prince. Stejně marně jako princ na královskou

0: 15 let je to, co se s nám narodil. Takhle malinký jsi byl a vlásky jsi měl zlaté jako to slunce.
1: Slunce. Venku je ho všude plno. A v mé komnatě necháváte věčně zatažené závěsy.
0: Usměj se na mě. Co pak nemáš radost? Takových darů. Šachové figurky z pravého zlata, stříbrné přesky s drahokamy.
1: Tolik jsem si přál koně, abych si mohl vyjet vzhůru do kopců a královskou vinicí až tam, kde končí ve svahu.
0: Nechtěj to, dítě. Král i já víme, co je pro tebe dobré.
1: Já jsem princ v království Révy a vinice vídám jen z okna. Co pak se to sluší na budoucího vládce?
0: Tady na zámku si v bezpečí. Můžeš si přát, co chceš. Jen slunci se musíš vyhýbat a vinicím, kde je ho nejvíc.
1: Je mi už 15 a každá hradní brána je přede mnou na 3 západy. Jsem jako vězeň ve vlastním domově. Ale proč? Proč?
0: Bojím se o tebe. Mám strach, aby se nevyplnila věštba.
1: Ať si zatahují závěsy. Sluneční paprsek si stejně ke mně najde cestu. Je zvědavý, jako já. Všude být a nikde nechybět, viď? Ty se máš. Mě pořád jen drží v uzavřených komnatách. Co když půjdu za ním? Já vím, že nesmím. Ale on mě láká. Počkej přece, neutíkej mi. Kmitne a schová se. A už je u královské brány. Za bránou široká cesta vede až na vinici. Taková krása. No vida, sluneční paprsek si uteče a místo jednoho jich na mě pošle 1000. Jak to tu všechno voní.
2: Muškátem, princi, pozor, po téhle vůni se rychle zatočí hlava.
1: Kdo toto mluví? Snad ne sluneční paprsky.
2: Ty tě jen přivedli ke mně.
1: Kdo jsi a kde jsi?
2: Tady. I tady.
1: Ty jsi krásná. Jak ti říkají?
2: Rozinka. Víla z Révoví. Ochutnej hrozen. Je muškátový.
1: Ten voní.
2: Tolik jsem se na tebe načekala, princi.
1: O tom jsem vždycky sníval.
2: Ale já nejsem tvůj sen. Jsem tvá víla. Víla tvé vinice.
1: Máš v očích slunce a celá voníš po muškátu, až se mi hlava zatočila.
2: Pojď. Přiložím ti ke spánku Révový list.
1: Jakže se to jmenuješ? Rozinka?
2: Rozinka.
1: To jméno zrovna slátne na jazyku.
2: Jako láska.
1: Jako láska?
3: Kolikrát jsem ti už říkal, že si nepřejeme být rušeni u královské tabule.
4: Je to naléhavé, můj král.
3: A ke všemu se zase tváříš zakysle jako šťovík. Nemám to rád. A vůbec nech si své rady. Rádče.
4: Tentokrát nehodlám radit, výsosti. Jde o prince.
0: O prince? Mluv tedy.
4: Překročil zákaz.
0: Utekl? Tak... Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi ho nehlídal?
4: Už se vrátil, ale jak omámený.
3: Odkud se vrátil?
4: Ani si to netroufám vyslovit.
0: Snad nebyl na vinici?
4: Zmizel mi mezi slunečními paprsky. Byl jsem v tu chvíli jako slepý. Jistě v tom bylo kouzlo.
0: Kouzlo.
4: A když se princ vracel, zdálo se, že ještě sní. Jako by ho víno opojilo.
5: To tak ještě... Přiveďte prince. A všichni ven. Komorné, lokajové, i ty, rádče.
3: A vy, madam, též opusťte hodovní síň?
0: Ne, já zůstanu.
1: Proč mě nenecháte snít?
3: I ten tvrdý spánek tě obvinuje, všechno vím.
1: A královský rádce si pospíšil.
0: Proč jsi porušil zákaz, synku?
1: Nesmyslný zákaz.
3: Cože? My, že dáváme nesmyslné zákazy? Jen se na sebe podívej, vrátil ses jako vyměněný.
1: Slunce mě provázelo celou cestu.
0: Slunce? Potom tě provázely čáry a kouzla. Teď vím, že je to pravda. Jako bys už nebyl náš, jako bys nám nepatřil.
1: Možná, že už ne.
0: Vidíte? Slyšíte, králi, on blouzní.
5: Kudy se zvracel?
6: Nevím.
5: A kdy ses vůbec vrátil?
6: Nevím.
5: Považte, královno, on neví, neví. Můj radce nelhal. Muškátová vůně je tvoje záhuba.
6: Je moje štěstí.
0: Víckrát už ani na krok.
5: A něco na pamětnou.
0: Vždyť je to ještě dítě.
5: 25. A ani o jednu méně.
0: Princi, to jsem já.
6: Nechte mě, jděte všichni pryč.
0: Přišla jsem tě politovat. Přišla jsem tě potěšit.
6: Takhle mě potupit. Nenávidím celý dvůr.
0: Tiše, nikdo o tom neví.
6: Taková hamba, 25 rákoskou, všem být pro smích.
0: Ne, to ne. To je přece naše královské tajemství.
6: Jo, jo, jo.
0: Všechno se zapomene. Teď pojď, odprosíš tatínka.
6: Nikdy, dokud budu živ. On mi nechá vysázet 25 na...
0: Pst, pamatuj, že jsi následník.
6: Když ono to tak bolí.
0: Ale to spraví obklad z vinného octa, z estragonu.
6: Ocet, ani nápad.
0: Tak zavolám kořenářku, ví si se vším rady.
6: Kořenářku, nikdy, to už by pak nebylo státní tajemství. Já jsem tak nešťastný.
0: No, vyplač se, synku, to pomáhá.
6: Následník nepláče, ani neprosí.
0: Co tedy budeme dělat? Nějak tu historii musíme zprovodit ze světa.
6: Uteču.
0: Oh, to snad ne. Utíkat od přepichu trůnu a radovánek.
6: Ty pro mne skončili.
0: Ale naopak začnou. Jedině tak umlčíme případné klevety.
6: Stejně neodprosím.
0: No tak dobře. Král je prchlivý, ale jeho zlost vždycky rychle vyšumí jako to šampaňské. Neodprošuj, ale ani neprovokuj. A hlavně, ať nemá rádce, co donášet.

0: Hrubá na princi. Slunce v nadhlavníku a on si tu usne v révovém keři. Ha, princi, slyšíš mě? No tak vstávej.
1: Rozinko, ty moje vílo z muškátové vůně. Obejmi mě, tak jako posledně, abych na všechno zapomněl.
0: Na co na všechno, princi?
1: Také na to, že už nejsem princ. Na zámek se nevrátím.
0: A co chceš dělat, když ne královat?
1: Zůstanu tady. S tebou. Ty mě budeš ovívat, révové listy chladit, rozpálené čelo.
0: Jenomže proto jsem na tebe tak dlouho nečekala. Proč myslíš, že jsem prosila slunce, aby mi tě přivedlo?
1: Ty jsi pro mě poslala?
0: Poslala. Ale ne proto, abys tady lelkoval a koukal do oblak.
1: A proč tedy?
0: Tahle královská vinice si zaslouží pravého vinaře, princi. Poctivého hospodáře. Sluneční úsměv a jedna jediná víla nestačí k tomu, aby hrozny těžkly a sládly.
1: Co mám tedy dělat?
0: Z jara révu stříhat, prořezávat, vědět, které uponky ponechat a hlavně okopávat. Hubit všechno, co révu oslabuje. Dávat úsměv zrajícím hroznům a ty sladké sklízet.
1: Mluvíš tak líbezně, že se mi nic nezdá těžké.
0: Naučím tě porozumět révě.
2: A teď mi poraď, můj rádče. Po celém království jsem dal rozhlásit, kdo mi přivede zpátky jediného syna, dostane, oč požádá. Přesto jako by se nad ním zavřela země i voda. Co je mi platné, že vinice vzkvétá, když nebude komu bych ji odkázal, a s ní i celé království révy.
3: Veličenstvo, následník se už nevrátí.
2: Jak to víš?
3: Došlo na má slova. Vzpomeňte, králi, když se narodil. Černý motýl nad jeho révovým listem. Věštba se naplnila.
2: Tak tedy rač, co dělat? Ani královna už nedoufá.
3: Možná bych věděl, ale moje rady veličenstvo už neposlouchá a také bych byl nerad, aby si je veličenstvo mylně vykládalo a nevzplálo hned královským hněvem.
2: Mluv a bez okolků.
3: Království révy potřebuje následníka. Stůj, co stůj. Ale moudrého, rozvážného, který dovede včas a dobře poradit.
2: Jako ty. Myslím, že ti rozumím.
3: I tak je možno vyložit si má slova. Ráčili ovšem jeho veličenstvo popřát milostivému sluchu.
2: Ano, poslouchám.
3: Ustanovte mne třeba prozatím správcem na královské vinici.
2: Máš přece vlastní vinici.
3: No, ale teprve jako správce ty vaší královské bych mohl prokázat své skutečné schopnosti. Pokvete-li vinice, může kvést jednou i celé království.
2: A to je příliš vážné rozhodnutí. Co když se princ vrátí?
3: Nevrátí se.
2: Počkám rok a den.

0: první hrozny, Rozinko.
1: Tvoje první hrozny, princi. Sám jsi si je vypěstoval, sám sklízíš.
0: V životě jsem ještě neměl takovou radost. Však to dalo lopoty. Kolikrát mě samou bolestí hořela záda víc, než tenkrát po královském výprasku.
1: A já myslela, že už si na něj dávno zapomněl.
0: To ty jsi mě naučila zapomenout na bolest. I na přepich královských komnat. Tak ochutnej přece naše hrozny, ty moje vílo z révoví.
1: Ne, já nechci.
0: Proč jsi najednou smutná? Co je s tebou?
1: Budeme se muset rozloučit.
0: Co to povídáš? Tebe už nikdy neopustím.
1: Velké nebezpečí se blíží ke královské vinici.
0: A snad proto, že se slunce na chvíli schovalo za mrak.
1: To není mrak, princi.
0: Máš pravdu, jsou to motýly. Podívej, co jich je. I slunce zastínilo.
1: Ten největší není obyčejný motýl.
0: Opravdu, takového jsem tu ještě neviděl. Je tak podobný smrtihlavu.
1: Je horší než smrtihlav. Když on přilétá, je na blízku i tvůj největší nepřítel.
0: Já nemám nepřátel.
1: Máš. Jednoho a já ho znám. Je vždycky tam, kde létá černý motýl. Stejně černý jako jeho pán a jeho myšlenky. Uteč, princi.
0: Opustit tě? Nikdy.
1: Blíží se k nám smutek, loučení a pláč. Schovej se před ním.
0: Před kým? Kdo je ten nepřítel?
1: Tiše.
0: Tolik jsem dokázal a teď, abych se schovával před nějakým motýlem.
2: Vidím, že je sklizeno, Rozinko. Královská vinice už vydala plody, které patří mně.
1: Uteč, uteč, můj milý.
2: Neschovávej ho přede mnou. Jasnosti stále vás hledají a jen já vím po celý ten čas, kde jste se ukryl. Trháte si tu hrozny. Moje hrozny.
0: Nech mne. Nevrátím se s tebou na zámek.
2: To ani nechci. Vždycky jste mi stál v cestě. Překážíte i teď.
0: Jak se opovažuješ? Jsem ještě pořád následníkem trůnu, rádče.
1: Pozor, princi. To není pouhý rádce, ovládá i zlé síly, proto ten temný mrak.
2: Mým poslem je černý motýl, král mezi motýly. A od této chvíle budeš jeho poddaný.
1: Ne, prosím, ne. Ach, princi, můj milý, kam jsi mi to zmizel?

0: Vrátil se mi mezi třepetavými křídly motýlu.
1: Rozinko, hledej si ho mezi nimi. A ty jsi teď moje, protože já jsem pánem královské vinice. Už tě neprosím, budu jen poroučet.
0: Mým pánem je slunce, ne kouzelník s podivným sluhou, který nevěští nikdy nic dobrého. Vzal si mi štěstí, vzal si mi radost i lásku, ale slunce mi vzít nemůžeš.
1: Že ne, leďte mi poddaní, zastiňte svými křídly sluneční žár.
0: Prosím tě, slunce, sviť a hřej. Víc, víc, spál ty černé stíny, zaženě do temných koutů, jen toho jediného bíláska mi chrání.
1: To slunce pálí čím dál víc.
0: Je spravedlivé.
1: Kam utíkáš, Rozinko?
0: Ke slunci, ono jediné mě ochrání. Střes se před ním, rádče, ty i tvoji podaní.
1: Jakoby plálo samo nebe a sežehlo vinici královskou i tu moji.
2: Nikdo v kraji nepamatuje tak horký a suchý podzim. Slunce, odvěký přítel království Révy, jako by nás začalo nenávidět.
3: Možná i trestat.
2: Za co?
3: Za to, že jste se zdráhal uvěřit věštbě.
2: Teď jde o celé království.
3: Nezáleží mi na něm. Záleželo mi jenom na našem princi.
2: Třeba se ještě vrátí. Řekni, rádče, vždyť ty víš všecko.
1: Výsosti, nevrátí se nikdy. Královna pláče a vinice usíchají jen proto, že nedržíte slovo.
2: Já nedržím slovo, co se toho považuješ?
1: Rok uplynul a já jsem pořád jen obyčejným správcem.
2: Mám ještě den a ten skončí až zítra.
1: Smím tedy doufat.
2: Nemůžeš se dočkat? Dobrá, co se jde na pár hodinách?
3: Ne, počkejte, můj králi. Řekl jste rok a den. Vzpomeňte, když se princ narodil, co všechno se stalo za jediný den.
2: Ano, až zítra, rádče, uslyšíš moje rozhodnutí. Nevrátí-li se princ, staneš se ty následníkem trůnu v království Révy.

0: Člověk nestrácí naději do poslední chvíle. Věřila jsem, že se vrátí.
1: Má drahá, musíme ještě doufat.
0: Ale vrátí-li se jednou, bude bez našich vinic, zámku, bude bez domova. Máme vůbec právo vzít mu domov?
1: Domov ne. Tím je mu celá naše země. Ztratí jen moc a chloubu království. Vinici. Ta bude patřit rádci.
0: Škoda, že nejde šťastná léta vrátit na jejich počátek.
1: Kdybych byl o 20 let mladší, vybral bych si jiného rádce.
0: Proč? On jediný nás varoval.
1: Ano, ale co si divného bylo v tom varování. A královat vedle něj, jako žít se stínem za zády.
0: Ale dal jste mu slib. A královský slib nelze zrušit.
1: Slíbil jsem mu moc. Ale ta není všechno. Máme přece ještě jeden druhého.
0: Být tak tři.
1: Vždyť jsme tři. Motýl nám vlétl do komnaty. Jako by nás chtěl potěšit v naší samotě.
0: Zlétá a vrací se. Víří kolem nás. Láká na cestu.
1: Kam nás vedeš, bělásku?
0: Ven z královských bran?
1: Míří k vinici. Ano, nadešel čas se s ní rozloučit. Pojďme za ním.
0: Ach, tady je krásně. Réva tu splývá se sluncem a náš bělásek se ztratil mezi ostatními motýly.
2: Usmíváte se po dlouhé době. Ani vás nepoznávám.
0: To jenom slunce vyhlazuje vrásky. Jen se podívejte do jeho paprsků. Co se to v nich blízká? Jako bych zahlédla dívčí tvář.
2: Kdo pak jsi? Spadla jsi z nebe? Nebo vyskočila ze slunečního paprsku?
0: Jistě zmizí se sluncem, až zapadne.
3: Ach, pomozte! Prosím, pomozte! Ten stín mě nesmí dostihnout!
2: Stín? Černý motýl!
0: Zase on! Stejně jako tenkrát nad drévovým listem věždby, co přinesl rádce.
2: Rádce!
4: Voláte mě, králi? Ach, ano, držíte slovo. Konečně uslyším vaši odpověď. Uplynul rok a den.
0: Den? Vždyť slunce ještě nezapadlo.
3: Poslední slovo v království Révy řeklo vždycky slunce. A to dobře ví, že jsi nikdy nebyl opravdový rádce, proto se tvé vinici vyhýbalo. A za tu zradu pocítíš jeho sílu.

0: Už se nemusíte ničeho obávat, královno. Černý motýl padá k zemi jako uschlý list. Pohleďte. Rozpadá se v dlani jako zlá věždba.
1: A země poklažárem. Kam se poděl královský rádce?
0: Zmizel v její temné rozsedlině.
1: Slunce zapadá a země se zavřela.
0: Kdo jsi, že poroučíš slunci?
2: Neporoučím mu. Je můj ochránce.
1: A ty jsi dcera slunce. Jistě je šťastné, že má pro koho svítit a koho chránit. My jsme našeho syna neochránili.
2: Moje slunce to udělalo za vás.
1: Nerozumím.
2: Stačí se ohlédnout, královno.
3: Maminko.
1: Je to on.
0: Tatínku, odpust, synku. Nechtěl jsem tě tenkrát vyhnat z domova, ale těch 25. Bylo právě proto, že jsem tě měl rád.
3: Teď už to vím.
0: On nám snad i zmoudřel, královno.
1: Spíš uzrál.
3: Naše vinice mi dala nejen moudrost, ale i nevěstu.
1: Rozinka, tvoje nevěsta?
0: A proč ne? Je spanilá jako slunce a chytrá. Bude dobrá královna.
2: Já a královna jsem víla. Nemůžu být najednou víla i královna.
3: Musíš se rozhodnout, Rozinko. Co chceš ze všeho nejvíc?
2: Tebe, můj milý.
3: Ty moje královno zrévoví.
0: No, vida. Dobře se rozhodla. Vinice nepotřebuje vílu, když má dobrého vinaře.

Hned zvolám všechny podané. Štolby, podkoní, komorné, lokaje a dvorní šmadleny. Ale především všechny kuchtíky a kuchaře. Ať se celé království Révy raduje s námi!

0: se vězí?
1: Tady prosím, teto Kassandro, pod lavicí vězím a nemůžu, prosím, ven.
2: Co tam zase děláš?
1: Prosím, nic.
2: Tak vylez.
1: Já prosím nemůžu.
2: A proč pak?
1: Mně se prosím přilepil zadeček.
2: Přilepil zadeček? Že ty jsi byl zase tajně na medu.
1: Ano, prosím, teto Kassandro, byl jsem tajně na medu a jak jsem vás zahlédl, tak jsem se lekl, chtěl jsem se rychle schovat, med mi ukápl na zem a já se prosím přilepil.
2: Tak polez ty, uličníku, ještě že ses přiznal. Ale teď mi řekni, kde je Mája?
1: To prosím nevím, teto Kassandro. My jsme si spolu chvíli povídali, ale potom jí zavolala teta dělnice a Mája s ní někam odletěla.
2: A nevíš, kam letěli?
1: Nevím, jen si ještě ptali strážného trubčíka na heslo.
2: Na heslo?
1: Ano.
2: To je divné. Všechny včelky se už vrátily, jen Mája chybí. A teta dělnice...
0: Tady jsem, Kassandro, tady. Konečně jsem tě našla. Nemohu ani dech popadnout. Tam jí dala.
2: Kdo?
0: No přece ta mladá včelka Mája.
2: Co je s Májou?
0: Nemohla jsem jí prostě stačit. Je to velká neposeda. Všechno jí náramně zajímalo, pořád se vyptávala a létala čím dál výš a čím dál rychleji a najednou se rozletěla k slunci. Marně jsem jí volala, prosila, ale kde pak ona?
2: A kde se ti ztratila?
0: Nad lipovým stromořadím.
1: Teto Kassandro, já tam hned letím, musím jí najít.
2: Ty dej pokoj, ty pěkně zůstaneš tady. Z létání máš pětku a nerozeznáš lípu od pampelišky.
1: Ale teto Kassandro, já bych určitě...
2: Už jsem řekla, ještě ty nám dělej starosti. Tak říkáš, že zmizela v lipové aleji?
0: Ano, dál už jsem jí nestačila. Však musím také sbírat na med, nemohu jen hlídat takovou neposedu. Ale možná, že jí tam zahlédl trubčík, ten strážní od brány. Vyspával tam po službě.
2: Vilíku, přiveď ho.
1: Už tam letím, teto. Už. Jo, vás. Já radši nepoletím, já tam radši dojdu.
2: Nevím. Mám o Máju strach. Jestli zalétla do toho borového lesa za loukou, tak nenajde cestu zpět.
0: A co horšího, tam je to pro nás nebezpečné. Tam je hodně ptáků a taky jsou tam pavouci.
3: Tady jsem, teto Kassandro.
2: Viděl jsi dnes Máju, trubčíku?
3: To je ta drzá holka, co?
1: Nech si to, nebo uvidíš.
3: Ty si propad. Ta Mája už když odlétala, tak se mi smála. Já jsem končil službu popolední a pak jsem se letěl prospat na louku, ale začalo pršet a tak jsem zalez na starou lípu. Krásně jsem usínal, když jsem zaslech, jak tuhle ta dělnice volá tu Máju. Ale ta letěla jako blázen přímo k louce u borového lesa.
2: Tak přece, tak to je to, čeho jsem se bála. Tam už ji nenajdeme.
1: Teto Kassandro, já bych se pokusil.
2: Ty mlč a seď v úlu.
1: No tak já se aspoň zeptám Hopa. Ten koník proběhne celé okolí. Všude ho znají a hodně se doví.
2: To můžeš. Ale Mája si teď už bude muset poradit sama.

0: Dobré jitro, Paclíku.
1: Buďte zdráva, Májo. Rád vás vidím.
0: Vy jste vždycky takový milý. Měla jsem štěstí, že jsem potkala právě vás, když jsem tu v lese zabloudila. Vy jste takový hodný a tolik jste mi pomohl. Opravdu vám nevadí, že jsem se tu usadila?
1: Myslíte v téhle borovici? Co vás vede? My jsme rádi, že vás tu máme. A pak, my líkožrouti jsme zvyklí žít ve velkých rodinách. Třeba v tomhle lese, to je všechno moje rodina. Moji synové se všichni navzájem ani pořádně neznají. Také jejich cestičky vedou různými směry.
0: To máte pravdu. Vaše cestičky já už dobře znám. Vypadají jako tajné znaky. Můžete na ně být pyšní.
1: A co vy, Májo? Dnes nepoletíte?
0: Jak pak by ne? Je krásný den a zpívají ptáci.
1: Ptáci, no, dejte pokoj. Já vím, zpěv je zpěv, to je hezká věc, ale víte vy, co dovede takový ostrý ptačí zoban?
0: Já jsem asi opravdu divná. Já nevím, jestli mi rozumíte, ale mně se ten ptačí zpěv tak líbí. Ale taky nesnesu, když někdo trpí. Já tomu prostě nerozumím. Když je něco krásného, tak z toho nemám strach. I když bych ho třeba měla mít. Víte, já to asi neumím říct.
1: Májo, vy jste moc milá včelka. Hlavně na sebe dávejte pozor a zbytečně nemudrujte. Hlavně si dávejte pozor.

0: zelený. Je, pane, vy jste legrační.
1: A hopsa. No to pak, co pak? To jste ještě neviděla koníka, že se tak smějete. Mě tady přece kde kdo zná. Já jsem totiž hop, hop. Já jsem hop. No, co koukáte? Kladete vajíčka nebo
0: co? No dovolte, jak bych mohla, to je přece výsada a povinnost včelí královny, vychytráku. Teď zase koukáte vy, jako když vás nadloube.
1: Vy máte ale vyřídilku. Poslyšte, s vámi bych si docela rád popovídal, kdyby hop a hop a to byl skok. To koukáte, co? A hop!
0: Kde pak zase jste?
1: Za vámi, opravdu. Tak vy nejste včelí královna? Už vím. Vy jste totiž vosa. A hop!
0: Vy jste ale... Kde zase jste, vy sprostňáku?
1: A tady! A hop! Z toho si nic nedělejte, že nejste královna. A hop! Podívejte, mě to vždycky najednou popadne, jo? Vidíte to, jo? A hop! No vidíte, já musím pořád skákat a je mi úplně jedno kam. Vy umíte taky skákat?
0: Mně vaše skákání nebaví. Já mám totiž vyšší zájmy, víte? Já létám.
1: A hop, no, jen abyste nepukla píchou. Skok je to, co hýbe celým světem. Víme, slečinko? A hop, třeba tuhle pan učitel Fabiánek, víte, to je člověk. Zahledl jsem ho, jak skočil metr vysoko. Zřejmě by předvedl jedné úžovce, jak to umí. Křičel přitom, že se hrozně lek, ale zřejmě mu na tom tak záleželo, že přitom odhodil i svou fajfku. No tak vidíte. A hop!
0: A to vyskáčete a je vám úplně jedno, kam dopadnete?
1: Úplně.
0: No to mě ale překvapujete. Počkejte.
1: A hop! Co pak ještě?
0: No, když toho tolik víte, nerozumíte snad taky náhodou lidské řeči?
1: To máte těžké. On vlastně nikdo z nás neví, jestli vůbec nějakou řeč mají. Já osobně si myslím, že ne. Občas z nich sice vycházejí takové ošklivé zvuky, ale tomu já neříkám řeč. A hop! Ale co se jim nedá upřít, to je snaha. No jo, snaha. Zrovna nedávno jsem viděl dva kluky.
0: Aha, to jsou ti malí lidé, co trhají nožičky, že?
1: O tom já nic nevím. Mně, hop, mě nechytí nikdo. Tak, ti dva kluci asi neuměli vůbec mluvit, protože jeden vzal do dlaně list a ten druhý zase rákos a foukali do toho. To vám vydávalo takové cvrkání, hop, no, jakž takž to připomínalo cvrčka, ale jak říkám, jakž takž. Každý hold dělá, co umí. A chcete mi vůbec ještě něco?
0: Ano, prosím, já bych, pane Hobe,
1: a hopla.
0: Hopla a je pryč.

0: tady je vůně. Dovolíte, abych si přisedla.
1: Prosím.
0: Nevím dobře, na které části listu by mi bylo nejlépe. Mějte prosím strpení, hned se usadím. Musím být opatrná. Tady je to místečko. Vítám vás na mém listu.
1: Vy jste moucha.
0: A co bych byla? Říkají mi bzučálka. Vyženete mne?
1: Proč? Jsem moc ráda, že vás poznávám.
0: Bodeť by ne.
1: Pozor, co to děláte? Utrhnete si hlavu?
0: To si nevšímejte, to musí být. To já si tak často drbu hlavu, aby vám bylo jasno. Já jsem moucha domácí.
1: Ale no to je ohromné, to jistě znáte člověk.
0: Denně na něho sedám. Co pak to nevíte? Tak proč o sobě vy včely tvrdíte, že jste chytré? Vždyť jste docela hloupé.
1: Já se jmenuji Mája.
0: A to je jedno, jak se jmenujete, ale hloupá jste.
1: Tak dost prosím, já vás naučím zdvořilosti. Vidíte? To je moje žena.
0: Pomoc! Zachraň se, kdo může. Smiluj se. Okamžitě otáhněte ten svůj zadeček, nebo mne to bude bolet. Ano, prosím, každý přece ví, že včely jsou nejváženější, nejmoudřejší, nejpočetnější, nejpracovitější, krutí brko. Tak mějte přece smysl pro humor. No a puste mne.
1: Dobrá, já vás tedy nechám, ale musíte mi vypravovat o člověk.
0: Vy hloupá, pardon, chci říct, vy jedna roztomilá a chytrá. Já bych vám přece stejně vyprávěla, i kdybyste nechtěla. Takhle já vyprávím pořád. Auweis, vyvrkla jste mi sosáček, koukněte, jak
1: Promiňte.
0: Je pomuchlaný, no. Ale nebojte se, to se spraví. Tak vás zajímá člověk? Tak tedy člověk, víte co, já vám budu povídat o sobě a poněvadž jsem s lidmi vyrůstala, tak se dovíte i o nich všechno, co potřebujete.
1: Vy jste vyrůstala s lidmi?
0: Pochopitelně. Moje maminka snesla vajíčko, ze kterého jsem vylétla na člověčí skříň a mé první dětské krůčky se odehrávaly na člověčích žlutých záclonách.
1: To je úžasné.
0: A víte, odkud kam vedl můj první let?
1: Nevím, vyprávějte, prosím vás.
0: Z hlavy člověka na hlavu člověčice. On se myl a ona stála před zrcadlem.
1: Co je to zrcadlo?
0: Zrcadlo? To je taková věc, co u lidí visí na zdi, nebo jí berou do ruky a je velice legrační. Tam si například vidíme břicho, kdykoliv chceme. Je to psina. Ale když si před zrcadlo stoupne člověk, tak se hladí rukou po vlasech, nebo si jezdí nožem po tváři, nebo si kroutí knír. A člověčice na sebe, jak bych to řekla, se usmívají na sebe, ano, a houpou se v bocích. Ale když je vidí někdo jiný, tak se tváří, že nic takového nedělají. Samo sebou to nemá žádný smysl. Ale na zrcadlo pozor. Já sama jsem si o něj jednou v mládí ublížila. Naletěla jsem na ně plnou párou.
1: Natloukla jste si?
0: No, že se ptáte. Prostě je to něco jako čirá vodní hladina, jenže úplně stříbrné a moc tvrdé. Jo, a většinou je to svislé.
1: Je, co vy všechno nevíte a já vás podceňovala. Promiňte mi to, bzučálko.
0: No, nejhorší je naučit se lidské řeči. To víte, bez jistých důvěrností se to neobejde, ale teď už mi to jde jako po másle. Mimochodem máslo je výtečné, to taky najdete u člověka. Ale pokud jde o tu řeč, on člověk vlastně mluví pořád to samé.
1: Opravdu? Teta Kassandra mi říkala, že lidé jsou krásní, že že mají tisíce zájmu a že myslí a pracují. Stavějí prý věže vyšší, než je svatební let naší královny a města větší, než můžeme obletět za celý den a mají prý domy, které plují po vodě a dlouhé cesty, po kterých se projíždějí krajem jako ptáci a jiné velké věci a ozdoby a ještě...
0: Nejste vy pomatená? Vy jste asi pomatená. Kdo to je ta Kassandra?
1: Teta, totiž... Chci říci, moje učitelka.
0: A tak. Pravděpodobně také včela. Ostatně, kdo jiný by člověka tak přeceňoval, že ano? Ta Kassandra je tedy krajně nepraktická. Vždyť lidské věci nám nejsou k ničemu. Ona snad vůbec neví, že svět neovládají lidé, ale mouchy. Nás je mnohem víc. Mouchy jsou nejrozšířenější a také nejdůležitější plemeno.
1: Nerozčilujte se tolik.
0: A víte, jak se přesvědčíte, že nás much je víc?
1: Pozor, zapletete si ručičky a nožičky.
0: Kolik je v místnosti lidí? A kolik much? Výsledek vás velice, velice překvapí. Kde pak? Já nejsem letošní, já jsem loňská. Já jsem přezimovala tu jejich dobu ledovou.
1: Ale to bylo od vás velice odvážné.
0: Ovšem, my mouchy jsme nesmírně odvážné. Už jste někdy seděla na člověku?
1: A proč bych to měla dělat?
0: No, to byste ani neuměla. To byste koukala, jak já si s člověkem hraju. V mém pokoji žije takový jeden starší člověk. Živí se tím, že si pěstuje červenou a fialovou barvu svého nosu. Dělá to takovou zvláštní vodičkou, kterou má schovanou v mé rodné skříni. Ta vodička sladce voní. Zřejmě mu moc chutná a je neobyčejně, abych tak řekla, opojná. To je totiž tak. Ten člověk jde najednou ke skříni a už se usmívá, vezme skleničku, naleje si, přimhouří oči a v tom já na něj bzíknu, a on si hned plácne rukou přes čelo. Asi aby mi naznačil, tam si mám později sednout. A já na to jakože nic, ano. A on se pak napije. Potom spustí žluté záclony, aby ho nerušilo slunce. Napije se podruhé a zívne.
1: Cože udělá?
0: No, zívne.
1: A jak to dělá?
0: Otevře ústa, jak to nejvíc jde, zakňučí jako pes, pak si oddychne, lehne si na pohovku a za chvilku vydává řezavé, ale docela příjemné zvuky. A tomu já rozumím. Nejdřív zaletím do skleničky a vezmu si svůj díl, který mi tam nechal. Víte, taková kapička to dělá zázraky. Kam se hrabe váš med? To jeho pití je velice dobré a opojné. Pak si člověku sednu úplně zlehka. Na takové místo mezi nosem a vlasy. Říká se tomu čelo. Tam jsou takové hluboké výhy a potom...
1: Pokračujte, prosím, Bzučalko. To je neobyčejně zajímavé.
0: Potom se v těch výhách probíhám. Člověk máchá rukou ve vzduchu, plácá se do čela.
1: A proč to dělá?
0: On si myslí, že jsem tam, kam plácne. Ono mu vůbec moc trvá, než něco pochopí. A nejvíce se rozčiluje, když mu lezu po nose. S člověkem je vůbec legrace. Když se rozlobí a chce po mně sáhnout, to, slečno Májo, to je ta chvíle, kdy musíte být nejodvážnější a nejpozornější. On je vám tak legračně neohrabaný a pomalý. Sednu mu na nos, čekám, koukám, ruka se blíží, ještě ho zašimrám, ještě počkám a pss. Už sedím na stropě a on si zatím pleskl přes nos a myslí, že tam ještě jsem. No, za chvíli vstane, bručí, no, ale co je mi potom, já jsem na stropě.
1: A promiňte, není to všecko tak trošičku zbytečné?
0: Zbytečné? Nejste vy? Co mám dělat? Tomu mám stavět na hlavě úl? A vůbec, co užitečného děláte vy?
1: Já prosím, jednou to určitě přijde, takový den, kdy udělám něco velice užitečného a krásného. Vím určitě, že se to stane, ale neumím to vysvětlit, víte, já toužím...
0: Já taky. Nemáte u sebe kapku medu?
1: Lituji, bzučálku, nemám. Ráda bych vám nabídla.
0: S vámi nic není.
1: Ale
0: či poletím.
1: Ale jak se k člověku dostanu?
0: No přece otevřeným oknem. S Bohem. S Bohem.

0: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž, nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka, ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměly celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropou. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na policti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď, nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil aniž vyňal cigáro s... Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pankrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pankrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pankrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pankrácovi. Cukr je v tom, podává Pankrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort? Dort. Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pankrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál, a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil: mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pankrát se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pankrát spotřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil: a další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pankrácem. A pokračoval z větve: chcete dolů? Haha, jste dole. A stále vedle Pankráce: přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pankrácovi na hlavu. Je vám dobře? Akorát. Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
1: Kdeže?
0: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde.
1: A zmizel v lese.
0: Pankrác chtěl jít za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsnějc do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl. Pročže si zpívám i třeba v dešti? Pročže mi ze zpěvu hlava třeští? Dám vám odpověď jen v jedné větě. A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě. Přistoupil blíž k servácovi. A ty ne, serváci? Serváci ho prohlížel. Vypadá ten mužik jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář, tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou. Kdyby se tu po mně ptal a můj starší bratříček, a nebo kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil: pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil: taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst. Kolik se tam vejde?

mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci si sám, pak rád zajásám, v neděli nedělám. Proč, že se směju a proč, že zpívám, proč, že se nikdy smutně nedívám, proč, že si zpívám i třeba dešti, proč. Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé a černé jako trnky. Bimbác přiložil klacíky do ohně a pokoušel si rozhoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odsnul hluchoněmej panáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhyhňal. Pak čukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dříví. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, v zápětí narůstala síl, stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do síla sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Podal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusnem bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků. A pavoukům osýchají sítě. Znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pangrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem! Honem, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servác čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali

0: do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků. Vytřepali ze servácovy tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim Klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se Bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrát s Kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a Bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrát posadil Klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád ji dostal do stehna a kde a kdo ji dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval Bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si Bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen s vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí Kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pankrác a Servác byli přesvědčeni, že to Bimbán se vyléčilo. Omyl. Bimbás brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pankrác dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servác se přidal. Popadla tě pejcha. Spamatuj se. Jste blbci, štěkl Bimbác. A bouchl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pankrác. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval Servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel servác. Pangrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a 3. za vídeňského bankéře. Ta to chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned 3. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu, se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších grošáků. Byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Piccola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Piccola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči o milimetřík šířejí posazené, než by si sochař troufl umístit. Se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně došikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořely ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starý sekáč zamiluje jako kluk. Ženské skoro vždycky poznají, když mužský zabere. Jakmile Bosana byla jista Bimbácem, dala si 2 návštěvníky pod drobnohled. Pangrác se vyřadila okamžitě. Leč ten drobet mladší, to byl servác, se jí zazdál. Stál by za pokus. I jala se na něm pracovat jako bobr. Zprvu mu sotva pohled věnovala, ale jak s jídlem a pitím stoupala nálada, jednomu se jeho slovům zasmála, podruhé nad jeho výroky spozorněla. Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než 2. Večeře se protáhla až do úsvitu. 3 veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrácovi povinně zdřevěněli tváře a jen se hloupě usmíval. Servác a Bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Piccola si mnul ruce. Jeden nebo druhý. Jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí bimbálce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když bosana škádila bimbálce, že by ho asi servác přepral, bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal po silu a hned bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu bimbácovu posilu mohl koupit i s bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že po polévce chlapi usnuli jako tři dudkové. Pikola s bosanou jim ukradli tobolku i harfičku. Dali rychle zhotovit přesné kopie a těmi nahradili původní harfičku a tobolku. Potom poručil Pikola spící vojáky dopravit do hotelu, vystavit jim účet a vyzvat je, aby ihned opustili Monte Albo. Veteráni se probudili až druhý den ráno. Hlavy jim třeštili a když jim vyřizovali, že se musí okamžitě vystěhovat, tak nic nechápali. Až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s Pikolou, povídá servác a třepe tobolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu z ruky pan Grác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtěj mít melu, maj mít melu, povídá bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón. Až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále tobolku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá pan Grác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku. Rovnou v komnatě, kde bosana s králem třepali tobolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se pan Grác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pan Grác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pan Grác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. Kam se podíval ze všech dveří, po schodech z hora, po schodech z dola, proti němu za ním, chlapi. A na něj, myslí si pan Grác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes zábradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehoup přes plot a po náměstí do hotelu. Od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi, a žene dva pankrácovi druhy. Pankrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočí do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá bimbác. Ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veteráni jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem až bluňk. Moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi řval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padli. Tři pytle neštěstí. Když se probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané, a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušili na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou, ať koukaj zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za nima. Dotrmáceli se do známých vozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbás nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly, leželi na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Vzdychl bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházejí. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj, serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce. Kudy a kam? To se ptáš moc, zívl bimbác. Zmožte se, cápkové, rozlobil se pan Gráz. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v hustém porostu, bylo slyšet pankrátce dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchá ta hlavy z hůru. Chvíli na to bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, pankrác a servác byli daleko.
1: A stejně nic nenajdeme, pomyslel si bimbác.
0: Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku starý štěp. Že by Frňákovník? Jde blíž? Jde pak. To je jenom jabloň. Sedne si pod ní a přemýšlí, jak najít cestu k ohništi. Do hlavy ho čuklo jablíčko a skulilo se do trávy. Bimbás je zvedl a ukousl si.
1: Mordě, co je tohle za druh? Napadlo ho. Takový pláně a a je lepší než kdo ví jaký Jonatán.
0: Chce vstát a utrhnout ještě jedno, když bim a bác, další dvě mu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká, aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu, něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbál si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí, v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentiček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle Bimbát seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, a není-li nos, který se plazí jako slepíš neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huhňal: kluci, tebe, našel jsem frňákovník. Servác s Pangrácem ho slyšeli. Přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle Bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako kluzák, oblétl vyjevené veterány a usedl Bimbácovi na hlavu. Nadzvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji Bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě, náhle to cvaklo Bimbácovi mezi očima a Bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali Bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila havost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil Bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šumělo rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také Servác s Pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měli zarostlé mohutnými plnovousy a oblečeni byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli. Veteráni si všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pankrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili.
1: To je mi jasný, hejhulo. Ale co zařídili?
0: Ptal se bimbác. Servác ho usadil.
1: Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš?
2: No to jo, to jsem zažil.
1: Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co?
0: Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív.
1: Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný?
0: I posadili se všichni tři do chládku a s rozvahou, hodnou státníku, začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět.
2: Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské?
0: Ptal se Pikola král.
1: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude.
2: Koupím je pro Bosanu. Kolik stojí?
1: Vyvážíme je váhou démantu.
2: A hrome,
0: Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal.
2: A povolení k prodeji zajisté máš, mouřeníne.
0: Bimbác zajisté neměl.
2: Jablka se tímto zabavují,
0: prohlásil Pikola král a vzal bimbácovi jablka i s košíčkem.
2: Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřeníne.
0: Zatímco bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl Bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když Bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla.
2: Z papeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan.
1: Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju.
0: A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se z okna vyložila. Jablíčka si dala na dosah ruky a civíc z okna na náměstí pustila se do nich. Snědla jedno, snědla druhé. Začíná třetí a nejde to. Koukne, co jí to překáží, a vidí, že něco visí z okna ven. Byl to její urozený nos. Visí ven a jeho špička stále postupuje dolů k zemi. Než se Bosana vzpamatovala, než se rozhodla máli či nemáli vřískat a křičet o pomoc, nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle. Rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj, a přece jeho špička právě přelezala zeď a hurá na náměstí.
2: Bosana omdlela.
0: Král Pikola byl zrovna ve vaně, když mu skrze dveře oznamoval rozčilený kastelán, že se něco děje na náměstí. Když se Pikola ptal, cože se děje, bylo mu řečeno, že se neví, co se děje, že se jen ví, že něco leze oknem buď do komnaty, nebo z komnaty princezny Bosany.
2: A to by tak hrálo,
0: vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka!
1: To nevypadá na milence, veličenstvo. To vypadá jako had.
0: Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaje na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělejte něco, já si musím držet ručník. Chtěl jí zbavit hadího obětí, ale strnuli.
1: To není had, to je nos, zaštkal kastelán.
2: To není had,
1: to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl s špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíce rukama, jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál, uhněla. Jde furt dál, teď mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání novin se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohemie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to Říšské noviny běsnily. Berlína Anzeiga nadepsal úvodník: balkánský rypák nám nikdo do Říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. Royalistický týdeník Le Prince otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní první oběť slovanské rozpínavosti. L'intransigeance z obavy před demonstracemi royalistů vyšel s úvodníkem nadepsaným: Francouzové, zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherche la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu. Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy.
0: pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende. Prolezl kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Piccola selhal co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Piccolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pangrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři, na cestě na pařížskou Sorbonu a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Piccolo jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni nos prohlíželi, počeškávali, poplácávali a přitom se pod Prnovou sem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a jenom prostě kejchla. Kýchnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Piccola vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze Servácovy Tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordeaux se nos zastavil. Nejenže se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Piccola okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Piccolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pangrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2 až 3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a políkala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu, zaupěla. To je strašlivý! A dala se do pláče. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Piccola se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo. A vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék. Zabral, to je teda konečně prokazatelné. Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos. Nezabral, jak měl zabrat. Pravda, souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda výjimečně, že ano. A jenom tehdy, když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo
1: přechovává něco, teda kradeného, v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného?
3: Co si to dovolujete?
1: Horil Pikola. Okamžitě to odvoláte, nebo...
3: Co by odvolával? Co by odvolával?
1: To říká Bosana.
3: Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to. Vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu a nebudu a nebudu a nebudu.
1: Vrať to. To se ti řekne. Komu? My to majitelům odevzdáme. Úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali. Až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky. Ruku jim mohla utrhnout. Div, že hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos opět rozmilý. Pangrát si uvědomil, jakéže nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil: kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých stacích. Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých stacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně, ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v Roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil. Dary! Zavedl úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil. Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal. Abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načež jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No? Odkašlal a pokračoval. No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po milion páté, znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na serváce a Bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku a všichni jste spali. Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvost. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy
0: nejvyšší borovice stály na špičkách, aby první převzali růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor.
1: Safra, přilož, zebe,
0: zachraptil Bimbác a posadil se. Pangrát se probudil na pařezu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na varetě.
1: Není čím přiložit. Staňte, Lenoši, staňte, už jeden.
0: Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůniky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.
4: Prosím.
5: To je Štěpánka?
4: Ano, to jsem já. Kdo volá?
5: Tady Jirka, prosím tě, Štěpánku, nevíš, co se stalo se sněhem?
4: Se sněhem? Co by se stalo se sněhem?
5: Nikde žádný není. Mám nové sáňky a představ si, že nemůžu sáňkovat.
4: To je mi líto, Jirko, jenže to víš,
5: já... Moc tě prosím, udělej a těsni. Moc rád bych ty nové sáňky vyzkoušel.
4: Já nevím, ráda bych ti pomohla, ale se sněhem to není tak snadné, Jirko.
5: Ale ty můžeš lecos. Tak děkuju a naschledanou.
4: Naschledanou. Halo? Halo? Co pak se ti stalo, holčičko? Tak neplač přece.
6: Jsi Štěpánka?
4: Ano, to víš, že ano. Tak už mi pověz, co se ti stalo.
6: Já jsem Tereska a brečím proto, že si nemůžu postavit sněhuláka a protože se nemůžu koulovat. Štěpánko, udělej, aby sněžilo.
4: Milá Teresko, kdyby to bylo v mé moci, udělala bych to, jenže...
6: Tak děkuju, Štěpánko, neřeknu dětem, že budeme moc sáňkovat.
4: Ale Teresko, já přece nemůžu... Halo? Tady Štěpánka.
7: Štěpánko...
4: Není smích.
7: Štěpánko,
4: ano, to... ano, já vím.
7: Štěpánko,
4: ale
7: prosím,
4: já přece nemohu. Já vím.
7: Já jsem věděla, že to budeš vědět. Tady Karin. Když to víš, tak asi taky víš, proč není žádný smích. A ty to přece víš. Halo, halo, tak víš to nebo nevíš? Ty to víš.
4: Co pak můžu dětem říct? Všechen smích snědl Honzík. Dobře jsem slyšela, jak mu babička předevčírem říkala. Hrej si, jak dlouho chceš, kouluj se, sáňkuj, ale neje sníh, onemocněl bys. Jen Honzík vyšel ven, začal pojídat sníh, jako jiné děti jedí, třeba tvarohové koláče. Já to dobře viděla. Ale co mám dělat? Jeden telefon za druhým, dopisy už pomalu nemám kam dávat. Všechny děti chtějí vědět, proč není sníh. Ale jak jim to říci? Sníh není, protože ho snědl Honzík? To by uměl každý. Jak na to? Telefonní seznam. Meteorol. A tady je to. 4, 7, 5, 3. Halo? Je tam, prosím, meteorologická stanice?
8: Ano, to je. Čím vám můžeme posloužit?
4: Sněhem, prosím. Budete-li tak laskavi.
8: Sněhem? Ha, absolutně vyloučené.
4: Prosím.
8: Řekl jsem, že to není možné a na svém stanovisku pevně trvám.
4: Ale prosím vás, při troši
8: dobré
4: vůle.
8: Milá paní, meteorologie je věda. Jako taková je založena na přísně vědeckých zákonech.
4: Ano, ano.
8: Naše předpovědi jsou tedy vědecké a nelze je ovlivňovat jakýmisi zbožnými přáními. Všechny mé výpočty dokazují, že se počasí otepluje.
4: A když vás pěkně poprosím.
8: Lituji s Bohem.
4: Ten tak něčeho lituje. Tak co teď? Ještě by se dalo zavolat do Čedoku. Třeba mají nějaký sníh na horách a mohli by ho dopravit sem? Nebo... Prosím vás, kdy odjíždí vlak k severnímu pólu?
9: To máte co dělat. Za malou chvilku.
4: Tak bych tedy prosila jeden zpáteční.
9: Proč pak si nevezmete jízdenku jenom tam? Na severním pólu jsou lední medvědi. A pak je tam hrozná zima. Kdo ví, jestli se vůbec vrátíte? Noč byste zbytečně utrácela za zpáteční lístek?
4: Prosila bych jeden zpáteční na severní pól.
9: Prosím, ale já vás varovala.

0: že ho Honzík všechen snědl. Tady je ale zima. Pro pána krále, já ani nevím, na koho se tady mohu obrátit. Kam jít? Docela dobře bych to mohla zmizit. Haló, velevážená paní velrybo. Velevážená paní velrybo. Mohla byste mi laskavě poradit?
1: Poradit? Radím docela ráda. Co pak bys potřebovala?
0: Přicestovala jsem ve velmi důležité záležitosti. Potřebovala bych mluvit s někým opravdu odpovědným. Řekla bych s největším.
1: Největší jsem tu já.
0: Ale já, promiňte, potřebuji někoho, kdo je tady největší. Zkrátka, někoho, kdo tu spravuje všecky záležitosti.
1: Aha, tak to se musíš obrátit na jeho výsost bílého medvěda 20. On je vladařem bílé země na severním pólu. Je to tady, rovnou za nosem. A dej pozor, hrozně to klouže.
0: Děkuju moc krát, velevážená paní velrybo. Děkuju, moc krát vám děkuju. Vaše jasnosti.
2: Ach, Štěpánka, no ne, těší mě, že vás osobně poznávám, tak jen dál, jen dál. Vždyť vy jste daleko. Tento ne. Co pak byste ráda?
0: Mám na vás velkou prosbu, vaše jasnosti. Nevím, jak bych vám to vysvětlila co nejsrozumitelněji. Pardon, promiňte, prosím, vaše jasnosti.
2: To nic, vážená slečno, to nic. Budete mít pořádnou rýmu. Měla byste se léčit.
0: Jste velmi laskav, vaše jasnosti, ale já na to teď nemám čas. Přijela jsem vás poprosit o trochu sněhu. Velice nutně jej potřebuju. U nás totiž od jisté doby není vůbec žádný sníh.
2: Prosím vás, to je na nejvíc podezřelé a záhadné.
0: Já moc dobře vím, kam se sníh poděl, ale věřte mi, vaše jasnosti, je mi hanba o tom mluvit.
2: Ale jděte.
0: Honzík snědl všechen sníh.
2: To je pěkný ničema. Řekl bych, že si to pěkně odstůně.
0: To ano. A nám je bez sněhu moc těžko.
2: Katastrofální situace.
0: Vy máte sněhu nadbytek. Prosím vás, vaše jasnosti, půjčte mi ho trochu. Nejpozději příští zimu ho vrátím.
2: Zavolám na to ministra sněhu, to bude nejlepší.
3: Spěchám, jasnosti. Co pak si ráčíte přát?
2: Koukej, ministře, jak jsme na tom se sněhem? Máme ho tolik, abychom ho mohli půjčit tady našemu hostu?
3: Se sněhem bychom na tom nebyli tak špatně. Ovšem srovnáme-li stav sněhu v loňském roce se stavem v roce letošním, pak se dá bez nadsázky říci, že jsme téměř na mizině.
0: Pro pána krále.
3: Důležité je ovšem uvážit komu, na co a proč bychom z nich půjčovali. Je to všechno velmi složité. Už dávno to nebylo tak složité.
2: Tak ty říkáš, že nemáme žádný sníh.
3: Nic takového jsem neřekl, vaše jasnosti. Chtěl jsem jen naznačit, že bychom mohli mít určitý nedostatek sněhu, i kdybychom ho rozdávali na potkání.
2: Vždycky se mi zdálo, že jsi trochu moc šetrný. Mýlil jsem se, jsi ukrutný lokomec. Tak jak je to s tím sněhem?
3: No, tak vy jste si přála, pokud jsem informován, abychom vám půjčili trochu sněhu.
0: No, trochu. Potřebovala bych ho vlastně hodně.
3: Jak hodně?
0: Tolik, aby mohli všechny děti sáňkovat, stavět sněhuláky, aby se mohli pořádně koulovat.
3: No to je nekřesťansky mnoho,
2: ministře.
3: Jasnosti. No, tedy, abych... řekl, je to trochu hodně, ale budíš, prosím, dáme vám ho.
0: Jste velmi laskav, velice vám děkuji.
2: No, tak je to v pořádku. Ještě dnes vám ho pošleme, spolehněte se.
3: Jistě pošleme, i když si to musíme přiznat, je to v skutku hodně jasnosti.
2: Ministře.
3: No, prosím, když tady taky já, čistě jen tak, že ano, abych...
4: Sněží, jen se dobře podívejte, sněží, doopravdy sněží. Ministr sněhu dodržel slovo. Honzíka teď trochu bolí v krku, on si to možná trochu zaslouží. A já jsem moc ráda, že se mi to s tím sněhem podařilo.

na bystré pstruží vodě výstavní mlýn. Od dědiny k němu vedla kamenitá vozová cesta. Mlýn potřebuje rychlý a spádný tok, a tak mlynáři Černotové, jejichž rodu mlýn od nepaměti patřil, museli za potokem až pod horu. Že však mleli dobře a poctivě, sedláci vážili i dlouhou cestu a rádi k ním zajeli na dobré zrno. Všechno by bylo, jak má být. Jenom to posledního z Černotů rmoutilo, že starý rod nebude mít na mlýně následovníka. Neměl totiž dědice. Dcera byla pěkná, pravdaže. Ale co naplat nebyl to syn, který by mlýn podědil a udržel živé jméno mlynářského rodu. Protože se to však už nikterak změnit nedalo, museli se s tím pan táta a paní máma, jak stárli, smířit. Jejich dcera Tereska byla hodná a pracovitá a také si nemohla stěžovat na nedostatek nápadníků. Co chvíli zavítal do mlýna některý dohazovač, že měl pro Teresku vybraného ženicha. Tereska by si možná dala říct, ale pan tátovi se pořád něco nezdálo. Jednou byl ženich příliš chudý, po druhé zase nebyl od mlynářského řemesla. A tak zůstávala Tereska svobodná. Jednou přišel do mlýna nový krajánek. Pan otec, jak se mlynáři říkalo, měl zrovna hodně mletí a tak ho rád vzal do práce. Byl to chasník mladý a hezký, měl černé vlasy a oči jako noc. Na mou duši i čert by mu salutíroval. A přece pan tátovi a paní mámě připadalo, že má něco divného při sobě. Snad to bylo těma jeho temnýma očima, jak se podíval, div, že mu v nich neblízkalo. Ale pracovat uměl. Co chytil do ruky, všecko se mu dařilo a tak mu pan táta přál. Jenom jedno se mlynáři nelíbilo, že si nový krajánek předchází Teresku. A co víc, že také Tereska v něm našla zalíbení. Aby tomu zabránil, umínil si mlynář, že krajánka spravedlivě vyplatí a ať si jde o mlýn dál. Zavolal ho proto do mlýnice a zlaťáky vysázel na dřevo. Leč tu vstoupila Tereska a že krajánek ze mlýna nepůjde, nebo ona odejde s ním, protože bez něho nemůže žít. Co měl mlynář dělat? Tušil sice, že to nebude k dobrému, ale nakonec s těžkým srdcem přivolil a vystrojil dceři svatbu. Nějaký čas šlo ve mlýně všecko dobře. Mladá mlynářka Tereska však najednou začala divně churavět. Bledá byla jako stín, ztrácela se zrovna před očima a po mlýně se sotva vláčela, jako by překročila bludný kořen. Nakonec ulehla na dobro. Nebylo jí pomoci. Když poznala, že se blíží její konec, dala zavolat k loži otce. Tatíčku, řekla mu slábnoucím hlasem, vzpomínáte si, jak jste říkal, že můj ženich má něco divného při sobě? Že jsem vás tehdy neoposlechla? Měl jste pravdu. Není to s ním v dobrém. Potom mu ještě vypověděla, že mladý mlynář noc co noc čítá skoro do rána v nějaké tajemné knize a nejednou, že slyšela, když ulehla a mlynář zůstal sám, hovor mnoha hlasů a smích. Když však ze zvědavosti nahlédla s kulinou do komory, spatřila jen samotného muže, skloněného nad knihou. Jakoby čekala jenom na chvíli, když si zpovědí uleví, mladá mlynářka záhy na to skonala. Mlynář a mlynářka se nad dceřinou smrtí velmi trápili. Obzvláště paní máma chřadla a chřadla, až se utrápila. Netrvalo dlouho a starý Černota pochoval vedle dcery i ženu. Zůstal ve mlýně jen s mladým a velice se proti němu zatvrdil. Mladý se však z komory nad mlýnicí ani nehnul,

0: Popravdě řečeno, starý Černota ho neželel, ani nevzpomínal. Než s tím podivným zeťáčkem to už radši zůstávat ve mlýně sám, říkal si. Ale jeho soužení nemělo tak snadno skončit. Lidé se počali mlýnu vyhýbat. A raději šrotovali zrno sami na ručním mlýnku. Jednou v noci vzbudil mlynáře klapot mlýnského kola. Uprostřed noci a mlýn mlel naplno. Z komory mladého mlynáře se ozýval veselý smích a šustot. Pan táta nelenil a šel se na nezvané hosty podívat. Avšak jak se podivil, když otevřel dveře a nikde živé duše. Komora byla prázdná. Tu si starý mlynář řekl, že toto jsou spolky s ďáblem a je jim třeba učinit přítrž. Vzpomněl si na moudrého kováře v horách a usmyslil si, že za ním půjde na radu. Ale ten kovář to bylo chlapisko. Ten, když udeřil podruhé, už nemusel, síly měl až hrůza. Chlap převeliký, ale dobrák ještě větší. Toho se děcka nemusela bát. A že dobrého na světě málo užil, byl též moudrý a lidé za ním chodili se svým trápením, protože věřili, že má víc rozumu v patě, než jiný v hlavě. Tož za tím zkušeným kovářem se vydal i mlynář Černota. Věděl, že se sluší přinést sebou cosi, a protože znal kovářovu zálibu, poscháněl něco suchého tabáku, vyšpáraného z fajfky, dal jej na okně v hromádce usušit a takovýto dárek nesl do kovárny. Věru nic jiného ani nemohl kováři přinést. Ten tak rád žvíkal tabák, že za hromádku z fajfky každou práci udělal a když opravdu nebylo, žadonil po kuřácích: aspoň na mě dýchni. S povděkem vzal od Černoty váček s tabákem a když vyslechl podivnou historku o mlynářově zeti, popřemýšlel chvilku a potom řekl: stará pravda, že klubko najdeš po niti. Bůh má rád volky, čert zase spolky. A ten tvůj zeťáček čertům oca si svazuje. Toho se jen tak nezbavíš. Čert odchodí a satanáš přijde. Když viděl, že mlynář z takové zprávy věru velikou radost nemá, přece ho potěšil. Ale nikdy není zas tak zle, aby nemohlo být horší. A není horší, jako když je zle. Potom dal mlynářovi kropíčku s vodou a poradil mu, aby se o půlnoci schoval na rozcestí, kudy vede cesta do mlýna. Jestliže se mladý mlynář opravdu čertu zaprodal, zastihne ho tam, protože z čerty pojede v kočáru. Když ho pokropí, zbaví ho prokletí a vysvobodí ho. Mlynář uposlechl rady moudrého kováře. Vzal kropičku a vodu a vydal se v noci na rozcestí nedaleko mlýna. Tam se ukryl v povyrostlém křoví a čekal. Tma byla, že by se na ní čagan udržel. Najednou slyší mlynář z dálky rachot, jako když jede povoz. Vyhlédl na cestu, ale musel dobře napínat zrak, aby spatřil kočár, tažený vzrostlými psy, a na kočáru běl čert. Když je tak viděl zaopatřené, všecky v koženicích a rozpustilé, pomyslel si, ti se musí zle nemět, však jsou to samí tlustí čerti. A ještě si trpce pomyslel, že bodejť by se neměli dobře, když si melou v jeho mlýně a z jeho zrní. Zlost ho brala, ale což to pomůže? Odvážil se a zvolal:
1: je mezi vámi mladý mlynář? Čerti odpověděli: není, jede ve druhém kočáru za námi.
0: Psi poskočili a kočár utonul ve tmě směrem ke mlýnu. A už přijížděl druhý kočár, také tažený psi, a na něm se veselili čerti. Pan táta se znovu ptal.
1: Je mladý mlynář mezi vámi?
2: Jo, je! Jakože my jsme čerti, tak i mladý mlynář je mezi námi, jo?
0: Mladý mlynář byl uprostřed. Vstyčil se na kočáru a otázal se, kdo mě volá? Pan otec hbitě přiskočil a než se mladý mlynář nadál, třikrát máchl kropíčkou a třikrát ho pokropil. Čerty přešel smích. V ten ráz strašlivě zařvali a kočár zmizel. Mlynář se dal na útěk a v pravý čas, protože na místě, kudy jel kočár, se rozevřela v zemi díra a z ní vyšlehly vysokánské plameny. Jenom bílá holubička ještě z té díry vylétla, díra se zavřela a vše utichlo. Když se pan táta vrátil domů, zděsil se. Z krásného mlýna zbyly jen rozvaliny. Nejináč, než že se čerti z toho prvního kočáru mlynářovi pomstili, že tak naložil s jejich druhy a že jim vyrval z drápů mladého mlynáře. Černota se odstěhoval a krajina kolem mlýna zpustla. Lidé se tomu místu dlouho vyhýbali. Vypravovali se o něm všelijaké divné věci. Pravdu znal jediný, moudrý kovář z hor. Možná by mě usvědčil, že nebylo všecko tak, jak jsem vám pověděl. Ostatně nevěříte-li, co vám brání, abyste nevyšpárali stařičkou fajfku a nevypravili se s tabákem za kovářem, který tak rád žvíká.
3: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho manko nech, mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
4: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
3: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
4: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
3: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peři na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
4: Víš co, já to s tebou zkusím.
3: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
4: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstrý. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
3: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přenesl ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. jak byl cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně, pomyslel si cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá:
4: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
5: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom, a potom si vzdychl:
4: všecko je prohraný.
5: A dupl si na cipíska:
4: co si mi to přinesl?
3: Ono v tom lejstru bylo napsáno: 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
4: To má být bitevní lejstro!
5: Rozkřikl se generál.
4: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
3: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci odsojek dověděli, co za cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu:
5: půjčte mi kanón, já dám střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
4: Jak bys tam mohl střelit?
5: Odsekl generál.
4: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopidlna.
5: No, kanón Rumcajsovi nepůjčili.
3: A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila: veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

0: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
1: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
0: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona.
1: Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
2: Já váš autogram nechci.
0: Paddington se na něj přísně zadíval.
2: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
1: Vy nechcete můj autogram?
0: Sir Chestmere se překvapeně posadil.
1: Ten přece chtějí všichni.
2: Já ne,
0: prohlásil Paddington.
2: Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
0: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
1: Vy chcete, abych vzal dceru zpět?
0: Zeptal se nakonec.
2: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
0: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
1: K Fouskovým,
0: opakoval jako ve snu. Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
1: Sáro, zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď.
0: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
1: Drž se ode mne, medvěde,
0: řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký.
1: Jsi medvěd, nebo ne? Dodal.
2: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího peru.
0: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
1: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
2: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
0: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
2: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit. Cože jste přišel?
0: Dáma se zatvářila překvapeně.
1: Sáro!
0: Sir Chestmere Košata vylezl zpoza pohovky.
1: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
2: Nejsem šílený, rozhořčil se Paddington.
1: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně,
0: zaburácel slavný herec. Paddington si povzdychl. Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
1: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
2: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta, tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence, to jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
0: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
1: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
0: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
2: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
0: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
2: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu. Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
0: ujistil Paddington. Sir Chestmere si odkašlal.
1: Zajímá tě divadlo, medvěde?
0: Zeptal se.
2: Ano,
0: odpověděl Paddington.
2: Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec. Sára vyskočila. Čest míre, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad. Pošeptala něco Siru Čestmírovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
1: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
2: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní. Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
1: Jestli si nepospíší, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání.
2: V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz. Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
0: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
2: Co se tam píše? Zeptala se paní Fousková úzkostlivě. Je v pořádku?
0: Podal jí ho. Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
2: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam.
0: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později.
1: Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se.
0: To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím.
2: Pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru.
0: Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky.
2: Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Čestmír vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla Sir Čestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen Sir Čestmír se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel Sir Čestmír dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
1: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
2: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
1: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho Sir Čestmír. Pojď se uklonit.
2: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl. Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku Sir Čestmíra košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu Sir Čestmír Košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka dvě lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Té první se pod stříškou blízká červená jahůdka, té druhé modrá borůvka. I nájemníky už mají. V chaloupce z borůvčí bydlí žabáček, v chaloupce z jahodiní zase zelená rosnička. Kolem chaloupek se z lehínka prochází ranní sluníčko a nakukuje jim do oken.
1: Zaťukám na okýnko, poptám se, jak se vyspal žabáček v borůvkové chaloupce.
2: Kdo mě to budí? Nikde nikdo, jen sluníčko se mi směje. Pověz, kdo mi to ťuká na okýnko?
1: Hádej.
2: Že by sousedka Rosnička z chaloupky pod jahodkou.
1: Ta má ještě půlnoc.
2: A jo, ani okýnko neotevřela a všude kolem taková vůně.
1: No, z rána voní les nejkrásněji. Co abychom Rosničku vytáhli z postýlky?
3: To se mi to spalo. Co mě budí, žabáčku?
2: Já?
3: A kdo jiný? Široko daleko ani živáčka?
2: Sluníčko. Sluníčko mě taky vytáhlo spod duchničky.
3: Jen nic nezvádějí na sluníčko. Sám si ťukal. A ještě ke všemu mi nakukuješ okýnkem do bytu. To se sluší.
2: Já nic. To všecko sluníčko mě taky probudilo.
3: A ještě mě ke všemu šimrá pod nosem. Jedeš?
2: No, nemá dobré vychování.